0: Tak.
1: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo. Dodali by se, jako bere to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze, tak jako jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
0: No samozřejmě.
1: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo.
0: No.
1: Jenom tak jako bajvočko.
0: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se to jmenuje, nějak media, jo, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo? Korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
1: Ano, ano.
0: Paukner.
1: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
0: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Poslíte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firm Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt, CZ, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO. Tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma, zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení

0: politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
1: No myslíš si, že je to ten střet zájmu tady v tomto případě?
0: Ne, to má jenom Babiš.
1: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne, to tak znělo. Toho,
0: Jirko, to... já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli. To já už všetko nevím.
1: No. Minimálně prostě.
0: No rozhodně hrát...
1: aby se mu nerozpadla hlava.
0: Rozhodně hrad ovládli zločinci, to si musíme prostě říct naplno, jo.
1: No to tak je, to je prostě jasný.
0: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
1: No ty... No, já se dívám na tu strukturu, člověče... těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
0: No.
1: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
0: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
1: Ano, protože je to biznis prostě.
0: Kolik takových uskupení existuje. A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
1: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, z obranného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 4.1G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
0: Jako prase.
1: Snaží se nacpat úplně všude. Takže to je prostě zbrojařský
0: moloch.
1: Konglomerát.
0: Jo. Tady poslouchej, jo. Do té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
1: Samozřejmě.
0: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Ciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, Existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co ho do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
1: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
0: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
1: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená pak taky Německo, pak je Nederlande, Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
0: No jo.
1: Mimo jiné. A Rusko.
0: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují. Oni to vyšetřují jako by škodu na majetku, jo? To je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
1: Mají Nord Stream 2 a ten byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
0: Znamená, že Evropa sama sobě zakázala odebírat plyn.
1: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je rovněž 100% dceřina společnost Gazpromu. Všech podívalo. No, takže tam je i vlastně tam hráči OMV, NG, Uniper a Shell ještě. Navíc Shell je taky Nizozemsko. Takže... Zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale...
0: To je totiž ten důvod. Co to čtu?
1: Únor 2022 nezačala náhodou vojenská operace v únoru?
0: Začala.
1: To je alečka.
0: Prosím?
1: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna zrovna tady se
0: Takže
1: ten
0: on ale
1: Nord
0: nejdřív
1: Stream
0: byl
1: 2
0: v
1: ocitl.
0: insolvenci a pak ho vyhodili do povětří.
1: No ale to je dvojka, já se bavím o dvojce.
0: Jo, dvojce, ta, která nebyla
1: jo.
0: nikdy spuštěna.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak proto asi nemůže být spuštěna, protože je v insolvenci.
1: No. No jo, no.
0: A tam je,
1: to...
0: majoritně, kdo je tam majoritně to?
1: Tam je pět evropských, tady je Nord Stream 2 AG je rovněž se sídlem v Cugu, je v prvním případě, je to akcionářská, je to 100% dceřiná společnost Gazpromu. Pět evropských energetických firm, NG, OMV, Shell, Uniper a Wintershall, se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá z A 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
0: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali
1: papírově.
0: Soudně,
1: papírově, ano.
0: A jedničku tu odstřelili. Jasný.
1: Mhm. Mhm.
0: No.
1: A shodou okolností v únoru 22, že jo?
0: No, to víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost a spustili masivní údery na Kyjev.
1: Ano.
0: Kličko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionix SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Luty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Luty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina. Závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka. Dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO. Sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkasské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Tím to tam vymydlili, co?
1: No. Já si myslím, že oni ví, jak mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder. jo,
0: Že jim
1: že to bude eskalovat dál.
0: naznačili, jo, že jim naznačili.
1: No, jak to může vypadat?
0: Jo,
1: No,
0: jo.
1: už by to mohli kluci. Já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky.
0: Nevypad,
1: Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký. Cože? Vypadne,
0: že
1: jak
0: si
1: se?
0: zase vypad na chvíli.
1: Ale mně to tady vůbec nic nedělá.
0: No dobrý, už seš v éteru.
1: Tak. Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci. Ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, o to.
0: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou
1: No.
0: tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou
1: Ano.
0: asi jasný. No, ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili
1: No.
0: oni ty Ukrajině úplně zamezí jakýkoliv přísun materiálu. A tak, jak se nechali slyšet jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, a to vůbec není nezajímavé, nevím, jestli to říkala
1: Jako
0: Maria
1: myslíš všechno z
0: Zacharová,
1: pohledu požadavků Ruské federace?
0: všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani o píď. A počkej. Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jak si území, jo. Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak,
1: Jasně.
0: čínští analytici označili jasný signál Putina Západu, jo. Vydání Military China analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal Západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a Západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost Západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo, Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovali Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem. Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jakože prostě vědí a budou s tím pracovat.
1: Je to tak?
0: A mám tady ještě z armádního magazínu.
1: Proto vlastně postupují tak.
0: No, neslyšíme tě. Jiří?
1: Ne, zase to vypadlo, nebo...
0: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že...
0: No, a nic, tyjo, já...
1: Tím, že tam jde vidět, jak poskytujou obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
0: Jo.
1: Ty jsi mě neslyšel?
0: No, něco, no, něco
1: tak, ne. Tak, nevěděl. Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
0: Slyšíme tě,
1: něco,
0: blbě.
1: Něco ne, aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je, mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
0: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
1: Mě to
0: Takže,
1: ukazuje, člověče.
0: no.
1: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti do toho neskáču.
0: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu BioCity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kęstutis Budrys, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budrys není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele Litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
1: Ano.
0: Tak.
1: No, je to průser, no.
0: No jo.
1: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jako, že ne, tam v životě žádné laboratoře nebyly. Ale když je to oficiálně řečeno, a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
0: Ano.
1: Na té Ukrajině.
0: Jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Jde o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, a nebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu území, která budou zabavena jako první, vcelku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadá Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí? Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporyžské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, když to útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Aleksandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin. Takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí ke konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě, ale jedno je jisté. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
1: Ano. A společný pikle vůči Rusku.
0: Jo. A všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazují kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
1: Dobrož. Tak přeju krásný léto a mějte se krásně a ať se daří.
0: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat. My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje jinak než Petr Václav.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

vybral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lázek stál, tak

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. Takže to jenom pro účely záznamu znova vítám. Ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno to témata, co má Vítek připravené, připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
0: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlíčení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. V podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se to vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
2: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, Vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení, předat kontrolu nad státem do Bruselu, předat kontrolu do Římského klubu v Římě, předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
0: To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
2: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici, aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii. Ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu, tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krků maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No, protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě řeknu jinak, demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení, bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty, stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále pořád komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu, a mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksechtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení, nebo jak se to bude řešit. A to má vyřešit populační krizi. To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina, mladý kluk, mladá holka chtějí zadlužit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa, a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. Vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že?

oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou dva jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. Dva jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. Co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté, jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tyhleti nebo tyhlety Husákovi děti, kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu.

0: hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracií také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město. Pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v Národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě, a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě. A ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích, nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší, tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného. Když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Bolla. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
1: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ty dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
0: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský. aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Army Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci. Hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofoby. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni. Všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, po lehoučku její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není, odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabijí soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. to je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primeu streamovací platformě to není. k dispozici. Ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz. To znamená, o co se jedná? Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahů a svazků mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy. A vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armio Hamra. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam strdne toho manažera, že má 10% nájemníků, kteří neplatí nájemné a že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi a ten film potom končí. Samozřejmě, když se tady dělá nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02, Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, no to třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni, a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom ať o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů, a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální, a vlastně díky tady ty agregaci se vlastně ty naše články ještě šíří de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tento vzhled, že jednotlivý ras samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete, AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že tenhle ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté. Protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, že problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida na biologické bázi. Nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, já bych mal jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pre futbal, pre globalistov taký význam, proč je to ich srdcová záležitost, toto ste vyslovně spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo je ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročudovcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť. A keby môžem ešte druhú otázku by som mal, aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril, a prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, kto zohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia? Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, futbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou spotřebu, takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General, můžu říkat anglicky general growth. General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřiště. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jsou, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádali gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál. A všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednost mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
1: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
0: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
1: To, co není vidět.
0: To, co není vidět. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
2: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pan VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k tým kritickým názorom, které hovorí, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov. A chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že to bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
2: Děkujeme.
0: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou takovým způsobem zaháčkování na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. On se sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je, no to, što je to? A chápete, lidi se na to dívají a říkají, si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktů a výrobků. Ne, ne, ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno. A zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku. Pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No a ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco nenádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v

0: on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl, jako že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, chcela by som sa poďakovať za všetky články a relácie, všetky mám v štúdiách a pánu Veka. Chcela som sa spýtať, komu prospieval uvoľnenie tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastne spôsobí prebudenie občanov Európy a tým pádom elity nebudú mať pekne pokoj na prácu a prípravu vojny proti Rusku. Takže tým vlastne oslabí pozície Európy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastne oslabil? Ďakujem pekne.
0: Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030, podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion a Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem. Ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, jak to říkají, vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko shromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách od jedničky do pětky budou se snažit držet tady.

0: priority v tomhle tom prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
2: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 tisíc sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
3: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nazbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivy mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. A to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom předtím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Vždycky mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému něco mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
1: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov, až niekedy ako infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú?
0: Ja vám rozumiem.
4: Je to len nejaká prezidentná forma? Ano, dobře, děkuji.
0: Podívejte se. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globalisté dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. To je a navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic. To je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, z hůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi.

0: takzvanými, oni tomu říkají class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto tam napíše a nějaké dítě se udusí, nebo dvě děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se to tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba se někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
2: No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo,
3: taky,
2: jste ve vysílání.
3: Hezký večer, spolek. Přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně Židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku i vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně Židům vládne. Tak jenom tak krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
0: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem Židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi Židy. Židé jsou nad všemi a Židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řeklo světový management. Management na touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad Židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2024 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem. Došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
4: No, dobrý večer.

0: Tady Honzeky má. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo? A druhá otázka je, jak my jako goji maltroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. No, asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
1: Jasně, děkujeme. Já se jenom za tom VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už se ohlásíme, aby nikdo nebyl,
2: To já ti nevím, Vítku, já ti nevím teďka. Já tady na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit ten systém nebo zrušit ten systém, já bych před tím varoval. Pozor, opravdu pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy. Kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tedy nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastních rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality? Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo? A tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty globalisty. Pokud chcete s globalisty být, musíte následovat jejich pravidla. Protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili, zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo. A že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
1: Já si dovolím takové drobné zamyšlení nakonec, VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň část střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky, různá auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď různě sjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím mě nechoď, nechci, ne, nechci to slyšet. Jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo. To o tom nechtějí slyšet. Jo. To je takové dost zajímavé, nevím, jestli k tomu chceš něco
2: doplnit. Jenom to doplním, že to je fenomen. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1828 byla poslední veřejná poprava v Rakousko-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju. Tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
1: Vlastně to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
2: No, protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků. Takto se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že už nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 000 Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže, jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
1: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se jedná o migraci, ať se cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, jo, ale když se jedná o realitu, tak to ne, jo, to nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? To jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agathy Christie, od Artura Conana Doyla, po Chandlera, pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn, nebudeme to protahovat, přetahujeme už i tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, takže telefonáte i za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeji Vítek.
3: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, svobodný vysílač SD a samozřejmě vysílání pokračuje. Teď studiem kraj následující 4 hodinky, takže máme 5. července léta páně 2026 jejichto kalendáře, takže vás zdravím a vítám a my bychom se měli podívat i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to nejdůležitější, co se nám za ten týden událo, protože tu máme komentované zpravodajství, tedy ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a případně právě i komentářů k tomu, co se událo a co v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Po slovensky to má pořád ten krásný název Mienkotvorná média, tedy média, která tvoří veřejné mínění. To je důležité si uvědomit. Tak, pan inženýr mi zatím poslal 3 mailíky. Ještě na 3 čekám. Tak uvidíme, zda se připojí, bo zpráv bude a informací a článků asi dosti. Tak uvidíme, jestli teda už může se spojit se mnou a zdali můžeme vysílat. Já tam takhle přepnu už první, takhle oprasek, aby jsme ho tady měli. Nemáme to teda vycentrované. No, nevadí, já si s tím pohraju. Nějako, takhle.
1: Okamžiček, za chvilku jsem.
0: Jo, dobře. Tak já tedy... Jasný, dobře, tak já jdu tedy to spustit. Tak, koukneme se, dámy a pánové, tedy na další věci. Já teda pana Tichého teď vytípnu, abych ho nerušil, nechám ho potichu a pracovat, že ano, to je to nejdůležitější. No už a my se tedy vrhneme, koukneme na to důležité, takže tady máme komentované zprávy. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, 2 budou události na Ukrajině, 3 informace z USA, 4 bude iránský konflikt. Novinky od jinut budou jako 5. téma. A jako 6. budou aktuality z Evropské unie, pak bude následovat jako 7. covid kočkování a následky a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část měli ukončit. No už ale samozřejmě, pokud zbyde čas, tak se koukneme pak na tematické okénko a to nese název Trilaterální dohoda USA, Izrael, Libanon. Redefinuje konflikt na Blízkém východě. Nuž, tak se jdeme kouknout na Putinův nejtvrdší rozkaz, který dorazil k jednotkám. Já si to tady otevřu na druhém monitoru, abych to tady mohl čísti a nehybal vám s tím obrázkem. Tak, začala prý totální likvidace velitelů ozbrojených sil, ozbrojené tedy sebranky Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství, to je otázka. První prý nekrology a oficiální prohlášení. Takže rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů, včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GUR. Takže první nekrology hlásí, že Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Nuž, je tady to, jo, to je zase dlouhý. CZ24, nebo jak se jmenuje, tam to najdete, CZ24.news. Tato zpráva je z 29., což bylo pondělí, takže asi shrnutí minulého víkendu. Takže cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél ruských hranic. Ukrajinský režim zaplatí tedy za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. To tedy byl rozhovor Vladimíroviče Putina, tedy ze Pavlem Zarubinem, nastínil tedy osud severních oblastí Ukrajiny. S tím, že nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku, budeme vycházet z návrhů ministerstva obrany a generálního štábu. Tak, nuž, co tady máme? Vytváření tedy Sumské lidové republiky je prý v plném proudu. Z Ukrajiny totiž začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce tedy i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků OSU. Na Ukrajině tedy byli zabiti dva plukovníci OSU, patří mezi ně plukovník GUR, zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu, a k tomu velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vina četnými zločiny proti lidskosti, které se dopouštěly na civilistech, ale i vlastních vojácích. Víte, že tam ty kluci zase, to maso z ulic tam bylo narváno a pod zase hrdinými samopaly Azováků a dalších nacistických šmejdů byli tito kluci hnáni. A pak samozřejmě, když se prohnali městem, tak náckové tam prováděli ta další zvěrstva. Tak, to jsou zprávy tedy z prvního týdne. A ještě se koukneme, tedy teď máme už středu. Naším cílem je tedy osvobození Novorusie, nejen tedy Donbasu, říká to Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ruský prezident v rozhovoru připustil, že cíle vojenského vedení nyní přesahují hranice čtyř regionů, které byly začleněny do sestavy Ruské federace. Konkrétně řekl, že cíle ruské armády nyní sahají až za hranice těchto čtyř regionů, a to na celé území Novorusie. Nové Rusko tedy se táhne od Charkova po Oděsu a dále až po Podněstří. Ve skutečnosti jeho okupace řeší také problém Podněstří a možná i Gagauzka, tedy Gagázie, že ano, pokud Rusové považují i tento problém za ruský. Tak, my jsme včera měli otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina v archivu Svobodného vysílače i na Odysí, tady na studiu Kadaň. Už je máte, takže nic vám nebrání, abyste se na ně ještě zadívali nebo zaposlouchali. Tak, jsou tam důležité věci zase. Tak se jdeme kouknout na rostoucí hrozbu ukrajinských raket a stealth letounů NATO. Moskva se obklopuje prstencem protiraketové obrany S-400. Rakety Mach 14 mají srovnat stealth NATO. Takže satelitní snímky odhalily výstavu nového prstence pozic protizdušné obrany kolem ruské metropole. Nejméně pět nově připravených stanovišť odpovídá tedy rozmístění systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu, právě ten typ S-400. Na několika z těchto místech jsou již patrná odpalovací zařízení a další vozidla spojená s tímto systémem, což zase naznačuje, že nový obranný pás buď již vstoupil do operační služby, anebo se k tomu schyluje. Rozšíření tedy následuje po opakovaných tedy ukrajinských útocích bezpilotními prostředky dlouhého doletu na Moskvu a okolní regiony a po vývoji nových generací řízených a balistických střel na Ukrajině, to bych dal teda do úvozovek, s podporou a financováním tedy několika členských států NATO, jejichž cílem je zasahovat ruskou metropoli a další strategické cíle stále dále a dále do hloubky tedy ruského území. Tak, teď nevím, tady jsou teď fotečky, je tady rozbor a teď tady máme nějaký radary, tak to už necháme taky býti. Tak, to je důležité, že teda se tam skutečně asi něco tvoří. No ale koukneme se ještě na Krym, to bylo z druhého, ze čtvrtka. Krym zůstal bez proudu a bez benzínu, dron rozbil most na Mariupol a oprava až prý za měsíc, až 369 asi pump, takže čerpacích stanic zavřeno a mobilizace je prý na spadnutí, povolají prý 1 200 000 Rusů do zbraně. Tak pan inženýr už to asi všechno doposlal, halo, halo.
2: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači. Už jsem všechno doposlal, ano.
0: Super, všechno, tak já nějak zkrátím tu čtvrtou a vy se můžete nachystat na pátou, tedy z Ruské federace. Vyjasnilo se, že most, který most na dálnici, tedy do Mariupolu, napadly ukrajinské ozbrojené síly. Jde tedy prý o most přes řeku Kalku a podle starého přívozu poblíž byl zřejmě napaden už i dříve. Kanál 2 Majoři přináší podrobný komentář k otázce, jak dlouho by trvala oprava takovéhoto mostu. Tak a my se koukneme na ten Krym, co se tam děje. Předseda vlády, tedy Jurij Gocaniuk, píše o masivních útocích dronů ukrajinských ozbrojených sil na energetickou síť. Armiansk a Feodosie spolu s okolními městskými oblastmi jsou tedy bez elektřiny. Částečné obnovení dodávek elektřiny odběratelům bude tedy dokončeno do 24 hodin. Elektřina byla dodávána v 3-hodinových intervalech v následujících městech, jako je Simferopol, Jevpatoria, Saky, Alušta, Jalta a Sudak. Tak, zástupce gubernátora Krasnodarského kraje oznámil, že tedy 369 z 1029 čerpacích stanic přerušilo provoz. Objem pak dodávek zůstává beze změny, zatímco poptávka ale vzrostla. Zvyšuje se možnost tedy zakázat prodej benzínu do kanistrů a jiných nádob. No, my už víme, že samozřejmě teď na konci týdne tam povolali dokonce i kozáky, aby hlídali, aby si to tam jinde netankovali do kanistrů, ale čistě jenom do nádrží a ještě v předepsaném objemu. Tak asi můžeme na tu pětku, pane inženýre.
2: Možná jenom malinkou poznámku tady k té čtyřce. Ono je to o tom také, že někde je to z části i díky teda dodávkám těch producentů, protože i tam někdy je taková trošku i jakoby uměle vytvářený nedostatek, což jsou taky takové zprávy, to je jako jedna věc. A druhá věc, a ta je asi důležitější, tady je prostě potřeba už jako si uvědomit jedno, že i když se ten konflikt začal tou speciální vojenskou operací, tam se dostali velmi rychle Rusové až ke Kyjevu, pak se teda vlastně parapovala smlouva, na základě které se Rusové stahli, Ukrajinci jim padli do zad, vlastně vytlačili je prakticky z celého obsazeného území, které dneska ho dobývají znovu, tedy daleko většími ztrátami. Ukrajinci dozbrojili a vlastně se tam přesunuli i cizí jednotky a stala se z toho vlastně normálně regulární válka. A já si myslím, že už by to takhle k tomu měli přistupovat i ty Rusové, protože zatím pořád jako speciální vojenská operace a rukavičky a výběrově a tohle, ale já si myslím, že to tak jako úplně nejde. A aby ta speciální vojenská operace nakonec nesklouzla v tom, že se tam budou soutěžit v tom, kdo komu rozbije který most nebo jakou benzinovou pumpu nebo rafinerii. To si myslím, že o tom ta operace být neměla. Takže tolik jako tady k této věci. Pojďme dále. Rusko vyzývá k uzavření hranic s Kazachstánem, Azerbajdžánem a Arménií. Šíří se pověst o rozsáhlé mobilizaci na straně Ruska. Jsou takové některé dotazy nebo úvahy, jestli tedy se rozhodl tedy prezident Putin takzvaně dokončit Ukrajinu, to znamená ten konflikt urychleně uzavřít, protože víte, že i dost jaksi velká část obyvatelstva už jako na to tlačí, že prostě na to, že jako je to dlouhotrvající, zatím z jejich pohledu jako nikam nevedoucí, ono tak pravda není, ty Rusové postupují dál. Nicméně ty lidé, kteří jsou v zázemí, tak to, že ty Rusové postupují na ten západ, nevidí tolik jako to, že jim tam prostě padají na hlavu nějaký drony, že jo? To je jako je horší pro ně. Takže je tady bude asi potřeba trošku švihnout do koní a zdá se, že i teda tady ta opatření k tomu začínají jak se směřovat. Takže jeden den poté, co Rusko uzavřelo své hranice s Finskem, Estonskem a Lotyšskem, tak ruská vláda údajně požádala Kazachstán, Azerbajdžán a Arménie, aby také uzavřeli své hranice s Ruskem. Takže vlastně tato skutečnost vyvolala silné spekulace, že se Moskva chystá brzy oznámit rozsáhlou mobilizaci, což vyvolává otázku, zda tedy ruský prezident Vladimír Putin učinil rozhodnutí ukončit tedy tu válku na Ukrajině realizací všech skutečných ruských cílů, mezi které patří integrace celého regionu takzvaného Novoruska, které se rozprostí od Charkova po Oděsu a Podněstří, tedy všechna historická ruská území. No ono k těm historickým ruským území patří to malé Rusko, protože si uvědomíme, kam spadá i Kyjev, ať si vlastně uvědomíme, že vlastně zárodky ruského státu byly takzvané Kyjevské Rusy. Takže ono do toho patří i to malé Rusko, ale nepředbíjeme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pojďme dále na další zprávu.
0: Dále se koukneme krok, kterému prý málo kdo rozuměl. Proč Vladimír Vladimirovič sám oznámil, tedy tady je zajetí Konstantinovky? No, A pokračujeme do Slaviansku, Kramatorsku. Veřejná tedy zmínka Vladimíra Vladimíroviče o dobití Konstantinovky vyvolala otázky ne tolik ohledně jeho obsahu, protože ruská kontrola byla známá už několik dní, ale spíše ohledně jeho časové a politické váhy. V takových případech není tedy přímé jmenování ruského prezidenta považováno tedy za náhodné, ale obvykle slouží jako politická pečet potvrzení vojenského vývoje, který chce Kreml prezentovat jako konečný. Tato volba má zvláštní význam ve srovnání s jinými případy, jako je Kupiansk, kde byly vyjádřeny protichůdná hodnocení a pochybnosti o míře kontroly v daném rozsahu. Takže toto rozlišení podle ruských analytiků ukazuje pokus o jasné komunikativní vysvětlení. Takže o co jde? Když Moskva považuje oblast za operačně uzavřenou, přistoupí k potvrzení na nejvyšší úrovni. Nůž a současně ruský prezident zdůraznil důležitost dobytí města, zatímco, jak vysvětlil, nyní budeme postupovat směrem na Slaviansk a Kramatorsk a dále do Družkovky. Tak.
2: Tady k tomu zase možná poznámku. Já bych to viděl v souvislosti s tím telefonátem mezi Putinem a Trumpem, který nedlouho potom následoval, kdy tedy Putin blahopřál Trumpovi k tomu 250. výročí, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně hodinu a půl se nebavili o tom, čili hodinu a půl, jestli ten hovor trval, tak se tam bavili o lečems a šlo o to skutečně, aby teda Putin dal pečeť jako na to teda, jak to s tou Konstantinovkou je, aby teda neměli, protože na tom západě se pořád lže a ty Ukrajinci mlžou taky, takže aby dostali ještě další peníze a podobně, takže tam ta situace je asi dost jako jasná a ten důvod taky. To znamená, aby teda to bylo nespochybnitelné, že teda ta Konstantinovka teda žije v ruských rukou a tam, když se podíváte na případně tu mapu, tak tam teďka zůstávají, ten Liman už je také vlastně v ruských rukou, tak když se na to podíváte, tak tam už to moc nezbývá, no jsou ty poslední vlastně takzvaná pevnostní města, to je ten Slaviansk, Kramatorsk a pak tam vlastně je step až, rovná step až do Kyjeva. To znamená, oni tam sice Ukrajinci určitě teďka tam hloubí někde nějaké zákopy a někde nějaké bunkry, dělají rychle, ale jako není to moc kde schovat, protože je tam rovný terén a bude se to tam těžko bránit. Samozřejmě je tam řeka, či přechod přes řeku, ale jinak tam už jako nic není, takže za této situace, aby tam někdo vyprávěl nějaké ty, že to je patová situace, anebo že se Rusové mají vzdát a podobné komické nesmysly, tak to snad už, jo, čili podle mě to bylo z těchto důvodů. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko poprvé hovoří o provokaci války ze strany Lotyšska a dalších pobaltských zemí a jde o to, že vlastně jde tam o povolení letat pro ty ukrajinské drony nad těmito zeměmi. To znamená, že oni to tím pádem mají velmi, velmi blízko, zejména teda na Leningrad a tam o tu oblast na severu. A vlastně tedy Rusko poprvé vlastně hovoří teda v této souvislosti o provokaci války. A to znamená, že má důkazy o tom, že Lotyšsko a další pobaltské země povolili využívání svého vzdušného prostoru pro ty ukrajinské drony k útokům na cíle na ruské území. Hovořil o tom ruský náměstek ministra zahraničí Michal Galuzin. Ten tvrdil, že Moskva potvrdila tyto informace o vlastně průchodu, průletu spíše ukrajinských dronů vzdušným prostorem Lotyšska a dalších pobaltských zemí. Takže zatím nedošlo k žádné oficiální reakci ze strany Lotyšska ani jiných pobaltských zemí na toto prohlášení ruského náměstka ministra zahraničí, ale zdá se, že tam se schyluje tam a ještě u Finska, že se schyluje tedy brzy teda k nějakému zásahu z ruské strany. V tom finském případě tam dokonce se hovoří o tom, že by tam Finsko mělo dostat na své území jaderné zbraně namířené na Rusko. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme, to máme ten telefonát. Prezidenti Putin a Trump spolu telefonovali, tak je tady samozřejmě zmíněno, že dnešní nebo Je to ze čtvrtého ze včerejška. Rozhovor obou hlav států začal tím, že prezident Vladimír Vladimírovič osobně poblahopřál Donaldu Trumpovi a celému americkému národu k tomuto významnému svátku a připomněl přínos Ruska k formování amerického státu. Hovor tedy podle Putinova poradce trval hodinu a 25 minut a ruské vedení již dříve zaslalo Trumpovi blahopřejný telegram k příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Putin zdůraznil, že Rusko a USA jsou dvě největší jaderné velmoci a že nesou zvláštní zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a stability v globálním měřítku. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že navázání konstruktivních, rovnocenných a vzájemně výhodných vztahů mezi Moskvou a Washingtonem je v zájmu tedy nejen obyvatel obou zemí, ale i celého světového společenství. Tak, poslední rozhovor předtím se uskutečnil 14. června. Tehdy prý lídři diskutovali o bilaterálních vztazích, mezinárodní agendě, včetně urovnání ukrajinského konfliktu.
2: Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident přímo oznámil, kdy vlastně opustí moc jedinou větou, a bylo to v souvislosti tedy s tlakem tedy mezinárodní novinářů, kteří na něj vyvíjeli tlak, aby ten odpověděl. A on říkal, je to vlastně po 22 letech prezidentství, tak přičemž jeho první funkční období trvalo 8 let a druhé 14 let, trvá do dnes, tak prezident Putin řekl, že okamžik jeho odchodu nastane, když přijde správný čas. Ty mě tedy posadil na židli a jak řekl novinářům tedy během briefingu toho ruského tisku v Kremlu, tak některé momenty budou znamenat konec jeho moci. Ale nevysvětlil, jaké příznaky to jsou, takže toto dal vlastně, nebo podobnou odpověď dal v kontextu svého projevu na závěrečném plenárním zasedání toho výročního setkání mezinárodní diskuzní skupiny Valdaj, Valdajské fórum. Takže cíhodný koordinátor, protože o tom mluví ten koordinátor, ten mi popřál bezpečný důchod a já přeji to též sobě. Takže až přijde čas, bude to tak správné. Ačkoliv jsem ještě neodešel do důchodu, říká Putin, jako současný vůdce velmoci musím být zdrženlivý a vyhýbat se nadměrné agresi ve svých prohlášeních. Ve skutečnosti si nemyslím, že to je můj styl. Čili odpověděl v podstatě jaksi velmi kulantně a ty novináři z toho byli stejně moudří jako předtím. A poprvé ruský vůdce otevřel otázku odchodu z moci nebo od moci, když ve věku 74 let vstupuje tedy do nějakého období, teda 3 měsíců, kdy teda ono už v podstatě Wolf Messing už jak si hovořil o tom, že to na jaře, že teda svoji činnost ukončí, že teda přijde někdo úplně neznámý, nový, mladý, což to nebyl ani Bělousov, ani ten bývalý šéf té jeho ochranky, tak ani ten to není, zkoušeli snad údajně oba, takže uvidíme, co bude. Faktem je to, že teď není hodná doba na odchod, to je zcela jednoznačné. Takže pojďme dále, podíváme se asi do dalšího košíku.
0: Tak, tak,
2: a to jsou události na Ukrajině.
0: Ukrajina a SVO, jednička je zde. Tak, peklo prý v Kyjevě, Iskandery a Zirkony rozmetali pozice VSU nebo OSU na kusy. Krvavý masakr, stovky mrtvých, Ukrajina hoří v totálním chaosu. Je to také z minulého pondělí, takže je to spíš nějaký souhrn. Za víkend uvidíme. Američané zveřejňovali tedy pozitivní zprávy o ruském domácím systému Starlink, teda od společnosti Boreas 1440. Prvních 5 satelitů vytvořilo pravidelný řetězec a stejně testují mezisatelitní laserovou komunikaci. Satelit pak číslo 10, který byl již vyřazen z provozu, náhle znovu ožil a prudce změnil oběžnou dráhu, aby se připojil ke svým ostatním satelitům. Tak, co se tady ale děje? FSB uvádí, že 18. května byl v Kyjevě zabitý plukovník hlavního zpravodajského ředitelství Rustem Fachriev. Byl veteránem nepřátelské rozvědky a byl spojován s teroristickými útoky v Rusku. Nedávno měl stát za organizací pokusu o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruské armády. Fachriev se podílel na událostech na Krymu v roce 2014, už jsme tady měli v té první zprávě, kdy se během rozhodujících dnů pro republiku pokoušel zablokovat budovu Rady ministrů republiky. Ve Volgogradu tam byli zadrženi klauni natáčející přistávání letadel u vojenského závodu a tvrdili, že natáčeli pro kamaráda v Barceloně ve Španělsku. Dostali tak 5000 rublů pokutu a po natočení zbytečných omluv při nich měli rozmazané obličeje, no a nakonec byli propuštěny. Noční údery raketami Iskander a Zirkon na cíle ozbrojených sil Ukrajiny v kyjevské čtvrti Darnický. Nasazeny byly také drony Geraň 2. Bojové operace dronů využívajících optické zaměřovače to jsou a pick-up například ozbrojených sil Ukrajiny má zajímavé maskování vytvořené ze sítí. Tak no, to je trošku takový chaotický popis, co tady všechno poskládali. Tak teď nevím, co z toho... Tak to asi necháme. Zkrátka to tam útočilo. Obrázek asi nevím, ten je asi spíš nějaký informativní jenom.
2: Pojďme k další zprávě. Ukrajinský velitel armády Oleksandr Syrský prohlásil, že Putin dal rozkaz k okupaci Kyjeva a dále teda hovořil tedy o hlavní ruské ofenzivě, která se připravuje. Samozřejmě ty zprávy jsou vždycky průřez, je to týdnem tedy, jo, čili od neděle do neděle tedy, jo, takže toto je konkrétně zpráva z 36. to znamená z úterka tedy tohoto týdne. A v ní teda se říká, že vojenské a politické vedení na Ukrajině je v naprosté pohotovosti po přiznání velitel ukrajinské armády Oleksandra Syrského, který přiznal, že Vladimír Putin již vydal smrtící rozkaz k velké ofenzivě směrem na Kyjev. A podle zpráv, které vyšly najevo, tak je klima v Kyjevě extrémně těžké a ukrajinské síly čelí nejhoršímu scénáři od začátku války. Údajně tedy Putin vydal rozkaz obsadit hlavní město. A jinak tedy podle prohlášení toho ukrajinského velitele syrského ruské síly už nejsou omezeny pouze na opotřebovávací operace na východní a jižní frontě. Ruský generální štáb obdržel přímé rozkazy od Putina připravit masivní totální ofenzivu s cílem obsadit Kyjev, přiznal Syrský, což tedy vyvolalo silné znepokojení západních spojenců a to je, říkají jejich dychtivost, to je špatný příklad. Nevím, co tam chtěl autor říct ve skutečnosti. A tady faktem je ale jedna věc, oni totiž na druhé straně pořád v západě se tam snaží těm lidem vyprávět, jak vlastně ty Ukrajinci vyhrávají, takže čeho se tedy bojí. Takže asi tady jenom takhle v krátkosti, jinak tady říkají, že tedy se snad je to v době, kdy se západ zdá být schopen zastavit moskevský nárůst v oblasti operací. Tak to je spíš asi zbožné přání, protože zatím nic takového, nic tomu nenasvědčuje. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme nějaké tanky. Je, kam zmizely ty tanky? Raz, dva, tři, tady. Velké otřesy na frontě, obsazení pozic v Doněcku a Záporoží a rozsáhlé údery. Tak, ruské vojenské operace na Ukrajině byly v plném proudu v týdnu. Ruské ministerstvo obrany pak oznámilo významné územní úspěchy, dobytí strategických osad a tvrdé údery proti ukrajinským silám na více frontách za posledních 24 hodin. Je to tedy k 30. úterku. Tak, tady toho zase je. Tak, co se koukneme? Bouřlivé události v Doněcku dobytí Malinovky. Takže operační skupina Jih dosáhla jednoho z nejvýznamnějších úderů dne, kdy zcela osvobodila osadu Malinovka v Doněcké lidové republice. Současně pak ve městě Konstantinovka ruské útočné síly pokračovaly v tisících operacích na jeho západě a obsazením nejméně 30 budov. A v oblasti odpovědnosti této skupiny přesáhly ukrajinské ztráty 175 lidí. Tak a pak tam bylo zničeno pozemních robotických AUF systémů 26. Skupina Západ pak zlepšovala své pozice a pokračovala v ničení ukrajinských enkláv v severozápadní části Krasný Liman, přičemž 67. motorizovaná pěší divize obsadila 4 pevnosti a 54 budov, zatímco neutralizovala 11 velitelských stanovišť UAVček, tedy bezpilotníků a americké obrněné vozidlo Humvee, to asi má být tady ta divná zkratka, tak nevím, HMMVV. Uvidíme,
2: co to je. Určitě bude, no.
0: Že jo, Záporoží tam na Záporožské frontě z východní skupiny pronikly hluboko do kyjevských obranných linií a po rozdujících akcích ruské síly osvobodili osady Rovnoje a Lesnoje. A pak skupina Sever, postup Charkov, Sumy a Dněpr zlepšovali svoji pozici a zvládli údery proti mechanizovaným brigádám a národní gardě Ukrajiny v Sumské oblasti a Charkovské oblasti. Skupina Střed způsobila vážné ztráty, takže a má materiální ztráty v oblastech Dněpropetrovsku a Doněcku a skupina Dněpr zneškodnila 75 ukrajinských vojáků a zničila dvě stanice elektronického boje v Záporožské oblasti. Tak, to bychom asi mohli takto rychle.
2: Já se přidám taky s podobnou zprávou takovém tom letem světem. Jednak Rusové se blíží k Sumy, to je ze severu, a čistí lesní oblast severně od města a v podstatě chtějí tedy tam připoutat, jak se na místo mu obklíčit ukrajinské síly v regionu s cílem provést útok na Slaviansk a Kramatorsk. A jinak jsou asi 15 kilometrů, to je teda zpráva z 1.7. severovýchodně od Sum, což je jako důležité asi vědět. A další zpráva, kterou tady je, tak ukrajinští vojáci v Limanu se bez váhání vzdali, aby se vyhnuli vyhlazení. Takže operativci bojové skupiny Sever zaznamená incident pomocí dronu. Je tam ještě jako další záležitost. Nicméně ty vojáci v tom Limanu ukrajinští se vzdali. A vlastně tady vlastně to město se velmi rychle dostává tedy pod ruskou kontrolu, on už tam tuším je, toto je zpráva 36. z 1.7. Takže vidíte, to je další z těch pevnostních měst, že tam skutečně bude zbývat jenom ten Kramatorsk a ten Slaviansk, případně ještě teda ta Družkovka, čili tři ještě tam jsou. Takže to jsou dlouhodobě opevňovaná města, takže uvidíme, jak to bude dál vypadat, ten postup. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na Šumpanskýho. A Volodymyr Zelenský otevírá cestu volbám, aby mohli diskutovat o mírové dohodě s Ruskem. Aha, takže asi jako Ukrajinci. Možnost udání prezidentských voleb na Ukrajině je opět prý tedy v centru pozornosti. Je to ze středy zpráva. Přestože ústava země neumožňuje volební postupy, dokud platí stané právo. Podle ukrajinských zpráv se diskuze v poslední době vyostřila, protože Kyjev zvažuje všechny možné scénáře s ohledem na budoucí mírovou dohodu s Ruskem, protože Moskva uvedla, že každý ukrajinský prezident by měl být legalizován prostřednictvím voleb. Nuž, informace z ukrajinské pravdy uvádějí, že Volodymyr Zelenský věří, že se situace na frontě zlepšuje, což vytváří podmínky pro zvážení možnosti voleb, ačkoliv v koridorech NATO vidí brzký pád Donbasu a současný prezident chce volbami buď odejít, nebo hodit míč po stoupení tedy ztracených území dále někomu na záda, asi spíše ten míč, že ano. V tomto kontextu navázal kontakty s osobami považovanými za možné kandidáty na prezidentský úřad. Kdo to jsou? Samozřejmě bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zálužný, ale také prý Kiril Budanov. Podle téže publikace se Zelenský snažil zjistit úmysly Zálužného, který údajně jasně dal najevo, že by kandidoval, pokud by byly vyhlášeny volby. Na druhou stranu Budanov se vyhýbal ukazování svých politických ambic. Nuž, a tady indikativně v relevantním průzkumu získal Valerij Zálužný procento blízké 73, zatímco Kirilo Budanov získal skoro 60. No tak furt mi to nevychází jako stovka. Nevím, jak se to dělá. Relevantní průzkum, takže to necháme být. No.

0: Tak, teď mi nevím, jestli mi pantíky vypadlo nebo ne. Por pokroč. Jo.
1: Říkám, že už jsem tady, že možná, že někteří ti, že tam jsou takové divné poměry, tak někteří ti obyvatelé Ukrajiny radši kejvnou na oba dva, aby měli klid a náhodou jako nepřišli k úrazu, tak odkejvají oba dva, pak tam mají najednou 130% dohromady a někomu to nevadí, nepřijde jim to ani divné. No, tak je to tam různé takové. Pojďme se podívat dál. Další zpráva hovoří o apokalypse na počest summitu NATO. Rusko hromadí rakety a drony na rekordní úder. Pokud vím, tak summit NATO má začít v úterý 7. Takže to se tedy asi mají na co těšit tedy na Ukrajině, pokud to bude toto, jaksi pravda, ta zpráva. Geran 4 Seeker sužuje ukrajinské cílové oblasti, jak si stěžují experti, a Svobodná presa pokračuje ve své kronice demilitarizace ukrajinského týlu během raketových a dronových úderů. A podle operační zprávy letectva provedly síly v noci na 1. července skromný útok na mateřskou zemi. Uvádí se, že dorazilo několik raket, včetně jedné Iskander a 151 jednoho bezpilotních prostředků, včetně blíže neurčeného počtu klamových dronů. A ta ukrajinská protivzdušná obrana jako obvykle sestřelila téměř všechny titány oblohy s výjimkou 17 Geranů, přičemž jejich trosky zasahují 20 pozemních cílů. A co se týče raket, tak představitelé prý nemají ani tušení, kam dopadly. Tak to je dobré. A podle nezávislého monitoringu otřáslo 8 oblastmi Ukrajiny nejméně 16 serií výbuchů. Ta zásahy byly zaznamenány v obraném průmyslu, energetických podnicích, skladech, na letištích, přístavech a železničních uzlech. Takže následky jednoho z těchto zásahů byly zaznamenány na snímcích tepelných anomálí NASA Firms poblíž Volňansku v Záporožské oblasti ve vesnici Nová Vasilivka. A informované zdroje uvádí, že tam došlo k silné detonaci, kterou bylo slyšet mnoho kilometrů daleko a následně vypukly požáry. Takže tam byl zřejmě polní sklad munice, který dostal pro vícenásobné raketomety, který dostal zásah a explodoval s jasným ohňostrojem, viditelným prý až z vesmíru. Tak toho tam asi museli opravdu hodně. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme tady. Masový útok na Kyjev, Zirkony, Iskandery a drony zasáhly strategické cíle. Rusové zaútočili na rezidenci City Hotel, což je ubytovací centrum představitelů NATO a západních žoldáků. Zpráva je ze čtvrtka 2. Tak, ruské ozbrojené síly v posledních měsících zahájily jeden z nejmasivnějších útoků proti Kyjevu, hlavnímu městu samozřejmě Ukrajiny. A tak desítky balistických a hypersonických raket spolu se stovkami dronů zasáhly vojenskou a podpůrnou infrastrukturu v Kyjevě. V centru ukrajinské metropole jen pár kroků od ulice Chreščatyk

0: Další zpráva hovoří o senzačním průlomu, který se podařil Rusům, kteří vpadli do Dobropolie ze tří stran. A tady vlastně se hovoří o ztrátě tedy poslední pevnosti, která vlastně se vede k Kyjevu 949 km čtverečních, jako jedním, jak se říká, jedním vrzem. A tady to je zpráva ze 2. července. A je to tedy poslední pevnost, tentokrát na jeho západě Donbasu, za níž už ozbrojené síly Ukrajiny nebudou mít až k Dněpru, kde držet obranu. A jak tedy ti ruští nepřátelští pozorovatelé, včetně benderovských zdrojů a Institutu pro studium války, ISV, tedy americký, tak přestože tu bitvu o Dobropili interpretují odlišně, tak obecně vykreslují podobný obraz tedy. Takže z té analýzy toho ISV, když se odstraní ta rusofobní retorika, tak podle tohoto institutu ruská armáda během uplynulého týdne zahájila ofenzivu podél hranic mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí a obsadila řadu území severně od Moloděckého a severozápadně od sousedního Udačného. Takže tolik asi, ta zpráva samozřejmě pokračuje dále. Pojďme na další, ale...
1: Tak, dále se koukneme, to je ze 3. zpátku. Mini Hirošima. Rusové rozložili prý Kyjev a způsobili škody přesahující 1 miliardu amerických dolarů. Poškození způsobilo vážný problém zásobování ukrajinských sil pak na frontách. Takže útok na Kyjev, který byl tedy ze čtvrtka na pátek, je popisován jako malá Hirošima, protože Rusové způsobili přes noc škody v hodnotě více než miliardy dolarů a ukrajinské hlavní město vypadalo, že utrpělo jaderný úder. Byl to nejtvrdší ruský útok na ukrajinské hlavní město od začátku války. Strategické skrady zbraní a munice a systémy protivzdušné obrany byly zcela spáleny a zničeny na popel. První důkazy ukazují na úplné zničení kritických vojenských cílů. Podle ruských zpráv útok, provedený na příkaz ruského prezidenta, zahrnoval 74 raket různých typů a nejméně 500 kamikaze dronů. Výsledkem útoku bylo úplné zneškodnění klíčových zásobovacích linií a zničení obrovského množství západních zbraní určených na ukrajinskou frontu. Podle stejných zdrojů bylo během útoku zneškodněno nejméně 6 důstojníků NATO, zatímco škody na ukrajinské infrastruktuře jsou popisovány jako katastrofální pro možnosti pokračování války ze strany Kyjeva. Takže by se konečně už týl začal likvidovat, jak potom volá už dlouho pan Pěkin. Uvidíme.
0: Další zpráva hovoří o tom, že poprvé zasáhly domy ukrajinské elity také. Rakety trefily luxusní věžák SBU příslušníků a různých zlodějů. A teď prý Kyjev náhle začal mluvit o míru. A ve sklepě toho VSU byly nalezeny starobylé relikvie, konkrétně nějaké ikony. A Kyjev se stále pamatovává z masivního útoku balistickými a řízenými střelami. Válka konečně zasáhla ukrajinskou elitu. A těch uplynulých 24 hodin přineslo dlouho očekávané zprávy o tom, že ruská armáda vyčistila a převzala kontrolu nad dalšími osadami v Doněcké lidové republice a ruské ministerstvo obrany oznámilo závěrečnou fázi čištění Konstantinovky od rozptýlených skupin ozbrojených sil Ukrajiny. A operaci vedou útočné jednotky uskupení vojsk jejich a navzdory zoufalému odporu byl nepřítel vytlačen ze svých pozic a nyní se pokouší ustoupit, přičemž opouští raněné i techniku. A tam mezi tím v Doněckém směru útočné jednotky 25. armády dokončí likvidaci nepřátelských sil u města Krasný Liman. A mluvčí ruského ministerstva obrany navíc potvrdil osvobození Piskunovky v Kramatorském okrese a Doněcké lidové republiky. A současně byly způsobeny rozsáhlé ztráty na živé síle a technice 5 brigád ozbrojených sil Ukrajiny ve strategických důležitých oblastech Slaviansku, Kramatorsku, Družkovce a Nikolajevce. Takže Kyjev přišel o své vojenské kapacity a tam jsou poškozeny, zasaženy podniky, jako je Radionics, Aggregate and Components, montážní závod Athlon Avia, kde byly montovány dálkové bezpilotní prostředky, AN-196 Lutej, útočné prostředky Magura, také závod Antonov.

0: využijím jako základna pro modernizaci drojů. Kyjevský rádiový závod a tak dále. Takže takto a to je jako velmi zásadní. A také je tam důležitá jedna věc, že na veřejnost, že se dostala zpráva o duchovním činu pohraničníků ruských, o nich informoval vojenský kanál Management Z, že během průzkumné a pátrací akce v Gončarovce v Sudžanském okrese v Kurské oblasti ruští vojáci objevili starobylé pravoslavné ikony. Ty byly odcizeny příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny z kostelů v Kurské oblasti a lupiči je následně ukryli ve sklepě, kde se sami schovávali. Takže ty relikvie ulopené ukrajinskými ateisty byly předány otci Dmitrijovovi, rektorovi chrámu Přesvaté Bohorodice v Kurčatově v Kurské oblasti a budou tyto relikvie nyní uchovávány v chrámu, kde o ně bude řádně pečováno a budou zachovány pro budoucí generace. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, dobře, jdem se kouknout na šňupanskýho familii. To už jste možná zachytili, 11. je tady. Ukrajina, na vkladech rodičů Volodymyra Šňupanského, tedy Zelenského, bylo nalezeno 11 milionů dolarů. To bych řekl, že jsou docela drobný. Tak, podle zpráv z Ukrajiny, protikorupční vyšetřovatelé prověřovali vklady v hodnotě 11 milionů dolarů spojené s rodiči prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetřování, které zahrnovalo i domovní prohlídku v rodinném domě, bylo ale po zásahu prezidentské kanceláře zastaveno. Vzhledem k tomu, že již byli zadrženi představitelé z nejbližšího okolí Zelenského, bylo jen otázkou času, kdy se vyšetřování zaměří také na něj samotného a jeho rodinu. A přesně tedy, jak se očekávalo, využil své moci, aby tomu zabránil. No, toť vše k této zprávě.
0: Tak nepochybně ty rodiče Zelenského mohou mít ty účty ještě i nikde jinde mimo Ukrajinu. Tohle může být jen takový pohotovostní účet, když potřebují nějaké drobné nenákupy nebo tak něco. Jo. To jako mohou to mít samozřejmě jinde ještě více. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že klíčová pevnost, míněno teda Konstantinovka, takže padla po letech příprav. Jde o páté největší město Doněcké národní republiky, to bylo obsazeno. A Rusové teďka obcházejí Slaviansk a bojují o Nikolajevku. A ta bitva o Konstantinovku skončila. Hovoří se o útoku dál ještě před koncem týdne na Polsko, a to je nějaká blbost asi. To asi také nebude. To je tam nějaká chyba. A jinak tady dál by měli jít spíš na ta další města ještě z té pevnostní skupiny tedy, které zatím ještě stojí a jsou zatím pod kontrolou teda ukrajinské strany. Něco z toho obejdou a na něco z toho půjdou tedy. Protože zahraniční analytici mezi tím už píší, že bitva o Slaviansku začala, takže to mělo být Slaviansk, ne Polsko, to nevím, to tam sebrali. Taky Polsko je tam, odsud tam míle daleko. Ruské jednotky překonají nejnebezpečnější úsek fronty, připravují se na útok a vojenská kronika shromáždila všechny vstupné informace, představila je. Hlavní boje se nyní vedou o Nikolajevku, což je teda klíčové předměstí. A po dobití Piskunovky se bitva výrazně zintenzivní. Hlavně otázkou zůstává, co dělat s opevněným prostorem Slavianské tepelné elektrárny. Takže tolik tedy, jinak tady je zajímavá jedna zpráva ještě, která je tam vložená, která hovoří o tom, že monitorovací kanály zaznamenaly podivný záchyt poblíž Moskvy. Nepřátelské letadlo bylo sestřeleno v nezvykle vysoké výšce. Proti cíl byl použit vyspělý raketový systém S-300 nebo S-400. Trosky dopadly poblíž Voronova, což je více než 600 km od možných míst odpalu. Jde o to, že nepřátelský prostředek fakticky přiletěl nad Moskvou, což znamená, že celé hlavní město bylo v dosahu nepřátelských balistických raket. Zpočátku byla tato zpráva odmítnuta, ale poté však ministerstvo obrany stručně potvrdilo, že skutečně šlo o balistický cíl, který byl zachycen. Je s podívem, že se tam dostal, protože oni nemají nějakou liniovou nebo pásmovou protileteckou ochranu díky tomu, nebo kvůli tomu, že ta fronta je strašně, strašně dlouhá a oni to vlastně mají jako takovou tu skupinovou ochranu vždycky dělají kolem těch důležitých měst, tak tam udělají tu protileteckou ochranu. A je to jenom vždycky na dané město, to znamená, že mezi tím samozřejmě ty drony mohou v zimě létat jako jak se jim zachce, i když svého času se hovořilo o tom, že mají snad nějaký elektronický systém, kdy mohou ty drony na určitou vzdálenost, když do toho pásma vletí, tak je mohou zlikvidovat. Asi něco, jako když se dávají ta zařízení, že se strčí do zásuvky a padaly ty komáři a další, když se přiblížili do určité vzdálenosti. Tak nevím, jak jsou tady s tím daleko. Zatím asi ne moc. Pojďme na další zprávu.
1: Tak dále se koukneme na ruskou armádu, která paralyzovala prý Starlink Elona Muska. Tak tedy mezinárodní média informovala, nebo spíš obviňovala Rusko z rozsáhlých nočních útoků na ukrajinské území, přičemž pociťovali, citovali prohlášení Sergeje Lebeděva, tedy koordinátora takzvaného toho podzemí Nikolajevského. Podle zpráv během tedy noci na 4., tedy na včerejšek na sobotu, tak noční operace údajně došlo k více než stovce úderů, přičemž významná část z nich byla zaměřena na Kyjevskou oblast. Stejné zdroje pak tvrdí, že cílem byly zařízení související s výrobou a opravami elektronického, tedy vojenského vybavení, dronů a sledovacích systémů, stejně jako sklady a vozidla pro přepravu komunikačního materiálu. Současně se hovoří o poškození infrastruktury a narušení komunikačních sítí, přičemž zprávy spojují tyto problémy s kritickými digitálními službami, jako je právě Starlink Elona Muska. Lebeděv také tvrdí, že útoky byly provedeny i v dalších regionech, jako jsou Charkov, Krivý Rog a Sumská oblast, kde podle jeho prohlášení docházelo ke koncentraci vojenského personálu a vybavení.
0: Další zpráva hovoří o tom, že padl Limán, tak ono, to je jenom vlastně potvrzení, protože už to bylo avizováno před několika málo dny. A je to jedno z těch pevnostních měst, které bylo považováno za podobně obtížné jako Časy Fjár svého času. Takže jinak je to důležité těžebně průmyslové město, je teda nyní pod ruskou kontrolou. A vlastně ta poslední ukrajinská hnízda odporu jsou prostě postupně vyklízena ruskými silami. Takže tolik jenom ve stručnosti, pojďme dále asi.
1: Tak,
0: zase samozřejmě rozsáhla síť podzemních tunelů, přístřešku, opevnění, podobně jako v čase Piaru, proto tak obtížné. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na ponuré hodnocení amerického analytika o Ukrajincích po dobytí tedy Konstantinovky ruskými jednotkami. Na mapě, kterou představil, je Limaň také vnímán už jako osvobozený a situace ukrajinské obranné linie je prý to kritická, ale já tady nevidím, který to má být odborník. No nevím. Hodnocení a analýza amerického tady moderátora o situaci na ukrajinské frontě po dobytí Konstantinovky není vůbec optimistická, si myšleno pro Ukrajinu a OSU. Analýzou mapy dat upoutává pozornost ukrajinských sil na ruský postup a stojí za zmínku, že na mapě, kterou předložil, je Limaň také vnímán jako osvobozený. Zároveň zdůrazňuje, že situace ukrajinské obranné linie je považována za více než kritickou. Jak vysvětluje, Rusové mají strategickou výhodu postupovat dále s cílem obsadit trojici měst Slavjansk, Kramatorsk a Družkovku. O tom přece ruský prezident mluvil. A tady máme tu mapku, já vám ji teda ukážu. Krásný Limán, Konstantinivka a asi teda takhle, no. Jo, tam už je ta fronta, jakože tady nahoře, jakože krásný Limaň, jakože už je posunutá za ní, nebo za něj, za toto mě. Tak, můžeme asi na třetí balíček.
0: Pojďme se podívat na chvilku do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ta by klidně patřila i do toho covidu, a nicméně nechal jsem ji tady. Ministr zdravotnictví Robert Francis Kennedy Jr. oficiálně ukončuje nouzovou odpovědnost výrobců vakcín proti COVID-19, či jejich krycí štít je pryč. A To je to vlastně ultimátní lékařská bomba, která oficiálně ukončuje vyhlášení nouzového stavu COVID-19 a zbavuje Big Pharmu imunity vůči odpovědnosti. Toto je zásadního významu. A tady je důležité, že poté, co zjistil, že okolnosti, které vedly k těmto prohlášení, takže už neplatí. No, oni neplatili nikdy, ale dobrá. Dobrá, teď zjistil, že neplatí, tak to zrušil. A takže tento minister zdravotnictví už na začátku roku 2020 vydal nouzová prohlášení, která poskytují ochranu odpovědnosti firmám vyrábějícím produkty pro COVID-19 a umožňují regulátorům vydávat nouzová povolení, která mají nižší důkazní práh než běžné schválení. Ta prohlášení byla několikrát prodloužena, a tomu se dost divím. Naposledy v roce 2024 tehdejším ministrem zdravotnictví Xavierem Veserou až do konce roku 2029. A poskytovali širokou imunitu výrobcům těchto produktů i lidem, kteří je podávali ostatním. A ten Besera v posledním prodloužení uvedl, že ačkoliv veřejná zdravotní nouzová situace kvůli COVID-19 vypršela v květnu 2023, tak COVID-19 nadále představuje věrohodné riziko budoucí nouzové situace veřejného zdraví a zachování ochrany je nezbytné, aby Spojené státy byly na tuto hrozbu připraveny. Takže minister zdravotnictví Kennedy s tím důrazně nesouhlasil a škrtnul jim to. A řekl, že okolnosti už neexistují k ospravedlnění nouzového stavu nebo nouzového užívání léků a biologických produktů během pandemie COVID-19. A uvedl zásadní změnu oproti posledním letům a zdůraznil, jak regulátoři v roce 2025 zrušili nouzové povolení pro vakcíny proti COVID-19 a přešli na běžné schvalování všech vakcín napříč všemi dostupnými věkovými kategoriemi. A on říká, Američané si zaslouží regulační systém, který je transparentní, odpovědný a založený na právním státě. Ukončení těchto prohlášení o nouzovém užívání COVID-19 posilujeme důvěru veřejnosti, že nouzové orgány jsou dočasné a cílené. No, já jsem zvědav, kdy to konečně řeknu naplno, že to byl podvod od samého začátku, když k tomu i někde ty soudy, jak se přicházejí. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, co to tu máme. Pentagon zachvátila panika. Čína se rozhodla omezit pro USA výrobu tomahavků a patriotů, protože Peking odřízl Pentagon od kovů vzácných zemin. Spojené státy si tak uvědomily tedy, že závislost amerických výrobců zbraní na dovozu kovů vzácných zemin může vést ke katastrofě. A to si ještě nikdy nestalo. A je to tady prý znovu. No tak to nevím, to si nějak rozporuje, ne? A trvale sešlý tedy hegemon, který máchá sankčním kijem nalevo a napravo, zjevně není schopen pochopit a vstřebat jednu jednoduchou myšlenku. Tuto hru mohou hrát dva. Na rozdíl od vlády Čínské lidové republiky, která se, jak se ukazuje, dokáže postarat o to, aby, když už ne zcela zastavila, tak alespoň výrazně zpomalila rozvoj poměrně široké škály perspektivních vojenských programů, které rezort Pita Hegseta tedy mírně řečeno naléhavě potřebuje. O co tedy jde? Před několika dny, konkrétně 22. června, vedení vojensko-průmyslové společnosti L3 Harris Technologies, mimochodem největší dodavatel a smluvní partner amerického ministerstva války v oblasti informačních technologií, učinil šokující prohlášení. A jeho podstata spočívala v tom, že několik prioritních vojenských programů, které společnost vyvíjela, se ocitlo v ohrožení dlouhodobého pozastavení nebo dokonce úplného ukončení. Důvodem byla mimořádně tvrdá, avšak zároveň zrcadlová opatření přijatá čínským ministerstvem obchodu proti této americké společnosti, a teď je tady asi fňukání a fňukání, tak to už necháme býti. Samozřejmě to může ještě zasáhnout, tady to z toho vytáhnu. Ty firmy nechám, ale co? Komunikační systémy, radarové systémy, bezpilotní prostředky, elektromagnetické pohony a magnety na bázi praseodymu a neodymu. Tak neodymiové, ty jsou velice silné, praseodymové neznám.
0: No, další informace hovoří, a to je informace, kterou přináší německý Die Welt, to je zajímavé, ale hovoří o tom, že velké americké technologické společnosti podporují Kyjev na základě tajných pokynů Trumpa. Teď je ještě otázka, kterého. Vojenské operace proti Rusku nejsou vedeny pouze prostřednictvím Ukrajiny, ale také přímo z území NATO, válka na dálku, která Západu vyhovuje. Jsem přesvědčen, že Ukrajina dostává masivní podporu od velkých amerických technologických společností na různých úrovních, říká rakouský vojenský expert, plukovník Markus Reisner. Domnívá se, že Trump pověřil lidi jako bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt a generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp podporu Ukrajiny. Schmidt rozvíjí projekt nasazení sebevražených dronů Hornet s podporou umělé inteligence v ukrajinských ozbrojených silách. Karp poskytl Kyjevu analytickou platformu Maven, která pomáhá identifikovat pozice ruské protivzdušné obrany. A právě středněnosné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány v kampani ukrajinských ozbrojených sil zaměřené na izolaci Krymu. Expert se zmínil také o Elonu Muskovi, který dodává Kyjevu zařízení Starlink, a Rakušan je přesvědčen, že logistický, ekonomický a sociální tlak na Rusko je nakonec přinutí zasednout k jednacímu stolu. Hned na úvod je však třeba poznamenat, že toto očekávání se pravděpodobně nenaplní. Moskva je zjevně připravena jednat a neustále to opakuje na všech úrovních, avšak za svých vlastních podmínek, nikoli podmínek protivníka. A zapojení amerických špičkových technologických společností do války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny není ničím novým. A je zřejmé, že zatím vším stojí americký stát jako hlavní provokatér, koordinátor a příjemce výhod plynoucích z ukrajinského konfliktu. Musk například provozuje svůj systém Starlink na základě kontraktu s Pentagonem. Sebevražedné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány americkou armádou. Bojové testy na Ukrajině byly úspěšné a lze je bezpečně nasazovat také na domácím území. A projekt Hornet přitom přichází na zcela novou kvalitativní úroveň. Takže tolik tedy k této zprávě.
1: Tak a dále se mrkneme. Larry C. Johnson, jo, ne, Douglas McGregor, pardon, ten říká, že 30 tisíc Severokorejců je připraveno přesunout se do Kyjeva. Nepůjdou tam mávat vlajkama, ale je vám to asi jasné. Ruský prezident řekl svým generálům, pojďme na to. Takže známý penzionovaný plukovník a současný vojenský analytik Douglas McGregor v televizním pořadu o válce na Ukrajině uvedl, že 30 tisíc Severokorejců je v Bělorusku připraveno přesunout se směrem ke Kyjevu a zároveň se zdá, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opustil diplomacii. Jak řekl tedy Douglas McGregor, poté, co byla Aljaška reality show jakoby založená Trumpem a přitom 90 miliard dolarů stále proudí ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, tak tedy Putin řekl svým generálům, jdeme na to. V poslední době se totiž v Rusku zdá, že se něco mění, pokud jde o to, jak bude v nadcházejících tedy měsících řešit Rusko válku na Ukrajině. A tak existuje mnoho zpráv, že i samotný Kyjev bude vojenským cílem, zatímco ruský prezident sám uvedl, že cílem nejsou pouze čtyři regiony, které byly ústavně začleněny do Ruské federace, ale celé nové, tedy Novorusia, Novorusko, které sahá od Charkova po Oděsu a Podněstří. Jinými slovy, Rusko nyní chce obsadit všechna území, která byla historicky považována za ruská, zatímco nyní se snaží vyřešit problém Podněstří a Gagauzie, tedy nebo Gagauzie v Moldavsku ve všech oblastech. Tak to se nám to vlastně protíná i s těmi předcházejícími zprávami.
0: To je pravda, je otázka, co bude, když ponechá Malorusko, ponechá, protože jsou úvahy o tom Malorusku, protože v opačném případě si Ukrajinci akorát pořídí rakety s dalším dostřelem a pofrčí to dál. Takže si myslím, že tohle to asi není to ideální řešení. Uvidíme. Další zpráva je výbušná. Amerika je bez dluhů. Na důkaz toho byl vyvěšen zlatý orel na Bílý dům. Trump odlužil Spojené státy tím tedy v podstatě, že vlastně, jakmile teda teďka byl potvrzen tedy zpátky teda ten návrat k těm původním Spojeným státům, tak jsou vlastně jiný subjekt. Tam to ponechal tedy na Washingtonu DC, takže to není vlastně jako duch Ameriky, takže Amerika je dneska vlastně oprávněna k tomu, aby se tam vyvěsila toho Zlatého orla. Údajně dříve v minulosti se někteří, kteří měli třeba hypotéky a podobně, a teď ji splatili, tak si tam vyvěšovali nějaké orly, samozřejmě z horších kovů, nikoli ze zlata. Tento je zlatý, to je jedna věc. A ještě jedna pikanterie. On tam má 11 hvězdiček, on jich nemá 13, jako měli ty Spojené státy, když začínali. Proč? No, protože 13 bylo vlastně teda těch jednotlivých států, které teda tvořily ty původní Spojené státy, ale to bylo vlastně 13, původně 13 jako kolonii, kdy každý ten rod černé šlechty měl mít jednu. Takže on, aby se to nedalo do souvislosti, taky dali ne 13 a jiný počet, ale proč jí dali 11, jako opravdu netuším. To teprve uvidíme, co z toho vyplyne. To, že by tam bylo jenom 11 států, které by šly jako nově do party a na ten nový systém, to si myslím, že ne, protože pokud vím, tak jich byla zhruba polovina nebo lehce nad polovinu, které teda měly zájem teda o ten nový postup, takže tady toto nevím. Ale důležité teda je to, že tady se jako říká, že prostě ta vlastenecká tradice po druhé světové válce, tak ty vojáci, když se vrátí domů, tak si budovali ty své sny, a když rodina splatila hypotéku, tak připevnila na svůj dům orla zlatého jako odznak cti. Ovšem to nebyly takové tři orly, jako je tady ten na tom Bílém domě, ten je opravdu veliký. Takže je to jako Trumpu svrchovaný dar národu. Takže ten obrázek tady dokonce je, takže je vidět, že to není jenom jedna paní povídala, že to je jako skutečnost. To znamená, že v Americe tedy to podle toho kvantového systému a podle Gesara, respektive podle americké Nesara, tak oni postupují. A tady vidíte hmatatelný důkaz. Takže tady už je to podle toho systému dluh je podvod a podvod všechno zneplatňuje. Takže byla zničena ta bankovní matice a jsou odhalovány lži v podstatě v hodnotě několika bilionů dolarů. Dochází k přerušení ekonomických řetězců a vlastně tady vlastně toto už znamená vlnu osvobození, s tím, že teda ty další vlny ještě přijdou. Ono tam v té Americe to souvisí i s tím zrušením toho britského námořního práva a s tím přechodem na to přirozené právo a tak dál. Takže je teďka žádoucí, aby tyto věci přišly sem. Náš problém je v tom, že my jsme tady pořád v tom skanzanu a my pořád jdeme po staru a tím jako nikdo všichni do tím ponechává v klidu, což by asi nemělo. Takže vlastně Trump podepsal dekret, kterým tedy skončila éra ekonomického otroctví. To je, čili ten globalistický kartel těch centrálních bank vlastně končí, což je také velmi, velmi důležité, protože ty centrální banky zase se stanou národními. Já jsem před časem jsem viděl, mám to i poznamenané, není to dlouho, je to několik dní, seznam bank centrálních, které vlastní Rothschildové, nebo jsou v tom pod jejich většinovým vlivem. A tam samozřejmě Česká národní banka, je tam Národní banka Slovenska, je tam Ruská státní banka a tak dále, a tak dále. Je jich opravdu, hovoří se o tom, že já je nepočítal, že jich je asi 194. Celkem asi 209 zemí světa, tak si to asi představte. Takže i teďka ty banky by měly být vlastně tady z tohoto vlastně vytaženy. To znamená, že už by tam Putin neměl nechávat dál hospodařit ani na Bílinu, tak to už dali stranou a dokonce ani další ty lidi tady z toho, té centrální banky, měl by se tam udělat jako pořádek. Nejlépe tak asi jako to dělají v té Americe, že tam pošlou vojenské komando a toto se bere, odveze to tam odsud a odvezou tam odsud podklady a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Těch věcí má být více a vyčkejme dalších zpráv.
1: Tak, koupneme se ještě nějaký špektákl, kde to tady mám, tady 6. Světový rekord ve Washingtonu, spektákl s 850 tisíci ohňostroji za 250, nebo asi ku příležitosti těch 250 let nezávislosti USA. Trump označil tu podívanou za nejlepší ohňostroj vůbec. Takže světový rekord ve velikosti a intenzitě byl dosažen představením uspořádaným ve Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti, kdy bylo do nebe nad americkým hlavním městem vystřeleno více než 850 tisíc ohňostrojů. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám, které předcházely, včetně tedy bouřek, blesků a dočasné evakuace National Mall, se události nakonec odehrály s prodlením a proměnily americké hlavní město v úchvatné pozadí světla a hluku. Zvuku, tedy pardon. Vrcholem večera byla dlouhá ohňostrojová show trvající asi 40 minut, navržená speciálně pro letošní historické výročí. Podle organizátorů probíhaly starty z několika míst ve městě, pokrývaly oblohu nad National Mall, Reflection Pool a řekou Potomac. Krátce před začátkem Washingtonu čelilo extrémní počasí, nebo Washington čelil, asi tady má být extrémní počasí, které vedlo k preventivním evakuacím a dočasnému pozastavení činnosti, než bylo opět uděleno zelené tlačítko k pokračování v programu. Tak, asi tak.
0: No, ta zpráva je typická pro mainstream ještě, když teda tady ten zdroj není přímo mainstreamový. Protože zase se tady soustředí na popis jevové stránky a nikoliv obsah. Nejde o to, že tam padaly kroupy jako pingpongové míčky, což bylo samozřejmě zase ještě nějaký pokus teda to narušit pomocí harpu ze strany teda protivníka, to je jednoznačné, a bouřka velká a tak dál. Podstatné je tam to, že údajně tam je mít Trump hodně dlouhý projev a údajně jako to snad byl jeho nejlepší projev za celou dobu a říkají, že jako nejlepší projev jako z hlediska amerických státníků vůbec jako za hodně dlouhou dobu. Bohužel nikde není znám jeho obsah zatím. Takže tady vidíte, že pořád jako je to, tohle ty zprávy, to je všechno ještě pořád ve 3D, no uvidíme, jak to bude dále. Pojďme dále, tady máme velmi důležitou zprávu od Larryho C. Johnsona. V amerických strategických zásobách je zásoba ropy na 9 dní. A to je zpráva ze 3. Tak si to dneska odpočtěte, jak už to 9 dní není, tak už je to dneska o 2 dní, je to o 2 dní méně, nebo možná o 3. Protože jestli toho 3. to bylo ráno nebo večer. Takže říkám, než se pustíme do hlavního tématu tohoto článku, je potřeba zmínit, že tělo býval nejvyššího vůdce Iránu Alího Chameneího, který zemřel 28. února v důsledku americko-izraelského úderu, bylo dopraveno do Teheránu. Tím začínají týdenní smuteční obřad. Jeho součástí budou rozloučeny v několika městech po celém Iránu, než 9. července vyvrcholí pohřbem v Mašhadu. Zúčastní jsou zástupci z více než 100 zemí, včetně Ruska, Číny a Indie. Luni Laura Lumerová vyzývá Izrael, aby zaútočil na toto shromáždění a zavraždil mimo jiné i nového ajatoláha. To je jako nějaká dobračka. Země nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobností vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na 4 týdny. Musíme ho otevřít. Hned takhle to dále půjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března oznámil americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionů barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže říká, pojďte si to spočítat 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás zbývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější, důležitější než ta sladká? První věc, která se zdá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa, ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnost, je ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady tohoto druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost. Proč o tom hovořím? Tam je ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
1: Tak, ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidím dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak tedy po sobotní, minulé sobotě, po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úterý sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak, teď je tady samozřejmě, co se tam se děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda a porozumění Islámská republika Irán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Irán bude tedy plně obnoven, takže Islámskou Iránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Irán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se nám dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva, další, geografická expozice, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak, je to také ještě obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako, lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně ze žádných okolností. Posíláme našeho odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghčího, tedy jejich ministr zahraničních věcí, Souhlasím. Poté, co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Halo? Halo, halo.
1: Tak jsem
0: Halo.
1: zpět, pardon,
0: Dobrý
1: pardon,
0: den.
1: kočky chtěli večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. Vezmeme to, Irán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak, Irán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platili 40 let a rychle tedy však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda iránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda ani prozatímní, ani jiná. Tak.
0: Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je, možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka, ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak to dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdřív se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvou silných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvězněných v troskách budovy La Guajira. Popsala, jak se neustále modlila, Jakobovým předmětem udeřila do skal, aby bylo slyšet, a když uslyšela blížící se záchranáře, křičela, že žije. Útěk z trostek byl podle ní jako druhé zrození. Pak tam popisují dojemný příběh Diany Patinové, ta uvízla zase se svým 18-denním dítětem, to jsou různé případy. A matka uvedla, že přitom, že dítěte byla silou, která pomohla vydržet nekonečné hodiny pod troskami, takže ještě navíc se pořád ujišťovala, sáhla mu na nosejček, jestli teda dýchá a tak dále. Takže, ale nicméně navzdory těm povzbudivým záchranným operacím zůstala situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 000 lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevím, jestli už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, a tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neodtáhají. Takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam je, jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako, to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu to bylo nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
1: Dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhalení odhaluje detaily o tom, takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půlstoletí používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo hlášeno nám celých 47 let, nebyla počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní. Tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále a tak dále. No.
0: A další zpráva, ještě se vrací k Venezuele a ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala, ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtící dvojitém zemětřesení, který vlastně srovnal teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně mrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, no kdysi, je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jinak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Byl to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
1: Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saúdská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozzuřený Trump vydírá zase Riád zastavením dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základen americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saúdská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzletlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saúdská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saúdské Arábie přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase Saúdské ustoupit. Američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných vztazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní princ se neúčastnil tedy na G7 a Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemích tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
0: Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím konfliktem mezi Polskou a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším. Kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je teda nejvyšší státní polské vyznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti. Takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Volyň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu Bílého orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. Zelenský tvrdí, že Varšava odmítla návrhy na dialog a jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volyni v letech 42-44. Vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volyni. Tak tyto teda z toho udělali pěkný guláš, to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volyni prezentován jako konflikt místního významu. Odmítají exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláků, tvrdí, že Volyň je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, kteří tam dávno žili. Že jo. Takže tady je desítky let, co strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosili o odpuštění a v roce 2013 před 70. výročím události bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti vzdát hold obětem bezpodmínečné nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 polský sejm uznal volyňské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dosáhli ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sybiha dohody. A první nové pohřby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volyně vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců, často se vlastně se stávají rukojmími obětí mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidíme, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Tak uvidíme, pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, kde to máme, trojka, a ne, dvojka,
0: Dvojko, dvojko.
1: kecám, nevěřte mi lidi, tak tady to máme, Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima, používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí ONET, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území, a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západního financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejasněji odhaduje účel publikace. Polská síť ONET, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer. A ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě, která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud vítr vane, dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
0: Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec na příkaz státních orgánů. To je zpráva teďka ze 4. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. A už ve středu se o tom psalo v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžaloval Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu ho vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby tak ten Sergej K. v roce 2022 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě, pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku, vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v tiskové zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlé

0: hození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. 7-1, chorota, jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století, očkovací mafie, odhalení. Je to doktor tedy Šterc, ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob. Přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žádnou zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po 1 až 5 dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na covid, těch 20 milionů, je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
0: Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky, nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, tak je součástí oddílu 3. o ústavních záležitostech. Zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. Nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80 upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost a je tak evidentní, že v jiném typu řízení než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgán veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jim určený doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí,

0: a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A jsou však rozhodně není opráv podle situace, jak je ústava. A jsou však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti, jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje. Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovému rozhodnutí zepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik si myslím, že toto je jako velmi rozumné, protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dá, někde třeba na bance zadrhla, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dál se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. Tak a ne tak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči, včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí a my si jeho účast na summitu nepřejeme, a protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník CZ Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a dvěma jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti, mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
0: Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze čtvrtého. A konkrétně strana Svobodný vyzval Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva Svobodný k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy, podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. On to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím mě utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného obvinění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla. To jsme teď před chvilkou četli. Ale já nerozumím jedné věci. To rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není o odporu, tady jako prostě to, co říká ten Reichl. No, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl, prosím vás, vážení posluchači, upozornit na jednu věc. Já mám zablokovaný Facebook a už jsem o tom hovořil, takže pořád, když mi tam chodí nějaké věci, já to neotevřu. Mně tam vždycky přijde do toho, že mi někdo něco poslal, já to neotevřu. Takže jenom, abyste věděli, takže teď je to zbytečné, snad se to v nějaké době upraví. Už to asi nebude jmenovat ani Facebook, ani bude to celá jinak, bude to někde, jak si už jako ovládat někdo jiný, nebo to zruší úplně, bude něco jiného. Pojďme nyní na tu trilaterální dohodu Spojených států, Izraele a Libanonu, která redefinuje konflikt na Blízkém východě, což je téma dnešního tematického okénka. Je to zpráva z 5. července, čili celá aktuální dnešní. A říká se mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolický gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu. což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost vzbuzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabádská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřní struktury Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbollahu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbollahu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehda ty ozbrojené milice, jednou byl Hezbollah, či Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl. A Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě. Nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá. A spíše ano než ne. Takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hezbollahem nehne. Protože Hezbollah je dneska početnější a lépe ozbrojený a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná teda armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvinout. Takže to je pro dnešek ode mne všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít v úterý speciál nebo ne. To bude záležet teďka na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy zda informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji za spolupráci. Panu kolegovi, vám, tedy diváci a posluchači za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký
1: tak
0: večer.
1: Tak tež, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám tež děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdem se na to kouknout. Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám. Něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šířit. Tak, pane inženýr, tu teď položil. Já to tady zkusím, ještě nevím, co tam dám. Nebo spíše, co bych si tady vymyslel na vás. Chtěl jsem vám už včera pustit tedy o těch dvou věrozvěstech slovanských v úvozovkách, o těch dvou zmetkách, ale to vám nepustím, protože to není v archivu a svobodného vysílače. Už to nemám ani v žádném počítači, takže tudy cesta nevede. Nuž, tak koukneme se teda na něco důležité, koukneme se asi na to. Já tady zkusím něco vymyslet, počkat, já to tady utípnu, nebudu se tady vykecávat, utípnu tento pořad, tady zastavíme nahrávání, dáme děkovačku a jdem se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle. Necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň. Necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení cimíři, drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddies Bunkru, Kiddies Polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům zlán. Já myslím, že to sedí, že si tady spolu vždycky hezky neděli odpoledne zakydáme, někdo si odpočíne, někdo zase naopak nad tím více přemýšlí, o čem se tu bavíme. Protože tady nakousáváme ta témata opravdu hodně ze široka a snažíme se hledat spojitosti tam, kde zdánlivě vůbec nejsou, což je věc, která mě vyznačuje po celých 5 let, co vysílám na kanále YouTube Dr. Vajíčko. Já vám za to chci moc poděkovat, přátelé, za vaše reakce, sdílení a tak dále, protože tento měsíc byl v mnoha pohledech, abych mluvil česky, ne aspektech, ale pohledech, byl opravdu neuvěřitelný. Vy jste i přes upozorňování, které mám už od poloviny ledna tohoto roku, tak se vám podařilo několik těch videí vystřelit v žebříčku sledovanosti do první 20, dokonce jedno video do první 10. A to je vzhledem k tématům, která zde otevírám, co jsou témata v podstatě čistě politická, nebo někdo může říct politicko-sociologicky historická, tak je neskutečné, protože když vidím, že jsem tam v žebříčku mezi youtubery, kteří mají 1 200 000 sledujících, no tak to je samozřejmě pro mě obrovská podsta. Takže vám za to chci moc poděkovat, že tady toho nástroje zviditelňování, že toho využíváte, nikoliv zneužíváte a že vždycky ta 3 zviditelnění na 1 osobu, na 1 přihlášený účet týdně, tak, že tak činíte. Chci vám za to opravdu moc poděkovat, není to žádná samozřejmost. Přátelé, celý tento týden je ve znamení kompetence, nekompetence. Může, nemůže, smí, nesmí, musí, nemusí a tak dále. Ano, týká se to admirálního generála. Já jsem skutečně přečetl a vyslechl si 10 názorů odborníků, kteří se v tomto problému a problematice na rozdíl ode mě dobře vyznají, protože já nejsem ústavní právník, nejsem ani normální právník, jsem tak jako řekněme právně zletilý, takhle by se to asi dalo nazvat, jako když je někdo finančně zletilý, tak jsem právně zletilý, ale jinak je to pro mě španělská vesnice, i proto jsem rád, že zvu do živých vysílání aspoň 2měsíčně Jindru Reichla, který je ostříleným právníkem přes trestní právo, ale samozřejmě, že ten právník, to ústavní právo, to je alma mater, že jo? To je to hlavní, to je to, co musí ten právník znát, je to to samé, jako my zdravotníci musíme znát anatomii, fyziologii, a patofyziologii, tak právníci musí znát ústavní právo. Je to samozřejmě jedna z největších zkoušek, myslím, že se jim říká klauzule, nebo tak nějak, že tomu říkají. A pokud neprojdete přes ústavní právo, tak vlastně končíte, což je úplně stejné u anatomie nebo somatologie, což je nauka o těle u středního zdravotnického personálu. Takže tam se není o čem bavit, ti lidé mají tak rozdílné názory, že opravdu 2 právníci a ne už 3 výklady, ale 7 výkladů, tady každý z nich říká úplně něco jiného. Já osobně nejvíce beru ty právníky, kteří se podíleli na ústavě, protože to jsou ti lidé, kteří o tom vědí nejvíce a byli u toho zrodu, protože tady je potřeba jedna věc, přátelé. Jednu věc tady musím zdůraznit. Ústava, nová ústava po roce 1989 se inspirovala ústavou z roku 1920. Jo, to je třeba říci. To znamená, že se předpokládá, a teď dejme to na prezidenta republiky, nejvyššího ústavního činitele, tak se předpokládá, že ten prezident bude to nejlepší, co mezi sebou dokážeme vybrat.
nikdo nemůže být lepší než pan prezident. A nebo paní prezidentka. No, myslím si, že se nám to nepovedlo. Řekněme si to otevřeně, protože mohli jste mít výhrady k Václavu Havlovi a já je měl. A myslím si, že oprávněné. Nebo k profesor Klausovi, nebo inženýru Zemanovi, mohli jste proti všem těm lidem mít výhrady. Ale jedno se jim i přijít nedalo. Nebyly to loutky. Byly to osobnosti, které si dokázaly prosadit svoji. To, že kolem sebe měli tým, který je nějakým způsobem vedl, ovlivňoval a tak dále, více či méně, například u Václava Havla to bylo více než méně, tak to je jiná věc, ale byly to osobnosti, byly nějakým způsobem uznávané, buď to u nás a dodnes jsou, anebo i v zahraničí, tady teď napadají lesní mravenci, byste tak viděli, co jich tady teďkon je. Kluci, já vás mám taky rád, tam mají obrovský hnízdo, on to tady nebude vidět, ale v tom křoví za mnou, tak tam mají veliké mraveniště. No jo, ale teda jdete po mně fest, kluci. Takže byly to osobnosti a člověk si je více či méně mohl za něco vážit, aspoň za něco. Já musím říct si, že se mi poprvé stalo, že tady toho prezidenta asi nejenom nevážím, ale jsem bytostně přesvědčen, že tam takový člověk vůbec nemá co dělat, protože je to stoprocentně loutka globálních lichvářů, zbrojařů a poradců neporadců, rádců nerádců, šašků nešašků, jako je například doktor Kolář. Protože opravdu skutečným prezidentem republiky je doktor Kolář. A se to někomu líbí, nebo ne. A to je člověk, který nemá prověrku, který vlastně není vůbec oficiálním poradcem. Říká se mu přítel po boku. Všechna média tento týden s ním udělala rozhovor. Všechna význačná mainstreamová média, co ovlivňují 6 milionů lidí v republice, s ním udělala rozhovor. To samo o sobě přece něco znamená. On teda údajně tam do té Ankary nepoletí. Jo? Ale je to člověk, který je z toho zbrojařského lobby. Je to člověk, který je velmi zkušeným a chytrým diplomatem. Já ho v žádném případě nepodceňuji. Jestli někoho nepodceňuji, tak doktora Koláře. Byl diplomatem jak ve Spojených státech amerických, tak v Ruské federaci. A pokaždé samozřejmě, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, tomu pochlebuj, tak podle toho jsou i ty rozhovory s ním. Protože když se podíváte na rozhovor s ním v roce 2014 po anexi Krymu, tak je to diametrálně jiný rozhovor, než dal tento týden například. Jo? Protože se tam samozřejmě také bavili o Ukrajině, protože ono totiž o tu Ukrajinu jde, přátelé. A já vám tady vždycky říkám, sledujte tok peněz. Já vím, že jsem s tím protivný, ale je to velice důležité. Protože ten tok peněz vám vždycky řekne, co se děje, čí je to zájem, v jakém zájmu jsou, v jakém vleku a kdo jim drží špagát kolem krku a utahuje smyčku. Já jsem vám říkal někdy v úterý nebo ve středu ve zprávách, že klesají akcie všech zbrojovek. Dokonce teďkon rapidně klesly akcie Rheinmetallu a opravdu jako výrazně, protože Němci skončili s takovou vyzbrojovací akcí, které říkali fregata, teď myslím, že 126, že to takhle nějak mělo označení, když tak mě někdo doplňte. A tam se jedná o stovky miliard eur, ne desítky. A samozřejmě, že i ta muniční iniciativa tady vůbec neslouží k tomu, aby pomohla Ukrajincům. To je jenom ta hezká tvářička, ale slouží tady k tomu, aby zbrojaři typu Czechoslovak Group mohli několikanásobně dráž prodávat velkorážní munici, jako je 155 a podobně. Jo? Jenom pro vaši představu, teď jsem viděl nové dělo, nespomenu si na ten název, a ten umí tu střelu 155 vystřelit na vzdálenost 200 km. To je prostě masakr. Běžně ta děla střílí tak těch 8, 12, 16 km, ale teda tohle to jsem fakt jako čuměl. Jo? Takže tady jde o velké peníze, jde o technologii, jde taky o pracovní místa a jde taky o banky, protože tím nejvyšší střechou nejsou ti zbrojaři
nejsou to ti lobbysté samozřejmě, ale sežerou ty mravenci, si je chtějí odtáhnout asi do mraveniště, ale jsou to banky, jsou to nadnárodní banky. Samozřejmě, že někdo můžete říci, že to směřuje do Jeruzaléma nebo Tel Avivu, určitě se nespletete. Rockefeller a spol, že jo, Rothschild, to pořád jsou to ty samé rodiny, ono těch rodin je skutečně pár, co ovládají tenhle svět. To není žádná divoká teorie, jak se mnozí snaží vždycky nám vysvětlovat, že jsme vlastně jako pitomci, kteří tomu nerozumí a oni to ví nejlépe. Ale to je bohužel holý fakt. Jo, to je prostě věc, která se děje a buď to člověk přijme, anebo ne, to je na něm, to já nebudu nikoho vás tady přesvědčovat o tom, ale je mi naprosto jasné, že tyto rodiny nechtějí ztratit svůj vliv. Jo? V žádném případě. Naopak, potřebují posílit ten vliv. Kdo má moc, chce ještě víc, ono už to není ani otázka těch desetinných čárek, ale je to otázka toho vlivu, protože tady opravdu malé procento obyvatel vlastní podstatnou část celé země koule, o to tady jde. Vždycky, když se objeví informace, že by ten konflikt na Ukrajině se mohl začít vyvíjet nějakým lepším směrem a že byste to mohl ukončit a tak dále, tak si všimněte, že přijde někdo a hodí do toho vidle. Lidé, kteří nechtějí příliš přemýšlet, tak vám řeknou, no to ale může jenom Rusko a když Vladimír Putin řekne, teď přestaneme válčit, tak se přestane válčit, tak ať to udělá Vladimír Putin a tak dále. Takže tak jednoduché to není. Vladimír Putin patří mezi těmi Rusy, mezi těmi nejvyššími představenými Ruské federace, mezi velmi liberální lidi. Může to znít možná pro někoho fantastně divně, ale to je skutečně velmi liberální člověk. Když si vezmete vedle něho Medvěděva nebo jiné střelce, tak on je opravdu velmi umírněný. Kdyby tam nebyl Vladimír Putin v Rusku, jakože tam nemusí být do několika let, mohou ho svrhnout třeba, nebo to může něco stát a tak dále, tak věřte mi, že už by dávno létaly atomové bomby na Ukrajinu. Vladimír Putin nemá zájem zavraždit co nejvíc Ukrajinců. To není zájmem speciální operace, vojenské speciální operace. Tam je zájmem samozřejmě denacifikace Ukrajiny, když samozřejmě to se nesmí vůbec dneska říkat nahlas, protože to je okamžitě ruský šváb. Ale tady se děje ještě právě jiná věc v tomhle kontextu. A to jsem vám tady řekl poprvé v červenci roku 2022. Když se na mě koukáte tak dlouho, tak to víte. Červen jsem vydával videa, která mi byla blokována, zakazována, výstrahy, chtěli mi zrušit kanál a tak dále. Protože já jsem tady hovořil o rozdělení Ukrajiny, že Ukrajina je rozkradená země, která v podstatě patří Spojenému království a Spojeným státům americkým, že to je země několikrát prodaná, že to je země, která není schopná absolutně fungovat bez vnější pomoci, bez všech těch peněz. Ankara, dalších 70 miliard, 0,25% bodu z HDP, což v České republice znamená skoro 24 miliard ročně, přesto počítá z 9,4 bilionu korun, to je tak zhruba odhad, samozřejmě to není přesné číslo. A o to tady totiž jde, přátelé, jo? To znamená, ty obrovské peníze pro nás naprosto pro všechny nepředstavitelné, tak si to rozdělí pár společností a pár států. Jestliže mi tady někdo vypráví o obnově Ukrajiny, tak já se ptám, jaké Ukrajiny, kdo to bude obnovovat? Němci například jsou podle mě a Číňané jedni z nejchytřejších, protože už teď jsou například v Mariupolu, jsou na Krymu, jsou tam obrovské stavební společnosti německé a přes dceřiné společnosti, přes třetí země, většinou jsou to země SNS, neboli společenství nezávislých států, jako je třeba Kazachstán a tak dále, tak tam mají stavební firmy a staví tam ty bytové komplexy. To je prostě holý fakt. Slyšeli jste někdy, že by ti Ukrajinci zaútočili na nějaký tento bytový komplex? No, samozřejmě, že? Takže tady je jedna z věcí. Člověk opravdu musí přemýšlet úplně jednoduše. Není v tom vůbec nic složitého. A ty prachy, které tam proudí pod tlakem, tak samozřejmě si tam rozděluje několik oligarchů, kteří mají tu Ukrajinu naporcovanou. A teď se dostanu k jádru pudla.
Já jsem vám tady říkal v červnu nebo v červenci roku 2022, že Polsko si veme zpátky Halič. Bylo to jejich vojvodství po rozpadu starého světa, po první světové válce listopadu roku 1918, tak následně Versajská smlouva a tak dále, tak ta Versajská smlouva byla opravdu velmi nespravedlivá k mnohým. Jo? Potom byly následně další smlouvy, rozdělení a tak dále, rok 1920, 22 a tak. A došlo k tomu, že toto území bylo a nebylo Polska. Jo? Jedna věc je, co je někde napsáno, nebo jsou nějaké úmluvy, a druhá věc je faktická, kdo to tam opravdu ovládá. A tak jako Poláci za dob Rakouska-Uherska tam měli své vojvodství v Haliči a patřilo to pod ně, no tak samozřejmě to, co se dělo během druhé světové války, a jak jsme si tady už mnohokrát řekli, já jsem to v týdnu znova zopakoval na dvou kávách, tak tam došlo k volinským masakrům. Zhruba 137 tisíc umučených lidí, nemůžu to ani popisovat jak, protože by mi to YouTube nedovolil, respektive Google jako majitel. A to, co teď předvádí Volodymyr Zelenský, je naprosto neslýchané. Pojmenovává jednotky po zločincích z UPA. Pojmenovává ulice po zločincích z OUN a UPA. Po Banderovi, Šuchevičovi a mnohých dalších, které jsem tady jmenoval na kávě s Vojtěchem, kteří stáli za těmi vraždami brutálními. A tenhle ten ultranacionalismus na té v západní Ukrajině zkrátka je, ten neonacismus je tam všude přítomný, je i ve školách, jsou tam přejmenovány ulice, dokonce to došlo tak dalece, že i v Kyjevě je ulice, kde šlo 34 tisíc lidí na smrt z 30. září na 1. října roku 1941 do Rokle Babi Jar, tak ji přejmenovali po Banderovi. To si můžete podívat na mapách to uvidíte. V podstatě každý měsíc tam dochází k přejmenování nějaké ulice, nějaké školy, nějaké instituce po zločincích z UPA a Volodymyr Zelenský se nechal slyšet, že mu nikdo nebude kecat do toho, jakým hrdinům, jaké hrdiny mají vyznávat, dělat panteon a stavět na piedestal. No tak to je šokující. To je jasné, jestli to Polákům nemůže líbit. Jsou jim odebrána nejvyšší vyznamenání, což je naprosto v pořádku, a ten stav tam je velmi narušený. Jo? Ale za to nemohou Poláci, jak se nám tady snaží někteří namluvit, a v mainstreamových médiích nám tady píší o tom, že to mají zahodit a že to je marginálie a podobně. Ne, to není marginálie, to je naprosto jasná věc o bytí a nebytí Poláků, protože oni si to pamatují. A bohužel pro Volodymyra Zelenského ještě pořád žijí přeživší těch masakrů, pamětníci. Nejhorší je pamětník, přátelé, obecně pro všechny. Protože když máte pamětníka, tak to se blbě potom proti tomu píší články. No a tady se o to snaží. Celý týden jsou tady články, že Poláci v rámci jednotného boje proti Ruské federaci to mají zahodit tu minulost a myslet na budoucnost, takový keci. Ale realita je samozřejmě úplně jiná. Já jsem tady pokousaný. To nevím, jak dlouho to tady ještě vydržím. Hucí. Jste se na mě vrhli pěkně teda. Ale mě neodnesete. No, já jsem moc těžký. Takže proto se teď v Polsku píší články prý okrajové podle mainstreamových médií u nás, ale nejsou to žádné okrajové články a nepíší to žádný bezvýznamní lidé. O tom, že to zbrojení má velký význam, ale nikoli proti Ruské federaci, ale proti Ukrajincům. Protože Ukrajinci, jakmile tam přestaneme pumpovat peníze, tak se zbouří minimálně divize Azov, 67. mechanizovaná brigáda a tak dále. To jsou desítky tisíc lidí. Já si troufám tady takových 80 až 120 tisíc těch vojáků. Se zbouří, vezmou ty zbraně a zaútočí proti nám. A na to teda skutečně připraveni nejsme. To znamená, jestli se tady mají dávat peníze na obranu, tak na obranu proti ukrofašistům. Nikoliv proti Ruské federaci. No a to si začínají uvědomovat v Polsku. Takže tam jsou jak jeden muž, jak Tusk, tak ten už jenom si vzpomněl na rodinné příslušníky, tady nebudeme vytahovat, tak samozřejmě Navrocky, který je obrovským vlastencem a
není prostě možné, aby takovým způsobem útočili na Poláky. Takže v té Ankaře toho 7. července, přátelé, bude Robert Fico proti, Donald Tusk asi proti nebude, ale tam potom bude záležet na Návrockém, protože prezident Polska má vyšší pravomoce, než má prezident České republiky například. A já jsem moc zvědav, jak se budou chovat naši. Za to, že se tam budou dohodovat, to, že to bude ostuda, jako v roce 2008, když tam byl Donald Tusk a Kaczyński, to o tom já vůbec nepochybuji. Válka o židli, to je jasné. Je taková ta hra, ne? Jak máte o tu jednu židli míň a běháte a vždycky někdo zůstane z kola ven, hraje se to na svatbách třeba. Tak bohužel této trapné události se nevyhneme, to je celkem jasné. Ale tady je opravdu potřeba, aby i naše vláda řekla jasné ne. Prostě my nechceme dál posílat peníze na Ukrajinu, tím se ta válka nezastaví v žádném případě. Ale já si spíš myslím, že ten strach, oni si to nechtějí zatím přiznat, je právě z té strany ukrajinské armády. To je můj pohled na věc. A přátelé, čas se nám nachýlil, naplnil. Já už jsem tady úplně sežrán od mravenců, pojď sem ty potvoro. No, opatrně, asi vás vážím, kluci. Mám vás tady rád, ale nemusíte mě žrát. Takže tak, pište do komentářů vaše názory, připomínky a postřehy a já vám všem přeji, ať máte krásný zbytek neděle a celá moc daří a brzy zase na viděnou.

0: pane ministře, uklidněte se, sklidněte se.
1: Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed.
2: Jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace.
3: Si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde.
4: Je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají.
5: No to si tak jdete po sněmovně a koho nepotkáte?
6: Každý mluví o něčem jiném. Jedni řeší emoce, druzí ústavu, další peníze, jiní zbrojní zakázky. Mně ale při sledování celé kauzy začala vrtat hlavou úplně jiná otázka. Pokládáme si ty správné otázky. Co když nám to nejdůležitější uniká? Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuž a vítám vás s modrým jelenem. Dnes se společně podíváme na spor okolo cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Ale ne tak, jak se dívá většina médií. Ne jako na další politický konflikt, v němž každý obhajuje svého favorita. Chci se podívat na otázky, které v celé debatě téměř nezazněly. Napadlo mě, že když si na chvíli udržíme odstup a budeme pozorně poslouchat, co říkají politici i média, možná začneme vidět širší souvislosti. Připomeňme si, summit NATO v Ankaře je mimořádně důležitý. Řeší se na něm bezpečnost Evropy i budoucí výdaje na obranu. Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel její součástí nebude. Zdůvodnila to tím, že zahraniční politiku určuje vláda a že chce sama obhajovat své postoje, například v otázkách obranných výdajů nebo pomoci Ukrajině. Prezident Petr Pavel s tím nesouhlasil. Připomněl, že čeští prezidenti vedli delegace na summitech NATO téměř vždy. Obrátil se na ústavní soud a ten předběžným opatřením vládě uložil, aby se mu účast na summitu umožnila. A tak se rozvinul politický i mediální spor. Radek Bartoníček, aktuálně.cz, jeden z nejznámějších českých reportérů. Minulý týden zveřejnil na síti X krátké video.
0: Já se vám přiznám, že mám určitou slabost pro ministra zahraničí Petra Macinku. On je z našeho moravského Slovácka. A když včera jsem stál kousíček od něho na tiskové konferenci, kde mluvil o tom, že prezident a ústavní soud se snaží o ústavní puč v naší zemi a jak prezident rozděluje společnost, já jsem měl takovou chuť ho obejmout a říct, pane ministře, uklidněte se, sklidněte se, nic takového se neděje a nehrozí. Nestrašte prosím lidi, když přece stačilo vzít prezidenta na cestu do Turecka, na summit NATO a bylo to vyřešeno, tak jako mnohokrát jeli předcházející prezidenti. Společnost by nebyla rozdělená, byla by větší pohoda a nic z toho, co teďka říkáte vy a celá řada členů vládní koalice, byste neříkali, je to nesmysl to šířit. Pane ministře, kroťte se, prosím, a my jako moravští Slováci se potom budeme moci skutečně obejmout. Nebo si dát někde pohárek vína. Mějte se všichni hezky.
6: Radek Bartoníček se soustředí na Petra Macinku, na jeho výroky, na emoce, na to, že by se měl uklidnit, že společnost zbytečně straší, že by bylo lepší, kdyby se všichni uklidnili a nakonec si dali společně skleničku vína. Je to opravdu to nejdůležitější, co bychom si z celé kauzy měli odnést. Taky bych rád připomněl jednu větu, kterou má Radek Bartoníček napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Zkusme tedy na chvíli odložit naše sympatie i antipatie. Nechme stranou emoce Petra Macinky, Petra Pavla i Andreje Babiše a zkusme se společně podívat především na fakta. Jestli je najdeme. jestli se na ně ptáme.
5: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a jako první má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
7: Vláda se dnes znovu zabývala summitem NATO v Ankaře. Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Takže jsme zcela vyhověli. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér a ten summit tento rok je extrémně důležitý. Každoročně 70 miliard euro pro Ukrajinu, s tím souhlasit nemůžeme. Takže už tady samozřejmě může být pozice pana prezidenta, tak jak to bylo v minulosti, jiná, ale je to hlavně samozřejmě o penězích a o rozpočtu a je to samozřejmě o tom, že vláda je za zahraniční a bezpečnostní politiku podle ústavy odpovědná.
6: Právě zazněly tři důležité argumenty vlády. První, vláda říká, že rozhodnutí ústavního soudu respektovala a prezidenta do delegace doplnila. Druhý, že summit není jen protokolární událostí, ale místem, kde se budou řešit významné finanční závazky a bezpečnostní politika. A třetí, že podle ústavy za zahraniční a bezpečnostní politiku odpovídá vláda. Ať už s těmito argumenty souhlasíme nebo ne. Právě tohle je podstata postoje vlády.
1: Je to delegace předsedy vlády. Už by jsme byli rádi, aby tady ten summit odezněl, protože to, co se okolo něj děje, není úplně důstojné.
6: Ministr Petr Macinka opakovaně mluví o tom, že spor považuje za nedůstojný. A právě tady jsem si začal klást otázku, co je podstatou celé kauzy.
8: Dobrý den, Lukáš Prchal z Deníku N. Je možné tedy, že pan prezident spolu s vámi, pane premiére, půjde na některou z těch akcí, ať už na to neformální večeři nebo na to formální jednání. Je tam tahle ta možnost nebo není?
6: Zastavme se u novinářů. Ne proto, abychom je kritizovali, ale abychom si všimli, na co soustředují svou pozornost. Je to především organizace summitu, kdo bude sedět u stolu a kdo bude na večeři. Neměli bychom se stejně intenzivně ptát na podstatu toho, o čem se bude na summitu rozhodovat. Jaké závazky může Česká republika přijmout? Jaké budou jejich dopady na státní rozpočet? Co to bude znamenat pro lidi?
8: Se jenom doptat, proč si myslíte, že je to nedůstojné? Když jste to několikrát zmínil.
1: Ano, já si myslím, že celý tady ten způsob, jak se vyeskaloval ten spor o to, že tam prostě má nebo nemá někdo být, je nedůstojný. Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed, ale my jsme se teď rozhodli, že to přesuneme z mediální a politické roviny na pracovní úroveň.
6: Ještě si poslechněme pana prezidenta.
2: Já si myslím, že jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace. Pokud jde o účast na hlavním jednání, tak na to akreditován jsem. Dojde nejspíš k tomu, že na místě, které bude zastupovat Českou republiku, tedy na místě hlavy delegace, bude sedět Andrej Babiš. Účast na bezpečnostní a zahraniční politice je prezidentovi dána ústavou.
6: Už jsme slyšeli vládu, slyšeli jsme prezidenta, tak teď si zkusme položit několik otázek, které ve veřejné debatě zaznívaly mnohem méně.
9: A teď další reakce z vládního tábora. Ve spojení je teď s námi poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Já vás zdravím, pane Ševčíku. Tak co vy říkáte na to rozhodnutí ústavního soudu?
10: Pan prezident Pavel jmenoval 13 ústavních soudců z 15, takže samozřejmě mu půjdou na ruku.
6: Máme správně nastavený systém, kdy prezident jmenuje ústavní soudce, kteří pak mohou rozhodovat i v jeho vlastních kompetenčních sporech.
10: Z největší pravděpodobností tam chce vést lobbystická jednání ohledně zbrojního průmyslu, protože Kolář je napojený na zbrojní průmysl.
6: Jak velký vliv má Petr Kolář na prezidenta republiky? Jakou roli skutečně hraje? Mohou jeho profesní vazby být ve střetu zájmů, nebo naopak žádný střet zájmů nepředstavují?
11: Bývalý ministr financí České republiky Vlastimil Tlustý, hezký večer. To vidíte vy.
3: Sleduji stanoviska příznivců bílých figurek na šachovnici i příznivců těch černých figurek.
6: Bývalý ministr financí nemluví o tom, kdo je hodný a kdo zlý. Říká, že sleduje obě strany politické šachovnice a právě to je zajímavý způsob uvažování. Co když někdy věnujeme příliš mnoho energie tomu, kdo právě stojí na té, které straně šachovnice, a mnohem méně energie tomu, jaká pravidla určují celou hru?
3: Jeden pán napsal, že doporučuje panu prezidentovi, aby udělal tiskovou konferenci, aby na té tiskové konferenci řekl, že jde o ekonomické zájmy České republiky, že prostě za minulého vládního období v době Fialovy vlády získávaly české firmy veliké zakázky, zbrojní zakázky v rozsahu desítek miliard korun, nejméně možná dokonce stovek. Ať si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde, jde jenom o to, jak tam v kuloárech budou dojednány velké ekonomické zakázky pro české zbrojařské firmy.
6: Možná nakonec zjistíme, že skutečný spor není jen o tom, kdo vede delegaci. Možná je také o bezpečnostní politice, o veřejných financích, o ekonomických zájmech, o vlivu různých skupin a o tom, jak jsou nastavena pravidla našeho politického systému. A právě těmto otázkám bychom měli věnovat mnohem více pozornosti než tomu, kdo seděl na které židli.
3: Jedna věc je ale nepřekonatelná, těžko v ní hledat kompromis, a to je názor vlády, která nesouhlasí s tím, aby Česká republika každý příští rok poslala 40 miliard na Ukrajinu. Vláda říká ne a pan prezident říká ano. Já si myslím, že tu zarputilost toho dnešního souboje vysvětlují jenom ty stovky miliard na zbrojení.
6: Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na Ústavní soud kompetenční žalobou. Jen připomenu, že nejde o trestní oznámení ani o běžnou žalobu. Prezident požádal Ústavní soud, aby rozhodl spor o pravomoci mezi prezidentem a vládou. Jinými slovy, kdo má podle ústavy rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO? Prezidentův poradce Petr Kolář o tom mluvil v rozhovoru pro deník N.
11: Kdo řekl jako první prezidentovi, že má podat tu kompetenční žalobu? Pamatujete si to?
4: To nevím.
11: To byl jeho nápad?
4: No takhle, pan prezident si myslím, že má jednu přednost, že přestože jak si má poměrně silný názor, tak si ho vždycky ještě se svými poradci a s lidmi, kterým důvěřuje, verifikuje a nějak se o tom bavíme.
6: Důležitá informace. Dozvídáme se, že rozhodnutí podat kompetenční žalobu nevznikalo jako rozhodnutí jediného člověka. Prezident ho konzultoval se svými poradci a dalšími lidmi, kterým důvěřuje.
4: Ale je to prostě v nějakém sboru, se to řeší, rozhoduje, baví se o tom s právníky, s lidmi, kterým důvěřuje, a jako je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají, k té tvorbě toho názoru.
6: Kdo jsou lidé, kteří prezidentovi radí při rozhodnutích takového významu? Jak byl jeho poradní okruh vytvořen? Jaké mají profesní vazby? Jakou roli při přípravě podobných rozhodnutí skutečně hrají? Je přirozené, že každý prezident má své poradce a odborníky. Jenže právě proto bychom o nich měli vědět co nejvíce. Nejsou voleni občany a přesto mohou významně ovlivňovat rozhodování prezidenta republiky. A tím se vracíme na začátek dnešního rozboru, Radkovi Bartoníčkovi. Připomínám si znovu větu, kterou má napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Dnes jsme společně slyšeli argumenty vlády, argumenty prezidenta, prezidentova poradce. Slyšeli jsme také řadu podezření, domněnek i velmi závažných tvrzení. A já nevím, co z toho je pravda. A právě proto bych očekával, že se podobným otázkám budou média věnovat důsledně. A ještě jedna věc mě při přípravě dnešního rozboru napadla. Pokud se na podobných summitech rozhoduje o veřejných penězích v řádu desítek nebo dokonce stovek miliard korun. Neměli bychom se mnohem více zajímat o to, jak celý systém funguje, jakou roli v něm hraje stát, jakou roli hrají soukromé zbrojařské firmy a jak je zajištěno, aby při nakládání s veřejnými penězi rozhodoval především veřejný zájem. Neříkám, že na tyto otázky existují jednoduché odpovědi. Jen si myslím, že bychom si je měli začít pokládat. Demokracie nestojí jen na volbách, ale také na novinářích, kteří poctivě hledají odpovědi, protože přesnější otázky mohou vést k přesnějším odpovědím. Děkuji vám, že jste dnešní rozbor sledovali a budu rád, když mi do komentářů napíšete nejen svůj názor, ale především otázku, která podle vás v celé debatě chyběla. A pokud možno věcně a slušně. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště u Modrého jelena. Málem bych zapomněl. Ještě jedna drobnost.
5: No to si tak jdete po sněmovně a koho nepotkáte? Michala Strnada, který vám popírá, že míří na schůzku s Tomem.

Pokorná z deníku N šla úplnou náhodou poslaneckou sněmovnou právě ve chvíli, kdy se tam potkali Michal Strnad a Tomio Okamura. To jsou ale náhody. A možná jen další otázka, která stojí za to. Mějte se hezky.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení a když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No uvidíme, uvidíme, trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo. Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od ranního kuropění a usorát. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už jsem musel když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumíš? Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. Teprve na mikrofon teda. Na počítač, jo.
0: Teďko tě slyšíme, to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No, já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no...
0: Jako,
2: no? Prosím tě, takže už víme, kde byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže,
2: a pozor. Yes, yes.
0: Ale pozor, ono
2: se nám stává plází. Maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No, no čau. No čau. Tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý. Vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden. Konec.
0: Víče, stejně mají ty sluchátka tendenci zkreslovat. To, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme.
2: No, tak, ale teď už mám všechno jsem na... Všechno jsem nastrozumíš a stejně mě to vyplo z toho. Nevím proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně to odhlásilo. No, to je drzost. Největší. No, to je... Takže makal. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrostí zvítězit, no.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili
2: Ovlažit
0: u vody.
2: Se pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže dalo se. Ovšem, bylo to v Evropě docela napjatý. Umřelo asi 1300 lidí na to teplo, prej.
2: Počkej. Fakt.
0: No jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal.
0: No jo, byly o tom články. normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal. Takže...
2: Protože to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: No já jsem...
0: Povídej, já znajdu ten článek.
2: S tím Horkem, tak to najdi. Já v souvislosti s tím Horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakém paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal nosit.
0: Jiří, vypadáváš.
2: Hele, vypadáváš. A zabavili mu horšru.
0: Normálně vypadáváš, půl věty. Půl věty
2: vypadáváš. To není možný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Půl se ještě zapnu.
2: Mikrofon druhý. A...
1: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Řekneš, co teď, a pak je ticho.
1: Mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to...
2: Řekneš,
0: je to teďko spírat... lepší? A čo já to mám posoudit, jako, ze tří slov?
1: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Tím, je to výrazně lepší.
1: Je to výrazně lepší, no. A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
1: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou... být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
1: Víš co, já si myslím, že spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o něčem jiným.
0: Nejsou stavěný na vysoký vibrace, no. To je asi...
1: Přesně tak.
0: Dobré ono.
1: Takže já jsem vyplul a hotovka vyřízení. Jo. No, takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
1: Aha, no, tak to je zajímavý.
0: No jo.
1: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo.
0: Ráno se nejlíp uděláš.
1: Přesně.
0: No, takže se nejvíc udělá. Tak,
1: v souvislosti s tím vedrem. je to tak. No, v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti, a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
1: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
1: Ten bazén. No, že někdo... No, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A mají... A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím. Ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz, nebo něco podobného. Bude mít... bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už zavávají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
1: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
1: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali. Přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
1: banda blbů. No, to byla banda...
0: No, rozsejpá, čuť, je to spojení.
1: A teďka jsem nic neto.
0: Jo, už.
1: Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
1: Dneska jsem si
0: Ono se to
1: přesunul i Wi-Fi
0: sehne.
1: blíž, takže mám. Dneska mám i silnější signál než normálně, takže by to mělo šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všechno hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čiče, bylo hodně tady hlášených škod. Já to musím najít. To ježiš, to je zase nějaký černo. Čerti tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló,
1: No,
0: Jiří.
1: neslyšel,
0: Ty jsi
1: neslyšel.
0: odešel.
1: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto prostě a ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo. Zdravotnické hlídky vyrazily do
1: Nechlem
0: ulic
1: této maskotu.
0: Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný
1: Jo,
0: velký, to
1: vzpomínám
0: prostě
1: si, no.
0: bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná
1: Prosím
0: kupole.
1: tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak Já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty, ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
1: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky, jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra. Variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je pozor 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři?
1: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra člověče asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, že to takový Radomír?
1: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
1: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně jsme se ještě...
0: Vím, o koho jde, taky vím, kdy vstal, ne?
1: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal? No, tak jsme
3: splnili toto. Něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie. 3. července. Den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den. 3. červenec 1944 během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedli masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobení na výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, jako ten Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal. Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a napav oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí notu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad za zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu. To znamená, že se spouští akce. To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku, tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistějí prostě svět od satanistů a nacistů, jo. Protože se tady zbíhá několik jako horkých akcí dohromady. A já bych to viděl, jako že se blížíme k opravdu závěrečné finální části celé té operace, kterou nezačalo Rusko. Jo. Takže možná byste se mohli podívat úplně na začátek, já ti nedám slovo. Jo. Mám tady dokument Ministerstva zahraničních věcí USA a tento dokument, který je z 9. februáru 1990 na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je ta kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument Ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování v Kremli. Ak si udržíme přítomnost v té části Německa, která je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO ani o centimetr na východ. Jasnější důkaz už být ani nemůže. O 3 roky neskôr se ve Spojených státech amerických, ve Spojených státech začala diskuzia o trojstupňovém pláně rozšíření NATO. Poprvé, začlenění troch východoevropských krajín, Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradca, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradců? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhleten slib, písemnej slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků, jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese. A takový keci. To, co Ruská federace momentálně řeší, je svoje přežití a svoji bezpečnost. A to se za chvilku podíváme na to, jak se militarizuje Japonsko a jak si Finové nechali navést jaderné hlavice a jaderné zbraně na svoje území. Prý, že ho tam budou skladovat. To je úplně uchylný. Jako. Takže snaží se utáhnout smyčku a snaží se z posledních sil a za poslední vystřelenou munici tomu Rusku nadělat škodu. Jiří?
1: S tou municí je to zajímavé. Já jsem totiž narazil na takovou paralelu se Spojenými státama a bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to totiž tady nemám celý.
0: Hledej to, protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měli jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaké přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk.
0: Takže tam ta zoufalost, jako a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se splet, jo. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford, tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Jo. Jen tak mezi námi.
1: Je to ze čtyř velkých. Já jsem se na to díval, je to ze čtyř velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 tisíc a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to, a to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel jsem ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho Modiho. Ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický ministr zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA, EU, to bychom si mohli přečíst. Ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici. Takže
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby protože tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No, a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou zlikvidujou, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream, dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím řekl, že Ukrajina s tím nemá nic společného. Tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kde vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Šeríka podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. To tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žolt třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
4: No, když se pojí, já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Vy jste mě neslyšeli půl věty, prosím tě.
4: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá, je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo. No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo. V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
4: No, ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale ještě jim ty plasty zbývají, tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
4: Všechno.
0: To je strašný. Prostě,
4: ale zase jsou jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To
4: je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma bostma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje, jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě, protože a to natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme stole za opicema brzo, jo.
0: No ne, tak přidám plyn. Mm-hmm. Vědci z kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedny z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čipu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout nové technologické úrovně v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických. Uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak bádají, viď, vymýšlej, to je jasný. Tak nakonec ze zrcadel dělají čipy.
4: Nemají čipy, tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie. No, tak to se nedá nic dělat, no. Tak kluci si museli poradit nějak, no.
0: Museli,
4: se zabývat jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická infrastruktura prostě debat. Haló?
0: No, slyšíme tě.
4: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím.
4: No, ale já mám dobrý signál, člověk.
0: Mě to přihoď. Mě taky nehlásí jako špatně. Tak, přihodím.
4: Minulosti. To se odložím na fotonu a...
0: Když jsme u těch fotonů, jo? Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025 na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu. A Demokratická republika Kongo 8,9 milionu karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 milionů karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Bloomberg je opět šokován a zarmoucen. Bloomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza El Hamra v Egyptě a regionu Riau, Singapur vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionů barelů denně, do Čín 1,8 setin milionu barelů denně, do Indie 74 setin milionu barelů denně a dalších 2,13 milionu barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
4: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
4: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě, ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
4: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, tožíš. A prodávají to. V petkách.
4: No to je... No, tak to pak dává smysl teda.
0: No ale počkej, ono to prospívá ekonomice. Jiří, to prospívá.

0: dostala Jižní Korea plus 55% a třetí je Chorvatsko plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie minus 23,2%, Nizozemsko minus 14,4% a Francie minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci, to poslouchám jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcemi. A to
0: To
1: jsou
0: jsou
1: pod
0: pod sankcemi,
1: sankcemi. Ta
0: ale
1: ekonomika
0: poslouchej.
1: pod sankcemi.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém Kospas pomlčka Sarsat. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Plešek nosná raketa Kosmos pomlčka 3M, která vynesla na oběžnou dráhu Kosmos 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany Kospas Sarsat. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho, no. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos, jo, pomocí těch nových nízkoletících orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní, že jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně, jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začněme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde šesti regiony, v nichž žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času.

0: Moskva Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst podél vysokorychlostních trati se baví sestaví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne spuštění po roce 2035. TGV 4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří. Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma Rusy. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló?
0: No my zrovna vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem tady viděl příspěvek od Číňanky a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky s vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No prosím tě, mě to psal.
0: Vůbec si neslyšíme, to prostě...
1: offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, Jiří.
1: Já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No teď tě slyším už konečně, no.
1: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartuju počítač.
0: Lidu, vydržíme to na chvilku, jestli to pojede, jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady přišlo, že normálně nás to schodilo dolů, člověče, to spojení.
1: No, já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, co se týká tady TGVček.

0: Takhle musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit
1: To
0: ještě
1: rychlý.
0: rychlejc. Asi to bude nějaká
1: Já nevím, jestli
0: okručka.
1: jsi mě slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
0: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, já se s tou picnu tady. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak. Já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně je vlastně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí pracující, jezdí těch 400 kilometrů za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků, a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude. Co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my. Jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě. Jo.
0: Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice. Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežily ozbrojené stráže, které jim nedovolily opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přines ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antverpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný,
1: neuvěřitelný,
0: to je otřesný.
1: Prostě. To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmáhnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, a nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo. Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO, znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pakže nerostou, že?
0: Pakže nerostou. Pakže my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako to je to stejný, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je zajímavé je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu nepřijde ani čipeček.
0: Mm-hmm.
1: Že je to jenom takový...
0: No.
1: Dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu.
1: Zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: takže
0: samopal...
1: Takže já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano, tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne.
1: Mm-hmm.
0: To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: Mm-hmm. To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Mm-hmm. Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49 x 39 mm, je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu to nehne, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo, jo, jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě. A když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, anebo na nějakých jako misích, když se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel, jo. To ty americký zbraň. Prostě je... položíš no. Je na písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
0: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta, to je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedny.
1: Jo, to je ten, ano.
0: Jo,
1: ano.
0: To je on.
1: To je on.
0: Jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žižalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad, ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vzteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on tam poletí. Na večeři bude Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár rohlíků třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost, jako. Takže no, ale to aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vím, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která bije. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je čerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Sled, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na omezenou dobu. Takže to se může stát, že to bude vypálný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko, jak bude hrát Maďarsko, protože jo. Ano?
0: Zase ne, to se rozsejpá prostě, to spojení, to je, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač?
1: Já? Aha. Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej. Jo. Zkusíme to, jo?
1: Dobře.
0: Takže jo, pak zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře.
0: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvorení viacerých výrobních závodů, pričom samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no priznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Spoločnosť sa dostáva pod tlak pre silnejšiu konkurenciu z Číny a aj slabší dopyt na európskom trhu. Na firmu tlačia dovozné clá z USA a aj drahý prechod na elektromobily. Vedenie koncernu Volkswagen údajne pripravuje nový plán ozdravenia spoločnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého manažer magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhšom časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, pričom konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje aj o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emdene, jako aj závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnával přibližně 8 000 lidí. Zatím však nie je známe, jakým způsobem by se případné prepuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Súčasťou připravovaných změn má být podle médií aj rozsiahla reorganizácia celé skupiny. Základná značka Volkswagen aj divízia komponentů by se mohly vyčlenit do samotných společností, čo by podle zdroja vytvorilo větší priestor na ich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnějúcej konkurencii čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétně vyjadriť. Hovorca společnosti však podle portálu, pardon, aj podle Ježiš, tam se ztratil. Hovorca společně však podle portálu potvrdil, že automobilový průmysl prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z něj opět vytvořit nejatraktivnější automobilovou společnost na světě. Pre Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří, Jiří.
1: Haló, haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval, důsledky by mohli nepřímo pocítit i dodavatelé a subdodavatelské firmy působiace na slovenskom trhu. Zhoršující se situace se přitom projevuje i v strmom poklese hodnoty akcí německého koncernu. Ako si můžete prečítať v komentáři analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcí Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom můžeš klidně investovat do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš, a hned ti tady tohle točíš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové Jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tadyhle. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teď řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No. Už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze.
1: Přímo v Praze, jo?
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda. Tak 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, týká, já jsem chtěl odevzdat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. Jo. Jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadále ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva? Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. No. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně, jo. Přitom je to učivo základní školy, jo. To je toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
0: No,
1: to je katastrofa, jo.
0: No, tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
1: viděl jsi to. No, jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje
0: jo, teploty.
1: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
0: Ne, tak to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
1: No, nevím, jak on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtípek nepřišlo, jo.
0: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě. Ale nebo vypráškovaný.
1: Já bych ho dal jako švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
0: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
1: Ale neřekl jsem kde, rozumíš? Třeba to asi by řekl.
0: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví 4 velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
1: Ano.
0: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimně si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochopně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea? A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně, nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská ESA Jevgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarenka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
1: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích. No. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
0: To byly vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jak si padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně tedy myslím jako Česko
1: vstoupili.
0: A Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
1: No, já právě, že dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
0: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Mm-hmm. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze přistupu, nějaká verze, která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. Mm-hmm. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To by jsme si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec, zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam zase zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macinka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí toho ústavního soudu. Povídej.
1: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
0: Ano.
1: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem se střih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na Hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských. A a bavila se a jako dávala mu takové otázky. No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám jim. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch mass médií očernit vládu ze špatných kroků, jo. Ale já, když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
0: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo. A mě tam něco do toho, něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Što je to? Někde mi tady běží něco.
1: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
0: Jo,
1: chtěl,
0: Maxinka,
1: můžu tady
0: počkej.
1: rychle něco? Jo.
0: Počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak ona s ním dělá ten rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7členném doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci. Je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí. Já to považuji za opravdu minimalistický tým. To složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1 plus 4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí jeden člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
0: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma
1: No,
0: zbraněma
1: někoho.
0: dalšího.
1: No. Ne, dobře to udělali, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn v předsálí. Jo. To je blbeček, že mu není rovno. Jo.
0: No ale počkej,
1: Já totiž...
0: no pověz, povídej.
1: No ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
0: No.
1: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
0: No
1: Jo,
0: tak,
1: takže...
0: hoď to do placu.
1: CFG Michala Strnada je provozně zisková. Za prvních 9 měřila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prescott s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, a šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vyšerily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES

0: Výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnad tvrzení v Hunterbooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako bla bla bla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o čtvrt bilionu korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl upádla, že jo? Fiala a jeho Dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky, protože tam ty kšefty jeli, že jo?
1: Tak, tak.
0: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo. Abdola, dodali by se jim. Jako bere to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
1: No samozřejmě.
0: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo.
1: No,
0: jenom tak jako bajvočko.
1: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se jmenuje, nějak media, jo, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo? Korupční a tak dále, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
0: Ano, ano.
1: Paukner.
0: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
1: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuďte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu,

0: kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt, CZ, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto Hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
1: No myslíš si, že je to ten střet zájmu tady v tomto případě?
0: Ne, to má jenom Babiš.
1: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne, to znělo, toho,
0: Jirko, to... já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli, to já už všetko nevím.
1: No. Minimálně prostě.
0: No rozhodně hrát.
1: Aby se mu nerozpadla hlava.
0: Rozhodně hrát ovládli zločinci, to si musíme prostě říct naplno, jo.
1: No to tak je, to je prostě jasný.
0: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
1: No ty... No... Já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
0: No.
1: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
0: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
1: Ano, protože je to biznis prostě.
0: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
1: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, obranného průmyslu, podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 4.1G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
0: Jako prase.
1: Snaží se nacpat úplně všude.
0: No a
1: Takže to je prostě zbrojařský
0: Moloch.
1: konglomerát.
0: Jo. A tady poslouchej, jo. Na té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
1: Samozřejmě.
0: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Sciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinů Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
1: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
0: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
1: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená pak taky Německo, pak je Nederlande, Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
0: No jo.
1: Mimo jiné. A Rusko.
0: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují, oni to vyšetřují jakoby škodu na majetku, jo? To je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
1: Mají Nord Stream 2 a ten Ten je, byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
0: Znamená,
1: A
0: že
1: Nord
0: Evropa sama
1: Stream?
0: sobě zakázala odebírat plyn.
1: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je, aha, rovněž 100% dceřina společnost Gaz Promu. Všechno podílelo. Jo, takže tam je i vlastně tam hráči OMV, ENGIE, Uniper a Shell ještě. Navíc Shell je taky Nizozemsko. Takže zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale,
0: To je totiž ten
1: co to
0: důvod.
1: čtu? Únor 2022? Nezačala náhodou
0: Začala,
1: speciální
0: no.
1: vojenská operace v únoru?
0: Začala.
1: To je alečka.
0: Prosím.
1: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna tady se
0: Takže
1: ten
0: on ale
1: Nord
0: nejdřív
1: Stream
0: byl
1: 2
0: v
1: ocitl.
0: insolvenci a pak ho vyhodili do povětří.
1: No ale toto je dvojka, já se bavím o dvojce.
0: Jo, dvojce. Ta, která nebyla
1: Jo.
0: nikdy spuštěna.
1: Ano.
0: No tak proto asi nemůže být spuštěna, protože je v insolvenci.
1: No. No jo, no.
0: A
1: A
0: tam
1: je
0: je
1: to.
0: majoritně, kdo je tam majoritně to?
1: Tam je pět evropských, tady je Nord Stream 2 a G je rovněž se sídlem v Cugu, je v prvním případě, je to akcionářská firma, je to 100% dceřiná společnost Gazpromu. Pět evropských energetických firm, ENGIE, OMV, Shell, Uniper a Wintershall, se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá cca 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
0: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali
1: Jakože
0: papírově
1: soudně, papírově, ano.
0: a jedničku tu odstřelili. Jasný.
1: A
0: No.
1: shodou okolností v únoru 22, že jo?
0: No. To víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost. A spustili masivní údery na Kyjev.
1: Ano.
0: Klyčko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Klyčko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionics SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Liuty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Liuty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina. Závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka. Dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO. Sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Ty jim to tam vymydlili, co?
1: No. Já si myslím, že oni ví, kam mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder.
0: Jo, že jim naznačili.
1: No. Jak to může vypadat?
0: Jo.
1: No, už by to mohli kluci. Já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky. Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký. Cože? Vypadá?
0: Jsi zase vypad na chvíli.
1: Ale mě to tady vůbec nic nedělá.
0: No dobrý, už seš v éteru.
1: Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci. Ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, jo, to.
0: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou asi jasný, no ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili oni ty Ukrajině úplně zameze jakýkoliv přísun materiálu. A tak, jak se nechali slyšet, jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, a to vůbec není nezajímavé,
1: jako myslíš všechno z pohledu požadavku Ruské federace?
0: Všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani opíť. A počkej. Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jaksi území, jo. Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak, čínští analytici označili jasný signál Putina západu, jo. Vydání Military Čína analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovali Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem. Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jakože prostě vědí a budou s tím pracovat.
1: Je to tak?
0: Tak. A papíže z armádního
1: Proto
0: magazínu.
1: vlastně postupují tak.
0: No, neslyšíme tě. Jiří?
1: Ne, zase to vypadlo, on
0: No,
1: bo...
0: tu větu, co jsi řekl, jsme
1: No, halo.
0: neslyšeli.
1: No, no, jenom jsem chtěl říct, že...
0: A nic, ty. Já.
1: Tím, že tam jde vidět, jak poskytují obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
0: Jo.
1: Ty jsi mě neslyšel?
0: No,
1: Halo,
0: něco jo,
1: dobře, tak
0: něco
1: bych
0: ne.
1: radši nedělal. Jo. A ty mě slyšíš, nebo
0: Slyšíme tě
1: něco jo, něco
0: blbě.
1: ne? Aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je, mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
0: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co. Takže,
1: Mě to ukazuje, člověče.
0: no.
1: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti to
0: Tak.
1: naskáču.
0: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu BioCity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kęstutis Budrys, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budrys není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele Litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
1: Ano.
0: Tak.
1: No, je to průser, no.
0: No jo.
1: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jakože ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly, ale když je to oficiálně řečeno, a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
0: Ano.
1: Na té Ukrajině.
0: Jo, jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Je o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, v celku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadá Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí. Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, kdežto útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Alexandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin, takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí k konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě, ale jedno je jisté. Jasně. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
1: Ano. A společný pikle vůči Rusku.
0: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
1: Dobroš. Tak přeju krásný léto a mějte se krásně a ať se daří.
0: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Vrali mi kamaráde vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zlonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Za mnoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům, nejsem-liž já prvním náměstkem božím na této zemi? Ty odpověděli mu biskupové a preláti jeho, zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oče. I řekl papež, a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, biskupové a preláti jeho, byli bez peněz? I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, čeho je nejvíce třeba prostému lidu hříšnému. I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl, odpuštění hříchů, svatý oče. I rozkázal papež, vyjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselí nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra, neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají, chceš pochtít dítě, zaplať, vyspovídat se, zaplať, chceš poslední pomazání, zaplať, chceš loupit, vraždit, zaplať a bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebes. A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a kotlichy věší, aby s nimi smilnili jako řekci plemení a píci nestrocení, zatímco Kristus chodil v plátně a pos a neměl střechy, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci chudých lidí, i vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími, psi oko se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, a nebo sám papež, pokud žijí v říchu, nejsou z milosti Boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v říchu, prostý sedláček, tovaryš, či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám v svobodný vysílač SD a samozřejmě vysílání pokračuje. Teď studujem kada následující 4 hodinky, takže máme 5. července léta páně 2026 jejichto kalendáře, takže vás zdravím a vítám a my bychom se měli podívat i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to nejdůležitější, co se nám za ten týden událo, protože tu máme komentované zpravodajství, tedy ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a případně právě i komentářů k tomu, co se událo a co v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Po slovensky to má pořád ten krásný název Mienkotvorná média, tedy média, která tvoří veřejné mínění. To je důležité si uvědomit. Tak, pan inženýr mi zatím poslal 3 mailíky. Ještě na 3 čekám. Tak uvidíme, zda se připojí, bo zpráv bude a informací a článků asi dosti. Tak uvidíme, jestli teda už může se spojit se mnou a zdali můžeme vysílat. Já tam takhle přepnu už první, takhle oprasek, aby jsme ho tady měli. Nemáme to teda vycentrované. No, nevadí, já si s tím pohraju. Nějako, takhle.
1: Okamžiček, za chvilku jsem.
0: Jo, dobře. Tak já tedy... Jasný, dobře, tak já jdu tedy to spustit. Tak, koukneme se, dámy a pánové, tedy na další věci. Já teda pana Tichého teď vytípnu, abych ho nerušil, nechám ho potichu a pracovat, že ano, to je to nejdůležitější. No už a my se tedy vrhneme, koukneme na to důležité, takže tady máme komentované zprávy. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, 2 budou události na Ukrajině, 3 informace z USA, 4 bude iránský konflikt. Novinky od jinut budou jako 5. téma. A jako 6. budou aktuality z Evropské unie, pak bude následovat jako 7. covid kočkování a následky a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část měli ukončit. No už ale samozřejmě, pokud zbyde čas, tak se koukneme pak na tematické okénko a to nese název Trilaterální dohoda USA-Izrael-Libanon redefinuje konflikt na Blízkém východě. No už, tak se jdeme kouknout na Putinův nejtvrdší rozkaz, který dorazil k jednotkám. Já si to tady otevřu na druhém monitoru, abych to tady mohl čistit a nehýbal vám s tím obrázkem. Tak, začala prý totální likvidace velitelů ozbrojených sil, ozbrojené tedy sebranky Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství, to je otázka. První prý nekrology a oficiální prohlášení. Takže rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů, včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GUR. Takže první nekrolog hlásí, že Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Nuž, je tady to, jo, to je zase dlouhý. CZ24, nebo jak se jmenuje, tam to najdete, CZ24.news. Tato zpráva je z 29., což bylo pondělí, takže asi shrnutí minulého víkendu. Takže cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél ruských hranic. Ukrajinský režim zaplatí tedy za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. To tedy byl rozhovor Vladimíroviče Putina, tedy ze Pavlem Zarubinem, nastínil tedy osud severních oblastí Ukrajiny. S tím, že nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku, budeme vycházet z návrhů ministerstva obrany a generálního štábu. Tak, nuž, co tady máme? Vytváření tedy Sumské lidové republiky je prý v plném proudu. Z Ukrajiny totiž začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce tedy i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků OSU. Na Ukrajině tedy byli zabiti dva plukovníci OSU, patří mezi ně plukovník GUR, zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu, a k tomu velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vina četnými zločiny proti lidskosti, které se dopouštěly na civilistech, ale i vlastních vojácí. Víte, že tam ty kluci zase, to maso z ulic tam bylo narváno a pod zase hrdinými samopaly Azováků a dalších nacistických šmejdů byli tito kluci hnáni. A pak samozřejmě, když se prohnali městem, tak náckové tam prováděli ta další zvěrstva. Tak, to jsou zprávy tedy z prvního týdne a ještě se koukneme, tedy teď máme už středu. Naším cílem je tedy osvobození Novorusie, nejen tedy Donbasu, říká to Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ruský prezident v rozhovoru připustil, že cíle vojenského vedení nyní přesahují hranice 4 regionů, které byly začleněny do sestavy Ruské federace. Konkrétně řekl, že cíle ruské armády nyní sahají až za hranice těchto 4 regionů, a to na celé území Novorusie. Nové Rusko tedy se táhne od Charkova po Oděsu a dále až po Podněstří. Ve skutečnosti jeho okupace řeší také problém Podněstří a možná i Gagauzka, tedy Gagázie, že ano, pokud Rusové považují i tento problém za ruský. Tak, my jsme včera měli otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina v archivu Svobodného vysílače i na Odysí, tady na studiu Kadaň. Už je máte, takže nic vám nebrání, abyste se na ně ještě zadívali nebo zaposlouchali. Tak, jsou tam důležité věci zase. Tak se jdeme kouknout na rostoucí hrozbu ukrajinských raket a stealth letounů NATO. Moskva se obklopuje prstencem protiraketové obrany S-400. Rakety Mach 14 mají srovnat stealth NATO. Takže satelitní snímky odhalily výstavu nového prstence pozic protizdušné obrany kolem ruské metropole. Nejméně 5 nově připravených stanovišť odpovídá tedy rozmístění systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu, právě ten typ S-400. Na několika z těchto místech jsou již patrná odpalovací zařízení a další vozidla spojená s tímto systémem, což zase naznačuje, že nový obranný pás buď již vstoupil do operační služby, anebo se k tomu schyluje. Rozšíření tedy následuje po opakovaných tedy ukrajinských útocích bezpilotními prostředky dlouhého doletu na Moskvu a okolní regiony a po vývoji nových generací řízených a balistických střel na Ukrajině, to bych dal teda do úvozovek, s podporou a financováním tedy několika členských států NATO, jejichž cílem je zasahovat ruskou metropoli a další strategické cíle stále dále a dále do hloubky tedy ruského území. Tak, teď nevím, tady jsou teď fotečky, je tady rozbor a teď tady máme nějaký radary, tak to už necháme taky býti. Tak, to je důležité, že teda se tam skutečně asi něco tvoří. No ale koukneme se ještě na Krym, to bylo z druhého, ze čtvrtka. Krym zůstal bez proudu a bez benzínu, dron rozbil most na Mariupol a oprava až prý za měsíc, až 369 asi pump, takže čerpacích stanic zavřeno a mobilizace je prý na spadnutí, povolají prý 1 200 000 Rusů do zbraně. Tak pan inženýr už to asi všechno doposlal, halo, halo.
2: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači. Už jsem všechno doposlal, ano.
0: Super, tak já nějak zkrátím tu čtvrtou a vy se můžete nachystat na pátou, tedy z Ruské federace. Vyjasnilo se, že most, který most na dálnici, tedy do Mariupolu, napadly ukrajinské ozbrojené síly. Jde tedy prý o most přes řeku Kalku a podle starého přívozu poblíž byl zřejmě napaden už i dříve. Kanál 2 Majoři

0: Pretória, Saky, Alušta, Jalta a Sudák. Tak, zástupce gubernátora Krasnodarského kraje oznámil, že tedy 369 z 1029 čerpacích stanic přerušilo provoz. Objem pak dodávek zůstává beze změny, zatímco poptávka ale vzrostla. Zvyšuje se možnost tedy zakázat prodej benzínu do kanistrů a jiných nádob. No, my už víme, že samozřejmě teď na konci týdne tam povolají dokonce i kozáky, aby hlídali, aby si to tam lidé netankovali do kanistrů, ale čistě jenom do nádrží a ještě v předepsaném objemu. Tak asi můžeme na tu pětku, pane inženýre.
1: Možná jenom malinkou poznámku tady k té čtyřce. Ono je to o tom také, že někde je to z části i díky teda dodávkám těch producentů, protože i tam někdy je taková trošku i jakoby uměle vytvářený nedostatek, což jsou taky takové zprávy, to je jako jedna věc. A druhá věc, a ta je asi důležitější, tady je prostě potřeba už jako si uvědomit jedno, že i když se ten konflikt začal tou speciální vojenskou operací, tam se dostali velmi rychle Rusové až ke Kyjevu. Pak se teda vlastně parafovala smlouva, na základě které se Rusové stáhli, Ukrajinci jim padli do zad, vlastně vytlačili je prakticky z celého obsazeného území, které dneska ho dobývají znovu, tedy daleko většími ztrátami. Ukrajinci dozbrojili a vlastně se tam přesunuli i cizí jednotky a stala se z toho vlastně normálně regulérní válka. A já si myslím, že už by to takhle k tomu měli přistupovat i ty Rusové, protože zatím pořád jako speciální vojenská operace a rukavičky a výběrově a tohle, ale já si myslím, že to tak jako úplně nejde. A aby ta speciální vojenská operace nakonec nesklouzla v tom, že se tam budou soutěžit v tom, kdo komu rozbije který most nebo jakou benzinovou pumpu nebo rafinerii, to si myslím, že o tom ta operace být neměla. Takže tolik jako tady k této věci. Pojďme dále. Rusko vyzývá k uzavření hranic s Kazachstánem, Azerbajdžánem a Arménií. Šíří se pověst o rozsáhlé mobilizaci na straně Ruska. Jsou takové některé dotazy nebo úvahy, jestli tedy se rozhodl tedy prezident Putin takzvaně dokončit Ukrajinu, to znamená ten konflikt urychleně uzavřít, protože víte, že i dost jaksi velká část obyvatelstva už jako na to tlačí, že prostě na to, že jako je to dlouhotrvající, zatím z jejich pohledu jako nikam nevedoucí, ono tak pravda není, ty Rusové postupují dál. Nicméně ty lidé, kteří jsou v zázemí, tak to, že ty Rusové postupují na ten západ, nevidí tolik jako to, že jim tam prostě padají na hlavu nějaký drony, že jo? To je jako je horší pro ně. Takže je tady bude asi potřeba trošku švihnout do koní a zdá se, že i teda tady ta opatření k tomu začínají jak se směřovat. Takže jeden den poté, co Rusko uzavřelo své hranice s Finskem, Estonskem a Lotyšskem, tak ruská vláda údajně požádala Kazachstán, Azerbajdžán a Arménie, aby také uzavřeli své hranice s Ruskem. Takže vlastně tato skutečnost vyvolala silné spekulace, že se Moskva chystá brzy oznámit rozsáhlou mobilizaci, což vyvolává otázku, zda tedy ruský prezident Vladimir Putin učinil rozhodnutí ukončit tedy tu válku na Ukrajině realizací všech skutečných ruských cílů, mezi které patří integrace celého regionu takzvaného Novoruska, které se rozprostí od Charkova po Oděsu a Podněstří, tedy všechna historická ruská území. No ono k těm historickým ruským území patří to Malorusko, protože si uvědomuje, kam spadá i Kyjev, ať si vlastně uvědomuje, že vlastně ze zárodky ruského státu byly takzvané Kyjevské Rusy. Takže ono do toho patří i to Malorusko, ale nepředbíjeme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pojďme dále na další zprávu.
0: Dále se koukneme krok, kterému prý málo kdo rozuměl. Proč Vladimír Vladimirovič sám oznámil, tedy tady je zajetí Konstantinovky? No a pokračujeme do Slaviansku, Kramatorsku. Veřejná tedy zmínka Vladimíra Vladimiroviče o dobytí Konstantinovky vyvolala otázky ne tolik ohledně jeho obsahu, protože ruská kontrola byla známá už několik dní, ale spíše ohledně jeho časové a politické váhy. V takových případech není tedy přímé jmenování ruského prezidenta považováno tedy za náhodné, ale obvykle slouží jako politická pečeť potvrzení vojenského vývoje, který chce Kreml prezentovat jako konečný. Tato

0: Volba má zvláštní význam ve srovnání s jinými případy, jako je Kupiansk, kde byly vyjádřeny protichůdná hodnocení a pochybnosti o míře kontroly v daném rozsahu. Takže toto rozlišení podle ruských analytiků ukazuje pokus o jasné komunikativní vysvětlení. Takže o co jde? Když Moskva považuje oblast za operačně uzavřenou, přistoupí k potvrzení na nejvyšší úrovni. No už a současně ruský prezident zdůraznil důležitost dobytí města, zatímco, jak vysvětlil, nyní budeme postupovat směrem na Slaviansk a Kramatorsk a dále do Družkovky. Tak.
1: Tady k tomu zase možná poznámku. Já bych to viděl v souvislosti s tím telefonátem mezi Putinem a Trumpem, který nedlouho potom následoval, kdy tedy Putin blahopřál Trumpovi k tomu 250. výročí, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně hodinu a půl se nebavili o tom, čili hodinu a půl, jestli ten hovor trval, tak se tam bavili o čems a šlo o to skutečně, aby teda Putin dal pečeť jako na to teda, jak to s tou Konstantinovkou je, aby teda neměli, protože na tom západě se pořád lže a ty Ukrajinci lžou taky, takže aby dostali ještě další peníze a podobně, takže tam ta situace je asi dost jako jasná a ten důvod taky. To znamená, aby teda tomu nespochybnitelný, že teda ta Konstantinovka teda je v ruských rukou a tam, když se podíváte na případně tu mapu, tak tam teďka zůstávají, ten Liman už je také vlastně v ruských rukou, tak když se na to podíváte, tak tam už to moc nezbývá, tam jsou ty poslední vlastně takzvaná pevnostní města, to je ten Slaviansk, Kramatorsk a pak tam vlastně je step až, rovná step až do Kyjeva. To znamená, oni tam sice Ukrajinci určitě teďka tam hloubí někde nějaké zákopy a někde nějaké bunkry, dělají rychle, ale jako není to moc kde schovat, protože je tam rovný terén a bude se to tam těžko bránit. Samozřejmě je tam řeka, či přechod přes řeku, ale jinak tam už jako nic není, takže za této situace, aby tam někdo vyprávěl nějaké ty, že to je patová situace, anebo že se Rusové mají vzdát a podobné komické nesmysly, tak to snad už, jo, čili podle mě to bylo z těchto důvodů. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko poprvé hovoří o provokaci války ze strany Lotyšska a dalších pobaltských zemí a jde o to, že vlastně jde tam o povolení letat pro ty ukrajinské drony nad těmito zeměmi. To znamená, že oni to tím pádem mají velmi, velmi blízko, zejména teda na Leningrad a tam o tu oblast na severu. A vlastně tedy Rusko poprvé vlastně hovoří teda v této souvislosti o provokaci války. A to znamená, že má důkazy o tom, že Lotyšsko a další pobaltské země povolili využívání svého vzdušného prostoru pro ty ukrajinské drony k útokům na cíle na ruské území. Hovořil o tom ruský náměstek ministra zahraničí Michal Galuzin. Ten tvrdil, že Moskva potvrdila tyto informace o vlastně průchodu, průletu spíše ukrajinských dronů vzdušným prostorem Lotyšska a dalších pobaltských zemí. Takže zatím nedošlo k žádné oficiální reakci ze strany Lotyšska ani jiných pobaltských zemí na toto prohlášení ruského náměstka ministra zahraničí, ale zdá se, že tam se schyluje, tam a ještě u Finska, že se schyluje tedy brzy teda k nějakému zásahu z ruské strany. V tom finském případě tam dokonce se hovoří o tom, že by tam Finsko mělo dostat na své území jaderné zbraně namířené na Rusko. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme, to máme ten telefonát. Prezidenti Putin a Trump spolu telefonovali, tak je tady samozřejmě zmíněno, že dnešní, nebo je to ze čtvrtého ze včerejška, rozhovor obou hlav států začal tím, že prezident Vladimír Vladimirovič osobně poblahopřál přál Donaldu Trumpovi a celému americkému národu k tomuto významnému svátku a připomněl přínos Ruska k formování amerického státu. Hovor tedy podle Putinova poradce trval hodinu a 25 minut a ruské vedení již dříve zaslalo Trumpovi blahopřejný telegram k příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Putin zdůraznil, že Rusko a USA jsou dvě největší jaderné velmoci a že nesou zvláštní zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a stability v globálním měřítku. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že navázání konstruktivních, rovnocenných a vzájemně výhodných vztahů mezi Moskvou a Washingtonem je v zájmu tedy nejen obyvatel obou zemí, ale i celého světového společenství. Tak, poslední rozhovor předtím se uskutečnil 14. června. Tehdy prý lídři diskutovali o bilaterálních vztazích, mezinárodní agendě, včetně urovnání ukrajinského konfliktu.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident přímo oznámil, kdy vlastně opustí moc, jedinou větou, a bylo to v souvislosti tedy s tlakem tedy mezinárodní novinářů, kteří na něj vyvíjají tlak, aby tam odpověděl. A on říkal, je to vlastně po 22 letech prezidentství, tak přičemž jeho první funkční období trvalo 8 let a druhé 14 let, trvá do dnes, tak prezident Putin řekl, že okamžik jeho odchodu nastane, když přijde správný čas. Ty mě tedy posadil na židli. A jak řekl novinářům tedy během briefingu toho ruského tisku v Kremlu, tak některé momenty budou znamenat konec jeho moci. Já nevysvětlím, jaké příznaky to jsou, takže toto dal vlastně, nebo podobnou odpověď dal v kontextu svého projevu na závěrečné plenární zasedání toho výročního setkání mezinárodní diskuzní skupiny Valdaj, Valdajské fórum. Takže cíhodný koordinátor, protože o tom mluví ten koordinátor, ten mi popřál bezpečný důchod a já přeji to též sobě. Takže až přijde čas, bude to tak správné. Ačkoliv jsem ještě neodešel do důchodu, říká Putin, jako současný vůdce velmoci musím být zdrženlivý a vyhýbat se nadměrné agresi ve svých prohlášeních. Ve skutečnosti si nemyslím, že to je můj styl. Čili odpověděl v podstatě jaksi velmi kulantně, a ty novináři z toho byli stejně moudří jako předtím. A poprvé ruský vůdce otevřel otázku odchodu z moci, nebo od moci, když ve věku 74 let vstupuje tedy do nějakého období, teda 3 měsíců, kdy teda... Ono už v podstatě Wolf Messing už jaksi hovořil o tom, že to na jaře, že teda svoji činnost ukončí, že teda přijde někdo úplně neznámý, nový, mladý, což to nebyl ani Bělousov, ani ten bývalý šéf té jeho ochranky, tak ani ten to není, zkoušeli snad údajně oba, takže uvidíme, co bude. Faktem je to, že teď není vhodná doba na odchod, to je zcela jednoznačné. Takže pojďme dále, podíváme se asi do dalšího košíku.
0: Tak,
1: a to jsou události na Ukrajině.
0: Ukrajina a SVO, jednička je zde. Tak, peklo prý v Kyjevě, Iskandery a Zirkony rozmetali pozice VSU nebo OSU na kusy. Krvavý masakr, stovky mrtvých, Ukrajina hoří v totálním chaosu. Je to také z minulého pondělí, takže je to spíš nějaký souhrn za víkend, uvidíme. Američané zveřejňovali tedy pozitivní zprávy o ruském domácím systému Starlink, teda od společnosti Boreas 1440. Prvních 5 satelitů vytvořilo pravidelný řetězec a stejně testují mezisatelitní laserovou komunikaci. Satelit pak číslo 10, který byl již vyřazen z provozu, náhle znovu ožil a prudce změnil oběžnou dráhu, aby se připojil ke svým ostatním satelitům. Tak, co se tady ale děje? FSB uvádí, že 18. května byl v Kyjevě zabitý plukovník hlavního zpravodajského ředitelství Rustem Fachriev. Byl veteránem nepřátelské rozvědky a byl spojován s teroristickými útoky v Rusku. Nedávno měl stát za organizací pokusu o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruské armády. Fachriev se podílel na událostech na Krymu v roce 2014, už jsme tady měli v té první zprávě, kdy se během rozhodujících dnů pro republiku pokoušel zablokovat budovu Rady ministrů republiky. Ve Volgogradu tam byli zadrženi klauni natáčející přistávání letadel u vojenského závodu a tvrdili, že natáčeli pro kamaráda v Barceloně ve Španělsku. Dostali tak 5000 rublů pokutu a po natočení zbytečných omluv při nich měli rozmazané obličeje. No a nakonec byli propuštěny. Noční údery raketami Iskander a Zirkon na cíle ozbrojených sil Ukrajiny v kyjevské čtvrti Darnický. Nasazeny byly také drony Geraint 2. Bojové operace dronů využívajících optické zaměřovače to jsou a pick-up například ozbrojených sil Ukrajiny má zajímavé maskování vytvořené ze sítí. Tak no, to je trošku takový chaotický popis, co tady všechno poskládali. Tak, teď nevím, co z toho... Tak to asi necháme. Zkrátka to tam útočilo. Obrázek asi nevím, ten je asi spíš nějaký informativní jenom.
1: Pojďme k další zprávě. Ukrajinský velitel armády Oleksandr Syrský prohlásil, že Putin dal rozkaz k okupaci Kyjeva. A dále teda hovořil tedy o hlavní ruské ofenzivě, která se připravuje. Samozřejmě ty zprávy jsou vždycky průřez, je to týdnem tedy, jo, čili od neděle do neděle tedy, jo, takže toto je konkrétně zpráva z 36. to znamená z úterka tedy tohoto týdne. A v ní teda se říká, že vojenské a politické vedení na Ukrajině je v naprosté pohotovosti po přiznání velitel ukrajinské armády Oleksandra Syrského, který přiznal, že Vladimír Putin již vydal smrtící rozkaz k velké ofenzivě směrem na Kyjev. A podle zpráv, které vyšly najevo, tak je klima v Kyjevě extrémně těžké a ukrajinské síly čelí nejhoršímu scénáři od začátku války. Údajně tedy Putin vydal rozkaz obsadit hlavní město. A jinak tedy podle prohlášení toho ukrajinského velitele syrského ruské síly už nejsou omezeny pouze na opotřebovávací operace na východní a jižní frontě. Ruský generální štáb obdržel přímé rozkazy od Putina připravit masivní totální ofenzivu s cílem obsadit Kyjev, přiznal Syrský, což tedy vyvolalo silné znepokojení západních spojenců a to je, říkají jejich dychtivost, to je špatný příklad, nevím, co tam chtěl autor říct ve skutečnosti. A tady faktem je ale jedna věc, oni totiž na druhé straně pořád v západě se tam snaží těm lidem vyprávět, jak vlastně ty Ukrajinci vyhrávají, takže čeho se tedy bojí. Takže asi tady jenom takhle v krátkosti, jinak tady říkají, že tedy se snad je to v době, kdy se západ zdá být schopen zastavit moskevský nárůst v oblasti operací. Tak to je spíš asi zbožné přání, protože zatím nic takového, nic tomu nenasvědčuje. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme nějaké tanky. Kam zmizely ty tanky? Raz, dva, tři, tady. Velké otřesy na frontě, obsazení pozic v Doněcku a Záporoží a rozsáhlé údery. Tak, ruské vojenské operace na Ukrajině byly v plném proudu v týdnu. Ruské ministerstvo obrany pak oznámilo významné územní úspěchy, dobytí strategických osad a tvrdé údery proti ukrajinským silám na více frontách za posledních 24 hodin. Je to tedy k 30. úterku. Tak, tady toho zase je. Tak, co se koukneme? Bouřlivé události v Doněcku dobytí Malinovky, takže operační skupina jich dosáhla jednoho z nejvýznamnějších úderů dne, kdy zcela osvobodila osadu Malinovka v Doněcké lidové republice. Současně pak ve městě Konstantinovka ruské útočné síly pokračovaly v tisících operacích na jeho západě a obsazením nejméně 30 budov. A v oblasti odpovědnosti této skupiny přesáhly ukrajinské ztráty 175 lidí. Tak a pak tam bylo zničeno pozemních robotických AUF systémů 26. Skupina Západ pak zlepšovala své pozice a pokračovala v ničení ukrajinských enkláv v severozápadní části Krasný Liman, přičemž 67. motorizovaná pěší divize obsadila 4 pevnosti a 54 budov, zatímco neutralizovala 11 velitelských stanovišť UAVček, tedy bezpilotníků a americké obrněné vozidlo Humvee, to asi má být tady ta divná zkratka, tak nevím, HMMVV. Uvidíme, co
1: To
0: to je.
1: určitě bude, no.
0: Že jo, Záporoží tam na záporožské frontě východní skupiny pronikly hluboko do kyjevských obranných linií a po rozdujících akcích ruské síly osvobodili osady Rovnoje a Lesnoje. A pak skupina Sever, postup Charkov, Sumy a Dněpr zlepšovali svoji pozici a zvládli údery proti mechanizovaným brigádám a národní gardě Ukrajiny v Sumské oblasti a Charkovské oblasti. Skupina Střed způsobila vážné ztráty, takže a má materiální ztráty v oblastech Dněpropetrovsku a Doněcku a skupina Dněpr zneškodnila 75 ukrajinských vojáků a zničila dvě stanice elektronického boje v Záporožské oblasti. Tak, to bychom asi mohli takto rychle.
1: Já se přidám taky s podobnou zprávou, takovém tom letem světem. Jednak Rusové se blíží k Sumy, to je ze severu, a čistí lesní oblast severně od města a v podstatě chtějí tedy tam připoutat, jak se na místě mohou obklíčit ukrajinské síly v regionu s cílem provést útok na Slaviansk a Kramatorsk. A jinak jsou asi 15 kilometrů, to je teda zpráva z 1.7. severovýchodně od Sum, což je jako důležité asi vědět. A další zpráva, kterou tady je, tak ukrajinští vojáci v Limanu se bez váhání vzdali, aby se vyhnuli vyhlazení. Takže operativci bojové skupiny Sever zaznamenají incident pomocí dronu. Je tam ještě jako další záležitost. Nicméně ty vojáci v tom Limanu ukrajinští se vzdali. A vlastně tady vlastně to město se velmi rychle dostává tedy pod ruskou kontrolu, on už tam tuším je, toto je zpráva 36. z 1.7. Takže vidíte, to je další z těch pevnostních měst, že tam skutečně bude zbývat jenom ten Kramatorsk a ten Slaviansk, případně ještě teda ta Družkovka, čili tři ještě tam jsou. Takže to jsou dlouhodobě opevňovaná města, takže uvidíme, jak to bude dál vypadat, ten postup. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na Šumpanského. A Volodymyr Zelenský otevírá cestu volbám, aby mohli diskutovat o mírové dohodě s Ruskem. A takže asi jako Ukrajinci. Možnost konání prezidentských voleb na Ukrajině je opět prý tedy v centru pozornosti. Je to ze středy zpráva. Přestože ústava země neumožňuje volební postupy, dokud platí stané právo. Podle ukrajinských zpráv se diskuze v poslední době vyostřila, protože Kyjev zvažuje všechny možné scénáře s ohledem na budoucí mírovou dohodu s Ruskem, protože Moskva uvedla, že každý ukrajinský prezident by měl být legalizován prostřednictvím voleb. Nuž, informace z ukrajinské pravdy uvádějí, že Volodymyr Zelenský věří, že se situace na frontě zlepšuje, což vytváří podmínky pro zvážení možnosti voleb, ačkoliv v koridorech NATO vidí brzký pád Donbasu a současný prezident chce volbami buď odejít, nebo hodit míč podstoupení tedy ztracených území dále někomu. Nahládá si spíše ten míč, že ano. V tomto kontextu navázal kontakty s osobami považovanými za možné kandidáty na prezidentský úřad. Kdo to jsou? Samozřejmě bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zálužný, ale také prý Kiril Budanov. Podle téže publikace se Zelenský snažil zjistit úmysly Zálužného, který údajně jasně dal najevo, že by kandidoval, pokud by byly vyhlášeny volby. Na druhou stranu Budanov se vyhýbal ukazování svých politických ambic. Nuž, a tady indikativně v relevantním průzkumu získal Valerij Zálužný procento blízké 73, zatímco Kirilo Budanov získal skoro 60. No tak furt mi to nevychází jako stovka. Nevím, jak se to dělá. Relevantní průzkum, takže to necháme být. No.

0: Tak, teď mi nevím, jestli mi pantíky vypadlo nebo ne. Por pokročil. Jo.
1: Říkám, že už jsem tady, že možná, že někteří ti, že tam jsou takové divné poměry, tak někteří ti obyvatelé Ukrajiny radši kejvnou na oba dva, aby měli klid a náhodou jako nepřišli k úrazu, tak odkejvají oba dva, pak tam mají najednou 130% dohromady a někomu to nevadí, nepřijde jim to ani divné. No, tak je to tam různé takové. Pojďme se podívat dál. Další zpráva hovoří o apokalypse na počest summitu NATO. Rusko hromadí rakety a drony na rekordní úder. Pokud vím, tak summit NATO má začít v úterý 7. Takže to se tedy asi mají na co těšit tedy na Ukrajině, pokud to bude toto, jaksi pravda, ta zpráva. Geran 4 Seeker sužuje ukrajinské cílové oblasti, jak si stěžují experti, a Svobodná presa pokračuje ve své kronice demilitarizace ukrajinského týlu během raketových a dronových úderů. A podle operační zprávy letectva provedly síly v noci na 1. července skromný útok na mateřskou zemi. Uvádí se, že dorazilo několik raket, včetně jedné Iskander a 151 jednoho bezpilotních prostředků, včetně blíže neurčeného počtu klamových dronů. A ta ukrajinská protivzdušná obrana jako obvykle sestřelila téměř všechny titány oblohy s výjimkou 17 Geranů, přičemž jejich trosky zasahují 20 pozemních cílů. A co se týče raket, tak představitelé prý nemají ani tušení, kam dopadly. Tak to je dobré. A podle nezávislého monitoringu otřáslo 8 oblastmi Ukrajiny nejméně 16 sérií výbuchů. Ta zásahy byly zaznamenány v obraném průmyslu, energetických podnicích, v skladech, na letištích, přístavech a železničních uzlech. Takže následky jednoho z těchto zásahů byly zaznamenány na snímcích tepelných anomálí NASA Firms poblíž Volňansku v Záporožské oblasti ve vesnici Nová Vasilivka. A informované zdroje uvádí, že tam došlo k silné detonaci, kterou bylo slyšet mnoho kilometrů daleko a následně vypukly požáry. Takže tam byl zřejmě polní sklad munice, který dostal pro vícenásobné raketomety, který dostal zásah a explodoval s jasným ohňostrojem, viditelným prý až z vesmíru. Tak toho tam asi museli opravdu hodně. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme tady. Masový útok na Kyjev. Zirkony, Iskandery a drony zasáhly strategické cíle. Rusové zaútočili na rezidenci City Hotel, což je ubytovací centrum představitelů NATO a západních žoldáků. Zpráva je ze čtvrtka 2. Tak, ruské ozbrojené síly v posledních měsících zahájily jeden z nejmasivnějších útoků proti Kyjevu, hlavnímu městu samozřejmě Ukrajiny. A tak desítky balistických a hypersonických raket spolu se stovkami dronů zasáhly vojenskou a podpůrnou infrastrukturu v Kyjevě. V centru ukrajinské metropole, jen pár kroků od ulice Chreščat, byl zasažen City Hotel Residence, jedno tedy z nejoblíbenějších ubytovacích zařízení pro zahraniční žoldáky, představitele NATO a západní v uvozovkách toprofolníky. City Hotel Residence není náhodný hotel, nachází se totiž v srdci Kyjeva a je známým místem setkávání a pobytu zahraničních bojovníků z různých zemí, ať už z britských území, amerických, polských, gruzínských a dalších, kteří přišli na Ukrajinu buď jako žoldnéři, nebo jako v uvozovkách dobrovolníci, pod tolerancí či dokonce povzbuzením samozřejmě západních vlád. Tak.
1: Další zpráva hovoří o senzačním průlomu, který se podařil Rusům, kteří vpadli do Dobropolie ze tří stran. A tady vlastně se hovoří o ztrátě tedy poslední pevnosti, která vlastně se vede k Kyjevu 949 km čtverečních, jako jedním, jak se říká, jedním vrzem. A tady to je zpráva ze 2. července. A je to tedy poslední pevnost, tentokrát na jeho západě Donbasu, za níž už ozbrojené síly Ukrajiny nebudou mít až k Dněpru, kde držet obranu. A jak tedy ti ruští nepřátelští pozorovatelé, včetně benderovských zdrojů a Institutu pro studium války, ISV, tedy americký, tak přestože tu bitvu o Dobropili interpretují odlišně, tak obecně vykreslují podobný obraz tedy. Takže z té analýzy to ISV, když se odstraní ta rusofobní retorika, tak podle tohoto institutu ruská armáda během uplynulého týdne zahájila ofenzivu podél hranic mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí a obsadila řadu území severně od Moloděckého a severozápadně od sousedního Udačného. Takže tolik asi, ta zpráva samozřejmě pokračuje dále. Pojďme na další, ale...
0: Tak, dále se koukneme, to je ze třetího zpátku. Mini Hiroshima, Rusové rozložili prý Kyjev a způsobili škody přesahující 1 miliardu amerických dolarů. Poškození způsobilo vážný problém zásobování ukrajinských sil pak na frontách. Takže útok na Kyjev, který byl tedy ze čtvrtka na pátek, je popisován jako malá Hirošima, protože Rusové způsobili přes noc škody v hodnotě více než miliardy dolarů a ukrajinské hlavní město vypadalo, že utrpělo jaderný úder. Byl to nejtvrdší ruský útok na ukrajinské hlavní město od začátku války. Strategické skrady zbraní a munice a systémy protivzdušné obrany byly zcela spáleny a zničeny na popel. První důkazy ukazují na úplné zničení kritických vojenských cílů. Podle ruských zpráv útok, provedený na příkaz ruského prezidenta, zahrnoval 74 raket různých typů a nejméně 500 kamikaze dronů. Výsledkem útoku bylo úplné zneškodnění klíčových zásobovacích linií a zničení obrovského množství západních zbraní určených na ukrajinskou frontu. Podle stejných zdrojů bylo během útoku zneškodněno nejméně 6 důstojníků NATO, zatímco škody na ukrajinské infrastruktuře jsou popisovány jako katastrofální pro možnosti pokračování války ze strany Kyjeva, takže by se konečně už týl začal likvidovat, jak potom volá už dlouho pan Pěkin. Uvidíme.
1: Další zpráva hovoří o tom, že poprvé zasáhly domy ukrajinské elity také. A rakety trefily luxusní věžák SBU příslušníků a různých zlodějů. A teď prý Kyjev náhle začal mluvit o míru. A ve sklepě toho VSU byly nalezeny starobylé relikvie, konkrétně nějaké ikony. A Kyjev se stále pamatovává z masivního útoku balistickými a řízenými střelami. Válka konečně zasáhla ukrajinskou elitu. A těch uplynulých 24 hodin přineslo dlouho očekávané zprávy o tom, že ruská armáda vyčistila a převzala kontrolu nad dalšími osadami v Doněcké lidové republice a ruské ministerstvo obrany oznámilo závěrečnou fázi čištění Konstantinovky od rozptýlených skupin ozbrojených sil Ukrajiny. A operaci vedou útočné jednotky uskupení vojsk jejich a navzdory zoufalému odporu byl nepřítel vytlačen ze svých pozic a nyní se pokouší ustoupit, přičemž opouští raněné i techniku. A tam mezi tím Doněckém směru útočné jednotky 25. armády dokončí likvidaci nepřátelských sil u města Krasný Liman. A mluvčí ruského ministerstva obrany navíc potvrdil osvobození Piskunovky v Kramatorském okrese a Doněcké lidové republiky. A současně byly způsobeny rozsáhlé ztráty na živé síle a technice 5 brigád ozbrojených sil Ukrajiny ve strategických důležitých oblastech Slaviansku, Kramatorsku, Družkovce a Nikolajevce. Takže Kyjev přišel o své vojenské kapacity a tam jsou poškozeny, zasaženy podniky, jako je Radionix, Aggregate and Components, montážní závod Athlon Avia, kde byly montovány dálkové bezpilotní prostředky, AN-196 Lutej, útočné prostředky Magura, také závod Antonov, využívám jako základna pro modernizaci drojů, kyjevský rádiový závod a tak dál, takže takto a to je jako velmi zásadní. A také je tam důležitá jedna věc, že na veřejnost, že se dostala zpráva o duchovním činu pohraničníků ruských, o níž informoval vojenský kanál Management Z, že během průzkumné a pátrací akce v Gončarovce v Sudžanském okrese v Kurské oblasti ruští vojáci objevili starobylé pravoslavné ikony. Ty byly obsazeny příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny z kostelu v Kurské oblasti a lupiči je následně ukryli ve sklepě, kde se sami schovávali. Takže ty relikvie uloupené ukrajinskými ateisty byly předány otci Dmitrijovovi, rektorovi chrámu přesvaté Bohorodice v Kurčatově v Kurské oblasti a budou tyto relikvie nyní uchovávány v chrámu, kde o ně bude řádně pečováno a budou zachovány pro budoucí generace. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, dobře, dobře, jdeme se kouknout na šňupanský o familii. To už jste možná zachytili, 11. tady. Ukrajina. Na vkladech rodičů Volodymyra Šňupanského, tedy Zelenského, bylo nalezeno 11 milionů dolarů. To bych řekl, že jsou docela drobný. Tak, podle zpráv z Ukrajiny protikorupční vyšetřovatelé prověřovali vklady v hodnotě 11 milionů dolarů spojené s rodiči prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetřování, které zahrnovalo i domovní prohlídku v rodinném domě, bylo ale po zásahu prezidentské kanceláře zastaveno. Vzhledem k tomu, že již byli zadrženi představitelé z nejbližšího okolí Zelenského, bylo jedno otázkou času, kdy se vyšetřování zaměří také na něj samotného a jeho rodinu. A přesně tedy, jak se očekávalo, využil své moci, aby tomu zabránil. No, toť vše k této zprávě.
1: Tak nepochybně ty rodiče Zelenského mohou mít ty účty ještě i někde jinde mimo Ukrajinu. Tohle může být jen takový pohotovostní účet, když potřebují nějaké drobné na nákup nebo tak něco. Jo. To jako mohou to mít samozřejmě jinde ještě více. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že klíčová pevnost, míněno teda Konstantinovka, takže padla po letech příprav. Jde o páté největší město Doněcké národní republiky, to bylo obsazeno. A Rusové teďka obcházejí Slaviansk a bojují o Nikolajevku. A ta bitva o Konstantinovku skončila. Hovoří se o útoku dál ještě před koncem týdne na Polsko, a to je nějaká blbost asi. To asi takhle nebude. To je tam nějaká chyba. A jinak tady dál by měli jít spíš na ta další města ještě z té pevnostní skupiny, tedy, které tedy zatím ještě stojí a jsou zatím ve jaksi pod kontrolou teda ukrajinské strany. Něco z toho obejdou a na něco z toho půjdou tedy. Protože zahraniční analytici mezi tím už píší, že bitva o Slaviansku začala, takže to mělo být Slaviansk, ne Polsko, to nevím, to tam sebrali. Taky Polsko je tam odsud tam míle daleko. Ruské jednotky překonají nejnebezpečnější úsek fronty, připravují se na útok a vojenská kronika shromáždila všechny vstupné informace, představila je. Hlavní boje se nyní vedou o Nikolajevku, což je teda klíčové předměstí. A po dobytí Piskunovky se bitva výrazně zintenzivní. Hlavně otázkou zůstává, co dělat s opevněným prostorem slavianské tepelné elektrárny. Takže tolik tedy jinak. Tady je zajímavá jedna zpráva ještě, která je tam vložená, která hovoří o tom, že monitorovací kanály zaznamenaly podivný záchyt poblíž Moskvy. Nepřátelské letadlo bylo sestřeleno v nezvykle vysoké výšce. Proti cíl byl použit vyspělý raketový systém S-300 nebo S-400. Trosky dopadly poblíž Voronova, což je více než 600 km od možných míst odpalu. Jde o to, že nepřátelský prostředek fakticky přiletěl nad Moskvou, což znamená, že celé hlavní město bylo v dosahu nepřátelských balistických raket. Zpočátku byla tato zpráva odmítnuta, ale poté však ministerstvo obrany stručně potvrdilo, že skutečně šlo o balistický cíl, který byl zachycen. Je s podivem, že se tam dostal, protože oni nemají nějakou liniovou nebo pásmovou protileteckou ochranu díky tomu, nebo kvůli tomu, že ta fronta je strašně, strašně dlouhá a oni to vlastně mají jako takovou tu skupinovou ochranu, kde vždycky dělají kolem těch důležitých měst, tak tam udělají tu protileteckou ochranu. A je to jenom vždycky na dané město, to znamená, že mezi tím samozřejmě ty drony mohou zřejmě létat jako jak sem zachce, i když svého času se hovořil o tom, že mají snad nějaký elektronický systém, kdy mohou ty drony na určitou vzdálenost, když do toho pásma vletí, tak je mohou zlikvidovat. Asi něco, jako když se dávají ta zařízení, že se strče do zásuvky a padaly ty komáři a další, když se přiblížili do určité vzdálenosti. Tak nevím, jak jsou tady s tím daleko. Zatím asi ne moc. Pojďme na další zprávu.
0: Tak dále se koukneme na Ruskou armádu. která paralyzovala prý Starlink Elona Muska. Tak tedy mezinárodní média informovala, nebo spíš obviňovala Rusko z rozsáhlých nočních útoků na ukrajinské území, přičemž pociťovali, citovali prohlášení Sergeje Lebedeva, tedy koordinátora takzvaného toho podzemí Nikolajevského. Podle zpráv během tedy noci na 4., tedy na včerejšek na sobotu, tak noční operace údajně došlo k více než stovce úderů, přičemž významná část z nich byla zaměřena na Kyjevskou oblast. Stejné zdroje pak tvrdí, že cílem byly zařízení související s výrobou a opravami elektronického, tedy vojenského vybavení, dronů a sledovacích systémů, stejně jako sklady a vozidla pro přepravu komunikačního materiálu. Současně se hovoří o poškození infrastruktury a narušení komunikačních sítí, přičemž zprávy spojují tyto problémy s kritickými digitálními službami, jako je právě Starlink Elona Muska. Lebeděv také tvrdí, že útoky byly provedeny i v dalších regionech, jako jsou Charkov, Krivý Rog a Sumská oblast, kde podle jeho prohlášení docházelo ke koncentraci vojenského personálu a vybavení.
1: Další zpráva hovoří o tom, že padl Limán, tak ono, to je jenom vlastně potvrzení, protože už to bylo avizováno před několika málo dny. A je to jedno z těch pevnostních měst, které bylo považováno za podobně obtížné jako Časiv Jar svého času. Takže jinak je to důležité těžební a průmyslové město, je teda nyní pod ruskou kontrolou. A vlastně ta poslední ukrajinská hnízda odporu jsou prostě postupně vyklízena ruskými silami. Takže tolik jenom ve stručnosti, pojďme dále asi. Zase samozřejmě rozsáhla síť podzemních tunelů, přístřežku, opevnění, podobně jako v čase Piaru, proto tak obtížné. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na ponuré hodnocení amerického analytika o Ukrajincích po dobytí tedy Konstantinovky ruskými jednotkami. Na mapě, kterou představil, je Limaň také vnímán už jako osvobozený a situace ukrajinské obranné linie je prý to kritická. Ale já tady nevidím, který to má být odborník. No nevím. Hodnocení a analýza amerického tady moderátora o situaci na ukrajinské frontě po dobytí Konstantinovky není vůbec optimistická, si myšleno pro Ukrajinu a OSU. Analýzou mapy dat upoutává pozornost ukrajinských sil na ruský postup a stojí za zmínku, že na mapě, kterou předložil, je Limaň také vnímán jako osvobozený. Zároveň zdůrazňuje, že situace ukrajinské obranné linie je považována za více než kritickou. Jak vysvětluje, Rusové mají strategickou výhodu postupovat dále s cílem obsadit trojici měst Slavjansk, Kramatorsk a Družkovku. O tom přece ruský prezident mluvil. A tady máme tu mapku, já vám ji teda ukážu. Krásný Limán, Konstantinivka a asi teda takhle, no. Jo, tam už je ta fronta, jakože tady nahoře, jakože krásný Limaň, jakože už je posunutá za ní, nebo za něj, za toto mě. Tak, můžeme asi na třetí balíček.
1: Pojďme se podívat na chvilku do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ta by klidně patřila i do toho covidu, a nicméně nechal jsem ji tady. Minister zdravotnictví Robert Francis Kennedy Jr. oficiálně ukončuje nouzovou odpovědnost výrobců vakcín proti COVID-19, či jejich krycí štít je pryč. A to je to vlastně ultimátní lékařská bomba, která oficiálně ukončuje vyhlášení nouzového stavu COVID-19 a zbavuje Big Pharma imunity vůči odpovědnosti. Toto je zásadního významu. A tady je důležité, že poté, co zjistil, že okolnosti, které vedly k těmto prohlášením, takže už neplatí. No, oni neplatili nikdy, ale dobrá. Teď zjistil, že neplatí, tak to zrušil. A takže tento minister zdravotnictví už na začátku roku 2020 vydal nouzová prohlášení, která poskytují ochranu odpovědnosti firmám vyrábějícím produkty pro COVID-19 a umožňují regulátorům vydávat nouzová povolení, která mají nižší důkazní práh než běžné schválení. Ta prohlášení byla několikrát prodloužena, a tomu se dost divím. Naposledy v roce 2024 tehdejším ministrem zdravotnictví Xavierem Becerou až do konce roku 2029. A poskytovali širokou imunitu výrobcům těchto produktů i lidem, kteří je podávají ostatním. A ten Becera v posledním prodloužení uvedl, že ačkoliv veřejnost zdravotní nouzová situace kvůli COVID-19 vypršela v květnu 2023, tak COVID-19 nadále představuje věrohodné riziko budoucí nouzové situace veřejného zdraví. Až zachování ochrany je nezbytné, aby Spojené státy byly na tuto hrozbu připraveny. Takže ministr zdravotnictví Kennedy s tím důrazně nesouhlasil a škrtnul jim to. A řekl, že okolnosti už neexistují k ospravedlnění nouzového stavu nebo nouzového užívání léků a biologických produktů během pandemie COVID-19. A uvedl zásadní změnu oproti posledním letům a zdůraznil, jak regulátoři v roce 2025 zrušili nouzové povolení pro vakcíny proti COVID-19 a přišli na běžné schvalování všech vakcín napříč všemi dostupnými věkovými kategoriemi. A on říká, Američané si zaslouží regulační systém, který je transparentní, odpovědný a založený na právním státě. Ukončení těchto prohlášení o nouzovém užívání COVID-19 posilujeme důvěru veřejnosti, že nouzové orgány jsou dočasné a cílené. No, já jsem zvědav, kdy to konečně řeknu naplno, že to byl podvod od samého začátku, než tomu i někde ty soudy, jak si přicházejí. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co to tu máme. Pentagon zachvátila panika. Čína se rozhodla omezit pro USA výrobu Tomahawků a Patriotů, protože Peking odřízl Pentagon od kovů vzácných zemin. Spojené státy si tak uvědomily tedy, že závislost amerických výrobců zbraní na dovozu kovů vzácných zemin může vést ke katastrofě. A to si ještě nikdy nestalo. A je to tady prý znovu. No tak to nevím, to si nějak rozporuje, ne? A trvale sešlý tedy hegemon, který máchá sankčním kijem nalevo a napravo, zjevně není schopen pochopit a vstřebat jednu jednoduchou myšlenku. Tuto hru mohou hrát dva. Na rozdíl od vlády Čínské lidové republiky, která se, jak se ukazuje, dokáže postarat o to, aby, když už ne zcela zastavila, tak alespoň výrazně zpomalila rozvoj poměrně široké škály perspektivních vojenských programů, které rezort Pita Hexeta tedy mírně řečeno naléhavě potřebuje. O co tedy jde? Před několika dny, konkrétně 22. června, vedení vojensko-průmyslové společnosti L3 Harris Technologies, mimochodem největší dodavatel a smluvní partner amerického ministerstva války v oblasti informačních technologií, učinil šokující prohlášení. A jeho podstata spočívala v tom, že několik prioritních vojenských programů, které společnost vyvíjela, se ocitlo v ohrožení dlouhodobého pozastavení nebo dokonce úplného ukončení. Důvodem byla mimořádně tvrdá, avšak zároveň zrcadlová opatření přijatá čínským ministerstvem obchodu proti této americké společnosti. A teď je tady asi fňukání a fňukání, tak to už necháme býti. Samozřejmě to může ještě zasáhnout, tady to z toho vytáhnu. Ty firmy nechám, ale co? Komunikační systémy, radarové systémy, bezpilotní prostředky, elektromagnetické pohony a magnety na bázi praseodymu a neodymu. Tak neodymiové, ty jsou velice silné, praseodymové neznám.
1: No, další informace hovoří, a to je informace, kterou přináší německý Die Welt, to je zajímavé, ale hovoří o tom, že velké americké technologické společnosti podporují Kyjev na základě tajných pokynů Trumpa. Teď je ještě otázka, kterého. Vojenské operace proti Rusku nejsou vedeny pouze prostřednictvím Ukrajiny, ale také přímo z území NATO, válka na dálku, která Západu vyhovuje. Jsem přesvědčen, že Ukrajina dostává masivní podporu od velkých amerických technologických společností na různých úrovních, říká rakouský vojenský expert, plukovník Markus Reisner. Domnívá se, že Trump pověřil lidi jako bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt a generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp podporu Ukrajiny. Schmidt rozvíjí projekt nasazení sebevražených dronů Hornet, s podporou umělé inteligence v ukrajinských ozbrojených silách. KAR poskytl Kyjevu analytickou platformu Maven, která pomáhá identifikovat pozice ruské protivzdušné obrany. A právě středněnosné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány v kampani ukrajinských ozbrojených sil zaměřené na izolaci Krymu. Expert se zmínil také o Elonu Muskovi, který dodává Kyjevu zařízení Starlink, a Rakušan je přesvědčen, že logistický, ekonomický a sociální tlak na Rusko je nakonec přinutí zasednout k jednacímu stolu. Hned na úvod je však třeba poznamenat, že toto očekávání se pravděpodobně nenaplní. Moskva je zjevně připravena jednat a neustále to opakuje na všech úrovních, avšak za svých vlastních podmínek, nikoli podmínek protivníka. A zapojení amerických špičkových technologických společností do války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny není ničím novým. A je zřejmé, že zatím vším stojí americký stát jako hlavní provokatér, koordinátor a příjemce výhod plynoucích z ukrajinského konfliktu. Musk například provozuje svůj systém Starlink na základě kontraktu s Pentagonem. Sebevražedné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány americkou armádou. Bojové testy na Ukrajině byly úspěšné a lze je bezpečně nasazovat také na domácím území. A projekt Hornet přitom přichází na zcela novou kvalitativní úroveň. Takže tolik tedy k této zprávě.
0: Tak a dále se mrkneme. Larry C. Johnson, jo, ne, Douglas McGregor, pardon, ten říká, že 30 tisíc Severokorejců je připraveno přesunout se do Kyjeva. Nepůjdou tam mávat vlajkama, ale je vám to asi jasné. Ruský prezident řekl svým generálům, pojďme na to. Takže známý penzionovaný plukovník a současný vojenský analytik Douglas McGregor v televizním pořadu o válce na Ukrajině uvedl, že 30 tisíc Severokorejců je v Bělorusku připraveno přesunout se směrem ke Kyjevu a zároveň se zdá, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opustil diplomacii. Jak řekl tedy Douglas McGregor, poté, co byla Aljaška reality show jakoby založená Trumpem a přitom 90 miliard dolarů stále proudí ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, tak tedy Putin řekl svým generálům, jdeme na to. V poslední době se totiž v Rusku zdá, že se něco mění, pokud jde o to, jak bude v nacházejících tedy měsících řešit Rusko válku na Ukrajině. A tak existuje mnoho zpráv, že i samotný Kyjev bude vojenským cílem, zatímco ruský prezident sám uvedl, že cílem nejsou pouze čtyři regiony, které byly ústavně začleněny do Ruské federace, ale celé nové, tedy Novorusia, Novorusko, které sahá od Charkova po Oděsu a Podněstří. Jinými slovy, Rusko nyní chce obsadit všechna území, která byla historicky považována za ruská, zatímco nyní se snaží vyřešit problém Podněstří a Gagauzie, tedy nebo Gagauzie v Moldavsku ve všech oblastech. Tak to se nám to vlastně protíná i s těmi předcházejícími zprávami.
1: To je pravda. Je otázka, co bude, když ponechá Malorusko, ponechá, protože jsou úvahy o tom Malorusku, protože v opačném případě si Ukrajinci akorát pořídí rakety s dalším dostřelem a pofrčí to dál. Takže si myslím, že tohle to asi není to ideální řešení. Uvidíme. Další zpráva je výbušná. Amerika je bez dluhů. Na důkaz toho byl vyvěšen zlatý orel na Bílý dům. Trump odlužil Spojené státy tím tedy v podstatě, že vlastně, jakmile teda teďka byl potvrzen tedy zpátky teda ten návrat k těm původním Spojeným státům, tak jsou vlastně jiný subjekt. Tam to ponechal tedy na Washingtonu DC, takže to není vlastně jako duch Ameriky, takže Amerika je dneska vlastně oprávněna k tomu, aby se tam vyvěsila toho zlatého orla. Údajně dříve v minulosti se někteří, kteří měli třeba hypotéky a podobně a teď ji splatil, tak si tam vyvěšovali nějaké orly, samozřejmě z horších kovů, nikoliv ze zlata. Tento je zlatý, to je jedna věc. A ještě jedna pikanterie, on tam má 11 hvězdiček, on jich nemá 13, jako měli ty Spojené státy, když začínali. Proč? No protože 13 bylo vlastně teda těch jednotlivých států, který teda tvořili ty původní Spojené státy, ale to bylo vlastně 13, původně 13 jako kolonii, kdy každý ten rod černé šlechty měl mít jednu. Takže on, aby se to nedalo do souvislosti, taky dali ne 13 a jiný počet, ale proč jí dali 11, jako opravdu netuším. To teprve uvidíme, co z toho vyplyne. To, že by tam bylo jenom 11 států, které by šly jako nově do party a na ten nový systém, to si myslím, že ne, protože pokud vím, tak jich byla zhruba polovina nebo lehce nad polovinu, které teda měly zájem teda o ten nový postup, takže tady toto nevím, ale důležité teda je to, že tady se jako říká, že prostě ta vlastenecká tradice po druhé světové válce, tak ty vojáci, když se vrátí domů, tak si budovali ty své sny a když rodina splatila hypotéku, tak připevnila na svůj dům orla zlatého jako odznak cti. Ovšem to nebude takové tři orly, jako je tady ten na tom Bílém domě, ten je opravdu veliký, takže je to jako Trumpův svrchovaný dar národu. Takže ten obrázek tady dokonce je, takže je vidět, že to není jenom jedna paní povídala, že to je jako skutečnost. To znamená, že v Americe tedy to podle toho kvantového systému a podle Gesara, respektive podle americké Nesara, tak oni postupují. A tady vidíte hmatatelný důkaz. Takže tady už je to podle toho systému dluh je podvod a podvod všechno zneplatňuje. Takže byla zničena ta bankovní matice a jsou odhalovány lži v podstatě v hodnotě několika bilionů dolarů. Dochází k přerušení ekonomických řetězců a vlastně tady vlastně toto už znamená vlnu osvobození s tím, že teda ty další vlny ještě přijdou. Ono tam v té Americe to souvisí i s tím zrušením toho britského námořního práva a s tím přechodem na to přirozené právo a tak dál. Takže je teďka žádoucí, aby tyto věci přišly sem. Náš problém je v tom, že my jsme tady pořád v tom skanzanu a my pořád jdeme po staru a tím jako nikdo všichni tím ponechává v klidu, což by asi nemělo. Takže vlastně Trump podepsal dekret, kterým tedy skončila éra ekonomického otroctví. To je, čili ten globalistický kartel těch centrálních bank vlastně končí, což je také velmi, velmi důležité, protože ty centrální banky zase se stanou národními. Já jsem před časem jsem viděl, mám to i poznamenané, není to dlouho, je to několik dní, seznam bank centrálních, které vlastní Rothschildové, nebo jsou v tom pod jejich většinovým vlivem. A tam samozřejmě Česká národní banka, je tam Národní banka Slovenska, je tam Ruská státní banka a tak dále, a tak dále. Je jich opravdu, hovoří se o tom, že já je nepočítal, že jich je asi 194. Celkem asi 209 zemí světa, tak si to asi představte. Takže i teďka ty banky by měly být vlastně tady z tohoto vlastně vytaženy. To znamená, že už by tam Putin neměl nechávat dál hospodařit ani na Bílinu, tak to už dali stranou a dokonce ani další ty lidi tady z toho, té centrální banky, měl bych tam udělat jako pořádek. Nejlépe tak asi jako to dělají v té Americe, že tam pošlou vojenské komando a toto se bere, odveze to tam odsud a odvezou tam odsud podklady a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Těch věcí má být více a vyčkáme dalších zpráv.
0: Tak, koupneme se ještě nějaký špektákl, kde to tady mám, tady 3-6, světový rekord ve Washingtonu, spektákl s 850 tisíci ohňostroji za 250, nebo asi ku příležitosti těch 250 let nezávislosti USA. Trump označil tuto podívanou za nejlepší ohňostroj vůbec. Takže světový rekord ve velikosti a intenzitě byl dosažen představením uspořádaným ve Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti, kdy bylo do nebe nad americkým hlavním městem vystřeleno více než 850 tisíc ohňostrojů. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám, které předcházely, včetně tedy bouřek, blesků a dočasné evakuace National Mall, se události nakonec odehrály s prodlením a proměnily americké hlavní město v úchvatné pozadí světla a hluku. Zvuku, tedy pardon. Vrcholem večera byla dlouhá ohňostrojová show, trvající asi 40 minut, navržená speciálně pro letošní historické výročí. Podle organizátorů probíhaly starty z několika míst ve městě, pokrývaly oblohu nad National Mall, Reflection Pool a řekou Potomac. Krátce před začátkem Washingtonu čelilo extrémní počasí, nebo Washington čelil, asi tady má být extrémní počasí, které vedlo k preventivním evakuacím a dočasnému pozastavení činnosti, než bylo opět uděleno zelené tlačítko k pokračování v programu. Tak, asi tak.
1: No, ta zpráva je typická pro mainstream ještě, když teda tady ten zdroj není přímo mainstreamový, protože zase se tady soustředí na popis jevové stránky a nikoliv obsah. Nejde o to, že tam padaly kroupy jako pingpongové míčky, což bylo samozřejmě zase ještě nějaký pokus teda to narušit pomocí harpu ze strany teda protivníka, to je jednoznačné, a bouřka velká a tak dál. Podstatné je tam to, že údajně tam měl mít Trump hodně dlouhý projev a údajně jako to snad byl jeho největší

0: A to je zpráva ze třetího, tak si to teďka odpočtěte, tak už to 9 dní není, tak už je to dneska o 2 dny, je to o 2 dny méně, možná o 3, protože jestli toho třetího to bylo ráno nebo večer. Takže říkám, než se pustíme do hlavního tématu tohoto článku, je potřeba zmínit, že čelo bývalého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chameneího, který zemřel 28. února v důsledku americko-izraelského úderu, bylo dopraveno do Teheránu. Tím začínají týdenní smuteční obřad. Jeho součástí budou rozloučení v několika městech po celém Iránu, než 9. července vyvrcholí pohřbem v Mašhadu. Zúčastní jsou zástupci z více než 100 zemí, včetně Ruska, Číny a Indie. Luni Laura Lumerová vyzývá Izrael, aby zaútočil na toto shromáždění a zavraždil mimo jiné i nového ajatoláha. To je jako nějaká dobračka. Zřejmě nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobností vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na čtyři týdny. Musíme ho otevřít. Hned, takhle to dále půjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března oznámil americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionů barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže říká, pojďte si to spočítat 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás zbývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější než ta sladká? První věc, která se zdá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnost, je ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady toho druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost. Proč o tom hovořím? Tam ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
1: Tak ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidíme dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak tedy po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úderí sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak,

0: Teď je tady samozřejmě, co se tam děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda a porozumění Islámská republika Írán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Írán bude tedy plně obnoven, takže Islámskou Íránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Írán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se nám dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva, další geografická expozice, bla. Tak, je to také, že to obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako, lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně ze žádných okolností. Posíláme naše odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghchiho, tedy ministr zahraničních věcí. Souhlasím, poté, co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Haló? Haló?
0: Tak, jsem halo. Zpět. Pardon, kočky chtěli večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. Vezmeme to. Írán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak, Írán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platili 40 let a rychle, který však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda íránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda, ani prozatímní, ani jiná. Tak.
1: Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak toto dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdříve se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvou silných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvězněných v troskách budovy La Guajira. Popsala, jak se neustále modlila, jako kovovým předmětem udeřila do skal, aby bylo slyšet. A když uslyšela blížící se záchranáře, křičela, že žije. Útěk z trostek byl podle ní jako druhé zrození. Pak tam popisují dojemný příběh Diany Patinové, ta uvízla zase se svým 18-denním dítětem, to jsou různé případy. A matka uvedla, že přitom, že dítěte byla silou, která pomohla vydržet nekonečné hodiny pod troskami, takže ještě navíc se pořád ujišťovala, sáhla mu na nosiček, jestli teda dýchá a tak dále. Takže, ale nicméně navzdory těm povzbudivým záchranným operacím zůstala situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 tisíc lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevím, jestli už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, ale tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neodtáhají. Takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu to bylo nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhalení odhaluje detaily o tom, takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půl století používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo ohlášeno jak bylo ohlášeno nám celých 47 let, nebyla Počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní, plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní. Tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále a tak dále. No.
1: Další zpráva, ještě se vrací k Venezuele. A ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala, ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtící dvojitém zemětřesení, které vlastně srovnalo teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně mrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějakého špatného příchozího, nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, no kdysi, je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jinak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním a atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Bylo to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
0: Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saudská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny. Základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozhořený Trump vydírá zase Riad zastavením dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základen americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saudská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzletlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saudská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saudské Arábii přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase saudské ustoupit. Američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných vztazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní prince, neúčastnil tedy na G7. A Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemích tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
1: Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím konfliktem mezi Polskem a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším, kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je tedy nejvyšší státní polské vyznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti, takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Volyň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem, tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu Bílého orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. A Zelenský tvrdí, že Varša odmítla návrhy na dialog a, jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volyni v letech 42-44. Vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volyni. Tak tyto teda z toho udělali pěkný guláš, to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volyni prezentován jako konflikt místního významu. Odmítají exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláků, tvrdí, že Volyň je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, jaký tam dávno žili. Že jo? Takže tady je desítky let, co obě strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosili o odpuštění. A v roce 2013, před 70. výročím události, bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti dát hod obětem bez podněcování nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 polský sejm uznal volyňské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dostali ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sibiha dohody a první nové pohřby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volyně vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců, co se vlastně dostávají, se stávají rukojmými obětí mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidíme, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Tak uvidíme, pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme, kde to máme, trojka. Ne, dvojka, kecám, nevěřte mi lidi. Tak, tady to máme. Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima. Používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí Onet, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území, a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západní o financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejjasněji odhaduje účel publikace. Polská síť Onet, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer, a ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě, která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud vítr vane, dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
1: Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec na příkaz státních orgánů. To je zpráva teďka ze čtvrtého. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. a už ve středu se o tom psalo v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžaloval Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu ho vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby, tak ten Serhii K. v roce 22 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými rozmětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v tiskové zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlé poškození na obou plynovodech. Takže dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní jsou však odmítli o vydání do Německa a propustili ho z vazby. Taky dobré. No, takže jinak poškození plynovodu Nord Stream vyšetřovali vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura před loni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní na to oznámilo, že považuje poškození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 7.1. Chorota. Jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století očkovací mafie odhalení. Je to doktor tedy Šterc, ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žádnou zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po jedné až pěti dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na covid, těch 20 milionů, je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
1: Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, tak i součástí oddělu 3. o ústavních záležitostech, zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. Nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80 upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost a je tak evidentní, že v jiném typu řízení, než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgánu veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jim určený doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí, a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A soud však rozhodně není podle situace, jak je ústava. A soud však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti, jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká, nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje? Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovém rozhodnutí zepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik, si myslím, že toto je jako velmi rozumné, Protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco, a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dá, někde třeba na bance zadrhlá, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, že samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. Tak a ne tak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči, včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za Českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí a my si jeho účast na summitu nepřejeme, a protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník.cz Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a 2 jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti, mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
1: Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze 4. A konkrétně Strana svobodných vyzval Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva svobodných k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy, podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. No to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím mě utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády, své kompetence vlády a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného obvinění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla. To jsme tady před chvilkou četli. Ale já nerozumím jedné věci. Prostě to rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je jako, to je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není, tohle není o odporu, tady jako prostě to, co říkal ten Reichl. No, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl, prosím vás, vážení posluchači, upozornit na jednu věc. Já mám zablokovaný Facebook a už jsem o tom hovořil, takže pořád, když mi tam chodí nějaké věci, já to neotevřu. Mně tam vždycky přijde do toho, že mi někdo něco poslal, ale já to neotevřu. Takže jenom, abyste věděli, takže teď je to zbytečné, snad se to v nějaké době upraví, už to asi nebude jmenovat ani Facebook, ani bude to třeba jinak, bude to někde, jak si už jako ovládat někdo jiný, nebo to zruší úplně, bude něco jiného. Pojďme nyní na tu trilaterální dohodu Spojených států, Izraele a Libanonu, která redefinuje konflikt na Blízkém východě, což je téma dnešního tematického okénka. Je to zpráva z 5. července, čili celá aktuální dnešní. A říká se mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolický gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu, což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost vzbuzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabadská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřní struktury Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbollahu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbollahu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě dobu, ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehdy ty ozbrojené milice, jednou byl Hezbollah, či Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl. A Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě. Nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá. A spíše ano než ne. Takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hezbollahem nehne. Protože Hezbollah je dneska početnější a lépe ozbrojený a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná teda armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvinout. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin, tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít v úterý speciál nebo ne. To bude záležet na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy zda informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám, tedy diváci a posluchači, za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký
0: tak
1: večer.
0: Tak též, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdem se na to kouknout, Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám, něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šíří, tak pane inženýr. Tu teď položil, já to tady zkusím, ještě nevím, co tam dám, nebo spíše, co bych si tady vymyslel na vás. Chtěl jsem vám už včera pustit tady o těch dvou věrozvěstech slovanských v úvozovkách, o těch dvou zmetkách, ale to vám nepustím, protože to není v archivu a svobodného vysílače už to nemám ani v žádném počítači. Takže tudy cesta nevede. Nuž, tak... koukneme se teda na něco důležité, koukneme se asi na to... Já tady zkusím něco vymyslet, počkat, já to tady utípnu, nebudu se tady vykecávat. Utípnu tento pořad, tady zastavíme nahrávání, dáme děkovačku a jdem se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle. Necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň. Necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. To jenom pro účely záznamu, znova vítám ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechna ta témata, co má Vítek připravené, připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
2: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlícení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se to vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
3: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, Vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení. Předat kontrolu nad státem do Bruselu. Předat kontrolu do Římského klubu v Římě. Předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
2: To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
3: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici, aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krků maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. jinak vás zavře policie. Chápete?

bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále pořád komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksichtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení? Nebo jak se to bude řešit? A to má vyřešit populační krizi? To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina mladý kluk, mladá holka chtějí zadlužit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. Vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete?

0: nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují. Jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No a fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra, připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou 2 jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. 2 jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. Co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tihleti nebo tyhlety Husákovy děti. Kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu, ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracií také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město, pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě a ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší. Tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného, když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film u Webola. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
1: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ty dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
0: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Army Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci, hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofobii. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, polehoučku, její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že Obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není. Odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. To je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz. To znamená, o co se jedná? Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahů a svazků mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy a vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armieho Hammera. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam sprdne toho manažera, že má 10% nájemné, kteří neplatí nájemné, že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, A na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat, a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi. A ten film potom končí. Samozřejmě, nech si tady dělá nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže

0: Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to. Takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02. Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna. Já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na to. Kromě třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 News má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom ať o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální a vlastně díky tady ty agregaci se vlastně ty naše články ještě šíří, de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tento vzhled, že jednotlivých ras samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy nefilin v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence.

0: chcete? Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále? Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete? AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že tenhle ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté, protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, že problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida na biologické bázi. Nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě, vytvořili černochy, vytvořili Aziaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, já bych mal jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pre futbal, pre globalistov taký význam, proč je to ich srdcová záležitost, toto jste vyslovně spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo je ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročudovcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť. A keby môžem ešte druhú otázku by som mal aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril, a prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, kto s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia? Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty. Tomu říkají ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky. Nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze. Druhá jedenáctka je antiteze. A 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou spotřebu, takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General, můžu říkat anglicky general growth. General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřišti. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jsou, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádali gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál. A všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednost mistrovství světa v něčem. Že? A těchto těch způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volajícího.
3: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty katříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
0: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
3: To, co není, ale, to, co není vidět. Jo? To, co není vidět.
0: To, co není, to, co není, to, co ne, samozřejmě to, co není vidět. No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
1: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, ja by som sa chcel spýtať, aby ste sa vyjadril k kritickým názorom, ktoré hovoria, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov, ale chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak, umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že tu bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
1: Děkujeme.
0: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou na takovým způsobem zaháčkování na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je, no to, što je to? A chápete, lidi se na to dívají a říkají si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským způsobem, obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne, ne, ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno a zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco měnádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl, jako, že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, chcela by som sa poďakovať za všetky články a relácie, všetky mám v štúdiu a pánu Veka. Chcela som sa spýtať, komu prospieval uvoľnenie tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastne spôsobí prebudenie občanov Európy a tým pádom elity nebudú mať pekne pokoj na prácu a prípravu vojny proti Rusku. Takže tým vlastne oslabí pozície Európy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastne oslabil? Ďakujem pekne.
0: Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030. Podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion. A Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem, ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, tomu říkají vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko schromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomto prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho

0: dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
1: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena a chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 000 sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
0: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
3: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nazbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivy mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. A to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 000 lajků, respektive lajků, nejenom lajků, příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom předtím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Vždycky mi nadávají, že vždycky proti každému něco mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
0: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov až niekedy až infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú?
2: Ja vám rozumiem.
4: Je to nejaká predstieraná forma? Ano, dobře,
2: děkuji. Podívejte se. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globalisté dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. A navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic. To je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě.

0: A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě. No, samozřejmě naděje, protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlo bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni. Protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno, jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských, tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohleto, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají, class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto tohle napíše a nějaké dítě se udusí, nebo dvě děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se to tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba se někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
2: No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo, taky, jste ve vysílání.
3: Taky hezký večer, spolek. Přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně Židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku jej vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně Židům vládne. Tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
0: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem Židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi Židy. Židé jsou nad všemi a Židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, i když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řeklo světový management. Management nad touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad Židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2024 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
4: No, dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo, a druhá otázka je, jak my jako gojím autroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takle, jestli se rozumíme.
1: Jasně, děkujeme. Já se jenom za tom VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už se ohlásíme, aby nikdo nebyl?
0: Já ti nevím, Vítku, teďka. Já tady na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit na ten systém nebo zrušit na ten systém, já bych před tím varoval. Pozor, opravdu pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy, kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec, ale co se týče tady nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastní rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v Evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality? Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone, zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo, a tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty s globalisty. Pokud chcete s globalisty být, musíte následovat jejich pravidla. Protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili. Zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo. A že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
1: Já si dovolím takové drobné zamyšlení nakonec, VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň část střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovní vála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky na auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď různě sjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím na mě nechoď, nechci, ne, nechci to slyšet. Jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo. To o tom nechci slyšet. Jo. To je takové dost zajímavé, nevím, jestli k tomu chceš něco
0: doplnit. Jenom to doplním, že to je fenomén. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1828 byla poslední veřejná poprava v Rakousko-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju. Tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
1: Vlastně to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
0: No, protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků. Tak to se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že už nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 000 Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
1: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se jedná o migraci, ať se jedná o cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, ale když se jedná o realitu, tak to ne. Jo. To nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? To jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agathy Christie, od Artura Conan Doyla, po Chandlera, Pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn. Nebudeme to protahovat, přetahujeme už i tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, takže telefonáte i za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeji Vítek.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: pane ministře, uklidněte se, sklidněte se.
1: Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed.
2: Jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace.
3: Si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde.
4: Je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají.
5: No to si tak jdete po sněmovně a koho nepotkáte?
6: Každý mluví o něčem jiném. Jedni řeší emoce, druzí ústavu, další peníze, jiní zbrojní zakázky. Mně ale při sledování celé kauzy začala vrtat hlavou úplně jiná otázka. Pokládáme si ty správné otázky. Co když nám to nejdůležitější uniká? Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuž a vítám vás s modrým jelenem. Dnes se společně podíváme na spor okolo cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Ale ne tak, jak se dívá většina médií. Ne jako na další politický konflikt, v němž každý obhajuje svého favorita. Chci se podívat na otázky, které v celé debatě téměř nezazněly. Napadlo mě, že když si na chvíli udržíme odstup a budeme pozorně poslouchat, co říkají politici i média, možná začneme vidět širší souvislosti. Připomeňme si, summit NATO v Ankaře je mimořádně důležitý. Řeší se na něm bezpečnost Evropy i budoucí výdaje na obranu. Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel její součástí nebude. Zdůvodnila to tím, že zahraniční politiku určuje vláda a že chce sama obhajovat své postoje, například v otázkách obranných výdajů nebo pomoci Ukrajině. Prezident Petr Pavel s tím nesouhlasil. Připomněl, že čeští prezidenti vedli delegace na summitech NATO téměř vždy. Obrátil se na ústavní soud a ten předběžným opatřením vládě uložil, aby se mu účast na summitu umožnila. A tak se rozvinul politický i mediální spor. Radek Bartoníček, aktuálně.cz, jeden z nejznámějších českých reportérů. Minulý týden zveřejnil na síti X krátké video.
0: Já se vám přiznám, že mám určitou slabost pro ministra zahraničí Petra Macinku. On je z našeho moravského Slovácka. A když včera jsem stál kousíček od něho na tiskové konferenci, kde mluvil o tom, že prezident a ústavní soud se snaží o ústavní puč v naší zemi a jak prezident rozděluje společnost, já jsem měl takovou chuť ho obejmout a říct, pane ministře, uklidněte se, sklidněte se, nic takového se neděje a nehrozí. Nestrašte prosím lidi, teď přece stačilo vzít prezidenta na cestu do Turecka, na summit NATO a bylo to vyřešeno, tak jako mnohokrát jeli předcházející prezidenti. Společnost by nebyla rozdělená, byla by větší pohoda a nic z toho, co teďka říkáte vy a celá řada členů vládní koalice byste neříkali, je to nesmysl to šířit. Pane ministře, kroťte se, prosím, a my jako moravští Slováci se potom budeme moci skutečně obejmout. Nebo si dát někde pohárek vína. Mějte se všichni hezky.
6: Radek Bartoníček se soustředí na Petra Macinku, na jeho výroky, na emoce, na to, že by se měl uklidnit, že společnost zbytečně straší, že by bylo lepší, kdyby se všichni uklidnili a nakonec si dali společně skleničku vína. Je to opravdu to nejdůležitější, co bychom si z celé kauzy měli odnést. Taky bych rád připomněl jednu větu, kterou má Radek Bartoníček napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Zkusme tedy na chvíli odložit naše sympatie i antipatie. Nechme stranou emoce Petra Macinky, Petra Pavla i Andreje Babiše a zkusme se společně podívat především na fakta. Jestli je najdeme. jestli se na ně ptáme.
7: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a jako první má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
8: Vláda se dnes znovu zabývala summitem NATO v Ankaře. Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Takže jsme zcela vyhověli. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér a ten summit tento rok je extrémně důležitý. Každoročně 70 miliard euro pro Ukrajinu, s tím souhlasit nemůžeme. Takže už tady samozřejmě může být pozice pana prezidenta, tak jak to bylo v minulosti, jiná, ale je to hlavně samozřejmě o penězích a o rozpočtu a je to samozřejmě o tom, že vláda je za zahraniční a bezpečnostní politiku podle ústavy odpovědná.
6: Právě zazněly tři důležité argumenty vlády. První, vláda říká, že rozhodnutí ústavního soudu respektovala a prezidenta do delegace doplnila. Druhý, že summit není jen protokolární událostí, ale místem, kde se budou řešit významné finanční závazky a bezpečnostní politika. A třetí, že podle ústavy za zahraniční a bezpečnostní politiku odpovídá vláda. Ať už s těmito argumenty souhlasíme nebo ne. Právě tohle je podstata postoje vlády.
1: Je to delegace předsedy vlády. Už by jsme byli rádi, aby tady ten summit odezněl, protože to, co se okolo něj děje, není úplně důstojné.
6: Ministr Petr Macinka opakovaně mluví o tom, že spor považuje za nedůstojný. A právě tady jsem si začal klást otázku, co je podstatou celé kauzy.
9: Dobrý den, Lukáš Prchal z Deníku N. Je možné tedy, že pan prezident spolu s vámi, pane premiére, půjde na některou z těch akcí, ať už na to neformální večeři nebo na to formální jednání. Je tam tato možnost nebo není?
6: Zastavme se u novinářů. Ne proto, abychom je kritizovali, ale abychom si všimli, na co soustředují svou pozornost. Je to především organizace summitu, kdo bude sedět u stolu a kdo bude na večeři. Neměli bychom se stejně intenzivně ptát na podstatu toho, o čem se bude na summitu rozhodovat. Jaké závazky může Česká republika přijmout? Jaké budou jejich dopady na státní rozpočet? Co to bude znamenat pro lidi?
9: Chci se jenom doptat, proč si myslíte, že je to nedůstojné? Když jste to několikrát zmínil.
1: Ano, já si myslím, že celý tady ten způsob, jak se vyeskaloval ten spor o to, že tam prostě má nebo nemá někdo být, je nedůstojný. Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed, ale my jsme se teď rozhodli, že to přesuneme z mediální a politické roviny na pracovní úroveň.
6: Ještě si poslechněme pana prezidenta.
2: Já si myslím, že jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace. Pokud jde o účast na hlavním jednání, tak na to akreditován jsem. Dojde nejspíš k tomu, že na místě, které bude zastupovat Českou republiku, tedy na místě hlavy delegace, bude sedět Andrej Babiš. Účast na bezpečnostní a zahraniční politice je prezidentovi dána ústavou.
6: Už jsme slyšeli vládu, slyšeli jsme prezidenta, tak teď si zkusme položit několik otázek, které ve veřejné debatě zaznívaly mnohem méně.
10: A teď další reakce z vládního tábora. Ve spojení je teď s námi poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Já vás zdravím, pane Ševčíku. Tak co vy říkáte na to rozhodnutí ústavního soudu?
11: Pan prezident Pavel jmenoval 13 ústavních soudců z 15, takže samozřejmě mu půjdou na ruku.
6: Máme správně nastavený systém, kdy prezident jmenuje ústavní soudce, kteří pak mohou rozhodovat i v jeho vlastních kompetenčních sporech.
11: Z největší pravděpodobností tam chce vést lobbystická jednání ohledně zbrojního průmyslu, protože Kolář je napojený na zbrojní průmysl.
6: Jak velký vliv má Petr Kolář na prezidenta republiky? Jakou roli skutečně hraje? Mohou jeho profesní vazby být ve střetu zájmů, nebo naopak žádný střet zájmů nepředstavují?
12: Bývalý ministr financí České republiky Vlastimil Tlustý, hezký večer. To vidíte vy.
3: Sleduji stanoviska příznivců bílých figurek na šachovnici i příznivců těch černých figurek.
6: Bývalý ministr financí nemluví o tom, kdo je hodný a kdo zlý. Říká, že sleduje obě strany politické šachovnice a právě to je zajímavý způsob uvažování. Co když někdy věnujeme příliš mnoho energie tomu, kdo právě stojí na té které straně šachovnice a mnohem méně energie tomu, jaká pravidla určují celou hru?
3: Jeden pán napsal, že doporučuje panu prezidentovi, aby udělal tiskovou konferenci, aby na té tiskové konferenci řekl, že jde o ekonomické zájmy České republiky, že prostě za minulého vládního období v době Fialovy vlády získávaly české firmy veliké zakázky, zbrojní zakázky v rozsahu desítek miliard korun, nejméně možná dokonce stovek. Ať si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde, jde jenom o to, jak tam v kuloárech budou dojednány velké ekonomické zakázky pro české zbrojařské firmy.
6: Možná nakonec zjistíme, že skutečný spor není jen o tom, kdo vede delegaci. Možná je také o bezpečnostní politice, o veřejných financích, o ekonomických zájmech, o vlivu různých skupin a o tom, jak jsou nastavena pravidla našeho politického systému. A právě těmto otázkám bychom měli věnovat mnohem více pozornosti než tomu, kdo seděl na které židli.
3: Jedna věc je ale nepřekonatelná, těžko v ní hledat kompromis, a to je názor vlády, která nesouhlasí s tím, aby Česká republika každý příští rok poslala 40 miliard na Ukrajinu. Vláda říká ne a pan prezident říká ano. Já si myslím, že tu zarputilost toho dnešního souboje vysvětlují jenom ty stovky miliard na zbrojení.
6: Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud kompetenční žalobou. Jen připomenu, že nejde o trestní oznámení ani o běžnou žalobu. Prezident požádal ústavní soud, aby rozhodl spor o pravomoci mezi prezidentem a vládou. Jinými slovy, kdo má podle ústavy rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO? Prezidentův poradce Petr Kolář o tom mluvil v rozhovoru pro deník N.
12: Kdo řekl jako první prezidentovi, že má podat tu kompetenční žalobu? Pamatujete si to?
4: To nevím.
12: To byl jeho nápad?
4: No takhle, pan prezident si myslím, že má jednu přednost, že přestože jak si má poměrně silný názor, tak si ho vždycky ještě se svými poradci a s lidmi, kterým důvěřuje, verifikuje a nějak se o tom bavíme.
6: Důležitá informace. Dozvídáme se, že rozhodnutí podat kompetenční žalobu nevznikalo jako rozhodnutí jediného člověka. Prezident ho konzultoval se svými poradci a dalšími lidmi, kterým důvěřuje.
4: Ale je to prostě v nějakém sboru, se to řeší, rozhoduje, baví se o tom s právníky, s lidmi, kterým důvěřuje. A jako je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají, k té tvorbě toho názoru.
6: Kdo jsou lidé, kteří prezidentovi radí při rozhodnutích takového významu? Jak byl jeho poradní okruh vytvořen? Jaké mají profesní vazby? Jakou roli při přípravě podobných rozhodnutí skutečně hrají? Je přirozené, že každý prezident má své poradce a odborníky. Jenže právě proto bychom o nich měli vědět co nejvíce. Nejsou voleni občany a přesto mohou významně ovlivňovat rozhodování prezidenta republiky. A tím se vracíme na začátek dnešního rozboru, k Radkovi Bartoníčkovi. Připomínám si znovu větu, kterou má napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Dnes jsme společně slyšeli argumenty vlády, argumenty prezidenta, prezidentova poradce. Slyšeli jsme také řadu podezření, domněnek i velmi závažných tvrzení. A já nevím, co z toho je pravda. A právě proto bych očekával, že se podobným otázkám budou média věnovat důsledně. A ještě jedna věc mě při přípravě dnešního rozboru napadla. Pokud se na podobných summitech rozhoduje o veřejných penězích v řádu desítek nebo dokonce stovek miliard korun. Neměli bychom se mnohem více zajímat o to, jak celý systém funguje, jakou roli v něm hraje stát, jakou roli hrají soukromé zbrojařské firmy a jak je zajištěno, aby při nakládání s veřejnými penězi rozhodoval především veřejný zájem. Neříkám, že na tyto otázky existují jednoduché odpovědi. Jen si myslím, že bychom si je měli začít pokládat. Demokracie nestojí jen na volbách, ale také na novinářích, kteří poctivě hledají odpovědi, protože přesnější otázky mohou vést k přesnějším odpovědím. Děkuji vám, že jste dnešní rozbor sledovali a budu rád, když mi do komentářů napíšete nejen svůj názor, ale především otázku, která podle vás v celé debatě chyběla. A pokud možno věcně a slušně. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště u Modrého jelena. Málem bych zapomněl. Ještě jedna drobnost.
5: No to si tak jdete po sněmovně a koho nepotkáte? Michala Strnada, který vám popírá, že míří na schůzku s Tomiem Okamurou a potom je vidíte, jak si podávají ruce a jdou na schůzku. OK. Paradoxní je to v tom, že dneska zrovna, když se odehrála tahle schůzka, tak premiér a předseda vlády Andrej Babiš opět kritizoval Czechoslovak Group za to, že vlastně měli napojení na tu minulou vládu a mezi tím se tady schází Strnad s předsedou strany, se kterou vládne. Samé náhody.
6: Novinářka Zdislava Pokorná z deníku N šla úplnou náhodou poslaneckou sněmovnou právě ve chvíli, kdy se tam potkali Michal Strnad a Tomio Okamura. To jsou ale náhody. A možná jen další otázka, která stojí za to. Mějte se hezky.

0: Vítejte u dalšího dílu Spotlightu. Mé jméno je Daniel Kraus a mým dnešním hostem je prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Zároveň děkuji, že jste nás pozval do své nové kanceláře tady na Novém městě. Chci se rovnou zeptat, proč jste se rozhodl přesunout z Davids, kde jste měl dlouhou dobu kancelář.
1: Teď poprvé jsem vás nepozval, ale pozvali jste se sami a já jsem vás rád přijal. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Každé prostředí, pokud trvá příliš dlouho, časem unavuje. A nechce tedy být permanentně unavován, musíte toto prostředí změnit. Což se stalo i v případě mé kanceláře.
0: Dobře, děkuju. Samozřejmě není to ten důvod, proč jsme se zde sešli, abychom se bavili o vaší kanceláři, ale budeme probírat aktuální politická témata. A nic není víc aktuální než rozhodnutí ústavního soudu, kompetenční žaloba a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše. Já se vás rovnou na začátek zeptám, vy jste tomu předběžnému opatření, které vydal ústavní soud, tedy že musí vláda doakreditovat prezidenta a pustit ho na ten summit, byl poměrně kritický. Dokonce jste kritizoval ústavní soudce z podjatosti, tak se zeptám, proč si to myslíte?
1: Dobře. Takže pokusím se začít od začátku. V celé České republice je jediný člověk, který v případě, že je účastníkem sporu, si může vybrat a následně jmenovat své vlastní soudce. A to je prezident a to jsou ústavní soudci. Tím odpovídám i na vaši druhou otázku po podjatosti. Všichni jsme lidé. Všichni máme pocity vděčnosti nebo zavázanosti. Ale lze i v tomto případě předpokládat, a to důvodně, že Pavlem jmenovaní ústavní soudci mu budou za toto jmenování zavázáni, neboť nezapomeňte, že být členem ústavního soudu je vrchol právnické kariéry.
0: Co říkáte na to, že ale dva soudci, kteří hlasovali pro to předběžné opatření, tak byli jmenováni právě vámi? Byl to Pavel Šámal a Jan Svatý.
1: Pavel Šámal byl jmenován mnou. Já nikomu neberu právo na samostatné rozhodování. To, o čem mluvím, není otázka jednoho, dvou nebo tří soudců. To je otázka převážné většiny soudců, kteří tento pocit, nazveme ho pocitem vděčnosti nebo zavázanosti, mohou mít.
0: Václav Klaus označil to předběžné rozhodnutí za ústavní převrat, Petr Macinka za ústavní poč. Souhlasíte s takovou interpretací?
1: Víte, teď se bavíme o povrchových jevech a zapomínáme na podstatu věci. Podstata věci je v něčem zcela jiném. Je v tom, že existují rozdílné názory prezidenta a premiéra na výši zbrojních výdajů v našem rozpočtu. Ze strany vlády existuje důvodná obava, že by na summitu NATO prezident vyjádřil své odlišné stanovisko. Prezident tvrdí, že bude jednat v souladu s mandátem vlády, ale nelze mu tak úplně věřit proto, protože už teď při návštěvě Estonska toto odlišné stanovisko vyjádřil. Já jsem byl na asi 80 zahraničních cestách za svých 10 let prezidentství a nikdy jsem nekritizoval svoji vlastní vládu na zahraniční půdě.
0: No a přece jenom, když se vrátíme k těm slovům ústavní převrat, ústavní puč, má to nějakou bázi?
1: Já často také používám silných slov, ale protože nejsem ústavní právník, tak se zdržuji nějakého kategorického závěru. Je zcela podivné, že ústavní soud tím předběžným opatřením rozhodoval tak rychle. protože to se vymyká tradici ústavního soudu a judikatuře v předchozích případech. Za druhé, už jsme mluvili o podjatosti ústavního soudu. A za třetí vám pro jistotu znova opakuji svoji argumentaci, která se vůbec nezabývá ústavním soudem, ani tím, kdo kam má jet na zážitkový výlet, jak říkal premiér Babiš. Ale podstatou věci je přípustné nebo žádoucí, aby dva nejvyšší ústavní činitelé byli na veřejném fóru, jakým je summit NATO, v rozporu a působili tam poněkud směšně? To je otázka, na kterou já jsem si odpověděl. Prezident Pavel má odlišný názor.
0: A co říkáte na to, že prezident Pavel se tedy obrátil na ten ústavní soud? Vůbec na tu strategii, že na ten ústavní soud se obrátil? A ptám se na to mimo je, protože vy jste to ve své politické kariéře také jednou udělal, samozřejmě z jiné role, bylo to, když jste byl premiér, tak jste se obrátil na ústavní soud v otázce jmenování guvernéra ČNB proti prezidentovi Václavu Havlovi.
1: Velmi správně. A právě se zde opakoval případ, o kterém jsem vám teď říkal. Prezident Havel jmenoval tyto ústavní soudce a je pochopitelné, že ústavní soud premiérovi nevešel vstříc. Tam netvrdím, že je to automatické pravidlo, ale existují dva konkrétní případy ze dvou, kdy se někdo, premiér nebo prezident, obrátil na ústavní soud, kdy v obou případech bylo rozhodnuto ve prospěch prezidenta.
0: Na druhou stranu to finální vlastně opatření nebo rozhodnutí ústavního soudu ještě nevyšlo. Ono to bylo jenom to předběžné opatření. Tudíž ještě je otázka, jestli, jak to dopadne, ale myslíte si, že to dopadne v prospěch prezidenta, teda i to finální rozhodnutí?
1: Já bych považoval za poněkud absurdně nebo spíše komické, kdyby konečný verdikt ústavního soudu byl jiný, než bylo předběžné opatření.
0: Dobře, a ještě se vás zeptám na Petra Pavla čistě politicky u tohoto kroku. Vy často mluvíte o politické aréně, vy znáte se v ní. Petrovi Pavlovi se často předhazovalo, že není politický hráč, že je právě dlouholetým vojákem a neumí vlastně chodit v české politice nebo v politice obecně.

0: nedostal do tohoto konfliktu a snažil by se o rozumnou dohodu za zavřenými dveřmi, protože politika, řeknete možná bohužel, ale je to tak, se dělá za zavřenými dveřmi. Mimochodem, abych uvedl další příklad, nechci říct směšnosti, ale absurdity postupu Petra Pavla, tak když už ústavní soud vynesl rozhodnutí, byť předběžné, že bude členem delegace, tak den na to prezident Pavel si vyložil toto předběžné opatření tak, že má být vedoucím delegace. Já mohu opakovat svůj dávný výrok, který neustále říkám znovu a znovu. Politik může být milován. Politik může být nenáviděn. Ale politik nikdy nesmí být směšný.
1: A proč myslíte, že se prezident tolik dere do vedení té delegace?
0: Možná, že se těší na zážitkový výlet do Ankary. Prezident Pavel jmenoval řadu jeho zahraničních cest. O jejichž výsledcích, například v ekonomické oblasti, jsem neslyšel, a které proto mohu rovněž považovat za zážitkové cesty. Jako například do Chile, včetně doplnění repertoáru prezidentských per. Se mnou na asi 80 zahraničních cestách jezdili téměř vždy podnikatelské delegace, protože pro mě je zahraniční politika založena na ekonomické diplomacii. Petr Pavel, což mu nevočítám, jenom konstatuji, nemá žádné ekonomické znalosti a nemůže tedy jako hlava státu provozovat ekonomickou diplomacii.
1: Na druhou stranu Petr Pavel na tyhle výjezdy například do Itálie, do Japonska, do Spojených států bral podnikatelskou delegaci.
0: No samozřejmě, že ano, ale nebrali ji ve všech těchto cestách. A to je to podstatné.
1: Ještě se vás zeptám, když vy jste jezdil na summity, jakou jste měl delegaci? Jaký počet lidí jste spolu měl?
0: Tak já bych předeslal, že jsem nikdy neměl mandát vlády. Vláda nepovažovala za nutné mě tento mandát dát, protože věděla, že na těch summitech budu vystupovat ve shodě s vládou. Což byl někdy problém, někdy ne, ale prezident nemá, zejména na zahraničních cestách, pomlouvat svoji vládu a hádat se s ní. Takže já jsem vlastně opravdu neměl žádný písemný mandát. Ale na druhé straně vláda věděla, jaké jsou moje názory a zase jí to nějak příliš nevadilo. A pokud jde o to složení delegace, já už se na to přesně nepamatuji, kdo tam všechno byl, ale mimo jiné, když to byly summity NATO, tak tam samozřejmě byl náš reprezentant České republiky v NATO, což byl, pokud se dobře pamatuji, pan Kovanda.
1: Dobře, pojďme se posunout k dalšímu tématu, a to je vláda Andreje Babiše. Já bych se vás zeptal úplně na začátek, jak vy hodnotíte ten půl rok vlády Andreje Babiše, jestli splnila zatím vaše očekávání. Vy jste se ani úplně netajil tím, že vám předešlá vláda nebyla úplně po chuti, tak je tahle to lepší?
0: Tak nejdřív řeknu obecné hodnocení a pak konkrétní hodnocení. Obecné hodnocení je pozitivní. To znamená, je to podle mého názoru vláda profesionálů na rozdíl od Fialovy vlády amatérů. A teď konkrétním hodnocením je tady spousta věcí, ale já si vezmu jenom dva body. Oceňuji jako pozitivní rozhodnutí vlády regulaci cen pohonných hmot. Tato regulace se podařila, žádná benzinová pumpa neskrachovala, došlo k uklidnění cenové hladiny a to je pozitivní výsledek, který možná někteří lidé ani nedocenují. A i když těch negativních příkladů je daleko méně než těch pozitivních, tak přes

0: Přesto uvedu jeden negativní příklad. Vláda sebrala asi 8 miliard korun z rezervních fondů Všeobecné zdravotní pojišťovny a přesunula je na sanaci finanční situace několika menších pojišťoven. Já jsem to hodnotil jako bolševický způsob, kdy trestáte úspěšné a odměňujete neúspěšné. Takže, jak vidíte, i když je mě vláda sympatická, také i na ní vidím chyby.
1: Jaký máte teď vztah s Andrejem Babišem? Vy, když jste byli oba v těch nejvyšších úřadech, tak jste měli, řekněme, pragmatický vztah. Ale pak došlo k nějakému rozkolu. Tak by mě zajímalo, jak jste na tom teď. Bavíte se, radíte se například, potkáváte se, nebo ne?
0: No tak potkali jsme se jednou na slavnosti XTV, Xaverovi televize. No, všimnul jsem si, že i Andrej Babiš hlasoval pro onoho bílého lva, což bylo komické zasedání sněmovny, protože se to hlasování opakovalo třikrát. No a jinak si myslím, že máme normální vztah, ale nemáme žádnou pravidelnou komunikaci a ani není důvod, protože už nejsem ani premiér, ani předseda sněmovny, ani prezident, aby ta komunikace byla pravidelná. Ale pokud se občas uvidíme a podáme si ruku, například na pohřbu kardinála Duky, tak mezi námi není žádný svár.
1: Ale ten tam nějakou dobu byl, jsem pochopil správně.
0: Byl, protože mě Andrej Babiš pozval na svůj meeting a potom bez udání důvodu toto pozvání zrušil, tak jsem se naštval. Příslušným způsobem jsem odpověděl a tím to pro mě skončilo.
1: Když se bavíme o tom vyznamenání, tak co to pro vás znamená, že pro vás velká většina poslanecké sněmovny hlasovala, abyste dostal státní vyznamenání? A myslíte si, že ho dostanete od prezidenta Pavla?
0: No, taky je to samozřejmě v rukou prezidenta Pavla a já na něj určitě nebudu naléhat, aby mě to vyznamenání dal. Nejsem Anton Špelec Ostrostřelek, který zkoumá, zda ji dají nebo nedají medaily. Samozřejmě, že si vážím rozhodnutí poslanecké sněmovny a chtěl bych jenom na okraji připomenout, že svého času jsem já dal svému předchůdci řád bílého lva, aniž by to poslanecká sněmovna navrhovala. Bylo to tehdy z mé iniciativy, protože jsem se jednak Václava Klause vážil, což neznamená, že jsem nebyl jeho oponent, a za druhé jsem to považoval za obecnou lidskou slušnost.
1: Myslíte, že se takto zachová i prezident Pavel?
0: To záleží na něm a já mu určitě nebudu radit, jak se má zachovat.
1: Když mluvíme o státních vyznamenáních, chtěl jsem se s vámi bavit o hnutí SPD. To mimo jiné teďka oznámilo. Jindřich Reichl oznámil, že SPD chce prosadit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přišel o řád bílého lva, který jste mu vy v roce 2022 udělil. Vychází to vlastně po vzoru Polska, kde je teďka roztržka s Ukrajinou. Myslíte, že je to oprávněné?
0: Tak v každém případě je to oprávněný požadavek. Požadavek, který se může, ale nemusí naplnit právě po tom polském vzoru. Podívejte se, řečeno jednou, byť poněkud další větou, jež jsem dal prezidentu Zelenskému ten řád za to, že se v okamžiku ruské agrese na Ukrajině zachoval jako statečný chlap. To znamená, neutekl z Ukrajiny, i když mu to Američané nabízeli a říkali, neutěkám, chci jenom munici. A vedl ten boj, zatímco my jsme v roce 1968 kapitulovali. Takže to je důvod, proč jsem dal Zelenskému vyznamenání. A uznávám, že je důvod, proč ho mohu odebrat. A to v podstatě z podobné příčiny, protože ukrajinská povstanecká armáda byli fašisté, kteří vraždili Poláky a Židy. A někteří z nich dokonce dostali od Hitlera i vyznamenání Řád válečného kříže s dubovými ratolestmi. Řada Ukrajinců fungovala jako dozorci v koncentračních táborech a tak dál a tak dál. Dávat vysoké vyznamenání nebo jmenovat nějaký prapor podle UPA, ukrajinské povstalecké armády, je provokace nebo hloupost. A já bych jenom chtěl věřit, že to není úmyslná provokace, ale obyčejná hloupost. Zelenský by měl vědět, že v Evropě se uchovává paměť banderovců. No a ještě prezident Duda mě říkal, nám UPA zavraždilo 60 tisíc našich občanů. Pokud jde o Čechy, tak se vzpomeňte na volyňský masakr v tom českém Malíně. To bych rád připomněl. Takže Zelenský udělal hrubou chybu. A hrubou chybu, kde minimálně stojí za zvážení mu ten řád odebrat. Ale to je dyně v rukou prezidenta Pavla.
1: Byla dle vás chyba udělat mu to vyznamenání? Vy jste říkal,
0: prosím?
1: Jestli dle vás byla chyba mu to vyznamenání udělat, tak zpětně vy jste říkal,
0: ne.
1: Že ne.
0: Naprosto ne, tehdy ještě nevyznamenával banderovce.
1: Jasně, jasně. A změnil jste tedy názor na Zelenského za tu dobu, za ty 4 roky, možná a vůbec na válku na Ukrajině, jestli na ní nahlížíte jinak, než jste na ní nahlížel?
0: Nenahlížím na válku Ukrajině jinak. Je to agrese velmoci vůči sousednímu poměrně méně významnému státu. Podobně jako byla sovětská agrese v roce 1968. Takže nemám důvod, proč bych měl kvůli jednomu hloupému gestu prezidenta Zelenského přestat vyjadřovat svoji podporu Ukrajině.
1: Dobře, děkuju. Chtěl jsem se s vámi tady bavit o SPD ještě krátce.
0: No.
1: Jak vy hodnotíte její fungování ve vládě a jak hodnotíte Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny? Jak si vede dle vás?
0: Pane redaktore, já se na zasedání poslanecké sněmovny většinou nedívám, protože na základě mých politických zkušeností vím téměř do písmene, co se tam bude říkat, kdo jak vystoupí a podobně. Takže právě proto nemohu hodnotit Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny. To je totéž, jako kdybyste chtěl od diváka nějakého divadla, aby hodnotil toto divadlo a on se přiznal, že byl akorát na jedné repríze. A to je na hodnocení trochu málo. Pokud jde o roli SPD v parlamentě, pokládám ji za užitečnou, protože SPD v některých případech vyjadřuje radikální postoje a ve zdravé politické struktuře nemá absentovat prvek radikální politické strany. Je špatné, když je jediný nebo když je převažující. Ale jsou tam i uklidňující politické strany, v prvním případě tedy hnutí ANO. A myslím si, že je to dobře vyvážené. Pokud byste chtěl vládu, která by neměla opozici, pak taková vláda by asi byla velmi podezřelá.
1: A ještě bych se pozastal rychle u motoristů, jak vy hodnotíte je. Protože spoustu kritiků jim například vyčítá nějaké to, řekněme, arrogantní, agresivní vystupování, konkrétně třeba panu ministrovi Petru Macinkovi. Jak vy na to nahlížíte? Nemyslíte, že možná přidělávají premiérovi zbytečně vrásky na čele?
0: Milý pane redaktore, Během 30 let mé politické kariéry mě schudně všichni mí oponenti vyčítali arrogantní vystupování a obávám se, že dokonce měli časem i pravdu. Proč ode mě chcete, abych za tutéž odsuzoval ministra Macinku? Vystupuje suverénně, měl dobrý projev v Organizaci spojených národů, kde podpořil právě Ukrajinu, navázal až neuvěřitelně dobré vztahy s prezidentem Trumpem. A proč bych ho měl kritizovat za průvodní jev činnosti, kterou máme hodnotit ne podle formy, ale podle obsahu?
1: Dobře. Pojďme ještě k prezidentským volbám. Blíží se prezidentské volby. Je to přes rok a půl. Máte dnes nějakého svého favorita, kterého byste tam chtěl vidět v té prezidentské volbě? Já vím, že vy jste zmiňoval Radka Vondráčka.
0: Přesně ale... tak. Vidím, že jste dobře informován. A zmiňuji ho tedy i v tomto rozhovoru. Je pro mě optimálním kandidátem. A když to vezmu z druhé strany, nikdy nebudu volit Petra Pavla, nejenom z důvodu jeho neznalosti politického řemesla, které škodí České republice, ale zejména proto, že zaštítil sudeto německý sjezd.
1: Přesto myslíte si, že Radek Vondráček by měl realistickou šanci, měl by takovou podporu, aby mohl se stát prezidentem?
0: No tak položte si otázku. Je to kandidát hnutí ANO, které vyhrálo volby. A dokonce novější průzkumy ukazují, že mu rostou preference. Bude jistě v případě, že se tak ANO rozhodne, i společným kandidátem dalších koaličních stran. Je to čestný člověk, který nepůsobí arrogantně, ale přemýšlivě a lidsky v televizních diskuzích. Co si přejete víc?
1: Teď bych vám přečetl pár jmen, o kterých se spekuluje. Rád bych znal váš názor na to, co si o těch případných kandidátech myslíte. Ivana Tykač.
0: No, já jsem četl asi dva články Ivana Tykač, které mě sice byly poměrně sympatické, ale zarazilo mě, že v návrhu její organizace, už nevím, jak se ta organizace jmenuje, nějak myslím.
1: Solvo, Institut Solvo.
0: Vidíte, to zní téměř jako Savo, že jo? No tak v každém případě je odchod do důchodu v 72 letech. Myslím si, že v české společnosti kandidát s takovým názorem nemá šanci na úspěch.
1: Alena Schillerová.
0: Ano, Alenka Schillerová by byla skvělou první českou prezidentkou.
1: Jakub Landovský.
0: Toho jsem snažil jenom okrajově, právě jsem vám před chvílí jmenoval, když jsem s ním spolupracoval v době summitu NATO. Nedokážu se vyjádřit, protože o něm vím velice málo.
1: Dobře. Lenka Bradáčová, ta se také spekuluje.
0: O ní nevím vůbec nic.
1: Filip Turek.
0: Myslím si, že je příliš mladý na funkci prezidenta.
1: Andrej Babiš.
0: Už to jednou zkusil a všichni víme, jak to dopadlo. Andrej Babiš je exekutivní typ.
1: Když se podíváme na ty volby, tak můžeme se podívat zpátky na rok 2018, kdy se mluvilo o tom, že ty volby budou referendem o vás, tedy o Miloši Zemanovi. Myslíte, že ty volby budou referendum o Petru Pavlovi? Dalo by se na to tak nabížet?
0: Každé volby jsou referendem o konkrétní osobě. Politika není anonymizovaná. Politika není beztvará hmota, kde se pohybují lidi bez jména a také bez historie a bez životního příběhu. Životní příběh Petra Pavla, a mě na něm vadí zejména to, že schvaloval sovětskou okupaci Československa, je známý všem, kdo se o něj chtějí zajímat. A nechtě tomu i u všech dalších prezidentských kandidátů.
1: Mám pro vás těžký dotaz. Vy jste byl velice kritický teď k Petru Pavlovi, celý náš rozhovor. Existuje něco, co na jeho výkonu funkce naopak oceňujete?
0: I když měl zpočátku jakési nutkání zabránit Andreji Babišovi ve výkonu funkce premiéra, nakonec si uvědomil, že tato cesta by byla falešná a Andreje Babiše i jeho vládu nakonec jmenoval.
1: Dobře, děkuju. A ještě bych se zastavil u tématu vám blízké, a to je levice. Co si myslíte o budoucnosti české levice? Má ještě budoucnost? Má co nabídnout pro vás?
0: Já vám děkuji za tuto krásnou otázku. Protože v rozhovorech, které teď dávám, se mě na to bohužel nikdo nezeptal. Pokládám za tragické, doslova tragické, že v českém parlamentu není zastoupena levicová strana. A vždy jsem říkal, že když tato neblahá situace existuje, máme hledat vinu právě u té levice a nikoli u jejich oponentů. Je pochopitelné, že se její oponenti snaží zničit, ale není pochopitelné, že si to nechá líbit, ta levice. Víte, že sociální demokracie zde určitou dobu pod mým vedením vládla. Pak přišlo trio, když to řeknu velmi zdvořile, méně schopných lidí, jako byl Špidla, Gross a Sobotka. A úspěch jakékoliv politické strany je dán primárně osobností jejího předsedy, nebo chcete-li předsedkyně, což se stalo o sociální demokracii.
1: No a vidíte teď nějakou tvář, která by tu levici mohla třeba sjednotit?
0: Dlouhodobě takovou tvář vidím, neustále ji přemlouvám, aby kandidovala na předsedu sociální demokracie a on to pořád nechce udělat. Tato tvář se jmenuje Jan Birke a je to dlouholetý starosta Náchoda.
1: A já mám dojem, že dokonce Jan Birke už vystoupil ze sociální demokracie.
0: To nevím, je to možné, ale v každém případě by byl podle mého názoru dobrý předseda sociální demokracie.
1: Myslíte, že ta situace levice je teď srovnatelná s těmi 90. lety, s těmi 90. lety, kde je vlastně rozmělněná, nemá jednoho lídra, nemá tu silnou tvář, musela se zpamatovat vlastně z té doby komunismu, vytvořit si nějakou identitu. Myslíte, že teď potřebuje taky si vytvořit nějakou novou identitu, aby ty voliče přesvědčila? Je to možná srovnatelná situace?
0: Nová identita levice, respektive sociální demokracie. Sociální demokracie má co těžit ze svých dlouholetých tradic. Vždy to byla strana lidí, které bych buď nazval inferiorizované, a když ne inferiorizované, tak alespoň neprivilegované, což není přesně totéž, ale trochu se to podobá. A tedy strana zaměstnanců, strana lidí práce, chudší sociální vrstvy a tak dál a tak dál. Ale aby toto dokázala tento potenciál využít, musí splňovat dva předpoklady. Charismatické vůdce, charisma není nadávka, charisma je přednost. A za druhé, přitažlivý, srozumitelný program. Česká sociální demokracie dnes bohužel nemá ani jedno, ani druhé. Snad se ten Honza Birge odhodlá ji vést, a když ne, tak se snad objeví nějaký jiný lídr.
1: Dobře, děkuju. A úplně na závěr našeho rozhovoru bych se vás zeptal, pokud mohu, možná navíc soukromé věci, jak se vám daří? Co vám dnes lékaři dovolí, co vám naopak zakazují? Vy jste poměrně teď aktivní. Před námi tu byl velvyslanec Argentiny. Minulý týden jste pak například křtil reedici svojí knihy. Máte stále nabitý program, to vypadá. Tak čím se v dnešních dnech kromě politiky zaobíráte?
0: Četbou. Četl jsem nedávno životopis Klementa Attlího a tam je závěr jeho politického, fyzického života, kdy se Attlího ptají, čím se zabývá, a on říká, nacházím pleasure of books. A protože já jsem fanatický čtenář od téměř narození, tedy od doby, kdy jsem se naučil číst, tak teď ležím někdy i v posteli, protože je to velmi pohodlné, a čtu, a čtu, a čtu. Zejména historickou literaturu, protože z historie se člověk nejvíce poučí.
1: A jinak nějakou politickou aktivitu ještě máte? Vím, že jste byl na...
0: Ale moje každé veřejné vystoupení je svým způsobem politická aktivita, podpora někomu, kritika druhého. Ale to si myslím, že vysloužilí politici, pokud nejsou nemocní, dělají naprosto běžně.
1: Ještě se tady zeptám, co vám dnes lékaři dovolí, nebo jestli vám něco zakazují?
0: Lékaři mě zatím nezakázali nic. To znamená, že mohu kouřit, mohu pít. A pokud jde o sexuální aktivitu, tu mě sice nezakazovali, ale v 82 letech by tento zákaz vypadal poněkud absurdně.
1: Rozumím. A ještě poslední dotaz. Začala nám horké léto. Jak jste tahle šílená vedra přežil? A za druhé, jestli se chystáte někam v létě opět třeba na člun nebo někam na Slovensko? Jako
0: tak zaprvé mám ve svém krásném novém domě klimatizaci a ta ku podivu funguje. Takže se vedra přežil bez ztráty kytičky. Za druhé, ano, chystám se na člun na Vysočinu a bude to někdy v průběhu léta.
1: Dobře, děkuju. Říká prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, děkuju za rozhovor.
0: Bylo by potěšením.
1: Mě také.

0: Vítejte u zpráv Veroxu. Je středa 1. července 2026. Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z domácí i zahraniční politiky, bez cenzury a politické korektnosti. Dnešní vysílání se zaměřuje na eskalující ústavní krizi, kontroverze kolem adorace nacismu na Ukrajině a selhávající hospodářskou i bezpečnostní politiku státu. Hlavním tématem posledních dní je bezprecedentní rozhodnutí ústavního soudu, které nařídilo vládě strpět prezidenta Petra Pavla v delegaci na blížící se summit NATO v Ankaře. Právní experti i opozice bijí na poplach a varují před flagrantním porušováním ústavního pořádku. Emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal ve svém textu pro českou justici upozorňuje, že ústavní soud stvořil zcela nový, zákonu neznámý institut předběžného opatření. Podle Pejchala je tento postup v přímém rozporu s ústavou České republiky. Zdůraznil, že kompetenční spor představuje domáhání se ochrany veřejného, nikoli soukromého práva a přiměřené použití občanského soudního řádu je v tomto kontextu absurdní. Ústavní soud se tak podle něj staví do role zákonodárce, což mu nepřísluší. S ostrou kritikou vystoupil také bezpečnostní analytik Jan Schneider. Ten pro prvnispravy.cz analyzoval historický vývoj našich ústav od roku 1920 a jasně doložil, že tvůrci současné ústavy z roku 1993 záměrně odejmuli prezidentovi privilegium automaticky předsedat vládě nebo jejím delegacím. Výroky Petra Pavla, že je jako hlava státu automaticky vedoucím delegace, označil Schneider za naprosto nepodložené a svědčící o hlubokém nepochopení ústavy. Podle něj je prezidentovo působení zdrojem mimořádně špatné nálady ve společnosti. Na spornost předběžného opatření upozornil v pořadu Echosalon i profesor Aleš Gerloch s tím, že rozhodnutí postrádá logiku a zasahuje do nutnosti vzájemné dohody mezi prezidentem a vládou. Profesor Gerloch bude také kandidovat za hnutí ANO do Senátu. Zatímco média řeší, kdo povede delegaci, skutečný problém summitu leží jinde. Známý glosátor Vidlák upozorňuje, že liberální část národa se raduje, ale ve skutečnosti nás tato administrativa pouze zatahuje hlouběji do války. Na stole je mimo jiné úvěr pro Ukrajinu ve výši 70 miliard eur, se kterým expremiér Andrej Babiš zásadně nesouhlasí a trvá na nutnosti mírových jednání. Babiš se snaží přesměrovat pozornost od zbrojařských kšeftů zpět k zájmům občanů. Ještě ostřeji se vyjádřil aktivista Ladislav Vrabel. Ten varuje, že mediální spor o letenku pro prezidenta je jen kouřová clona. V Ankaře se podle něj bude rozhodovat o třech fatálních věcech. O pravidelném ročním financování Ukrajiny, o rozmístění jaderných zbraní do států, které je dosud nemají, včetně České republiky, a o vstupu Ukrajiny do NATO. To by automaticky znamenalo přímou válku naší země s Ruskem. Stejné obavy sdílí i slovenský premiér Robert Fico, který potvrdil, že EU již Ukrajině poslala 370 miliard eur. Fico jasně deklaroval, že Slovensko se dalších vojenských půjček nezúčastní a slovenská delegace nemá mandát pro schvalování další eskalace. Dalším zásadním domácím tématem je snaha o odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymíru Zelenskému. Iniciativu ohlásil předseda strany PRO Jindřich Reichl na tiskové konferenci hnutí SPD. Důvodem je krok ukrajinského prezidenta, který letos v květnu oficiálně přiřkl elitní speciální jednotce přídomek Hrdinové ukrajinské povstalecké armády, zkráceně UPA. Tyto jednotky, známé jako banderovci, mají podle Reichla na svědomí desetitisíce životů Poláků, Židů a Čechů ve Volyni a vraždili naše občany až do roku 1947. Jindřich Reichl připomněl naši historickou zkušenost s Heydrichiádou, Lidicemi a Ležáky. Upozornil, že Polsko již ústy prezidenta Karola Navrockého na podobnou provokaci zareagovalo a Zelenskému řád Bílé orlice odebralo, a to za naprosté shody celého polského politického spektra, včetně Lecha Wałęsy. Řád Bílého lva nese jméno Tomáše Garrigua Masaryka, který fašismus bytostně odmítal. Podle Reichla i představitelů SPD je morální povinností České republiky vyznamenání člověku, který fašismus omlouvá či adoruje, odejmout. Vládní politici na návrh reagovali s obvyklou hysterií. Vít Rakušan a Tomáš Zdechovský mluvili o kolaborantech a nenávistné rétorice, zatímco místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek navrhoval omezit představitele opozice ve své právnosti. Tím pouze potvrdili svůj dvojí metr a neschopnost racionální historické sebereflexe. Jak navíc potvrdil Tomio Okamura, SPD nedávno vyhrála soudní spor právě s Vítem Rakušanem, který hnutí v minulosti protiprávně zařadil do zprávy o extremismu. Rozklad státních struktur se neprojevuje jen v zahraniční politice. Advokát Karol Hrádela, zastupující klienty v klíčové korupční kauze Dozimetr, veřejně poukázal na to, že stát ztratil prioritu vlastních občanů. Ve své analýze státních rozpočtů od roku 2000 do roku 2026 dokazuje, že zatímco rozpočet vzrostl o 387%, výdaje na dozorové a regulační orgány hlídající správné hodnoty raketově stouply o neuvěřitelných 1166%. Naopak správa státních hmotných rezerv a civilní odolnost jsou kriticky podfinancovány. Vláda, včetně vnitra ovládaného politiky spojenými s kauzou Dozimetr, podle Hrádely preferuje ochranu vlastních struktur před bezpečím občanů. Společenskou atmosféru a totalitní tendence současné moci reflektuje i senátorka Daniela Kovářová v textu pro deník To. Odsoudila nálepkování nepohodlných občanů výrazy jako dezoláti, ruská pátá kolona nebo svině, které s oblibou používá vládní koordinátor Foltín. Upozorňuje, že Evropská unie i tzv. Veřejnoprávní média se snaží vnutit lidem jednu jedinou prefabrikovanou pravdu. Novináři i politici zapomněli, že politika je soutěží ideí, nikoliv vymýváním mozků pod rouškou správných hodnot. Aroganci bruselských elit pocítila Česká republika i v oblasti sociální politiky. Europoslankyně Kateřina Konečná ostře zkritizovala předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která české vládě diktuje, aby neměnila věk odchodu do důchodu a snižovala valorizace. Konečná důrazně připomněl, že sociální politika je výhradní doménou členských států a vyzvala hnutí ANO, aby dodrželo své sliby na snížení důchodového věku na 65 let, protože lidé v náročných profesích do 67 let pracovat nemohou. Že evropské elity vedou kontinent do záhuby, potvrzuje i známá ekonomka Ilona Švihlíková. Podle ní se Evropská unie snaží vyhlásit Číně ekonomickou válku, přičemž zcela ignoruje realitu tzv. Čínského šoku 2.0. Čína již Evropu technologicky i produkčně předběhla. Výsledkem eurounijních regulací jsou drastické ceny energií. Například v Německu jsou o 140% vyšší než světový průměr. Tato politika vede k cílené deindustrializaci Evropy a přímému ohrožení ekonomiky České republiky i Slovenska. Změna je podle Švihlíkové možná jen po kompletní výměně zkorumpovaných evropských elit. Faktickou nefunkčnost současného energetického modelu demonstrovaly nedávné ceny v Belgii, které vystřelily na 1038 eur za megawatt hodinu kvůli kombinaci veder, bezvětří a výpadku solární energie ve večerních hodinách. Jde o strukturální problém, před kterým kritici zelené tranzice dlouhodobě varovali. Na diplomatické frontě se utahují šrouby ze všech stran. Europoslanec Ivan David přinesl svědectví ze setkání delegace EU Srbsko, kde bruselští byrokraté blokují přístupová jednání nesmyslnými požadavky na uznání Kosova a přerušení vztahů s Ruskem. Unie tak balkánskému státu de facto nařizuje vzdát se své suverenity. Západní pojetí demokracie dostává trhliny i ve Velké Británii. Bývalý zbrojní inspektor Scott Ritter informoval o zadržení amerického právníka britskou policií na základě tzv. Protiteroristického zákona. Důvodem byly pouze jeho příspěvky na sociálních sítích kritizující Izrael. Ritter označil Británii za stát porušující svobodu projevu a varoval, že agresivní politika Západu vůči Rusku a další zatahování států do konfliktu ženou svět na pokraj globální katastrofy. To byly zprávy Veroxu pro tento den. Děkujeme, že sledujete informace z nezávislých zdrojů a myslíte vlastní hlavou. Sledujte verox.cz. Zdarma a bez reklam.
1: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radiometa.cz.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No tož vás všechny vítám u toho dnešního pořadu komentovaného čtení, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. No máme před sebou 2 hodinky, tak si je pojďme pěkně užít, pojďme si je pěkně osvěžit spoustou zajímavých informací, no a všeho, co si můžeme vlastně nadělit. Dnes máme takový ten významný den, pokud to nevíte, koukám si tady.

píše nějaký výpadek. Warning, nevím, něco to tady píše. Tak dnes tedy máme takový významný den, řekl bych, protože dneska je to už spousty let. K dnešku se váže pochopitelně jedna záležitost, která je první dochovanou zmínkou o krádeži bicyklu. Jestli to nevíte. Dneska je sváteční den. A to proto, že před nějakými, to musím spočítat upřímně, já vám to řeknu, fakt musím hodit do kalkulačky, to je náročný, jo. To je tak závažný den, že to musím hodit do kalkulajdy prostě, to jinak nejde. Tak hele, kalkulačka, 2026 minus 863. Takže dneska to je 1163 let. Takže před 1163 lety tady máme první zmínku o krádeži bicyklu. Je to napsáno v mnoha knihách, ta zmínka, takže nelze se splést. Je to potvrzeno ze všech stran. Dokonce tomu předcházely nějaké kroky. Takže ta zmínka v těch všech kronikách a v těch análech, kde se to všude píše, jo, tak má konkrétně toto znění. Cyril a Metoděj přišli okolo roku 863. Evidentní, že jim byl ukraden bicykl. Pravděpodobně na něm jeli někam naším směrem a nějaký nenechavec vydá pokrokový prostředek k přesouvání se z místa A do místa B. Někdy leckdy rychlejší než kůň. Tak vydá takovýto pokrok, se ho jal zmocnit a také se ho zmocnil a ukradl. A ve všech knihách a ve všech kronikách a ve všech dějepisných jaksi análech to bylo zaznamenáno, protože Cyril a Metod pochopitelně byli z věrozvěsti. A oni nám přišli zvěstovat, že jsme zavostalí, že bychom měli svíst z těch stromů, naučit se psát jejich písmem, protože my už jsme dávno byli vypsaný tady úplně z jiných písem. My jsme tady měli za sebou éru nějakého runového písma. Používali jsme další dva typy písem, pochopitelně. No a oni si řekli, že nám to prostě ujednodušejí a že nám zavedou svůj typ písma a rovnou nám přivezli knihy tímto písmem napsané. To proto, aby jsme měli motivaci se to učit, to písmo. Abychom se mohli dozvědět z těch knih, že to, co jsme doteďka věděli, je blbost a oni nám přinesli, nadělili nám konečně tu pravdu. Já bych se nebál říct, že to byl jednoznačně nejsilnější signál pokroku, který nám tady mohli dát. A že stejně jako Fialova vláda zavedli něco, co má nedozírné důsledky a dopady a do dneška se z toho nemůžeme zpamatovat. Čili obávám se, že to byl takový ten jeden z posledních hřebíků do té naší slavné rusárijské a arianské jaksi minulosti. Oni nám zatloukli tím hřebíkem ty dveře k tomu všemu, co už jsme dávno znali. Takže přivezli plný vozy knih, napsané jejich písmem, to proto, aby bylo jednoznačně jasné, které knihy jsou od teďka pravda a které knihy už od teďka pravda nejsou. Protože předpokládali, že jako zaostalí Slované,
potřebujeme něco takového. Že potřebujeme lekci tohoto typu, aby jsme jednoho dne zjistili, že to byl totální, ale totální podvrh. A co je úplně brutální, když třeba takový členové Českomoravského slovanského svazu, tedy svazu, který by se měl starat o historii a tradici slovanství, tak si rochtaj a chrochtaj a velebějí toho Cyrila a Metoda. Ty, kteří přišli pohřbít starou víru Slovanů, ti, kteří pohřbili staré písmo Slovanů, ti, kteří se enormním způsobem postarali o zavedení otroctví v regionu, ve kterém tady Slované žili, víme, že ten jejich příchod a to vynucování si toho písma a náboženství, které s ním přinesli, znamenalo obrovskou jaksi masáž krveprolití a genocídu. Protože kdo se nechtěl podvolit těmto novinkám, kdo jaksi se dál chtěl řídit tím, co ho učila jeho babička, prababička, tatínek, maminka, tak byl poslán do otroctví s celou svojí rodinou a majetek byl zabaven. A někdy to byly celé rody a celé vesnice, které byly poslány do otroctví. Takže Cyril a Metoděj zavedli takové věci jako vyvlastňování majetku, zabírání majetku, obchod s lidmi. A nechápu proto a nerozumím, proč lidé, kteří vyznávají slovanství, proč se tak radují, že tyhle ty zvěrozvěsti, kteří to zvěrstvo přinesli, takže k nám dorazili. A co je úplně nejhorší, že tuším, že to byl Břetislav II., který pozval tyhle ty šmejdy na území tenkrát, které spravoval, to bylo území Velké Moravy. No, to je zase otázka. Jo. Ten Břetislav, do jaké míry to v té době bylo pokrokové. Já jsem tady četl knihu o Libuši a tam bylo jako víceméně to tam bylo prezentované jako, že to byl nový styl a že z toho nového stylu náboženství, že to bylo takové moderní a nové a že zejména ti, co uměli číst, i když jako vlastně neuměli, jo? Protože tím, že oni to písmo přinesli, tak oni se museli teprve učit psát. Protože ho neznali, že jo. Se tady psalo úplně jinak. Byla bukvice, že jo. Runové písmo. A předtím to bylo to písmo, se, nevím, jak se jmenovalo. Rozhodně to nebylo, nebylo to písmo uzlíkové, jako prezentoval tady již zesnulý Náhlovský Lojzík. Pod Krušnohorci, že? Bylo to, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se to písmo jmenovalo, ale byly to takové různé znaky, kterými se dorozumívali vlastně ty naši předci. A to nebylo primitivní písmo, pozor, to bylo písmo zase jako runové, jenom trošku jinak orientované, a zase to byly jakési obrazy, které se tím jaksi dávali najevo. A ono totiž to písmo nemuselo, tak, nebo takhle, to atomizované písmo, nebo to atomizované jaksi psaní do písmenek a z nich skládaných slov a z nich skládaných vět a z nich skládaných příběhů. Toto všecko bylo nahrazované vlastně třeba u runového písma tím,
že jste použili tu runu, do které jste vložili vlastně nějaký energetický potenciál toho sdělení. A ten, kdo si tu runu četl, tak byl-li napojený stejně jako vy, tak si přečetl to sdělení, které jste mu v těch runách vlastně zachovali. A četl to jako příběh, četl to jako vyjádření obrazu, děje nějakého. Čili nešlo o rozepisování písmenek a slovama popis nějaké události, ale bylo to vlastně, jako kdyby, byl to magický obrazec, do kterého jste, jakoby magický nosič energie toho obrazu, vy jste to do toho zakódovali, vy jste to do toho vložili. Je to jako kdybyste to dneska v podstatě ten obraz nahráli na flešku. Jo. Takže takhle to fungovalo, jenže ty lidi, jak bylo potřeba je odpojit od těchto schopností a dovedností, tak se v podstatě neustále těm lidem jaksi zaváděly metody, systémy, různé podvrhy, kterými je odpojovali tady od těch možností a schopností, které měli. A právě to, že přinutili lidi, aby všechno bylo napsané v těch knihách pouze tím slovem, a my víme, že i za těmi slovy v podstatě, kdo umí navnímávat, tak pokud ten, kdo to psal, tak i v těch slovech ukryl ty obrazy, jo, energeticky. Takže vy pak, když to čtete, tak vám ty obrazy naskakujou. Co tím chci říct? Chci tím říct právě to, že ten pozůstatek z té runové metodiky vlastně nalézáte i v našem jazyce. V angličtině ne, to je umělý jazyk, ale třeba v našem krásném českém jazyce, Slováci ve svém krásném slovenském jazyce, to vlastně mohou nalézt, protože třeba kohoutek může být kohoutek jako od slepičky, může to být kohoutek vodovodní, může to být kohoutek upejská, může to být kohout, byl účes u dětí, jo. Čili má to mnohokeré vlastně vyjádření a přitom je to jenom jedno slovo. Ale záleží, jakými slovy okolo to obložíte, aby z toho vznikl tedy buď onen nebo takový význam. A to právě měly ty runy. Jedna runa se četla někdy tak a někdy tak, znamenala, bylo do ní ukryto takové nebo makové dějství. Takhle se dřív fungovalo. No a když se vrátím k těm zvěrozvěstům, k těm násilníkům, vrahům a k těm, kteří sem byli pozvaní, tak ten Břetislav v podstatě možná tím zachránil svoji říši před křížovou výpravou, protože víme, že to, co bylo zaváděno, to satanistické náboženství, dodnes fungující v kultu satana, tak toto náboženství bylo zaváděno v jedné ruce meč a v druhé ruce kříž. Z obojího kapala krev, takže možná, že Břetislav, byť to bylo krásně v té knize popsané, možná ten Břetislav byl pod tlakem těch politických změn, kdy ta církev pochopitelně se sápala úplně po té veškeré moci. A pokud by je nepozval, tak pravděpodobně by došlo k násilnému vnucení těch věcí. Takže možná, že ten Břetislav nebyl až tak hloupý, ani tak špatný, ale z diplomatického hlediska uchránil a zachoval. No, to, že potom tady řádili černoprdelníci jak černá ruka, to je pochopitelně na snadě. Takhle bych asi já se stavěl k těm zvěrozvěstům a proto za mě jsou to zločinci, vrazi, násilníci, stejně jako celá ta jejich satanistická sebranka,
která si říká církev, protože všechny církve jsou prostředkem ďábla,

ovládnout tu moc světskou i tu moc církevní nebo duchovní, chcete-li. No, chtěl převzít kontrolu nad podsvětím, ale myslím si, že byl zavražděn. Po několika pokusech se to konečně povedlo. Že byl zavražděn a že to jeho úmrtí na takzvanou dnu je nesmysl. A že Karel IV. Prostě byl odstraněn, aby ten projekt nemohl dokončit. No a jeho syn, Václav, neměl tak silný mandát, nebyl císařem německým, nebyl císařem koruny české, nebyl jaksi v tom mandátu tak široce rozkročen a tak vlivně jaksi ukotven jako jeho otec Karel IV. Snažil se ten jeho projekt dotáhnout, víme, jak to dopadlo. To se dostáváme s tím Václavem, tak se dostáváme do období, kdy tedy chtěl Václav tu církev zničit. Na to si vypěstoval bratra Žižku. Žižka, víme, jak to s ním bylo. Žižka byl normální gauner, byl to loupežník nebo loupeživý rytíř, chcete-li, měl být sťat. Ovšem byl osvobozen a byla mu vymyšlena funkce klíčníka na Pražském hradě. Získal dům v Praze, byl na stáži v té jedné křižácké výpravě. Tam se naučil spoustu věcí. No a potom ten Václav se domluvil s pěti královskými městy. Slaný, Louny, Žatec, Plzeň, Klatovy, myslím, že to byly. A tato města v podstatě měla udržet, vytvořil pentagram a měla udržet podsvětí pod kontrolou. Ovšem tři města z těch pěti zradila Václava, neumožnila ten pentagram uzavřít a Václav de facto otevřel podsvětí, husité otevřeli podsvětí, protože husité zásadně ničili všechno, co mělo kříž. Šlo o to zničit tu síť, která byla ten kříž, v podstatě to rameno toho kříže, které je souběžně s horizontem, tak to v podstatě drželo to podsvětí v jakémsi odděleném stavu od toho vnějšího světa. No a tím, že oni rozbořili všechny ty chrámy, kapličky a všechno, co ten kříž mělo, a neudrželo se to jaksi pod kontrolou díky zradě těch měst, tak se to podsvětí otevřelo a po husitských válkách následovala 30letá válka, která byla důsledkem husitských válek, jejich řádění, jejich odstraňování toho kříže. No a to znamenalo prostě jedno jediné, že 30 let tady probíhalo něco absolutně nekontrolovatelného. Teprve potom se podařilo nějakým způsobem dostat zase to podsvětí pod kontrolu. Ale nebylo to, jak se říká, nebylo to vůbec jednoduché. No, to jsem se trochu zapovídal, ale můj vztah ke zvěrozvěstů je prostě takovýto a pokud nebudeme znát tyto věci, tak budeme tleskat a budeme oslavovat debilotiny úplně stejně, jako tleskají a oslavují někteří lidé banderovce a kyjevskou chuntu. Protože nevědí, protože neznají, jsou líní se podívat do i mainstreamových příspěvků okolo roku 2013, 14, 15, kdy se normálně mluvilo o tom, že to jsou

0: že to jsou prostě nacisti, že tam je hákový kříž, že tam je nacismus, že to je pěstovaný v dětech a tak dál. Tenkrát se o tom mluvilo otevřeně, dneska se jako má na to zapomenout. Takže tudy cesta nepůjde, nebudeme zapomínat to, co jsme už dávno objevili. A nebudeme jim to odpouštět, není proč jim odpouštět. A je to jejich volba, oni ať jsou nacistama, ale je potřeba prostě je dostat tam, kam patří. Pokud jsou nacisté, chtějí dělat genocidu na svých spoluobyvatelích, no tak musí dostat se proto. My totiž máme dneska ještě, kromě toho, kromě těch zvěrozvěstů Cyrila a Metoda, tak si představte, že je Světový den Tibetu. Světový den Tibetu nám připomíná dobu okolo roku 1913, kdy byl Tibet nezávislým královstvím a jeho hlavou byl Dalaj Lama. Avšak po podepsání 17-bodové dohody v květnu roku 1953 se Tibet stal součástí Číny a je tomu tak dodnes. I v dnešní době se Tibet snaží o obnovení své nezávislosti od Číny, ale zatím bohužel marně. A pozor, ještě dneska je Světový den polibku, takže pokud můžete, tak řekněte všem, kteří se okolo vás budou pohybovat, všem, kteří znáte, prostě polipsy, protože to je ten sváteční, že jo, pozdrav. Hele, polipsy, jako jo. Světový den polipku připadá na stejný den jako Mezinárodní den obětí a zároveň je druhý v pořadí po svatém Valentínu svátkem pro zamilované. Polibek je pro nás zdravotně důležitý, neboť napomáhá ke snížení stresu. Říká se, že při líbání se dokonce spalují kalorie, snižuje vysoký krevní tlak a navíc je velice příjemné. No, tak jako líbání bych řekl, že zase ono jako s kdekým, to taky nejde. Že? Takže líbání s člověkem, kterého milujete, je rozhodně zdravé a prospěšné. A promořování vůbec, že? To víme. No, takže Světový den polibku, Světový den Tibetu a hlavně zvěrozvěsti. Cyril a Metod. Bylo jim odcizeno kolo, je o tom zápis dochovaný je o tom. Co to bylo, Liško? Eli, co to bylo? Jo, aha, ty jsi tam bouchla. Dobře. Takže je o tom dochováno všechno. No a my pochybně s Eliškou už tady balíme, protože se budeme zítra přesouvat ke Staňkovskému rybníku. Takže dneska ještě vysíláme z domu. No a budeme se na vás těšit od 9. do 12. Máme připraveno takové malé překvapeníčko. Uděláme si nějakou příjemnou záležitost v sobotu večer, takže se na vás těším, protože si myslím, že to bude stát za to. Bude to, myslím si, vhodné úplně pro každého, tedy nad 18 let věku, připomínám. To nebude. To bude úplně něco jiného, ale taky od 18. Takže nemusíte se bát, nic záludného, zákerného na vás nechystám, ale myslím si, že to bude velice, velice prýma. Už se řada z vás přihlásila a to znamená, že bude velice příjemno. Pojďme od toho, tak to tady schodím. Tak, Staňkovský rybník na nás čeká. Je to všechno na webu studio@midgard.cz. Můžete si to tam dohledat, najít, zavolat, vykomunikovat. Je to kemp, kde nejsou žádný boxy. Nějaká stání a takové věci, prostě na louce si postavíte stan, kde uznáte za vhodné. My teda většinou se soustředujeme okolo místa, kde se koncentrujeme, tedy kumulujeme se jako kumuly, a to proto, aby když třeba, nedej bože, by někoho chtělo napadnout nějaké velké zvíře, nějaký dravec nebo šelma, tak máme pochopitelně hlídky, které střeží to naše tam ležení, střeží a plaší tu dravou zvěř různými zvuky, tak, aby se nemohla přiblížit, aby nikomu neublížila, protože nechceme, aby někoho sežral medvěd, tygr, lev a podobně, nebo nějaký divoký pes, jo? Tak pochopitelně se o to musíme postarat. Takže i toto je vyřešeno, nemusíte se bát, že by vás něco sežralo. Takže rušič a plašič dravé zvěře je zajištěn, a to si myslím, že dokonce nejenom z jedné strany, ale že nás bude víc takových. Tak, pojďme na téma. Tak bicykl, první záznam o jeho krádeži jsme už probrali. A se pojďme podívat teď na Ukrajinu jenom. Tak. Ukrajinské jednotky pod tlakem ruských vojsk ustupují s těžkými ztratami. Od začátku tohto roka ruské vojska oslobodili 133 osád a převzali kontrolu nad víc jako 3000 čtvercových kilometrů ruského území v Donbase a Novorusku. V júni bylo oslobozených 29 osád a 636 kilometrů čtverečných území. Vzhledem na absenci výsledků v teréně se kyjevský režim snaží přesvědčit svých západních sponzorů, že převzal iniciativu a dosáhl významný pokrok na bojisku. Za tímto účelem vede informační kampaň, v které demonstruje údajné úspěchy formací ukrajinských ozbrojených sil, přičem území osvobozené ruskými vojskami zatajuje pod neutrálnou formuláciou presunuli se do sivej zóny, tedy pro Čechy, do šedé zóny. Ruské jednotky a formácie postupují všetkými smermi. Putin, chcel by som poukázat na toto. Čím viac útokov nepriateľ podnikne proti našim civilným cieľom, a my samozřejmě musíme v prvom rade urobiť všetko potrebné na ochranu týchto cieľov a civilistov, čím viac takýchto pokusov nepriateľ vynaloží, tým väčšiu bezpečnostnú zónu budeme musieť vytvoriť na prilahlom území. Najmä proto, že toto územie rovnako ako ostatné územia, o ktorých dnes diskutujeme, je historicky ruské, je to ruská pôda. Nepriateľ vedie propagandistickú kampaň a tvrdí, že kyjevský režim dosiahol úspechy na bojisku. Tak samotný kyjevský režim, ako aj tzv. Európsky mierotvorcovia, ktorých cieľom nie je mier, ale pokračovanie vojny s Ruskom do posledného Ukrajinca, svojimi vyhláseniami a činmi potvrdzujú naše predpoklady o ich skutočných zámeroch. Spoločné vyhlásenie niektorých lídrov EU zo 7. júna 2026 uvádza, že vítajú to, čo nazvali inovatívnym využitím technológie dronov kyjevským režimom. Znamená to, že hovoria aj o úderoch na naše civilné ciele, civilnú infraštruktúru, vozidlá prepravujúce civilistov a deti a študentské internáty. Znamená to, že povzbudzujú k útokom tohto druhu. V tejto súvislosti však poznamenávam, že masívne skupinové útoky proti vojensko-priemyselnej infraštruktúre Ukrajiny a zariadeniam, ktoré podporujú jej fungovanie, musia pokračovať, keďže tieto myšlenky sa objavujú a realizujú. A my musíme na ne podľa toho reagovať. Musíme tiež pokračovať v analýze zapojenia každého podnecovateľa a do predlžovania vojny na Ukrajine. Musíme tiež analyzovať musíme tiež analyzovať zapojenie každého z nich do skutočných bojových operácií. Tuto analýzu potrebujeme na to, aby sme v budúcnosti mohli robiť zodpovedné rozhodnutia. Čo sa týka údajných úspechov nepriateľa na bojisku, musíme mať v prvom rade na pamäti, že na podporu svojich legend a lží, svojich falošných tvrdení, môže nepriateľ podniknúť určité sabotáže a teroristické akcie. Spúšťať výpady, sice s malými silami, ale s veľkou propagandistickou fanfárou, aby potvrdil svoje tvrdenia o údajných úspechoch. Musíme byť na tieto možné výpady pripravení. Bravúrne vyhlásenia vodcov kievského režimu o úspechoch, o ktorých vieme, že neexistujú, sú v zásade v náš prospech, keďže sú to herci a v skutočnosti nič iné nevedia a nikdy sa ničomu inému nenaučili. Svojimi činmi a vyhláseniami však nepochybne dezorganizujú seba a ich svojich sponzorov. Opakujem, je to v náš prospech. A velitelia ruských ozbrojených síl musia konať rytmicky, racionálne a dôsledne. Prekonávať ťažkosti, ktoré sú v týchto okolnostiach, samozrejme prirodzené robiť všetko potrebné a možné pre zachovanie životov našich vojakov a zabezpečiť bezpodmienečné plnenie úloh v prísnom súlade s plánom špeciálnej vojenskej operácie, ktorý vypracoval generálny štáb ruských ozbrojených síl. Takže pak je tady ešte nejaké video. Teď probíhá obrovská útočná akce a aktivita. Kyjev v podstatě, co se týká vojenských cílů a tohoto, je srovnaný se zemí. Píše se tam asi o škodách za 1 miliardu dolarů, kterou tam Rusové způsobili. Takže není to vůbec tak jednoznačné a tak, jak vlastně oni tvrdějí. Je to prostě totální brutus, ale. Takže blíží se konec, protože se Rusové těžce naštvali. A za chvilku už nebudou moc tankovat, nebudou moc střílet, všechny sklady, dronů, munice, všechno vyletělo do povětří. Spousty strategických vojenských cílů vyletělo do povětří. Kyjev je totálně, ale totálně dobitej. A myslím si, že ta kyjevská chunta je naprosto deklasována, co se týká různých typů zázemí a toho, co potřebuje k vedení války. No tak my si pojďme zahrát, ať se trošku osvěžíme.
1: Hello friends, this is T. Dex's Taylor Story. The story about the soldier boy and the deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky, začali si číst. Všichni, všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane, zněla odpověď. A velitel na to, kdo doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části, na starý a nový zákon, a trojka mi připomene Trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistily lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. S šestkou potom vzpomenu, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky osmičku, vzpomenu na 8 čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich 3 synové a jejich ženy. Devítka mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a 10 ta má stejně bodů jako 10, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. 10, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna to je blahoslavená Panna Maria. A spodek, pane, spodek to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka. 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců za rok a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval T. Texas Taylor.
0: No. To, co vidíte, to, co přinesly ty zvěrozvěsti jako písmo a náboženství, čili byla to finta, že jo, pochopitelně s tím písmem, tak oni vypracovali něco podle toho balíčku karet. No a nebo to bylo obráceně, nebo to bylo tak jednoduché, že se dá na to aplikovat pakl karet. No rozhodně, ať to bylo, jak to bylo, tak pro bývalé, tedy pro kristovské lidi, pro strážce evoluce, kteří byli těžce, jaksi všemi metodami tlačení do deevoluce, tak to znamenalo, že museli opustit koncept evoluce, kdy v rámci evoluce se může každý stát Bohem, protože božství je ve staré víře jak se chápáno poněkud jinak. Je to pouze dosažená úroveň tvoření a jaksi poznání souvislostí, kázně a dodržování konů. Zatímco jim byl předložen a toto všecko, ta možnost stát se Bohem byla nahrazena konceptem nemůžeš být Bohem, neboť ten jeden jediný, který všechno stvořil, už tu je. A pokud by ses mu chtěl někdy rovnat, tak se to rovná něčemu, za co tě upálíme a budeš zatracen. Čili, když se nad tím zamyslíte, tak je to stejné, jako kdybyste prostě řekli někomu, kdo teď to vezmu třeba, kdo má rozjetý nějaký typ podnikání a vy za ním přijdete a řeknete ne, od teďka to podnikání už patří jenom vyvoleným a ty vyvoleným nejsi. A vyvoleným jenom pouze jeden člověk. Jeden Bůh. Ten může podnikat. A pokud se ti to nelíbí, tak my tě zničíme, protože takhle to je. Chceš-li se mu vyrovnat, musíš mu to všechno dát a musíš se spolehnout na to, že ti z toho on něco odloupne. Kdybych to převedl třeba na podnikání, tak by to mohlo vypadat takto. Je logické, že ne všichni byli natolik upadlými a upadajícími v tom procesu evolučním, nebyli tak hluboko v deevoluci, aby nevnímali, co se vlastně děje, co jim je odpíráno, co jim je kradeno a čím je to nahrazováno. No, ale nesměli to projevovat, jinak skončili v otroctví. Máme ještě chuť se radovat z toho, že přišli? Máme ještě chuť se radovat z toho, že tady nějaká církev rádoby slouží lidem? Asi těžko. Satanáši. Pojďme si číst. No. Otvírám knihu. Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. Teď nevím, jestli už jsem četl zdravotnictví. No, tak si ho přečteme, ne? Nic se neděje. Zdravotnictví. Na tomto místě musíme začít stejně jako u předešlé kapitoly. Na přelomu let 1990 až 1991 přestal v Rusku existovat stát. Přišla těžká doba banditismu, doba neplacení výplat a nedostatku peněz na cokoliv. Lékaři jsou absolutní profesionálové, andělé s nejvyššími morálními kritérii, lidé oddaní druhým. Pro svoji práci potřebují klid. V době, kdy je v zemi nebezpečné žít a za jejich práci jim celé měsíce nikdo neplatí, je logické, že volí možnost emigrace do jiné země, kde budou mít lepší zázemí. V důsledku totálního rozkladu v průběhu 90. let odjela z Ruska velká spousta specialistů i lékařů. Ti nyní chybí. Existují oblasti, kde v nemocnicích chybí více než polovina lékařského personálu. Zběsilý úprk lidí ze země mezi tím skončil. Následky jsou ale citelné dodnes. Ohrožení. Ruské zdravotnictví, konkrétně jeho budoucnost, je v současné době ohrožena. Ostatně české zdravotnictví také. V Rusku je velmi laciný a výborně dostupný mobilní internet. Je všude. Ceny jsou ve srovnání s Českem doslova směšné. Proto tráví mnoho lidí obrovské množství času na internetu a všemožných sociálních sítích. Ani medici nejsou výjimkou. Lékařské vzdělání je mimořádně náročné, vyžaduje obrovské množství osobní disciplíny a energie. Sociální sítě ovšem energii požírají jako černé díry. Stejně tak hrozivým způsobem likvidují osobní disciplínu. Řešení této historicky zcela nové situace, která se netýká jen mediků, nýbrž všech oborů, vyžadujících vysokou míru koncentrace a vložené energie, zatím Rusové nemají. Podle všeho to ale budou oni, kdo s řešením v dohledné době přijdou, a to právě kvůli všudy přítomnosti levného internetu a nutnosti vzniklou situaci začít účinně zvládat. Kapitalismus ve zdravotnictví. Ani ruskému světu, jenž ve stejnou dobu jako my přesedlal na kapitalistické hospodářství, se nevyhnuli neduhy zdravotnictví formovaného kapitalismem. V kapitalismu není možné vést lidi ke zdraví, protože každý vyléčený pacient znamená ztrátu klienta. Stejně tak ale není žádoucí, aby lidé umírali, neboť smrt klienta znamená to samé jako vyléčení, ztrátu klienta. Zdravotnictví zasažené kapitalismem fakticky postavilo smrt do stejné roviny jako zdraví. Zdraví v našem novém polistopadovém hospodářském systému potřebuje mít co nejvíce lidí s co nejtěžšími, ovšem stabilními diagnozami. Právě jim je možné prodat nejvíce lékařských služeb, preparátů a léků. Existuje jeden zarážící vtip o medicíně. Otec, lékař, celý svůj život vydělává na léčení místního aristokrata. Čas plyne a léčení onoho aristokrata přebírá po otci jeho syn, který šel ve stopách svého otce a stal se též lékařem. Jednoho dne se syn vrací domů a s radostí sděluje otci, že našel způsob, jak aristokrata vyléčit. Otec mu odpovídá: synku, ty jsi ale blbec. Péče o něho živila po desítky let celou naši rodinu. Co z tohoto polovtipu plyne? Kdybychom byli příští rok všichni o 5% zdravější a spolikali o 5% méně léků, tak by naše hospodářství skolabovalo. Systém má zájem o to, aby se co možná největší množství lidí neustále léčilo s co možná největším počtem, co možná nejsložitějších diagnóz. Medicína v kapitalistickém prostředí má stejné povinnosti jako všechny ostatní činnosti vytvářet zisk. Uzdravovat lidi přímo protiřečí tomuto základnímu úkolu. Zdravá společnost a lékaři vedoucí pacienty k uzdravení proto nejsou v našem současném hospodářství vítáni. Výše uvedenými prudce negativními jevy je zasaženo i ruské zdravotnictví, ačkoliv prvních několik let se lékaři sovětské školy v rámci obrovské setrvačnosti sovětské společnosti snažili vést lidi k uzdravení. Zlom směrem k myšlení, cílenému na vytváření zisku, už ovšem také proběhl, hlavně ve větších městech. Zdravotnictví vedoucí lidi k uzdravení není v rámci kapitalistického hospodářství masově možné. Je možné jen v rámci jakéhosi disidentství. Vést k uzdravení mohou jen ti lékaři, kteří nevěří v moc peněz. Lékaři posedlí penězi jen léčí, léčí věčně. Ke cti ruských lékařů je třeba říci, že moc peněz nevěří velká spousta z nich. Nemohou. Následují poselství Ježíše, světla a pravdy, opečovávané původní pravoslavnou tradicí ruské civilizace. Co dělat? Co dělat, když v Rusku potřebují jít k lékaři? Jít k němu. Ruští lékaři jsou ve své valné většině výborní specialisté. Umí se neustále učit. Ruská medicína je navíc na vzestupu, stejně jako celá země od začátku nového i milénia. Tento vzestup není zdaleka u konce. Právě dnes dochází k výjimečné situaci, kdy se přední specialisté a špičkoví lékaři vychovaní sovětskou školou snoubí s moderní výpočetní a diagnostickou technikou. Vznikají tak vysoce kvalitní odborná centra, patřící mezi naprostou špičku na planetě. Ruská medicína je jedna z částí ruské civilizace. Rus je vnitřně hluboce svobodný svět. Z této hluboké vnitřní svobody vyrůstají ti nejlepší lidé, nabízející z brusu nová řešení. Háček spočívá v tom, co už i Rusové sami o sobě vědí. Není pro ně vůbec nic těžkého vymyslet originální řešení, byť i supersložitého problému. Problém je tento proces následně realizovat v masovém měřítku.

Pro Rusy není zajímavá masová výroba čehokoliv. Archetypy Rusy jsou takové, že pro národ je zajímavé vytvářet a vymýšlet originální tvůrčí řešení. To je typicky ruská věc. Pro uskutečňování masové výroby stvořil Bůh na zemi Němce. Němci nám to svými Mercedesy, BMW a Volkswageny dnes a denně dokazují, neboť tato auta jsou technologicky jednoduché celky. Největší hodnota zmíněných firm spočívá právě v kvalitě masové výroby, nikoli v konečném výrobku samotném. Národní medicína. Pro nikoho nebude překvapením, že se ruská národní medicína a lékařské postupy neevropských lékařských škol zachovaly na Sibiři. Evropská část Ruska je příliš silně zasažená vlivem Evropy, v tom škodlivém smyslu slova. Hlasitý evropský hluk a se definitivně zastavuje až o hřebeny Uralu. Za Uralem sídlí tradice, za Uralem sídlí národní moudrost, za Uralem sídlí i původní medicína. Ačkoliv i zde platí pravidlo, kam schová chytrý člověk pravý diamant, do pytličku s falešnými diamanty. I v evropské části Ruska, i v Moskvě a v Petrohradě jsou k nalezení nositelé tradice a učení starých ruských lékařských škol. Právě proto, že by je tam nikdo nehledal. Ruská národní medicína je přitom velmi reálná věc, stejně tak jako například čínská národní medicína. Jen čínskou známe a všude o ní zakopáváme, o ruskou ne. Evropská národní medicína. Na tomto místě se nabízí zajímavá otázka. Jestliže existuje čínská medicína, ruská národní medicína, existuje také něco jako evropská národní medicína, tradiční medicína původních evropských národů? Když se podíváme na Evropu, tak vidíme spoustu lidí, kteří do ní vkládají elementy čínské medicíny, šamanských postupů, metod získaných od muslimského a židovského středověkého lékařství, jihoamerických indiánských metodik. Evropskou národní medicínu jako takovou ale nevidíme. Co to na území Evropy vidíme jako produkt vlastní kultury je katolická medicína. Proč na území Evropy, staré Evropy, nevidíme tradiční lékařství původních národů? Kde medicína staré Evropy staví například na keltských postupech? Keltové byli velmi vyspělá kultura. Opravdu věříme tomu, že neměli medicínu? Odpověď je snadná. Katolické hony na čarodějnice neměly nic společného s čarodějnicemi. Hony probíhaly na nositele jiných tradic než těch povolených katolickou církví. Hlavním úkolem inkvizice bylo vymítit na území dobytém katolickou církví jakýkoliv jiný světonázor, jakoukoliv jinou tradici, včetně té lékařské. Staré národní lékařské tradice totiž na rozdíl od naší dnešní katolické medicíny vždy obsahují elementy duchovnosti. Duchovnost, duchovní rozměr, energetický rozměr lidského těla není možné oddělit od materiální části těla. Duchovní rozměr však katolické církvi překážel při jejím pokusu o převzetí moci. To se katolikům podařilo na území staré Evropy. Nevidíme téměř nic z tradice národů, žijících tam před katolíky. Za to všude slyšíme vyprávění o tom, že než přišla katolická církev a přinesla sebou světlo civilizovaného světa, tak lidé žili na stromech. Evropa je v tomto smyslu pozoruhodná. Když se pozorně podíváme, můžeme nabít dojmu, že Evropa je označení pro území, kde se katolické církvi podařilo získat moc. Pokud bychom totiž o Evropě soudili na základě toho, jak soudíme o ostatních kontinentech, nezbyde nám, než zopakovat konstatování slavného ruského spisovatele 19. století Nikolaje Jakovleviče Danilevského. Nic takového, jak

jako Evropa neexistuje. To, co se označuje za Evropu, je ve skutečnosti západní poloostrov Asie. Praktická zkušenost. Ruské zdravotnictví jsou dva světy. Prvním světem je státní zdravotnictví. Teoreticky je dostupné každému, ovšem lékaři a ordinace občas bývají tak přetížené, že čekací doby jsou velmi dlouhé. V takovém případě se používá trik, volá se záchranná služba, jež člověka odváží do nemocnice, kde mu jsou udělány okamžitě všechna vyšetření bez čekání ve frontách. Druhým světem je soukromé zdravotnictví. K soukromému lékaři, který vám vystaví na odchodu účet, je možné dostat se prakticky ihned a bez čekání. Jsou-li fronty ke státním lékařům příliš dlouhé, pacienti využívají služeb soukromých ordinací. Pro snazší přístup do soukromé či zdravotnické sféry je možné se zdravotně připojistit. Podle úrovně připojištění má člověk následně možnost navštěvovat ordinace a specializovaná pracoviště. Pro cizince dlouhodobě přebývajícího v Rusku, který sice v případě potřeby nebude odmítnout státními lékaři či záchrannou službou, je výhodné uzavřít si připojištění. Jakékoliv vznikající zdravotní problémy se díky tomuto těší prakticky okamžitě a bez čekání. No, dáme si písničku, si myslím. Kolik máme? Máme celou, no tak to tak akorát. Co si zahrajeme?

Tak. To je poutníci, pochopitelně, to jsme poznali, že? Pojďme si číst dál z knihy Rusko 21. století, Archa svátosti člověka, od autora Jana Masného. Bylo to vydané 2024. ISBN 978-80-90-92-55-4-0. Tak. Vystoupení prezidenta Kurčatovova institutu Michaila Kovalčuka na fóru Armia 2020. Michail Kovalčuk je prezidentem Ruského institutu Igora Kurčatova, který se věnuje vývoji jaderných zařízení, a to jak v oblasti energetiky a vojenství, tak i v oblasti například zdravotnictví. Jedná se o jednoho z předních ruských vědců, velikána svého oboru. Kovalčuk má mimo jiné vlastní populární televizní pořad, kde se s hosty věnuje aktuální situaci nejen ve vědě, ale i v politice, školství, kultuře, historii a dalších oborech. Dokáže totiž s jinými vědci a osobnostmi veřejného života pronikat do věcí daleko hlouběji než běžní televizní moderátoři a poskytovat tak divákům mnohem větší vhled. Michail Kovalčuk. Ekonomika a politika byly od samého začátku rozvoje civilizací definovány dostupnými technologiemi. Chci vám říci, že fakticky úroveň vědy vyrostla do takové výšky, že my jsme vstoupili tam, co dříve bylo vyhrazeno pouze Bohu. Dnes žijeme v válečných podmínkách. Já jsem tuhle etapu označil jako studená hybridní předválka. Vybírá se cílový stát, v daném případě jsme to my. Následuje maximální oslabení tohoto státu. Útoku čelí absolutně všechny sféry. Vzdělání, věda, kultura, ekonomika, obrana a bezpečnost. Úplně vše. Tato etapa před války dnes probíhá a my v ní nevítězíme. Tato etapa před války je přípravou druhé etapy, kterou je faktické zotročení. Dnes byla situace kolonizace, v závorce zotročení, nahrazena technologickým podrobením. Dříve se to dělalo pomocí vojenské síly. Dnes se to dělá pomocí technologií. Ukážeme si to na takovém prostém příkladu. Internet. Co je to internet? Internet je digitální koncentrák. Jen na rozdíl od koncentráku, kam byli lidé přiváženi proti jejich vůli, na internet přišli všichni sami. Sami zalezli do tohoto digitálního koncentráku a velmi komfortně tam žijí. Pokud bylo člověku vysvětleno, že vše je na Wikipedii, proto se nemusí učit, tak to znamená, že budujeme společnost z lidí, jimž hrozí velmi jednoduchá věc. Někdo internet vypne. Tím v přeneseném smyslu slova všem těmto lidem uřízne hlavy. Druhá věc je kognitivní. Řeknu to jednoduchým jazykem. Co je jakákoliv barevná revoluce? To je použití kognitivních technologií pro řízení masového vědomí lidí. Chci vás ovládnout, co proto potřebuji? Nejprve vás potřebuji zblbnout. Zjednodušit váš systém vzdělávání, abyste jen odpovídali na nabídnuté otázky. Následně vám rozdám chytré mobilní telefony a vypustím na oběžnou dráhu satelit, který bude poskytovat spojení. A jsem vítěz. Budu vás vodit jako stádo jen pomocí toho, co vám budu ukazovat. Toto je použití kognitivních technologií pro řízení masového vědomí lidí. Jak dnes funguje svět? Po rozpadu prvobytně pospolné společnosti se objevili otrokáři. Bylo jich velmi málo. Všichni ostatní byli otroky. Proč? Protože tehdy se pracovalo rukama. Bylo potřeba tahat kameny na stavbu pyramid. Tato společnost se neudržela. Přišla feudální společnost. Přesto, pardon, v
v té bylo potřeba se s bývalými otroky podělit alespoň o některé věci. Tato společnost taky nevydržela. Přešlo se ke kapitalistické společnosti, kde si každý bývalý otrok musel koupit malý dům, auto a jet na dovolenou do Turecka. Proč? Z jednoduchého důvodu, protože otroci byli fyziologicky stejní lidé jako otrokáři, patriciové. Sen elit řídících svět byl ale vždy tento. Vyšlechtit nějaký poddruh lidí, člověka služebního, který by měl jen omezené chápání sebe sama. Dnes se poprvé v historii lidské civilizace objevila technologická možnost vyšlechtit služebního člověka. Děloha, prosím za odpuštění, není příliš složitý orgán. Berete umělou dělohu, ze zkumavky tam dáváte vše, co potřebujete, zkracujete dobu těhotenství pomocí genového inženýrství, omezujete možnosti tohoto plodu a dostáváte lidi, které chcete. To je dnes možné, to je fakt. Technologicky se to stalo možným. Teď vám řeknu, že my prohráváme, protože čemu je potřeba se učit od Američanů? Oni hrají na dlouhé roky dopředu. Když skončila druhá světová válka, tak my v Sovětském svazu jsme tancovali a zpívali radostí. Ale v USA dva bratři Dallasové, jeden ředitel CIA a druhý ministr zahraničních věcí USA, za plného financování a podpory ze strany Rockefellera začali vytvářet to, s čím se dnes potýkáme. Vytvořili Světovou zdravotnickou organizaci WHO. Vytvořili ji ne proto, aby léčili lidi, ale proto, aby mohli začít kontrolovat stav zdraví lidí na celém světě a ovlivňovat ho pomocí vakcinace a dalších věcí. WHO byla organizace vytvořená za Rockefellerovy peníze. Jeho nejbližší spolupracovník a přítel Brock Chisholm se stal prvním ředitelem WHO v roce 1948. Tady je jeho citát. Aby bylo možné dosáhnout vzniku světové vlády, je nezbytné vyhnat z psychiky lidí jejich individualitu, svázanost s rodinnými tradicemi, národní patriotismus a religiózní dogmata. Zlikvidovat pojmy pravda a lež, které jsou základem pro výchovu dětí. Nahradit víru ve zkušenost starších racionálním myšlením. To jsou cíle, kterými je nutné projít pro změnu lidského chování. To je memorandum z roku 1948. Dále memorandum z roku 1974 o národní bezpečnosti USA. Politika v oblasti obyvatelstva se stává velmi důležitou pro zachování ekonomických zájmů USA. Je nutné vytvořit sociální a psychologické základy pro jakoby přirozené snížení porodnosti. Musíme se postarat o to, aby naše činnost nebyla chápána ze strany rozvíjejících se zemí jako politika rozvinuté země směřované proti těmto zemím. Memorandum o národní bezpečnosti USA NSSM 200/1974. Později byl vytvořen časopis Playboy, který začal soustavně likvidovat vysokou morálku. Ona budoucnost začíná dnes a my zatím prohráváme. Co je dnes nejdůležitější? Zlikvidovat systém morálních hodnot a vnutit lidem jiné hodnoty, které se liší od základních lidských hodnot morálky. Když se zlikviduje základní systém morálky, člověk už není chráněný. Následně provedete absolutizaci svobody osobnosti. Je to jednoduché, vysvětlujete lidem, že děti jsou důležitější než rodiče a podobně. Absolutizace svobody osobnosti je kladivo, s jehož pomocí se likviduje suverenita státu. Civilizované společenství lidí je v důsledku toho nahrazeno tlupou lehce řízených individuí, jinak řečeno stádem. Dále si už můžete udělat, co se vám zachce. Paralelně probíhá snížení porodnosti díky tomu, že se do masového vědomí společnosti vkládá kultura odmítající přirozené pokračování života, věci typu LGBT, child free rodiny a další. Vše se dávno změnilo. My tu zpětně hledíme na průběh událostí. Potřebujeme ale být vpředu a udávat krok.
Vystoupení Michaila Kovalčuka na fóru Armia 2020 je dostupné na sociální síti YouTube kanál Vladimír Lebedincev, Michail Kovalčuk o vzdělání a vytvoření služebního člověka 5.5.2021. Podnikání. Socialistické hospodářství Sovětského svazu bylo gigantické, mnoha odvětví byla na absolutní světové špičce. Tradiční západní řeči o tom, že v Sovětském svazu bylo z hlediska hospodářství všechno špatně, jsou jen snahou utvrdit se v očích ostatních jako ten správný a proto ostatním nadřazený. S realitou to ovšem nemá nic moc společného. Země prošla na konci 80. let a na začátku 90. let vlnou privatizace. Privatizace nikoli restituce. Restituce v masovém měřítku nemohly probíhat, protože podniky, které se dostávaly do soukromých rukou, často vůbec neexistovaly před velkou říjnovou socialistickou revolucí 1917. Privatizace, kdy se národní závody a fabriky vybudované Sověty dostávaly pomocí stěží neuvěřitelných machinací do soukromých rukou, vytvořila specifickou skupinu vlastníků. Tito noví kapitalisté, často oligarchové, jež ještě včera nebyli nikým, měli najednou ve své moci obrovská jmění. Zde se skrývá zakopaný pes. Přestože se některým osobám podařilo urvat obrovské kusy majetku, nezískali spolu s tím schopnost tyto velké podniky a kombináty řídit. Slavná politická věta našich 90. let hlásající, že kompetence vznikají v momentě vstupu do funkce, je hloupost. Nefunguje to. Existovaly dvě cesty ven. První byla nově ukořistěný podnik či jiné zdroje rychle prodat na západ, kde si s ním věděli rady. To se dělo často. Prodejem na západ se nový majitel rychle zbavil odpovědnosti, skryl svoji totální neschopnost v oblasti řízení, managementu a se získaným balíkem peněz se jal nakupovat byty v Londýně, New Yorku a dalších místech ruskými oligarchy považovanými za jakési pupky světa. Po prodeji podniku na západ zpravidla docházelo k jeho uzavření, aby západní průmysl nemusel čelit konkurenci z ruské strany. Pohádky o přínosnosti konkurence jsou určené pro malé podniky a drobné podnikatele. Velké korporace usilují o monopol, monopolistické postavení. Zavírání podniků vybudovaných Sověty je v tomto smyslu naprosto logickým krokem. Nebyl to ovšem jen Západ, kdo bývalé sovětské továrny uzavíral. Uzavírali je i sami noví ruští majitelé. Právě z toho důvodu, že nevěděli, co si s nimi počít poté, co jim spadli do klína. Podnik se uzavřel, skladové zásoby hotových výrobků a surovin se rozprodaly, výrobní kapacity, stroje a výrobní instrumenty se rovněž rozprodaly. Nový majitel získal peníze a zbavil se koule na noze. Následovalo letiště a vila na západě. Vypalování konkurence ohněm a mečem. Druhá cesta, jak se nakládalo s nově získaným jměním, byla daleko nebezpečnější. Katastrofální neschopnost řídit nově získaný podnik vedla oligarchy

blízkém výsluní světa, je likvidovat ohněm a mečem všechny, kdo by chtěli vstoupit do jejího pole působnosti. Nula sama neumí podnikat, ale ostatním to také nedovolí, aby ji nepřipravili o její pozici. Díky těmto praktikám docházelo k hrůzným situacím. Představte si oblast hospodářství, kde dominuje jeden bývalý sovětský podnik, nyní v soukromém vlastnictví. Jeho majitel je naprosto neschopný. Nedokáže podnik řídit tak, aby pokryl objektivní potřeby obyvatel. Žádný jiný podnik ale na jeho místě nemůže vzniknout, protože majitel existujícího podniku vytvořil takové politické kontakty a taková mocenská schémata ve státní správě, že vám nedovolí na pole působnosti podniku vstoupit. Aktivní používání výše uvedeného principu, likvidace jakékoliv možné konkurence, nás vede k jednoduchému konstatování cílů, našinec by řekl revoluce, Rusové by řekli perestrojky, nebylo dosaženo. Nehledě na formální svobodu podnikání, totiž v dlouhém seznamu hospodářských odvětví, vznikly situace, kdy svobodu podnikání není možné naplnit. Existující monopolisté díky vytváření sítě politických kontaktů, uplácení státních úředníků a policie vystavěli zeď, již není možné standardním způsobem překonat či obejít. Nutno však dodat, že v této oblasti začalo v průběhu posledních let v Rusku docházet k citelnému zlepšení situace. Sovětský svaz. Zažitá slova o tom, že po pádu neefektivního socialistického hospodářství se vše zprivatizuje a tím vznikne prostředí, kde budou fungovat ti nejlepší, jsou lež. Jak jsme si výše ukázali, po privatizaci docházelo k uzavírání podniků, protože noví majitelé si s nimi nevěděli rady, nebo je prodávali na západ, načež jejich západní majitelé velmi často nechávali padnout. Principiálně je důležité uvést, že obrovská spousta podniků se ze strany západu, západních politiků a velkokapitálu zavírala cíleně, aby neohrozili jejich pozici na stávajících trzích. Ilustrujme si to na jednoduché situaci. Představte si, sovětské hospodářství se otevřelo světu, v zemi přišel nějaký sovětský podnik XYZ na principy tržního hospodářství, načež výrobky tohoto podniku XYZ začaly putovat na světový trh, kde připravili západní společnost ABC, jež do té doby naprosto dominovala o 50% jejího podílu na trhu. Něco takového nebylo možné připustit. Hned po konci sovětské moci proto západní specialisté začali šmejdit po území bývalého Sovětského svazu, ale i území bývalého socialistického bloku a vytipovávali podniky, vůči nimž bude nezbytně nutné podniknout kroky, aby je tyto socialistické společnosti nemohly na světových trzích ohrozit. Exemplárním příkladem těchto praktik jsou kyjevský Antonov, pobaltské závody na výrobu mikroelektroniky a obrovské množství fabrik a společností na území dnešního Ruska. Vybrané závody a pracovní kolektivy byly úmyslně a cíleně likvidovány. Ne z důvodu, že byly neefektivní a nekonkurenceschopné, jak nám dodnes říkají, ale právě proto, že byly ve srovnání se západními společnostmi extrémně konkurenceschopné. I my jsme byli terčem těchto zákroků. Stačí se podívat, co se po listopadu udělalo s legendárním JZD Slušovice nebo neméně legendárním československým zbrojním průmyslem. Je pravdou, že některé sovětské závody měřeno západními měřítky byly ve srovnání se západními protěžky méně konkurenceschopné, obzvláště v oblasti efektivity výroby. Díky sovětskému socialistickému způsobu hospodaření a hlavně díky sovětskému způsobu rodinného života a nejlepšímu masovému školství na zemi, ovšem měly tyto pracovní kolektivy obrovský potenciál. Právě ten musel být zlikvidován a byl zlikvidován. Stačí se podívat na průmyslově nejvíce rozvinutou část Sovětského svazu Ukrajinu před začátkem ruské speciální vojenské operace. Nebo na vitrínu Sovětského svazu pobaltské země. Všechna tato území byla dokonale zneškodnována.

odškodněna, co se týče průmyslového potenciálu a nebezpečí, jež v momentě odchodu sovětské moci představovala pro efektivní, vyspělé a rozvinuté západní hospodářství. Stejným procesům, ale jak jsme si již řekli, byl vystaven celý blok bývalých socialistických zemí. Bulharsko mělo v 80. letech minulého století větší průmyslový potenciál než tehdejší Řecko a Turecko dohromady. Dnes nemají Bulhaři pomalu ani zemědělství. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne, to jsou všechno nesmysly. Socialistické hospodářství bylo primitivní, zaostalé, zkostnatělé. Nic z toho, co ten chlap tady říká, není pravda. Namítne ultraortodoxní havlista. Nechvalně proslulý sjednotitel Evropy, který vyrazil na misi do Sovětského svazu a narazil, tedy Adolf Hitler, si také ve své árijské moudrosti myslel, že Sovětský svaz je obrna hliněných nohou. Sovětský svaz s jeho primitivním, zaostalým a zkostnatělým hospodářstvím porazil ve velké vlastenecké válce technologicky nejrozvinutější armádu Evropy, německou. Sovětský svaz s jeho zaostalým hospodářstvím a úpadkovou společností dokázal jako první na světě vyslat člověka do vesmíru. Zaostalé a zpátečnické hospodářství Sovětského svazu dokázalo jako první umístit do vesmíru modulovou kosmickou stanici Mir. Sovětský raketoplán Buran vykonal v roce 1988 orbitální let s přistáním na určeném letišti v plně automatickém režimu. Nic podobného se Američanům nepodařilo až do konce provozu jejich raketoplánů v roce 2011. Kvůli technologické zaostalosti USA museli mít všechny lety amerických raketoplánů posádku. Vojenské technologie z dob Sovětského svazu i po více než 30 letech nahánějí mnohým západním velitelům hrůzu. S-300, SU-27, AK-47, torpédo Škval, mezikontinentální raketa, Vojvoda a tak dále. Američané také nebyli ani za několik desítek let od zániku Sovětského svazu schopni okopírovat sovětské raketové motory a tak byli nuceni je až do nedávné doby pro NASA od Rusů nakupovat. Jedná se o RD-180. Odkud se všechny tyto realizované technologie braly, když měl Sovětský svaz primitivní zaostalé hospodářství? Mnoho lidí dělá chybu, když o sovětském průmyslu a sovětském hospodářství přemýšlí prostřednictvím obrazů druhé poloviny 80. let. Tehdy skutečně sovětské hospodářství, socialistické hospodářství, začalo kulhat na obě nohy. Příčinou nebyl socialistický způsob hospodaření, právě naopak. Jako příčina posloužilo to, že do stávajícího socialistického hospodářství začaly být vkládány kapitalistické prvky. Katastrofální nedostatek mnohých předmětů a produktů konce 80. let byl vytvořen reformátory, strůjci perestrojky. Tato doba měla se socialistickým hospodařením již pramálo společného. No, dáme si za chvilku další kapitolu, ale mezi tím si zahrajeme. Já tady něco vyberu a pojďme na to.

No, Jakub Smolík. No, pojďme dál. Dnešek. Dnes je podnikání v Rusku místy také oříšek. V horních patrech plné toho, o čem jsme si povídali výše. Na jedné straně jsou místy k vidění ruiny bývalého sovětského impéria, na druhé straně vidíte třídu vlastníků a ředitelů, málo schopných řídících pracovníků, kteří do dnešního dne neví, co si vlastně se svými podniky počít. Co se týče relevantních ukazatelů, v roce 2020 činila úroveň monetizace ruského hospodářství jen asi 40%, normální ukazatel je okolo 100%. To znamená, že ruské hospodářství pociťuje chronický nedostatek peněz. Díky tomu strádají malé i střední podniky. Na druhou stranu to objektivně vypovídá o velkém potenciálu pro hospodářský růst. Rusko může 2,5násobně zvýšit objem peněz. Nedojde k inflaci. Dojde k citelnému ekonomickému růstu po dobu mnoha let. Oproti 90. letům se vymahatelnost práva zlepšila. Občanská válka v ulicích země s příchodem Vladimíra Putina postupně ustala. Spolu s tím se normalizovalo i podnikatelské prostředí. Policisté a státní úředníci již pochopili, že pravidelný státní plat je více než příležitostný úplatek, za který mohou být vyhozeni z práce. Nicméně s rostoucí vzdáleností od Moskvy může člověk pocítit, že na místě platí kromě zákonů ještě i jiná pravidla. Celkově vzato je ruské podnikatelské prostředí ve srovnání s naší vlastí živější a akceschopnější. Pustit se do malého a středního podnikání začalo být v posledních letech skutečně snadné, obzvláště v situaci, kdy mnohé věci zařídíte ze svého gauče pomocí aplikací v mobilním telefonu. Rusko v této souvislosti zažívá obrovský imigrační boom, hlavně ze zemí střední Asie, kdy lidé přijíždějí, protože je možné si vydělat. Střední Asie totiž prošla po rozpadu Sovětského svazu hospodářským rozvratem, z něhož se dosud nevzpamatovala. Praktická zkušenost. Stačí mít trochu peněz a každodenní odvahy, abyste v Rusku mohli začít podnikat prakticky v jakémkoliv oboru. Jak říkají neliberální ruští ekonomové, v Rusku je v masovém měřítku téměř všeho málo. To není myšleno ve smyslu, že v Rusku vládne hlad. Nýbrž v tom smyslu, že otevřete-li si kadeřnický salon, okamžitě přijdou klienti. Otevřete-li turistickou agenturu, okamžitě přijdou klienti. Rusové mají navíc velmi rádi nové věci. V první fázi proto budete k úspěchu prakticky odsouzení. Hrozná realita 90. let vychovala v Rusech pro nás nepředstavitelnou práce, schopnost, disciplínu a vysoké nasazení. Například non-stop otevřené pekárny a cukrárny jsou v našem prostředí naprosto nemyslitelné. Soboty a neděle bývají z hlediska dostupnosti služeb k nerozeznání od normálních pracovních dní. Vzhledem k prudce se zhoršující situaci v západní Evropě se do ruské vlasti začali vracet mnozí lidé, kteří je dříve opustili. Co pak, Linko? No, to jsem ti koupil. Já jsem zapomněl, kam jsem to dal, Beruško. Ten tatínek, viď? Mm-hmm. Tatínek na to zapomněl. Já jsem viděl, že jsem něco koupil. Chviličku, pardon, tady. Koukej, co tam je. Co pak to tam je? Aha. Nadej to tam. Prosím. Po návratu bývají překvapeni, jak se podnikatelské prostředí v zemi za poslední roky změnilo a jak je mnohem snazší, otevřenější a přívětivější ve srovnání s podnikatelským prostředím západní Evropy. Ruští emigranti žijící v Česku si na svých sociálních sítích a ve svých uzavřených četech často stěžují na mizernou úroveň služeb. Stačí žít jen pár týdnů v nějakém větším ruském městě, aby každý z nás pochopil, o čem mluví. Velká vesnice. Na závěr si uvedeme slova vlivného biznismena, experta na podnikatelské prostředí a mentora Dmitrije Potapenka.
Ten je aktivní jak v Rusku, tak i v několika evropských zemích, včetně České republiky. Vzhledem ke svému podnikatelskému vhledu bývá častým hostem televizních pořadů. V rozhovoru pro média porovnal podnikání v Rusku a v Evropě Dmitrij Potapenko. Pokud si vezmeme Evropu jako celek, tak Evropa je taková vesnice, velká vesnice, kde všechny business procesy probíhají velmi pomalu, kde existuje dostatečně velká konkurence. Evropané jsou velmi konzervativní ve výběru produkce, služeb a sortimentu. Evropané žijí takovým vesnickým stylem. Co se týče nových věcí, tak na to v Evropě zapomeňte. Musíte tam dělat vše po startu, ale dělat to trochu lépe než váš soused. V Evropě neexistuje stát tak, jak ho chápeme my v Rusku. Počet kontrol a chování úřadů provádějících kontroly se tam principiálně liší. Vlastnické právo je tam chráněno dostatečně dobře. Tam existuje stát, u nás z hlediska podnikání stát neexistuje. V Evropě se vydělává méně a déle, ale rizika jsou prakticky nulová. Pokud hodnotíme zisk podle těchto tří kritérií peněz, čas, objem a riziko, tak v Evropě je možné vydělat více. Budeme-li hovořit o krátkodobých strategiích, tak na území bývalého Sovětského svazu je možné vydělat násobně více. Rizika jsou ale v tomto případě natolik vysoká, že můžete přijít o vše v jakýkoliv moment. Je to jako kasino. Jediné riziko, na které v Evropě stojí za to brát ohled, jsou konkurenti. Ti jsou ale v Evropě krajně pomalí, přičemž jejich strategie je možné prognozovat na dlouhou dobu dopředu. Jinak rozhovor pro French TV, video dostupné na sociální síti YouTube na kanálu French TV Potapenko o biznesu v Evropě 13.8.2017. Kolik máme? 40. Vzdělání. Každý totalitní stát usiluje o co největší možnou debilizaci své většinové společnosti. Alfou a omegou totalitních režimů je degradace vzdělání, neboť pouze se stádem naprostých hlupáků si vládcové mohou dělat vše, co se jim zachce. Vzdělaný člověk, člověk mající oporu v tradici svého rodu a kultuře národa, se sebou nenechá manipulovat. V době Velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917 bylo přes 80% populace tehdejšího ruského státu negramotných. Nehledě na to, Sověti v průběhu jedné jediné generace vybudovali hospodářství a vědu na takovou úroveň, že ve velké vlastenecké válce dokázali porazit do té doby technologicky nejvyspělejší armádu sjednocené Evropy. Nejen to, potvrzením obrovské úrovně rozvoje vzdělanosti bylo jednoznačné vítězství v dobývání vesmíru. První satelit Sputnik 1, vynesený na oběžnou dráhu Země, odstartoval v roce 1957. Američané byli touto událostí otřeseni a jímala je hrůza. Generálové si totiž velmi dobře uvědomovali, že na místě Sputniku 1, který si kroužil okolo Země, může být zítra jaderná hlavice. O 4 roky později se jako první člověk na světě vydal do vesmíru mladý Rus s nezapomenutelným širokým úsměvem Jurij Aleksejevič Gagarin. Americký prezident John Kennedy okomentoval ruské sovětské úspěchy v dobývání vesmíru slovy, že Američany ve vesmírném závodě ve skutečnosti porazili učitele základních škol. Právě ti vychovali pod svýma rukama generaci sovětských vědců a inženýrů, jež porazila USA v technologicky nejsložitějším prostředí, raketovém inženýrství a vesmírné plavbě. Sovětské masové vzdělání bylo nejlepší na světě. Ruský národ byl nejvíce sečtělým národem na světě. Socialistické Československo přebíralo v tomto směru sovětské zkušenosti. To bylo jasně vidět. Před listopadem 1989 Československo vytvářelo snad vše, kromě vlastního vesmírného programu. A to jsme malý národ. Prezident Miloš Zeman se sice opakovaně nechal slyšet, že prý jsme střední národ,
Nikoli, jsme malý národ. Až by nám to mohlo být příjemné na pozadí Číny, Indie, USA nebo některých států jihovýchodní Asie, skutečně jsme malý národ. Za času socialistického Československa o nás bylo možné hovořit jako o státu střední velikosti. Ani ne kvůli naší početnosti, nýbrž díky naší inženýrské, tvůrčí a průmyslové síle. O tu jsme ale po příchodu pravdy a lásky přišli. Spolu se zničením Sovětského svazu byla zničena i jeho velmi vysoká vzdělanost. Sovětští učitelé sice setrvačností nadále učili děti tak, jak bylo dosud zvykem. Do systému však začaly pronikat západní novátorské a pokrokové elementy, jež ve výsledku vedly ke značnému rozvratu masového vzdělání. U nás je situace o poznání vážnější, a to díky našim dokořán otevřeným dveřím směrem na západ. My, co se vzdělanosti týče, prudce klesáme, místy skoro až padáme. Demokracie a svoboda ovšem není možná ve společnosti, jejíž většina ani nedokáže pochopit zákony přijímané v parlamentech. Měla-li by polistopadová elita skutečně zájem vytvářet demokratickou společnost v naší zemi, musela by okamžitě po sametové revoluci začít pracovat na dalším výrazném prohloubení naší vzdělanosti. Jedině vysoce vzdělaná společnost může být demokratická. Západní společnosti mohou být jen stěží od 90. let označovány za demokratické, neboť k roku 1990 zcela zlikvidovali své masové vzdělání. Vzdělání se v západní společnosti dostává pouze dětem elity, aristokracie a dětem v jejich bezprostřední blízkosti. Všichni ostatní mají ležet v bahně. Budeme-li se bavit principiálně, nemá smysl ve světě sledovat, jaká země je demokratická podle západního chápání tohoto slova. Má smysl sledovat průměrnou úroveň vzdělanosti. Tento ukazatel má opravdovou vypovídací hodnotu o stavu společnosti v dané zemi. Možnost zúčastnit se divadla s házením svého hlasu do urny, vypovídá o stavu vybrané společnosti velmi málo v situaci, kdy existují prověřené politické technologie, jak dostat na nejvyšší posty neosobnosti, jež až do zahájení předvolební kampaně vlastně nikdo neznal. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile se vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitelé, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky, vzdělání, mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západní liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřeným na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále více.
Země se vzpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu v uvozovkách, je správné. A proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelných pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytváří se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statistické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičím vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Základní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici a dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně. Oblast obranného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní, Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obranné oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Ale je nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umějí na Západě stavět skvěle. Tak a to je pro dnešek asi všechno. Víc si toho už nepřečteme. Zajímavá knížka, velice pěkná kniha, velice věrně vypovídající o dobrém i zlém. A to se cení, takže Jan Masný má u mě veliké, veliké, veliké plus. Je 16.51 a já jsem začal dneska příchodem Cyrila a Metoda. Začal jsem tím, že přinesli úpadek. Přinesli orientaci na ďábla, na satana. A to, co je tady psáno v této knize, je, že v podstatě ten liberalismus je v podstatě přetavený satanismus a jsou to opět satanské metodiky, je to opět satanská jaksi modus operandi, která je, má jenom jinou masku, jinou podobu. Zničte vzdělávání a pak si je podrobte. No protože budou tak hloupí, že vám na všechno skočí, že nic nedomyslej. Že budou tak hloupí, že jim nedojde, co se s nima vlastně děje. O to tady běží, o to tady jde. Takže je potřeba, aby se lidé... Co pak, Linko? Máš žízeň? Pojď se tady napít. Tak je potřeba, aby se lidé soustředili na to, aby se vzdělávali.
Jedině vzdělanost porazí satana, věřte tomu. Protože celá jejich metodika je o degeneraci, reverzaci a úlisným praktikám podvrhu všeho, co je jednoduché, snadné, primitivní, pěstování primitivismu a věcí založených na těch nejprimitivnějších pudech. Tady má Jan Masný obrovskou pravdu. Jak se s tím dá bojovat? No, jedině vzděláváním. Jedině vzděláváním. A pozor, vzděláváním jde ruku v ruce s duchovním vnitřním nějakým světem. Rozvrácený člověk, který, to je ta ukázněnost, ta disciplína vnitřní, to je prostě to, o čem tady vlastně mluví. My to můžeme nazvat jako ten člověk s tím vzestupným potenciálem, který ho využívá a jde cestou evoluce. Takový člověk pochopitelně má k dispozici ty morálně volné vlastnosti, aby uspěl, aby se učil, aby rostl. Aby byl nad věcí, aby dokázal vždy vyhodnotit všechny ty záležitosti způsobem, který mu umožní nadhled. Protože nadhled je velice důležitá záležitost. Nadhled je právě to, nenechám se vtáhnout do té vaší hry, ze zhora se na to koukám, a jsem schopný si udělat vlastní úsudek bez toho, co mi říkají v televizní reklamě, bez toho, co mi říkají v televizním zpravodajství, bez toho, co mi podvrhujete ve filmech, jako modelování jakéhosi standardu, modelování jakýchsi skutečného nazírání na svět. Reklama je založená, všimněte se, reklama je založená na bavme se, pořád se bavíme. Když budeš pít tady ten nápoj, tak se budeš bavit a všichni s tebou se budou chtít bavit a budeš úspěšný a takovýhle keci. Jak bože tomu může někdo věřit? Ale lidé to kupují, no tak někteří tomu podléhají. Proč? Asi nejsou lidé. A nebo jsou lidmi, ale trošku jinými. Takovými zvláštními. A to je vše. Přátelé, zítra od 17 hodin bude repríza s Išou a potom bude následovat, pochopitelně. Potom bude následovat, doufám, že naživo s Míšou. Jděte se krásně. Opět zítra se s vámi tady budu těšit. A řekl bych, máme dost práce sami se sebou, máme dost práce sami na sobě. Poučme se z toho, co tady vlastně v té knize je napsáno. Vzdělávání. A to je jedno, jestli nejsme schopni změnit školský systém ze dne na den, dopřejme to vzdělávání individuální našim dětem, když přijdou z té školy. Bavme se s nimi, ještě než do té školy vůbec půjdou. Bavme se s nimi o tom všem důležitém, co existuje a co je. Když se s nimi nebudeme bavit my, nezaplníme-li prostor v té jejich mysli naší pravdou, naplní se ten prostor jejich pravdou. Nezapomeňte na to. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se teď právě s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Člen Fondu kultury, člen klubu Rotary. Lipkin Semyon Izraeljevič, 1911 až 2003, literát, člen ruského pencentra. Lisiacký Mark Samjolovič, 1913 až 1993, básník, člen KSSS, 1938 až 1991, člen ruského pencentra. Lichačev Dmitrij Sergejevič, 1906 až 1999, literární vědec, textolog, akademik, člen kroužku Schilfernack, v Sovětském svazu založen v roce 1920 a Kosmické akademie Sovětského svazu založena v roce 1920, člen organizace Ruská volba a Ruského pencentra. Liške K.A. Lože Jupiter. Lobovský Igor, člen řádu Orla. Lopatnikov Leonid Isidorovič, ekonomický komentátor novin Svět biznesu, člen klubu koordinace. Lorch Šejko Eduard Alexandrovič, poradce prezidenta akciové společnosti Ruská tržně surovinová burza a člen klubu koordinace. Lošak Viktor Grigorjevič, náměstek šéfredaktora novin Moskevské novosti. Lubečenko Konstantin Dmitrijevič, narozen 1945, předseda hnutí na podporu parlamentarismu, člen Mezinárodního ruského klubu. Luškov Jurij Michajlovič, 1936 až 2019, člen KSSS v letech 68 až 91, šéf administrace Moskvy, člen klubu Rotary. Louis V.V. Ložilotos. Lukin Vladimír Petrovič, narozen 1937, člen KSSS v letech 60 až 91, spolubojovník G. Arbatova a Eva Ševernadzeho, bývalý velvyslanec Ruska v USA, poslanec státní dumy za sdružení Jabloko. Lučanský Grigory Gary, narozen 1946, mezinárodní finanční podvodník, člen KSSS od roku 1965, do poloviny 70. let 20. století, poté ze strany vyloučen a uvězněn v sovětském vězení kvůli trestným činům. Šéf společnosti Nordex, člen židovského zednářského řádu Benaj Birt. Lysenko Vladimír Nikolajevič, narozen 1956, někdejší náměstek ministra národní politiky Ruské federace, člen asociace Jabloko, Magidovič BP lože Gamajun a náměstek předsedy rady asociace, Mazor Michail Mojsejevič, lože přátelé filozofie a Jupiter, Majkov V, zednářský klub Magisterium, Makanin Vladimír Semyonovič, 1937 až 2017, spisovatel, člen ruského pencentra. Makarov Anatolij Sergejevič, narozen 1940, literát, člen ruského pencentra. Makarov Andrej Michajlovič, narozen 1955, právník, člen organizace Ruská volba, funkcionář Sorošova fondu. Makarov Jurij Ivanovič, narozen 1946, redaktor novin Izvestia, člen klubu Rotary. Makacaria Aleksandr Davidovič, narozen 1944, vedoucí katedry Lékařské akademie, člen Fondu kultury a klubu Rotary. Makejev Jurij Lukič, lože přátelé filozofie. Makinský A.L. lože Jupiter. Maklanov Vasilij Alexejevič, 1869 až 1957, právník. Paříž. Makovský Sergej Konstantinovič, 1877 až 1962. Literát Lože Jupiter, Paříž. Maximov Vladimír Jemeljanovič, 1932 až 1995. Vydavatel časopisu Kontinent, zednářský klub Magisterium. Maximovič A.P. Lože Jupiter. Malašenko Igor Evgenievič, narozen 1954, spolupracovník institutu USA, 1980 až 1989, generální ředitel televize NTV, člen dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Malkin Vitalij Borisovič, narozen 1952, prezident banky Ruský kredit, viceprezident Ruského židovského kongresu, člen řádu Benaj Birt. Malofejev Ivan, člen řádu Orla. Malgin A, literát, člen Ruského pencentra. Mananikov VN, člen organizace Ruská volba. Manevič Michail, zavražděn v roce 1997. Vícestarosta Sankt Petersburgu, zabýval se privatizací, člen řádu Orla. Manogarov Sergej, člen řádu Orla. Manuchin Ivan Ivanovič, 1882 až 1958, lékař. Marin M. žije ve Finsku, zednářský klub Magisterium. Marinin Vladimír Ivanovič, narozen 1937, generální ředitel asociace Stanko Import, člen prezidia tržně průmyslové komory, člen klubu Rotary. Maričev Aleksandr Vladislavovič, prezident PAK Kominkom, člen klubu koordinace. Masarský Mark Veniaminovič, šéf Mezinárodní asociace vedoucích podniků, spolupředseda rady opatrovatelů Sorošova fondu. Maschadov Aslan Alijevič, narozen 1951, člen KSSS 72-91. Jeden z vůdců čečenských bandických uskupení, prezident Čečenska 1996 až 1999, Lože Mladé Turecko, Ankara 1994. Maticin Michail Leonidovič, generální ředitel Mezinárodní organizace napomáhající regionální ekonomické spolupráci, člen klubu koordinace. Bacharinov Boris Nikiforovič, narozen 1939, ředitel továrny Stroj Polymer, člen správy koncernu Butek, 1991, člen klubu Rotary. Medvěděv Vadim Andrejevič, narozen 1929, Marinov, Medvěděv Vadim, člen KSSS 1952 až 1991, stranický funkcionář, člen politbyra UVKSS 88 až 90, poradce Gorbačovova fondu. Medvěděv z zednářský klub Magisterium. Melkojan Vladimír, člen řádu Orla. Mendelssohn MS Lože Lotos. Migranian Andranik Movsesovič, narozen 1949, člen KSSS 69 až 91, šéf redaktor vydavatelství Moja Gazeta, člen prezidentské rady Ruské federace a Mezinárodního ruského klubu. Michailov Alexej Jurjevič, narozen 1963, ekonom, člen asociace Jabloko. Mišustina LP, členka organizace Velká

a ruská volba. Možájev Boris Andrejevič, 1923 až 96, spisovatel, člen ruského pencentra. Mozolin Viktor Pavlovič, 1924 až 2015, profesor na právnické fakultě, prezident moskevského Rotary klubu. Molostov Michail Michailovič, 34 až 2003, člen organizace Ruská volba. Mredvinov Aleksandr Aleksandrovič, hrábě lože Astrea, Paříž od roku 1950. Moritz Juna Pinšusovna, narozen 1937, básnířka, členka ruského pencentra. Morozov Sergej, člen řádu Orla. Mostovoj Petr Petrovič, první náměstek předsedy Goskomimučeštva, federální orgán výkonné moci realizující funkce týkající se spravování federálního majetku, člen klubu koordinace. Murašov Arkadij, Jelcinův spolubojovník, agent vlivu, připravený Kriebleho institutem, bývalý šéf moskevské milice. Muchortov V, zednářský klub Magisterium. Mušer Semyon Lvovič, profesor, člen dozorčí rady Sorošova institutu, otevřená společnost. Nagibin Jurij Markovič, 1920 až 94, člen KSSS v letech 40 až 91, spisovatel, člen klubu Rotary. Nazimov J.V. Lože Jupiter. Nachmanovič Petr Abramovič, narozen 1945, prezident Aftova z banky, člen řádu Orla. Něvěrov Valery Ivanovič, narozen 1952, šéf koncernu Hermes, člen řádu Orla. Nejzvěstný Ernst Josifovič, 1925 až 2016, sochař známý sionista, žije v USA, zednářský klub Magisterium, 1992. Němcov Boris Jefimovič, 1959 až 2015, vicepremiér vlády Ruské federace v letech 1997 až 1998, konzultant trojstranné komise. Nikitina J.F., spisovatelka, zakladatelka tzv. Nikitinských dobrovolných pracovních sobot, které měly svou platnost na konci 50. a na začátku 60. let. Novikov Vladimír, lože Aurora. Nozik J.L., lože Jupiter. Ogněv Vladimír Fjodorovič, 1923 až 2017, literát, člen ruského pencentra. Odiněc Dmitrij Michailovič, 1882 až 1950, profesor historie, redaktor novin, sovětský patriot, v Paříži vrátil se do Sovětského svazu. Okljanský Jurij Michailovič, narozen 1929, literát, člen KSSS, v letech 57 až 91, člen ruského pencentra. Okudžava Bulat Šalvovič, 1974 až 1997, spisovatel, člen KSSS, 1956 až 91, člen ruského pencentra. Onuško Leonid, člen řádu Orla. Orechov Ruslan Gennadjevič, narozen 1963, náměstek šéfa administrace prezidenta Ruské federace, člen Čubajsova týmu, konzultant Světového ekonomického fora. Orlov Dmitrij Lvovič, předseda vedení banky Obroda. Obroda, člen klubu koordinace. Osipjan Jurij Andrejevič, 1931 až 2008, člen KSSS, 59 až 1991, akademik, zednářský klub Magisterium. Oskotský Valentin Dmitrijevič, 1931 až 2010, literát, člen KSSS, v letech 82 až 91, člen ruského pencentra. Pavlov, otec Inokentý, tajemník biblické společnosti, zednářský klub Magisterium. Pavlovský Gleb Olegovič, narozen 1951, židovský propagandista, člen KSSS 72 až 91, šéfredaktor protiruského vydavatelství 20. století a svět, angažován B.A. Bierezovským ke

splnění protiruských informačních úkolů. Pavlíukov Aleksandr Vladimirovič, předseda vedení AS akciové společnosti Akord, člen klubu koordinace Palcev Michail Aleksandrovič, narozen 1949, rektor Moskevské lékařské akademie, člen klubu Rotary. Pamfilova Ela Aleksandrovna, narozená 1953, bývalá ministryně sociální ochrany, členka organizace Ruská volba a výkonného výboru Sorošova institutu, otevřená společnost. Panasenko Sergej Borisovič, generální ředitel akciové společnosti Business MN, člen klubu koordinace PAP Nadežda Michajlovna, klub Rotary v Magadanu od roku 1965, představitelka gubernátora Rotary pro Sibir. Paris Vladimír Aleksandrovič, lože přátelé filozofie Paříž 1955, Parnis a literát, člen ruského pencentra. Parnov Jeremej Judovič, 1935 až 2009. Spisovatel Zednářský klub Magisterium, 1992. Page Glenn D., politik, žije v USA, Zednářský klub Magisterium. Petrakov Nikolaj Jakovlěvič, 1937 až 2014, člen KSSS, v letech 60 až 91, akademik, člen Mezinárodního ruského klubu. Pimošenko Jurij Petrovič, první náměstek předsedy vedení Svazu inovačních firemních aktivit, člen klubu koordinace. Podo Prigora Vladimír Nikolajevič, narozen 1954, člen organizace Ruská volba a řádu Orla. Pokrovský Boris Leonidovič, lože přátelé filozofie, Paříž 55, Jupiter 1961. Polankov Stanislav Dmitrijevič, narozen 47, ředitel relace zprávy státní ruské televize, člen klubu Rotary. Polonský A. je lože Jupiter, Paříž 1961. Poltoranin Michal Nikiforovič, narozen 1939, člen KSSS, v letech 60 až 91, pracovník stranického tisku, bývalý ministr informatiky, člen organizace Ruská volba. Pomeranc G. literát, člen ruského pencentra. Ponomarev Lev Aleksandrovič, narozen 1941, člen organizace Ruská volba. Popov Gavril Charitonovič, narozen 1936, lektor marxisticko-leninské politické ekonomie, člen KSSS v letech 59 až 1990, děkan MGU, nejprestižnější vysoká škola v Rusku, agent vlivu USA, jeden z lídrů takzvaného demokratického hnutí, konzultant trojstranné komise. Popov je literát, člen ruského pencentra. Počínok Aleksandr Petrovič, narozen 1958, náměstek ministra financí, člen rady klubu koordinace 1939 a organizace Ruská volba. Prigov D., literát, člen ruského pencentra 1992. Primakov Evgenij Maximovič, Maximovič 1929 až 2015, člen KSSS, v letech 1959 až 1991, ředitel Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů, stranický propagandista, šéf služby vnější rozvědky, ministr zahraničních věcí Ruské federace, předseda vlády Ruské federace 1998, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy a trojstranné komise, člen Malteského řádu, člen Římského klubu. Pristavkin Anatolij Ignatievič, 1931 až 2008, spisovatel, člen KSSS, 1965 až 1991, člen ruského pencentra. Prokopovič Sergij Nikolajevič, 1871 až 1955, ekonom Ženeva. Prostasiev Nikolaj Nikolajevič, doktor medicíny, lože přátelé filozofie a Lotos. Prochorov Aleksandr Michajlovič, 1916 až 2002, akademik, zednářský klub Magisterium. Pugačeva Alla Borisovna, narozena 1949,

ložilo to Rabinovič, J.B., ložil Peter, Razgon, Lev, Eminulovič, 1908 až 1999, spisovatel, člen klubu KSSS, člen ruského pencentra, Ranošak, E.G., ložil Jupiter, Rapport, A.J., lože Astrea, Rasadin, Stanislav Borisovič, narozen 1935, literát, člen ruského pencentra, Rauschenbach, Boris Viktorovič, 1915 až 2001, člen Ruské akademie věd, člen výkonného výboru Sorošova institutu, otevřená společnost, Rafalovič Josef Isajevič, 1877 až 1974, lože Severní hvězda, Redin B.M., lože Jupiter, Paříž 1961, Reich R., poradce prezidenta Clintona pro ekonomiku, představitel trojstranné komise, zednářský klub Magisterium, Repnin Dmitrij Vladimirovič, kníže, lože Přátelé filozofie, Paříž 1955, Resin Vladimír Josifovič, narozen 1936, první náměstek předsedy vlády Moskvy, předseda moskevského strojkomitéta, člen klubu Rotary, Ježevskaja Jelena Mojsejevna, 1919 až 2017, literátka, členka ruského pencentra, 1992, Rožděstvěnský Robert Ivanovič, 1932 až 1994, básník, člen komunistické strany Sovětského svazu, 77 až 91, člen ruského pencentra, Rozov Viktor Sergejevič, 1913-2004, dramaturg, člen ruského pencentra, Románio S., žije v Itálii, zednářský klub Magisterium, Rost Jurij, literát, člen ruského pencentra, Roščin Michail Michailovič, 1933 až 2010, spisovatel, člen KSSS, 1958 až 91, člen ruského pencentra, Rubinský Jurij, tajemník sovětského velvyslanectví ve Francii, lože Grand Orient Francie. Rubinstein, Jakov Lvovič, 1879 až 1963, advokát, Paříž. Rubcov, Aleksandr Ivanovič, generální ředitel AS Parus Kormidlo, člen klubu koordinace. Rudskoj Aleksandr Vladimirovič, narozen 1947, člen KSSS, 67 až 91, viceprezident Ruské federace 1991, jeden z vůdců státního převratu z roku 1991, člen Malteského řádu 1991, kurský gubernátor 1997. Rybakov Anatolij Naumovič, 1911 až 1998, spisovatel, člen ruského pencentra, Rybníkov Alexej Lvovič, 1945, skladatel rokových oper, člen řádu Orla, Ryžov Jurij Alexejevič, 1930 až 2017, člen KSSS, 1960 až 1990, velvyslanec Ruska ve Francii, spolupředseda rady zřizovatelů novin Moskovské novosti, Grand Orient Francie, Rys Petr Jakovlevič, 1870 až 1950, lože Gamajun, Paříž. Ryčev Jurij Sergejevič, 1930 až 2008, spisovatel, člen KSSS, 67 až 91, člen ruského pencentra. Ryaščencev Jurij Evgenievič, narozen 1931, literát, člen ruského pencentra. A Saburov Evgenij Fjodorovič, narozen 1946, ředitel Centra informačních a sociálních technologií při radě ministrů, vládě Ruské federace, člen rady klubu koordinace. Tak a teď si dáme písničku. Tak doufám, že se vám to zase nebude stlumovat.

Už tady zlobí přehrávač, ale to bude dobré. Tak, čteme dál. Výčet prominentních členů okultních spolků v Sovětském svazu. Pak se nemůžeme divit, že opravdu spousta a spousta nesmyslných příkazů a rozhodnutí se v tomto takhle pořádala. Sagalajev Eduard Michajlovič, narozen 1946, člen KSSS, letech 67 až 1991, spolupracovník stranického tisku televizní zpravodaj, člen klubu Rotary. Sagdejev Roland Zinuárevič, Zunárovič, narozen 1932, člen KSSS, 67 až 1991, akademik, bývalý ředitel Institutu kosmických výzkumů, zednářský klub Magisterium. 1992, žije v USA, je ženatý s dcerou prezidenta USA Heinz Hovra. Sal Kazanova F, šéfka Rádia Svoboda, pracující pro CIA. Salmin A, zednářský klub Magisterium. Safarian Igor Anatolievič, generální ředitel firmy Brock Invest Service, prezident mezinárodní gildii brokerů, člen klubu koordinace. Sacharov Andrej Dmitrievič, 1921 až 89, do 60. let, vědec a fyzik, posledně židovsko-sovětský společenský činitel, disident silně antiruského zaměření, agent vlivu USA. Svanidze Nikolaj Karlovič, narozen 1955, židovský televizní propagandista, člen KSSS, v letech 75 až 91, spolupracovník institutu USA, předseda Všeruské televizní a radiové společnosti. Svobodin Vladimír Pavlovič, lože Lotos. Segal AG, lože Jupiter. Sergejenko JF, lože Jupiter. Paříž 61. Serebriakov Aleksandr Ivanovič, prezident akciové společnosti Vněštrejt Invest, člen klubu koordinace. Sidorov Evgenij Jurjevič, narozen 1938, člen KSSS 1960 až 91, minister kultury 1992 až 98. Sidorova Galina, politický poradce ministra zahraničních věcí administrace Jelcinova režimu, členka zednářské komise Velká Evropa. Sitarian S, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform 1993. Skljarov Boris, člen řádu Orla. Kulačev Vladimír, akademik Ruské akademie věd, předseda Ruské konzultativně dozorčí rady Sorošova Mezinárodního vědeckého fondu. Slavkin Viktor Josefovič, 1935 až 2014, literát, člen Ruského pencentra. Sloním Mark Lvovič, 1894 až 1976, literát USA. Smirnov Georgij Jakovlivič, lože Přátelé filozofie, Paříž 1955 a Lotos 1950, člen rady asociace. Smolenský Aleksandr Pavlovič, narozen 1954, finanční podvodník, odbyl si trest za prokázaný zločin, šéf Moskevské banky. Stoličný, člen rady pro bankovní působnost při vládě Ruské federace. Prezident banky SBS Agro, laureát prémie sympatie Židovského institutu společenského mínění Izrael, jeden ze zakladatelů a členů řádu Orla, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Smolin D. žije v Austrálii, zednářský klub Magisterium 1992. Sobčak Anatolij Aleksandrovič 1937 až 2000. Profesor práva, člen KSSS 1988 až 1990. Starosta Petrohradu, usvědčen z korupce, člen klubu Rotary, zednářského klubu Magisterium a zednářské komise Velká Evropa, stal se obětí atentátu. Sokolov Vladimír Nikolajevič 1928 až 1997, básník, člen Ruského pencentra. Solovějčik Simon Lvovič, šéfredaktor novin 1. září, člen dozorčí rady Sorošova institutu, otevřená společnost. Solověv Sergej Aleksandrovič, narozen 1944, filmový režisér, člen řádu Orla. Soroš George, finančník,
světové tajné vlády, úzce spjat se CIA a Mossadem, člen Rady pro mezinárodní vztahy a bilderberského klubu Zednářský klub Magisterium. Sosinský Bronislav 1900 až 1987, spisovatel, emigrant, v roce 1940 se vrátil do Sovětského svazu. Lože Severní hvězda, mistr ceremonií. Stankevič Sergej Borisovič, narozen 1954, člen KSSS, 1987 až 1990, bývalý poradce Jelcina, v politických otázkách uznán za hodného odměny ze strany Amerického centra mezinárodního líderství pro svůj velký přínos v rozvoji společensko-politického smýšlení ve své zemi. Usvědčen z korupce, v roce 1996 utekl z Ruska. Starovojtova Galina Vasiljevna, 1946 až 1998, poradkyně Jelcina pro národnostní otázky, spolupředsedkyně Hnutí demokratické Rusko. Starinkevič Dmitry Konstantinovič, lože Přátelé filozofie a Lotos, Paříž. Streliany Anatolij Ivanovič, narozen 1939, literát, člen KSSS, 1977 až 1991, člen Ruského pencentra, spolupracovník Rádia Svoboda, CIA. Strecha Aleksandr Pavlovič, narozen 1934, člen KSSS, 1954 až 1991, ředitel firmy Voroněž Svjazinform, bože můj, člen řádu Orla. Surkov AP, člen organizace Ruská volba. Suchyněnko Dmitrij Nikolajevič, předseda vedení Ruské investiční akcionářské společnosti, člen klubu koordinace. Sepinský Jurij Jevgenievič, ředitel Ruského institutu strategických výzkumů, člen klubu koordinace. Sisujev Oleg Nikolajevič, narozen 1953, člen KSSS 1973 až 1991, šéf administrace Samary, vicepremiér vlády Ruské federace, náměstek šéfa administrace prezidenta Ruské federace, konzultant trojstranné komise. Tatarinov Vladimír Jevgenievič, 1891 až 1961, novinář lože Astrea, Přátelé filozofie, v roce 1945 člen Svazu sovětských patriotů. Taratuta Sergej Nikolajevič, lože Přátelé filozofie. Tarkovský Aleksandr Georgievič, narozen 1960, právník, viceprezident a tajemník klubu Rotary. Tixton Sergej Pavlovič, 1902 až 1981, literát lože Astrea, orátor Přátelé filozofie. Timofejev L., literát, člen Ruského pencentra. Tinjul IG, lože Jupiter. Tiraspolský GL, lože Lotos. Tovkaj G., Zednářský klub Magisterium. Tolstaja Tatiana Nikitična, literátka, členka Ruského pencentra. Turčinský Sergej Grigorievič, narozen 1938, člen KSSS, 1959 až 1991, šéf tvůrčí asociace Republika. Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost, člen klubu koordinace. Tosunjan Garegin Ašotovič, prezident Technobanky, předseda Mezibankovního finančního domu, člen klubu koordinace. Treťakov Vitalij Tovijevič, narozen 1953, člen KSSS 1976 až 1990, šéf redaktor Nezávislých novin, člen Zednářské komise Velká Evropa. Trubníkov AA, lože Jupiter. Turkov Andrej Michaljovič, 1924 až 2016, literát, člen Ruského pencentra. Jagunienko Anna Viktorovna, šéfka správy společenských styků pracovního centra ekonomických reform, při radě ministrů členka klubu koordinace. Uměckaja Světlana Ivanovna, narozená 1940, člen organizace Ruská volba. Urinson Jakov Mojsejevič, narozen 1944, člen KSSS 1964 až 1991, vicepremiér vlády Ruské federace, minister ekonomiky, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Urlicht L. Pardon. Ulrich L.A. lože Jupiter.
Ustinov Vladimír Vasiljevič, narozen 1953, člen KSSS, v letech 74 až 91, generální prokurátor Ruské federace 1999. Fyodorov Boris Grigorievič, narozen 1958, člen KSSS do roku 1991, konzultant UVKSSS, ministr financí Ruské federace, spolupracovník Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, ředitel Světové banky za Ruskou federaci, náměstek předsedy rady ministrů Ruské RSFSR, člen organizace Ruská volba, konzultant trojstranné komise a rady pro mezinárodní vztahy, poslanec státní dumy. Fyodorov Georgi Borisevič, 1917 až 1992, literát, člen KSSS, 1945 až 1991, člen Ruského pencentra. Fyodorov Nikolaj Vasiljevič, narozen 1958, člen KSSS, 1986 až 1991, minister justice RSFSR, 1990 až 1992, člen klubu Rotary a mezinárodního ruského klubu. Fyodorov Sviatoslav Nikolajevič, 1927 až 2000, člen KSSS, 50 až 91, oftalmolog, podnikatel, člen mezinárodního ruského klubu. Fyodosejeva Šukšina Lídia Nikolajevna, narozena 1938, herečka, členka strany Demokratická ruská volba a řádu Orla. Feldzer Emanuel Leontievič, lože přátelé filozofie. Feinberg F. Zednářský klub Magisterium. Filatov Sergej Aleksandrovič, narozen 1936, šéf administrace prezidenta Ruské federace, člen KSSS 57 až 91, člen organizace Ruská volba a Malteského řádu. Filipov Petr Sergejevič, narozen 1945, šéf analytického centra Jelcinovy administrace, jeden ze zakladatelů organizace Ruská volba, člen klubu koordinace. Filoněnko Maximilian Maximilianovič, známý zednářský funkcionář po roce 1945, člen Svazu sovětských patriotů. Friedman Michail Maratovič, narozen 1964, předseda rady ředitelů Alfa Grupa, člen rady ředitelů ORT, předseda ruského židovského kongresu, člen Benaj Birt. Frolov Konstantin Vasiljevič, 1932 až 2007, člen KSSS v letech 65 až 91, akademik zednářský klub Magisterium. Chabicov Boris Bardbekovič, předseda vedení AKB, Iron Bank, člen klubu koordinace. Chabirov Sagadat Safinovič, prezident AKB Cross Invest Bank, člen výkonné rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Chaj Boris Grigorievič, narozen 1951, náměstek šéfa finanční skupiny Most, šéf komerční firmy, člen klubu Rotary a Benaj Birt. Kandru Jev Aleksandr Andrejevič, náměstek předsedy Ruské centrální banky, člen klubu koordinace. Klebopros Rem Grigorievič, profesor, člen dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Chodorkovský Michail Borisovič, narozen 1963, finanční podvodník, šéf asociace a poté banky Menatep od roku 1987, prezident naftařské společnosti Yukos, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra, který v roce 1993 zařadilo na seznam 200 představitelů lidstva, jejichž působnost bude mít vliv na světový rozvoj ve třetím tisíciletí. Christenko Viktor Borisovič, narozen 1957, člen KSSS 1977 až 1991, náměstek čeljabinského gubernátora v letech 1993 až 1994, náměstek ministra financí Ruské federace 1996, náměstek předsedy vlády Ruské federace 1997, ministr financí 1999, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Kubínka Christian, člen řádu Orla. Carev Vladimír, člen řádu Orla. Caty Jašvili Valery, člen řádu Orla. Cereteli Zurab Konstantinovič, narozen 1934, sochař, člen řádu Orla. Cipko Aleksandr Sergejevič, narozen 1941,
Politolog, členka SSS 1960 až 1991, jeden z šéfů Gorbačova fondu. Čelý šéf Viktor Nikolajevič 1870 až 1952 lože Pobratým Bělehrad. Černičenko Jurij Dmitrijevič 1929 až 2010. Literát, člen KSSS 1954 až 1991, člen organizace Ruská volba. Černomyrdin Viktor Stěpanovič 1938 až 2010, člen KSSS v letech 58 až 91, ministr naftařského a plynového průmyslu Sovětského svazu 1985 až 89, předseda vedení Gazprom 1989, předseda vlády Ruské federace 1992 až 1998, konzultant trojstranné komise a rady pro mezinárodní vztahy spojen s G. Sorosem. Během jednání o Jugoslávii na jaře a v létě 1999 hájil zájmy světové tajné vlády tak, aby byla umožněna albánská okupace Kosova. Čovušjan Edward, člen řádu Orla. Čubajs, Sagal, Anatolij Borisovič. Narozen 1955 na městech šefa administrace Jelcinova režimu, jeden z šéfů organizace Ruská volba. Člen Zednářské komise Velká Evropa a Rady klubu koordinace 1993, člen Bilderberského klubu, konzultant trojstranné komise. Čukovskaja Lidia Kornějevna, 1907 až 1995, literátka, členka Ruského pencentra. Čuprinin Sergej Ivanovič, narozený 1947, literát, člen Ruského pencentra. Čuchin II, člen organizace Ruská volba. Čuchoncev Oleg Grigorievič, narozen 1938, básník, člen Ruského pencentra. Šabat A. je agent vlivu první vlny, člen organizace Ruská volba. Šajevič Adolf Solomonovič, narozen 1937, šéf svazu židovských náboženských uskupení, rabín moskevské synagogy, člen Benajt Birt. Šajmijev Mentimer Marikovič, narozen 1937, člen KSSS 1959 až 1991, stranický pracovník, prezident Tatarstánu. Udržuje velmi blízké styky s šéfy tureckých zednářských loží, zejména se to týká lože Mladé Turecko, nebo je snad sám členem této lože. Na základě jeho osobního pokynu byla v Kazani získána povolení k otevření loží Grand Orientu Francie, Benajt Birt a Malteského řádu. Šakaj Michail Aronovič, lože Přátelé filozofie a Jupiter. Šakum Martin, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform a člen řádu Orla. Šamin T.A. lože Lotos. Šamšin Tichon Aleksandrovič, lože Přátelé filozofie a Jupiter. Šapovaljans Andrej Georgievič, narozen 1952, ministr ekonomiky Ruské federace 1998, konzultant trojstranné komise. Šatalin Stanislav Sergejevič 1934 až 1997, člen KSSS 1963 až 1991, akademik Zednářský klub Magisterium 1992, šéf Mezinárodního fondu ekonomických sociálních reform, člen klubu koordinace. Šatrov Maršak Michail Filipovič 1932 až 2010, dramaturg, člen KSSS v letech 61 až 91, člen Ruského pencentra. Šachnazarov Georgij Chozrojevič 1924 až 2001, politolog, člen KSSS v letech 45 až 91, člen skupiny agentů vlivu za vlády Brežněva a Andropova, pomocník M. Gorbačova, šéf Gorbačova fondu 1992. Šachraj Sergej Michajlovič, narozen 1956, člen KSSS v letech 76 až 91, náměstek předsedy vlády Ruské federace, představitel prezidenta Ruské federace na konstitučním soudu, člen Malteského řádu. Ševardnadze Eduard Amvrosijevič, 1928 až 2014, člen KSSS v letech 48 až 91, první tajemník UV komunistické strany Gruzie, člen politbira UV KSSS, šéf Gruzie, Zednářský klub Magisterium. Šejnis Viktor Leonidovič, narozen 1931, člen asociace Jabloko. Šimunek AP, lože Lotos. Škliarev GG, lože Lotos.
Škljarevský Igor Ivanovič, 1938 až 2021, básník, člen ruského pencentra Šmakov Vladimír Pavlovič, narozen 1946, náměstek generálního ředitele studia uměleckých programů, šéfredaktor tvůrčí asociace zábavných programů Centrální televize, člen Rotary klubu. Šmelev Nikolaj Petrovič, 1936 až 2014, ekonom a literát, člen KSSS 1961 až 1991, zeď NS Chruščova. Hlavní vyšetřovatel Institutu Evropy Ruské akademie věd, člen Ruského pencentra, člen klubu koordinace. Šor Konstantin Borisovič, narozen 1948, šéf hlavní správy Ruské státní banky, v roce 1921 pokladník klubu Rotary. Šochin Aleksandr Nikolajevič, narozen 1951, člen KSSS v letech 1974 až 91, v letech 1987 až 91 se pohyboval v nejbližším okolí agenta vlivu tajné světovlády E. Ševardnadzeho, náměstek předsedy Rady ministrů Ruské federace, 1992 poslanec státní dumy, konzultant trojstranné komise Šuvalov PP lože Jupiter. Šuljatěva Naděžda Alexandrovna, prezidentka Svazu drobných ruských podnikatelů, členka klubu koordinace, agentka vlivu tajné světovlády, 1993, Šumejko Vladimír Filipovič, narozen 1945, člen KSSS v letech 70 až 1991, spolubojovník Jelcina, člen organizace Ruská volba, předseda Rady federace Ruské federace, předseda Rady světové ligy, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Edberg R. žije ve Švédsku, zednářský klub Magisterium. Edlis Kulí Filipovič, 1929 až 2009, literát, člen Ruského pencentra. Jelkin Boris Jas Isakovič, 1887 až 1972, literát, mentor P. Miljukova. Enders D. žije v USA, zednářský klub Magisterium. Jumašev Valentin Borisovič, narozen 1957, člen KSSS 1977 až 1991, náměstek šéfredaktora dětského časopisu Agoňok, od roku 1987 šéf administrace prezidenta Ruské federace, člen malteřského řádu. Jurjev Michal Zinovjevič, prezident průmyslové skupiny Interprom, člen klubu koordinace. Jušenkov Sergej Nikolajevič, bývalý lídr frakce Radikální demokraté, člen organizace Ruská volba. Jušin Sergej Evgenievič, narozen 1961, bývalý zodpovědný tajemník společnosti SSR Švédsko, 1991, člen Rotary klubu. Javlinský Grigory Alexejevič, narozen 1952, člen KSSS, v letech 77 až 91 absolvoval výcvikové studium v USA na účet Sorosova fondu, bývalý náměstek předsedy Rady ministrů RSFSR, 1990, šéf asociace Jabloko, poslanec státní dumy, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Jakovlev Aleksandr Nikolajevič, 1923 až 2005, člen KSSS v letech 44 až 91, agent vlivu USA od roku 1950, stranický propagandista, člen politbira UVKSSS, ředitel televizní a radiové stanice Ostankino, zednářský klub Magisterium, jeden ze zakladatelů organizace Ruská volba, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Jakunín Viktor Konstantinovič, prezident Toko Banky, člen klubu koordinace. Jakunín Gleb Pavlovič, 1934 až 2014, bývalý pravoslavný kněz, představitel zednářského ekumenismu, poslanec státní dumy, člen zednářské komise Velká Evropa a organizace Ruská volba. Jakutín Jurij Vasiljevič, narozen 1955, šéfredaktor týdeníku Ekonomika a život, člen klubu koordinace a řádu Orla. Jasin Evgení Grigorievič, narozen 1934, ředitel externího institutu RSPP, Ruský svaz průmyslu a podnikatelství. Ministr ekonomiky Ruské federace 1995, člen klubu koordinace. Jasina Irina Evgenievna, šéfka tiskové agentury Centrální banky Ruské federace, vdaná za náměstka předsedy téže banky D. Kiseleva. Od roku 1998 informátorka Světového ekonomického fóra. Jestržemský Sergej Vladimirovič,
Člen KSSS v letech 74 až 91, tiskový tajemník prezidenta Ruské federace 1997, náměstek premiéra vlády Moskvy 1998, člen Malteského řádu. To byl strohý výčet kolaborantů a lidí, kteří si myslím, že páchali a páchají v neprospěch Ruska nebo Sovětského svazu vždycky pod taktovkou CIA a různých dalších, buď okultních, anebo tajných společností, nebo tajných služeb, vždycky páchali různé věci. Tak, mám tady přílohu číslo 2, doktor I. Landovský, Rudá symfonie revoluce pod rentgenem. Alan Černohoust to přeložil. Předmluva. Autorem názvu dokumentu, který byl poprvé vydán ve Španělsku, jmenovitě v Barceloně v roce 1949 pod názvem Rudá symfonie. Španělský Symfonia en Rollo Mayor je španělský vydavatel senior Don Mauricio Carlavilla. Pod tímto názvem byla kniha později vydávána v dalších zemích. V USA ji například vydal George Krupfer, původně ruský emigrant, který se před revolucí narodil v Rusku a během občanské války emigroval na západ. Tento autor současně napsal vlastní knihu The Struggle for the World Power. Další anglické verze knihy jsou k dispozici ve dvou zdrojích. Prvním je text, který je přiložen ke knize Čtvrtá říše bohatých. Druhým zdrojem je zvláštní kniha s názvem Red Symphony, která byla vydána v nakladatelství Christian Bach Club of America. Všechny zdroje jsou k dispozici na internetu. Český text, který je zde čtenáři předkládán, je překlad z ruštiny. Původně se jedná o ruský překlad francouzského textu zápisu protokolu. Výslech Rakovského totiž probíhal ve francouzštině, neboť pro Rakovského není bez zajímavosti, že se jednalo o bývalého předsedu Lidového komisariátu Ukrajiny. Bylo snažší mluvit francouzsky. Zápis výslechu nahrával přes zeď na magnetofon Technik, který francouzsky neuměl. Doktor Landovský následně protokol přeložil do ruštiny a pro své nadřízené vytvořil dvě kopie. Třetí kopii si potají pořídil pro sebe. Ruská verze je tedy v podstatě originál protokolu. Na veřejnost se dostala po pádu Sovětského svazu a po částečném zpřístupnění archivu KGB. Řada současných ruských novinářů a spisovatelů literatury faktu s texty tohoto druhu pracuje. Kuriozní je v tomto směru například dokument obsahující seznamy klaunů svobodných zednářů z doby před druhou světovou válkou, které pozbírali Hitlerovi vojáci po celé Evropě, včetně Československa, ale pak je z dobitého Berlína Stalinovi do Moskvy přivezli sovětští vojáci. Bývalý ruský ministr zahraničních věcí Kozirev jednal v první polovině 90. let minulého století o jejich předání západoevropským státům. Nečekaně a záhadně, ale v poměrně mladém věku zemřel. Vraťme se však ke knize Rudá symfonie. Podívejme se na stručnou anotaci jejího vydavatele Mauricia Carlavilly, v níž vysvětluje původ knihy. Tato kniha je výsledek práce na pečlivém překladu provedeném z textu několika sešitů, které na mrtvém těle doktora Landovského v jeho bytě na Petrohradské frontě nalezl španělský dobrovolník AI. Ten nám je přinesl. Nejprve jsme pochopitelně museli brát zřetel na fyzický stav rukopisů. Jejich obnova byla pomalá a únavná. Trvala několik let. Dlouhou dobu jsme dokonce pochybovali o tom, zda jejich obsah budeme moci vydat. Jejich nejhlubší odhalení jsou tak zvláštní a neuvěřitelná, že bychom se k jejich vydání ani neodhodlali, kdyby lidé a popisovaná fakta plně neodpovídaly skutečnosti. Dříve než tyto memoáry spatřili světlo světa, jsme se připravili na důkazy a polemiku. Osobně zodpovídám za absolutní pravdivost zásadních faktů. Uvidíme, zda bude někdo někdy schopen je vyvrátit na základě nějakého svého vysvětlení nebo na základě nějakých závěrů. Počkejme si. Kniha je zajímavá rovněž z filozofického hlediska. Rakovský byl na konci výslechu velmi výřečný pod vlivem narkotik, která mu soustavně podával doktor Landovský. V podstatě irelevantně vůči cíli a náplni výslechu se hlásí ke špionismu. Zároveň prohlašuje, že špionzoisty
Jsou také oni, čili tajemná okultní skupina lidí, která podle nich řídí svět. Rakovský doslova říká, že hegelismus, z něhož, jak známo, vychází marxismus, je jen zvulgarizovaný špionozoismus. Ruský profesor A.P. Stolešníkov vysvětluje tuto souvislost takto. Jde o to, že Baruch Spinoza ve svém ústředním díle Etika nahradil pojem morálky pojmem dialektiky, teze, antiteze, syntéza, čili sfalzifikoval absolutno relativem. Relativnem. Pojem teze, antiteze je syntéza, je zároveň hlavní stanovisko judaistické mystické nauky kabaly. Z tohoto hlediska to byl právě kabalista Baruch Spinoza, kdo poprvé naplno řekl, že žádná morálka neexistuje, ale že vše je relativní. Na rozdíl od něj se ale domnívám, že jako první tuto myšlenku již později Nietzsche definoval jako mimo dobro a zlo, vyslovil apoštol Pavel ve slovech vše je dovoleno, ale ne vše prospívá. Apoštol Pavel pochopitelně nehodlal nahrazovat morálku dialektikou, ale jen vyslovil hluboký názor, že žádná morálka neexistuje nebo že se nelze obhájit skutky zákona, ale že nejdůležitější je víra. Kniha Rudá symfonie působí svým původem, ale především svým obsahem tak neuvěřitelně, že až v čtenáři bezděčně vzniká podezření, že se jedná o mystifikaci. Podobný názor ovšem rezolutně zpochybňují minimálně dva zásadní důkazy její pravosti. Za prvé v textu zmíněný Navašin je skutečná historická postava srovnána s poznámkou v textu. Druhým a ještě pádnějším důkazem je to, že obsah knihy Rudá symfonie zhruba po 30 letech v plném rozsahu a nezávisle na Rakovském plně potvrdil americký profesor Anthony Sutton ve svých více než 10 knihách, jež vydal v 60. a 70. letech 20. století. Do jeho rukou se totiž zcela náhodně dostal dokument se seznamem členů jakési tajné organizace zaujímající klíčové postavení v americkém establishmentu. Po několika letech Sutton postupně odhalil strukturu organizace, kterou sám nazývá řád. Profesor A. Sutton analyzuje a rozebírá její obrovský vliv na ekonomický a politický život v Americe. Zjistil, že tento řád kontroluje vzdělávací systém v USA, společenské prostředky, formování názorů mládeže, řadu kulturních společností až po církve. Ještě důležitější je ale mezinárodní činnost tohoto tajného svazu. Financoval totiž hlavní politické směry 20. století, bolševiky i nazisty. Nejprve jim pomohl upevnit moc a potom zinscenoval celosvětový konflikt mezi nimi. Vůdčí korporace zastupované řádem během války získaly neuvěřitelné zisky. Současně se jim podařilo oslabit státní instituty základních evropských velmocí. Tím se řádu na dosah přiblížil jeho hlavní cíl – vytvoření nového světového řádu, jimž má být podle Rakovského celosvětový komunismus. Ten však zřejmě nastane až po zinscenování třetí světové války, která podle předpovědi dřívějšího příslušníka nebo předchůdce řádu, vůdce amerických iluminátů Alberta Picka, vypukne na Blízkém východě jako vyostření konfliktu mezi Palestinci a Izraelci, a která podle všeho definitivně vyřídí islámský svět. Je-li dokument autentický, měla Rakovského doznání přímý vliv na Stalinovu a potažmo na celosvětovou politiku. Konkrétně to platí o spolupráci Sovětského svazu a USA během druhé světové války, ale také v jiných ohledech. Čtenář se o tom sám přesvědčí po přečtení knihy. Ze striktně literárního hlediska je kniha Rudá symfonie vlastně publikace protokolu výslechu trockisty Christiana Chaima Rakovského. S určitou nadsázkou jí ale zároveň lze brát také jako dramatické představení. Buď jako dialog mezi vyšetřovatelem Gabrielem a Rakovským, nebo jako divadelní hru, v níž vystupují tři hlavní postavy. Všechny tři jsou přitom zcela originální a diametrálně odlišné. Rakovský je fanatik revoluce a komunistický zelota v pravém slova smyslu. Vyšetřovatel Duval je přesvědčený stalinista. Stalinovi je zcela oddán a také se těší jeho důvěře. Doktor Landovský je pak v podstatě slušný a charakterní člověk, který byl ke službě pro NKVD přinucen. Takže, obsazení. Christian Rakovský. A to si necháme a to si přečteme příště.
Jenom řeknu, Christian Rakovský původně se jmenoval Chaim Rajkover. Nenarodil se v Rusku, nýbrž v Bulharsku. Nejprve studoval na lékařské fakultě ve Francii, do Ruska se poprvé dostal teprve až během revoluce. Následně byl v letech 1919 až 1923 předsedou Rady lidových komisařů Ukrajiny a fakticky neomezený diktátor této země. Později působil též jako sovětský velvyslanec v Paříži. Tady jenom chci říct, že v Sofii je dodnes Rakovského třída, čili Rakovského tam vzpomínají a Rakovský se tam těší nějaké velké popularitě. K jeho výslechu došlo proto, že Rakovský, který byl vyšetřován v souvislosti s takzvanými trockistickými procesy, ve snaze zachránit si život dal vyšetřovatelům najevo, že jim může sdělit informace, které mají zvláštní význam. Stalin dal proto svému zahraničnímu agentovi Duvalovi pokyn, aby výslech v tomto směru učinil. Je známo, že Rakovský na rozdíl od drtivé většiny svých trockistických kolegů nebyl popraven, nejbrž byl odsouzen ke 20 letům vězení. Podle některých zdrojů byl úplně omilostněn a zbytek života dožil v ústraní. To byl tedy Rakovský. Vyšetřovatel Gabriel je nesmírně zajímavou postavou. Původně to byl Chylan Gabriel René Duval, v sovětském prostředí Gavrila Gavrilovič Kuzmin. Pocházel z milionářské rodiny. Nejprve studoval ve Francii. Zvrat v jeho životě nastal tehdy, když se nechal unést komunistickou propagandou. Tak byl přijat do služeb OGPU, pozdější NKVD a KGB. Nabídli mu, že může studovat v Moskvě a on k tomu rád svolil. Absolvoval tvrdou školu NKVD a stal se zahraničním agentem. Jakmile si chtěl vše rozmyslet, bylo již pozdě. NKVD své lidi ze svého pevného sevření nikdy nepropouštěl. Vypětím vůle vystoupil na vrcholi zla, jak se sám vyjádřil. Těšil se důvěře samého Stalina. Výslech konal ve francouzštině právě tento agent. Doktor Landovský, to je trošku něco delšího, ale já si myslím, že to ještě stihneme. Doktor Landovský byl, nestihneme, je 16.55, takže já se budu těšit příště, že se pustíme do tohoto čtení. No, tak jak to tady máme, nikdo se nám nehlásí, tak doufám, že se nám přihlásí. Přátelé, to je v podstatě všechno, co jsem dneska vám chtěl tady uštědřit. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé, že to bylo velmi, velmi poutavé. Už jenom ten výčet těch jmen, objevily se tam jména známých lidí, třeba Alla Pugačeva, Eduard Ševardnadze, spousta papalášů. Tady je vidět, jak byla ta sovětská éra prorostla těmito agenty Západu. A je logické, že pochopitelně byly navázány kontakty i s lidmi v Československu. Proto jsou nevysvětlené dodnes záležitosti jako 68. a podobně. Proč? Protože se to nechce. Protože by se museli odtajnit tyto vazby a vlivy CIA na tyto všechny různé okolnosti života, které si možná ještě z části také pamatujeme. Takže zatím je to tabu, jsou to zavřené dveře, ale kdo ví, třeba naše děti už si o tom budou moci otevřeně číst v knize Poznání. Tak budeme se těšit, protože to je to, co si myslím je nejcennější. To je všechno. Od mikrofonu se momentálně s vámi loučí, jak jinak tedy než Petr Václav. Mějte se krásně a zítra se uslyšíme opět v 17 hodin s Išou.

0: Krásný dobrý večer, přátelé. Je druhá adventní neděle a ve studiu Xaver Life je přítomen doktor Jindřich Reichl. Dobrý večer, pane poslanče.
1: Dobrý večer, Luboši, moc děkuju za pozvání.
0: Podívejte se, jak jsme tady připraveni hezky.
1: Je to krásný.
0: Je pěkný, ne?
1: Je to krásný, taková klidná atmosféra. Vyloženě se to hodí do té politiky v současné době. No.
0: Já nemohu začít ničím jiným, než zprávou, která přišla třeba před hodinou od ČTK. Určitě jste to zaregistroval, ale já vám přečtu. Filip Turek se zítřejší schůzky s prezidentem Pavlem neúčastní, oznámil Hrad. Poslanec i dnes sdělil, že se mu ozvalo staré zranění páteře.
1: Četl jsem to, když jsem vyjížděl.
0: To je zvrat.
1: No, je to zvrat, je to zvrat. Nečekal jsem to a musím říct, že je to taková překvapivá zpráva. No. Byl jsem na to sám zvědav, jak to setkání dopadne, jak tam pan prezident bude Filipovi vysvětlovat, že jeho hříchy z mládí jsou horší než hříchy z mládí pana prezidenta. Myslím, že by to byla hodně zajímavá debata. Já sám za sebe bych hned tam vytasil pana Džauláního, se kterým si pan prezident podával ruku, že? Současný lídr Sýrie, bývalý člen Al-Kaidi, který řezal ženám a dětem hlavy, a když se s ním potkal, tak řekl, není důležitá jeho minulost, důležité je, co představuje v současnosti. Tak já bych se být Filipem zeptal, proč to neplatí i na mě. Ale asi to vypadá, že k té schůzce teda nedojde. No.
0: Je to typická flinta v žitě?
1: No, možný to je, možný to je.
0: Ono to tak může působit.
1: Já, jako, dokonce to tak asi i působí, jo, ale já samozřejmě nechci nikomu sahat do svědomí, já jsem známý tím, že si myslím, že Filip Turek by ve vládě sedět měl a že prostě prezident jako jde za hranu svých pravomocí. Četl jsem teď nějaké ankety, kde samozřejmě Seznam napsal, že více než polovina lidí si Filipa Turka ve vládě nepřeje, ale ono to bylo opravdu v té anketě o pár procentíček. A kdyby takovouhle anketu udělali na Stanjuru, na Rakušana nebo na Fialu, tak nebudou mít ani 20%, nebudou mít ani polovičku toho, co Filip. Ale je to jako samozřejmě těžká situace. Na jednu stranu všichni už chceme, aby ta vláda byla, ale na druhou stranu chápu motoristy, chápu Filipa, že prostě to jako nechtějí úplně vzdát. No,
0: no, vy říkáte za hranu pravomocí, ale já se ptám na něco jiného. Jaký pravomoce, když ten pan Turek nakonec, protože si myslím, že schůzka s prezidentem,
1: jasně,
0: že omlouvá jenom smrt.
1: Jasně.
0: A jestliže nemůže něco, proč tam nepřijde na vozíku?
1: Já bych tam přišel. Já musím říct, že mě by ta konfrontace bavila. Já nejsem samozřejmě člověk, který je fanouškem Petra Pavla. Dokonce si myslím, že asi patřím k jeho nejméně oblíbeným politikům, protože pan Kolář, jeho přítel na telefonu, tak byl 4 dny po volbách u Marie Bastlové v Ptám se já na Seznamu. A tam ona se ho ptala, co říká výsledkům voleb. A ona to řekla, že je velmi rád, že se nedostalo stačilo do sněmovny a že je i velmi rád, že velmi, nebo že výrazně nižšího výsledku, než se očekávalo, dosáhlo i SPD Tomia Okamury s tím jeho monstrem Reichlem. Takhle to řekl přímo pan Kolář. Takže asi na Hradě nebudu úplně populární. A kdybych měl tu příležitost, tak já bych tam teda šel určitě a ten dialog bych si užil, protože si myslím, že Filip by mohl být ve výrazné převaze z hlediska toho, že prostě Petr Pavel si tady hraje na mravokárce, ale on přece k nějaké jaksi celoživotní integritě a názorové konzistenci má hodně daleko. To je člověk, který ta korouvička, jak se otáčí podle toho větru, tak to si myslím, že ta by se mohla jmenovat Petr Pavel nově. To znamená, že já, kdybych byl Filipem Turkem, tak bych opravdu tam přišel a řekl bych, takže u mě to vadí a u vás nikoliv. Jako vy jste si to odpracoval, já jsem si to ještě jako neodpracoval, nebo když si to odpracuju, pane prezidente, prosím vás pěkně,

0: se dostaneme za chvíli a já teď udělám bohapustou reklamu. Za prvé, vánoční soutěž, přátelé, znáte a stále běží, stále několik obálek na vánočním stromku, ale 18. dubna příští roku, 9 let s vámi, o 14 hodin v pražském Top Hotelu, vstupenky se prodávají, ke dnešnímu dni začaly se prodávat v pátek, jejich prodáno asi 170, nejvíce prodávají VIP. Tentokrát to bude v menším sále, takže bude, si myslím, zejména o ty VIP vstupenky nouze. Takže dobrý vánoční dárek, ne?
1: No určitě. A já tam budu? Jestli tam budu, tak doufám, že diváci přijdou a že si koupí
0: co nejvíc vstupenek. Záleží, jestli už máte nakoupený vánoční dárky. Ne, ne, ne, tak budete tam. Budete
1: jo,
0: tam.
1: Jo.
0: Já vás
1: jo.
0: pozvu, jste teda kromě tady osazenstva XTV, paní Stoniková, pan Holec, paní Minářová, pánové z Přísně tajné a tak, tak máme už předjednané některé významné, velmi významné hosty a tentokrát to bude hodně o setkávání
1: no
0: se.
1: Tak, to je skvělý.
0: Bude tam ten společenský večer a tak a vstupenky zůstaly ve stejných cenách jako v předchozích letech. XTV je jediný podnik, který nezdražuje zatím.
1: Takže můžu si to koupit, ne tedy?
0: No tak myslím, že těch, já nevím, těch VIP tam bude ještě tak třeba 30.
1: Aha.
0: Tak,
1: no tak to už jich není moc. Teda.
0: Jestli, máte, jestli máte kartu, tak můžete nakupovat. Ale tak my hlavně stojíme o to, aby si koupili diváci.
1: Pozor, ale víte, že o mě teď psali, že já mám tu hotovost, že držím. Tak já tu, no. Já jsem fanda hotovosti, no.
0: No to psali o to, o Soborovi, ne?
1: O mě to psali, že jsem přiznal při vstupním prohlášení do sněmovny, že mám 6 milionů korun hotovosti a že jako, kdo teda drží?
0: No ten měl 80.
1: No, já mám jenom 6 teda, no. Ale je to jako úžasný, když představte
0: a to
1: si...
0: A můžete mít, ne?
1: No ne, no právě mě přišel jako telefonát ze seznamu, že a teď oni říkají, a vy jste přiznal, že máte 6 milionů korun hotovosti? A já říkám, no a? Oni říkají, a proč? Já říkám, protože chci. A prostě tím to jako skončilo. Pak jsem ještě říkal, že já jsem opravdu velký fanda hotovosti, ale já vám třeba jenom řeknu, proč. Takže jenom, aby jsme se dostali k tomu, no, tak já kartu nepotřebuju. Ale koupím si to rád. Ale teď byl případ, tady v České republice se to téměř vůbec neobjevilo. Napsal o tom Berliner Zeitung, že člověk, který je lobista, jmenuje se Bandal, a který upozornil na ty SMSky paní von der Leyenové s tím Burlou v tom Pfizergateu, tak víte, co mu udělali? Oni mu zablokovali banky všechny jeho konta. Jeho rodiny, jeho pětileté dcery a všech jeho spolupracovníků.
0: Proč?
1: No, protože zlobil.
0: No takhle.
1: Evropská unie, no. Přece nemůžete přece říct něco špatného nebo udat paní von der Leyenovou, to se nedělá, jako to moderní evropská společnost tohle nepřipouští.
0: No ten pan Svoboda, šéf železnice, nějaké správy železnice, jsem četl, že měl doma 80 milionů hotovosti.
1: Je to tak.
0: Umožňuje toto zákon?
1: Teoreticky ano, můžete mít hotovosti, jakou sumu chcete, akorát samozřejmě byste měli někde jako prokázat její původ. No. A to u něj bude trošku složitější.
0: Jak to?
1: No, protože on říkal, že to má někde po tatínkovi a dědečkovi a tak dále. No,
0: to už jsem neslyšel.
1: Což je takový jako složitější.
0: A co víte, co byl jeho dědeček?
1: No, to těžko říct, no. Neznal jsem ho. Třeba na tom byl dobře, ale přece jenom, když jste jako ve veřejné funkci a máte pravomoc nad rozhodováním veřejných zakázek, tak těch 80 milionů hotovosti je takových
0: no,
1: divných.
0: Mohou mu je zabavit?
1: Mohou mu je zabavit za předpokladu, že mu prokážou nějakou trestnou činnost. Jen tak pro nic za nic mu to zabavit nemůžou.
0: Nebo podezření.
1: A můžou samozřejmě zahájit šetření v rámci finančního úřadu, aby prokázal, kde ty peníze vzal a případně to můžou jako zdanit dodatečně, pokud neprokáže původ toho majetku.
0: Mě by zajímalo, kde je těch 80 milionů teď?
1: Jo.
0: Jestli má ještě doma?
1: No, teoreticky si myslím, že budou někde na policejní služebně, pokud tedy udělali, no protože udělali nějakou tam šťáru, že jo, lidově řečeno, a podle mě by to mělo být teď v depozitu, přičemž samozřejmě...
0: A nechápu, pan doktore,
1: no.
0: Přece když přijdou ke mně udělat domovní prohlídku a nemají takzvaný zdrojový delikt, vás to přece nemusí mučit
1: ano,
0: jako
1: ano,
0: právník.
1: Ano.
0: Zdrojový delikt neboli něco, na základě čeho by bylo to podezření. Tak co jim je potom?
1: No ne, oni museli samozřejmě udělat...
0: Můžu kouřit?
1: Jo, no, vždycky.
0: Jo, já

0: Oni museli udělat nějaké usnesení, že jo? A teď je otázka, jestli prostě v rámci toho šetření, které dělají v rámci těch úkonů, můžou ty peníze vlastně zajistit, jo? Udělat na to protokol, dát je do nějakého trezoru a pak o nich může probíhat nějaké řízení. To znamená, že můžou říct, že to jako je tam podezření, že to pochází z nějaké trestné činnosti a pak se kolem toho bude odvíjet jakoby další
1: věc. Váš typ? Jak to...
0: Já si myslím, že mu to nakonec seberou, protože podle mého názoru ho budou trestně stíhat za nějakou trestnou činnost, za jakou to může být těch porušování povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěra, já nevím, co ještě poškozování zájmu Evropské unie, to je takový oblíbený trestný
1: čin. Víte, jak to chodí u nás v naší zemi? Vzpomeňte si, jak jistý pan Ištván.
0: Ano.
1: A pan plukovník Šlachta měli tiskovku a říkali, že ty desítky kilogramů nebo stovky kilogramů zlata. A nakonec to nic nebylo.
0: No, jenže tam zmatlali dohromady všechno možný, že jo? Tam zmatlali dohromady Nečase a Rittiga, poslanecký trafiky tenkrát, že jo? Pana Schneidera a další. A prostě oni
1: no,
0: tam...
1: Ne.
0: Jo. To bylo v jiné tiskovce, tam přišli a řekli tak a tady Nečas a Naďová, ty si prostě nechávali přes vojenský zpravodajství sledovat manželku a do toho jsou ty poslanecký trafiky, že on jim vlastně těm třem poslancům nabídnul nějaký peníze, aby se vzdali poslaneckého mandátu, protože pro ně nechtěl hlasovat a do toho přišli a řekli, že je to rozsáhlá činnost, že tam vlastně ještě v tom nějak jako zakomponovaný Ivoritik a že tam bylo 20 milionů někde nalezených a zlato
1: no
0: a v trezoru
1: a tak dále. Nebo dozvěděli jsme se, komu to zlato patřilo?
0: Ne.
1: Nikdy nebylo?
0: Ne.
1: A kde je teď? Už je vrácený? Nebo?
0: Těžko říct, nevím.
1: Protože se jeden čas mluvil o tom, že se to zase vracelo a tak. Takže...
0: Já jsem to tenkrát taky četl, že jako uvažuji o tom, že to budou vracet, ale jako finále jsem se někde, možná, že jsem to přehlídnul, nechci jako se tady hádat, ale já myslím, že to finále jako tam nebylo oznámeno, že to tak nějak po Česku bylo zametený pod koberec. Samozřejmě celá ta věc kolem toho sledování ty premiérovy ženy, ta byla úplně směšná, že to... Prostě dneska vidíte, že vojenský zpravodajství dělá před volbama monitoring nepohodlných osob a prolamování hesel a řekne se, to bylo jenom cvičení a je vyřešeno. Ale tam tenkrát možná měla říct Naďová, to bylo jenom cvičení, protože oni říkali, že to bylo cvičení s reálnými daty, tak podle mě, kdyby tenkrát jako řekli, že to bylo cvičení s reálnou manželkou premiéra, tak si myslím, že to jako mohlo projít. No, že...
1: no a vy těch 6 milionů máte kde?
0: Já jim... No, já nebudu říkat radši, ale mám je bezpečně uložený. Řekněme to takhle.
1: No a to jste musel teda sepsat, jo, a oni vám to teď...
0: Každý poslanec, když je zvolen, tak musí udělat takzvané vstupní prohlášení, kde musí deklarovat, jaký má majetek. No a samozřejmě seznam naprosto klasicky podle svého, aby z toho udělal nějakou kauzu, tak tam se snažil jaksi vytvořit nějaký dojem, odkud ty peníze jsou, ale já mám dědické usnesení z roku 2011, když zemřela moje maminka, kde tam ty peníze jsou napsané. Takže nevím, jestli už jsem se v roce 2011 byl natolik jako sofistikovaný, že jsem si tam něco připravil, nebo jestli si to seznam vymýšlí. Takže já už jsem to říkal minulý týden ve svém živém vysílání, já bych dal všechny ty peníze za to, abych tady měl tu mámu. Takže pro mě...
1: No, nechcete je výhodně investovat?
0: No, můžu.
1: Do akce 9 let s vámi.
0: že by si koupil všechny stupenky a dělal
1: bych... Takhle bychom tam seděli. Tak, dobře.
0: Já budu rád, když tam budou lidi.
1: Konec legrace a jdeme, prosím vás, tady na dotazy. Jo. Maxim píše, dobrý večer, GNX. Dospěl jsem k závěru, že političtí oponenti chodí s vámi do debat proto, že vás tajně obdivují. Jinak si nic jiného nedokážu představit, protože ten debakl, který dostanou, je neskutečný. Tak jestli chcete nějaké reakce.
0: No, já jsem si říkal, jestli ta paní Šebelová, jestli jako nemá nějaký masochistický sklony, protože ona to úplně miluje, tam vždycky chodit jako do debat se mnou a vždycky tam celou dobu, když já něco mluvím, tak ona dělá jako... Takhle furt, jestli jí to baví, tak já, jako mě to nevadí, já si s ní popovídám rád, ale musím říct, že jako s ní to je vždycky obrovská zábava, že teď si to povedlo vyloženě v té 360. ve středu, kdy Pavlína Wolfová řekla, že má poslední větu před reklamou a ona řekla, já si myslím, že ty československé vztahy i za naší vlády byly velmi dobré. A my jsme tam málo spadli pod stůl, protože prostě ty vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem nikdy nebyly horší. Martin Dvořák, ministr STANu, říkal, že se Slovenskem nejednali ani v době, když byl na Slovensku fašismus, tak neví, proč by s nimi jednali teď. To znamená, jako přirovnal nepřímo Ficovou vládu k fašistické vládě za dob Tisa. Do toho prostě Rakušan tam jezdil s cedulí na demonstrace, což je prostě diplomatické faux pas těch největších rozměrů. Fiala zrušil společná jednání československé vlády, na Fica se tady plivalo, říkalo se o něm, že je v Putinu v kámoš, Zdechovský na ně práskal v Evropském parlamentu a oni klidně řeknou, že ty vztahy byly úplně skvělý. To je prostě, to je jako, musím říct, že to jsme se pobavili v tom studiu úplně všichni.
1: Andrea Navrátilová. Ahoj Jindro, moc zdravím tebe, aspoň takto, když už mě nemoc zabránila přijet na sněm, proto bylo včera, že?
0: Ano, ano.
1: Jste předsedu zase.
0: Ano.
1: Tak to gratulace.
0: Děkuju.
1: Můj dotaz, kdybys měl jako poslanec prosadit jen jednu jedinou věc, která by to měla být, co je pro tebe nejdůležitější?
0: Tak já Andrejku zdravím. Andrea je jednak naše členka a jednak je to bývalá asistentka paní senátorky Jany Zvěrtek-Hamplové, právnička ze Zlínského kraje. Doufám, že třeba se taky rozhodne kandidovat do Senátu. Myslím, že by to tam slušelo. A jedna věc, to je strašně těžký říct, protože jsou takové ty věci, které by chtěli udělat na první dobrou, jakože zastavit ETS dvojkou a zastavit migrační pakt. Pak jsou věci takové, jakože dlouhodobějšího rázu, které by byly ale zase potřebnější z hlediska nějakým způsobem zvýšení naší bezpečnosti, suverenity a v rámci našeho vztahu v Evropské unii. Aha. A já za sebe říkám jednu věc, já jsem fakt velký fanda toho referenda, protože já jsem přesvědčený, že kdyby o těch věcech, jako je ETS 2, jako je přijetí eura, jako je migrační pakt, hlasovali lidi, tak by to nikdy nemohlo projít. Že prostě ty lidi to nechtějí, je to úplná blbost. A může to projít jenom tehdy, kdy ty lidi si zvolejí v těch volbách nějaký svoje zástupce, který jim to slíbí, že to nepřijmou a pak prostě otočejí v těch 4 letech a přijmou to. Ale kdyby prostě o těch zásadních věcech rozhodovali lidi, tak by to byla záruka toho, že to nemůže projít. Jo. Minulý týden ve Švýcarsku bylo referendum. Bylo referendum ve Švýcarsku a rozhodovali, chtěli udělat speciální novou daň dědickou s tím, že její výtěžek, veškerý jako nový dědický daně, by šel na zelené cíle, na dosažení těch zelených cílů.
1: No.
0: 78% Švýcarů bylo proti. Jo. No, prostě neprošlo by to.
1: Jenže
0: ty blbosti by neprošly. To bylo dobře.
1: To teda moc nelíbí, protože přece žijeme v zastupitelské demokracii.
0: Ano,
1: souhlasím. A doporučuju knížku Milana Knižáka, která se jmenuje Dav se vždycky mýlí.
0: Znám.
1: Znáte.
0: Ano.
1: Tak já bych na to moc nedal, protože potom můžete najmout tu nejlepší americkou PR agenturu a zvrátíte výsledky.
0: A já si to nemyslím. Ne? Já si prostě myslím, že i kdyby tady byly nejlepší agentury na světě, takže by nepřesvědčili lidi, že mají platit za elektriku, plyn, pohonné hmoty, uhlí, prostě daleko víc, než musí. A nikdy by prostě si zaplatili všechny média tohle světa. Teď to říkal Pavel Tykač v tom jednom podcastu, že když prodávají 1 MWh elektřiny vyrobenou v Počeradech, v jejich elektrárně, takže ji prodávají za 86 euro. A z toho 6 euro je výrobní cena a 80 euro je povolenka. Jo? Takže my platíme vlastně 90% z ceny té elektřiny je věc, která nemá s tou výrobou vůbec nic společného.
1: Odpustek.
0: Ano, přesně tak.
1: Na pravém slova smyslu.
0: Přesně tak, naprosto. Takže já souhlasím s tím, že žijeme v zastupitelské demokracii. Myslím si, že tu běžnou agendu by měli dělat ti politici, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že u věcí, u otázek, které ovlivňují budoucnost té země na desítky let, což migrační pakt, emisní povolenky, euro, přijetí eura zcela jednoznačně jsou, takže tam už prostě nemůže rozhodovat vláda, která za 3 roky skončí a bude pryč. Jo? Tam už by měli podle mého názoru rozhodovat opravdu ty občané, protože to je ta správná autorita. Pořád máme článek 2, že zdrojem veškeré moci je lid. A myslím si, že kdyby prostě jsme těm lidem dovolili rozhodovat a my jsme tam byli, já jako advokát třeba, když mám klienta, mám třeba, jakoby, on přijde s nějakou kauzou a já mu řeknu, já mám tři cesty, jak to obhajovat. Vysvětlím mu je a řeknu mu, doporučil bych cestu A, jakožto člověk, který to dělá 25 let, tak bych doporučil cestu A. A on, když mě řekne jako like, já chci cestou C, tak já ho musím poslechnout a musím jít tou cestou C. A myslím si, že takhle by měla fungovat i politika, že prostě za situace, kdy jsme se bavíme o těch naprosto klíčových věcech, takže by o tom, jako ani já bych o tom nechtěl rozhodovat, jo? Protože prostě to je věc, kdy já tady za 3 roky nemusím být, můžu být někde úplně pryč a rozhodnu o věci, která bude ovlivňovat životy lidí na příští 40 let. A tam si myslím, že by prostě měli rozhodovat lidi, ale jenom u těch nejzásadnějších otázek, u těch opravdu klíčových. No,
1: já si říkám, že kdybych byl poslanec, jinými slovy, dostal bych důvěru lidí, ať za ně rozhoduji, tak bych chtěl rozhodovat.
0: To já taky říkám. V těch normálních věcech by poslanci měli rozhodovat. Rozpočet.
1: Co to je normální věc?
0: No, ty běžná agenda. Jakoby každý rok, to, co děláte, to, co má, já nevím, důsledky na příští rok, jakým způsobem uděláte ten rozpočet, jakým způsobem prostě bude udělaná nějaká reforma školství a tak dále a tak dále, to by měli rozhodovat ty politici, kteří přijdou před volbami a představí nějaký ten program. Druhý problém je v tom, že programy nikdo nečte a všichni se rozhodují podle prostě nějakých debat, kde to je o tom, kdo koho přehádá. Ale správně samozřejmě by lidi měli rozhodovat spíš podle toho programu, ale nedělám si iluze, programy podle mě čte tak jako 2% lidí, kteří hlasují. Ale pak jsou prostě věci, které si myslím, že by si skutečně to referendum zasloužili. V tom Švýcarsku to funguje. Jako nemají s tím problém. A druhá věc je, že vlastně, když už je tam to referendum, tak politici si na některé věci ani jako netroufnou je prosazovat, protože vědí, že to ty lidi stejně neschválí. Což má taky svoje kouzlo. Takže za mě třeba prostě migrační pakt, když přijmete migrační pakt, jinými slovy závazek, že budete přijímat buď to 30 tisíc muslimských migrantů každý rok, anebo že zaplatíte 15 miliard z našich daní do bruselské kasičky, jakožto další odpustek, jo? My furt platíme odpustky, tak z tohohle pohledu prostě já si myslím, že to je, a to je na příštích 20-30 let, tak když sem bude chodit každý rok 30 tisíc migrantů, tak to tady za chvíli bude vypadat jak v tom Německu, jo? A za chvíli tady nebudeme mít vánoční trhy, protože se budeme bát, že tam přijede někdo v autě a ty lidi tam zase pobije. A prostě o téhle otázce si myslím, že by měli rozhodnout lidi v referendu. Typicky třeba migrační pakt. Jo? Mimochodem, já jsem to už tady říkal v Horký lince a dovolím si to ještě zopakovat. Jako tam je nebetyčná drzost vůbec jako formátu toho migračního paktu, jo? Protože ono by to mělo být tak, že oni by měli přijít obráceně. Oni by měli přijít a říct, prosím vás, my jsme si kdysi řekli wir schaffen das a my jsme si sem natahali teda ty muslimy s tím, že jsme předpokládali, že ti černí chlapci z Nigérie budou pracovat tady na nás. A oni nepracují, oni jenom čerpají dávky. A my jsme si prostě způsobili problém a teď nevíme, co s ním. A my bychom vás chtěli požádat, jestli byste nám s ním pomohli a část si jich vzali. A když si část těch vezmete, těch muslimských migrantů, tak my vám k tomu na cestu dáme 15 miliard ročně. A oni to udělali obráceně. Oni řekli, buď si je vezmete, anebo vy zaplatíte těch 15 miliard jako nám. To je úplně na hlavu postavená jako záležitost. Ještě to řeknu jako příklad. Představte si, že byste měl doma nějaký problém, a přišel byste za sousedem a řekl byste mu, hele, nemohl bys mě prosím tě tady vzít jako nějaký lidi k sobě na chvilku a řekl byste mu, a buď si je vezmeš, anebo mě zaplatíš. No tak ten soused by vám řekl, jestli jste se nezbláznil, ne?
1: Jasno.
0: Proč to neřekneme my?
1: Josef Sedláček píše, zdravím hoši poju. Několikáté nebyl Moravec ani v top 15 sledovanosti za neděli. Zdroj Facebook toulavé kamery. Pane Reichl, zeptáte se zítra Pospíšila, jak bude mateřská. No a tak dále. No tak tady je důležitější to Václav Moravec, ne?
0: No tak pane Pospíšila se zítra zeptá možná na jiné věci a do toho, jak to má osobně, do toho mu sahat nebudu, to je jeho vlastní záležitost, ale zítra vlastně se máme vidět 360 na Primě, tak si myslím, že to bude docela zajímavá debata. No a co se týče Moravce, já se nedivím. Jako, vy se na to koukáte?
1: Já už řadu let se na to nekoukám.
0: Já se na to taky nekoukám.
1: Někdy musím.
0: Já jsem to viděl naposledy, když jsem tam byl.
1: A no,
0: jinak na to
1: co nekoukám. Co by za to dalo Kamura?
0: Já na to fakt nekoukám. Já musím říct, že Moravce, kromě toho, když jsem tam seděl, tak jsem neviděl otázky Václava Moravce několik let. Já na to prostě nekoukám. Mně to přijde... ten formát je podle mě už dávno přežitý a především je podle mě přežitý pan moderátor, že on vždycky si vezme investigativně do ruky ty brýle a řekne, o čem se bude mluvit, ale
1: Už na to nemá žádný vliv.
0: Je to podle mého názoru už úplně, úplně jakoby mimo. Už podle mě si jenom sám myslí, že je důležitý. A mimochodem jsem se teď někde bavil o tom střetu zájmu, že jestli má někdo střet zájmu, tak je to pan Moravec.
1: Ale.
0: No, protože on má přece tu neziskovku CEDMO. Teď si představte, že tam moderuje debatu, ve který nějaký Reichl říká, že by všem neziskovkám sebral veřejné peníze. No to se mu asi nelíbí, že jo, když to říkám. Tak jak je v tu chvíli objektivní moderátor, když řeknu, když mu vlastně říkám tam do očí, že mu zavřu kohoutky u jeho krásné neziskovky?
1: To se sezou botáže. Pan Moravec je mocný muž, jak se ukazuje.
0: Vypadá to tak, no.
1: A já si teď myslím, že jak to sleduji zblízka, jako člen rady, ale říkám to sám za sebe, jako za diváka, za toho, kdo taky solí každý měsíc, tak si myslím, že to je teď kdo z koho a že to buď to přežije tu následující dobu generální ředitel Chudárek anebo Moravec.
0: Jo, tak já držím palce Chudárkovi.
1: Já asi taky držím palce Chudárkovi v tomto, ale opravdu si myslím, že takhle to je.
0: Ale kdyby vám, Luboši, kdyby vám řekli, že jako vy to nesmíte říkat, jako, že jste člen té rady, tak musíte použít to, jak to říká Stan, že pan Rakušan nebyl na tom Slovensku demonstrovat jako ministr, ale jako občan.
1: Jako občan.
0: Tak no, vy tak to můžete taky
1: občas,
0: přece.
1: To já občas říkám takhle, protože za radu jako mluví předseda.
0: Jasně.
1: Ale, jste občan. No ale já jsem tam taky jako občan, že? Jasně. Já jsem tam za občany.
0: Je to tak?
1: Ringo Čech mě říkal, když mě zvolili do rady, říkal, když ti bude někdo vyčítat, že seš v té radě, tak máš argument. Řekni, že i blbci platí televizní poplatky a že i blbci mají právo na to tam mít svého zástupce. Což...
0: Jo, ale je to pravda.
1: Tak, dobrý večer, píše civil. Bude vláda přehodnocovat sektorovou daň, respektive windfall tax? Dají se očekávat nějaké úpravy, nebo je stávající nastavení podle vás OK? Děkuji.
0: Windfall tax je Stanurův nesmysl. A prostě to je tady přesně na tom windfall taxu. Já moc děkuji za tenhle dotaz. Na tom windfall taxu je nádherně vidět, když politiku dělají lidi, kteří v životě nebyli v biznisu. Kteří absolutně nechápou, jak to funguje. Prostě v momentě, kdy zavedete windfall tax a řeknete, bude platit od příštího roku, to znamená, že firmy, které budou mít nějaký nadměrný zisk, tak budou platit dodatečnou daň, tak jediného, co dosáhnete, jsou tři následující efekty. První, část firm se odstěhuje z České republiky. Dá si sídlo jinam, na Slovensku a tak dále. Že energetici to přestěhovali do Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko jenom díky tomu zvýšilo svoje HDP, že se tam přestěhovali české firmy. Takže vy, nejenom, že oni vám nezaplatí víc, ale vy přijdete ještě o ty daně, co vám platili doposud. To je to prostě to samozřejmě jako nepochopíte. Druhý, co dosáhnete, je to, že ty firmy, které by třeba i ten vyšší zisk měly, tak si ho uměle stáhnou, což jako to jde, že na to je tisíc vehiklů, jak to udělat. Takže oni by vám třeba zaplatili vyšší daň, tu klasickou, normální, ale protože nechtějí platit ten windfall tax, tak vám nezaplatí ani windfall tax, ani tu normální daň.
1: Yes.
0: A třetí věc je to, že tím definitivně zabijete podnikání, protože tady prostě nikdo další nebude schopen jako ty peníze investovat a bude je vyvádět úplně ven. Takže pan Stanjura, který plánoval, že z windfall taxu vybere 81 miliard, tak vybral tuším asi 28, z čehož většinu zaplatil ČEZ, který je státní. Takže jako si to nevzali z pravý kapsy, ale z levý kapsy. A u bank, kde předpokládal, že to bude asi 20 miliard, tak vybral slovy 1 miliardu. Takže pan Stanjura, nejhorší ministr financí, kterýho jsme tady kdy měli, jak jsem vždycky říkal, kdyby Rašín viděl Stanjurův rozpočet, tak se zastřelí ve své pracovně. A to je člověk, který absolutně nechápe, o čem to je. Windfall tax je špatně, mohla by být určitá forma sektorové daně, ale musela by být definována, my to máme třeba v programu PRO u těch nadnárodních korporací, jako daň z obratu. S obratem nic neuděláte. Zisk si, se ziskem manipulujete, s obratem neuděláte nic, případně u bank z obratu aktiv. Myslím si, že ty velké firmy nadnárodní, které vyvádějí ty peníze do zahraničí, tak vy je předtím stejně nezastavíte a bylo by daleko férovější říct, dej sem 1% z obratu a dělej si, co chceš.
1: Edvard Ven píše, pane Reichle, krásný večer, můžete nám z posledních příspěvků vysvětlit trošku dopodrobna muniční iniciativu předešlé vlády? Něco jsem viděl u vás na Facebooku.
0: No tak já jsem se na to ptal paní Černochové v úterý, kdy jsme se potkali na výboru pro obranu. Bylo to takové hodně emocionální mezi námi dvěma. Bavili jsme se tam jaksi velmi, velmi ostře. Paní Černochová pořád říkala, ať si něco zjistím, ale já jsem to moc dobře věděl, to jenom ona to zkouší. Ona umí skvěle hrát na city, jo. To teda to umí málo kdo jako jo. Černochová, famózně. Ta vždycky jako řekne, jak je to strašně důležitý pro ty naše firmy a pro ty naše vojáky a jak bez toho prostě ti Ukrajinci chudáci. To ona umí dokonale, jo. Ale znalostí moc nemá. No, muniční iniciativa funguje tak, že část peněz vezmeme my, a větší část vezme nějaké zahraniční firmy a ty prostě řeknou, my koupíme nějakou munici pro Ukrajinu a nějaká firma ji někde sežene po celém světě a potom to deklaruje s trošku nějakým vyšším ziskem a tu munici dodává na Ukrajinu. Velmi často méně spolehlivou a velmi často je ta věc, na kterou já se paní Černochové zeptám, já jsem jí řekl, že jí pošlu písemné dotazy, už je mám zpracované, zítra je budu odesílat.
1: Ano.
0: Které vlastně se týkají takzvaného end useru, se tomu říká end user, to znamená, že když vy kupujete munici z nějakého země původu, tak oni vám musí odsouhlasovat, kam tu munici můžete prodat. A za situace, kdy prostě se tady kupovala munice zcela prokazatelně ze zemí, které by na Ukrajinu nikdy nedodali, tak si myslím, že je tam celá řada velmi pochybných transakcí, které podle mého názoru připravili nejenom naše daňoví poplatníky, ale i ty ostatní o spoustu peněz. Část peněz je tam podle mě přehnaná přes vojenské zpravodajství, které mělo původně rozpočet 5,5 miliardy a nakonec mělo 9,5 miliardy a nikdo neví, co byly ty 4 miliardy.
1: Až tak.
0: Ano. A pak paní Černochová ještě říká, že to, co my jsme jakoby dali na Ukrajinu z našich zbraní, takže jsme za to dostali mnohem vyšší hodnotu ze zahraničí. Ale my jsme dostali starý Leopardy, tanky, takhle ještě jsme je nedostali, možná je dostaneme. A máme dostat, ty jsme taky ještě nedostali, olítaný vrtulníky. Jo, takže ještě nemáme nic. Paní Černochová už říká, že už jsme to dostali, ale u nás to ještě není. A taková zajímavost tam je, že AT1, ten servis, protože už to jsou starý použitý věci, tak my budeme nejdřív muset si to oservisovat, takže to zaplatíme takový peníze, že se nám to jako velmi nevyplatí. A za druhý, ona tam počítá třeba jednu tu helikoptéru v hodnotě 1,8 miliardy, ale zajímavé je, že my jsme ty samé helikoptéry kupovali nový v roce 2020 za 1,2 miliardy. Takže ona tvrdí, že olétaná helikoptéra stojí 1,8, zatímco nová stojí 1,2. Mhm. Takže ona si to počítá podobně jako pan Rakušan statistiky ukrajinské kriminality, prostě oni si to počítají tak, aby jim to vyšlo. Jo. Na MPSV počítají náklady na ukrajinskou migraci tak, aby jim to vyšlo. Oni řekli, že to stálo do dneška nějakých 91 miliard a německý ekonomický ústav v Kýlu spočítal 232 miliard jo, v dubnu. To znamená, že tam je poměrně zásadní rozdíl. Ale zatímco ekonomický institut v Kýlu nemá jediný důvod lhát, protože mu to je jedno, no tak pan Jurečka na MPSV má velký důvod lhát, protože kdyby řekl lidem, vy jste ze svého zaplatili 250 milionů na Ukrajince, který vám tady dělají kriminalitu, který vám tady zabírají místa v nemocnicích a ve školách, tak si myslím, že by je ty lidi jako hnali holema. Takže se to musí říct, že to je 50-50 a takový ta největší lež, která tady probíhá, že už nám Ukrajinci vydělávají na důchody. To je absolutní lež.
1: Dobře. Peter, mě to přijde úplně směšný, když tohle
0: je. Je to.
1: A Petr píše, jak jsem vás nemusel kvůli mytí pr Andreji Babišovi, tak jste mile překvapil, ale teď už víte, co prožíval AB, když mu zneužili nemoc syna. Nikdo se mu neomluvil, píše.
0: Zaprvé k Andreju Babišovi já chovám respekt, protože je to člověk, který dokázal v politice naprosto výjimečné věci. Tečka. Samozřejmě, když něco vidím, co se mi nelíbí, tak to jako řeknu. Nebudu prostě bezhlavě adorovat všechno, co Andrej Babiš udělal. Já taky dělám chyby a nechci, aby všichni říkali, že ten Reichl dělá všechno fantasticky. Takže já si myslím, že prostě poukázat na některé chyby, zejména třeba v době covidové, a není nic, co by bylo jako mytí pr. Jo? Myslím si, že to jsou prostě věci, které bychom si měli říct. A pevně doufám, že už je třeba dneska vidí i sám Andrej Babiš, abychom to neopakovali někdy v budoucnosti. Ale co se týče těch věcí, které jsou... Já jsem ho vždycky kritizoval, když už jsem ho kritizoval, tak jsem ho kritizoval za politické věci, politické rozhodnutí. Ale ad jedna, nikdy, když jsem pořádal demonstrace proti covidový, proti opatření jeho vlády, nikdy jsem neříkal, že by mělo být Čapí hnízdo odsouzeno, protože to je blbost. Mm-hmm. Právně je to nesmysl. Je to politická kauza, která je na něj ušitá, aby ho diskvalifikovali z politiky. A já vždycky tvrdím, je to, podle mě politika by měla být jako box. Jo.
1: Ano.
0: Jdete do ringu a můžete se tam jako mydlit horem dolem. Ale neměli byste si dávat podpásový rány a po zápase byste si měli podat ruku a měli byste si udržet určitý respekt k soupeři. Takže já, když uvidím, že Andrej Babiš dělá něco špatně, tak to řeknu. Ale ad jedna, v Čapím hnízdě ho budu hájit do roztrhání těla, kdekoliv, do jakýkoliv televizní debaty jdu a už se moc těším, až bude debata v poslanecké sněmovně ohledně návrhu na jeho vydání, protože to si k tomu stolíčku, jako k tomu pultíku půjdu stoupnout a vysvětlím jim to tam raz, dva. A dva, co se týče útoků podpásových na jeho syna, na jeho rodinu, tak to je prostě něco, co je absolutně chudské.
1: Tak na jeho syna, oni ho spíš zneužili, toho syna.
0: Jednoznačně.
1: No.
0: A musím říct ještě poslední větu. Víte, když jako třeba teď se jednalo o tom, ta mimořádná schůze, o tom střetu zájmu, a teď vidíte ty buňišky ničemu od Pirátů, jak tam plivou na člověka, který toho dokázal víc, než oni všichni dohromady, tak to jako to se smějete. To prostě... Ten Babiš, ať chcete nebo nechcete, můžete mu tisíc věcí vytýkat, ale prostě má něco za sebou a má reální výsledky, vybudoval tady obrovskou firmu. Takže já říkám znovu, já mám k němu respekt, korektní vztah, když se mi něco nebude líbit, tak to řeknu, ale Čapí hnízdo a jeho rodinu a tyhle podpásovky, v tom ho budu vždycky hájit naprosto jednoznačně.
1: Jiřina Ledvinková, pánové, asi nevíte, jak hrozná bolest je vyhřezlá plotínka. S takovou nejste schopni ani otočit hlavu.
0: Já jsem to říkal, že já nechci Filipovi vůbec sahat do svědomí, vůbec, možná to tak skutečně je a já znova říkám, já mám k Filipovi jako, myslím si, že jsme si i lidsky prostě porozuměli, sedli, bavíme se ve sněmovně, takže je to možný. Já jsem jenom řekl, že prostě kdybych v té pozici byl já, tak udělám všechno pro to, aby mě tam na ten hrad dostali, i kdyby třeba na vozíčku.
1: Zablokovali i některým investigativním novinářům vis Daniel Bombic-Kolár. Ten dostal díky informacím z EU a podobně i trestní oznámení za nic.
0: To je nová strategie, když zlobíte, zablokují vám účty. Jo? A proto já třeba obrovsky varuju před tou digitální měnou CBDC, protože když nebudeme mít hotovost, tak nemáme svobodu. Kdokoliv bude zlobit, tak mu jenom takhle vypnou a nekoupíte si ani rohlík. Ani rohlík.
1: Karla Barková, děkuji za váš tvrdý postoj k spláchnutí našich peněz a budoucnosti do zlatých záchodů na Ukrajině.
0: Já to říkám trvale, tam jsou obrovský korupční kauzy a prostě to naše bezhlavý lití peněz na Ukrajinu, kde se rozkrádají úplně bezprecedentním způsobem. Ten Timur Mindič, ten měl opravovat energetickou soustavu na zimu a on to prostě rozkrade a nechá tam ty Ukrajince umrznout. A my říkáme, že to je pomoc Ukrajině. No, to je oxymoron, to je nesmysl. Jako mě vždycky baví, když jsem byl proti tomu právě lití peněz, protože ty peníze skončí u těch oligarchů. Jo. To bylo podobné, jako když se posílali peníze do Afriky na děti, tak já bych hrozně rád pomohl dětem v Africe. Ale oni se k těm dětem nikdy nedostali. To tam rozkradli ty, kterým to přišlo. A oni mě vždycky říkali, že když jsem proti pomoci právě jakoby Ukrajině nebo proti tomu posílání peněz na Ukrajinu, že jsem proruský. Jo. Tak jestli prostě je proruský to, že nechci, aby se naše peníze tam rozkrádaly, nebo jestli, abych neměl tu nálepku proruský, jestli mám mlčet k tomu, že se tam ty peníze rozkrádají a posílat je tam dál, aby ty peníze z našich daní se tam kradly, tak okay. To radši budu proruský. Teda.
1: Máte u mě jedničku za to, že mluvíte pravdu o Ukrajině, to fialovci neradi slyší, píše Roman.
0: Děkuju.
1: Tak pane Xavere, pěkně prosím o pana Reichla na 9 let s vámi. Těším se, že bude jednou z perel večera. Moc prosíme. Jo? Já myslím, že už jsme domluveni a přátelé, vstupenky na 9 let s vámi jsou na webu xtv.cz, posíláme link samozřejmě a zatím jsou k dispozici i VIP vstupenky. To dobře.
0: Ale to jste říkal jenom 30, že už jich je.
1: No, vše málo. S pozváním na společenský večer s bohatým rautem jako předchozí roky, bude tam autogramiáda, setkání s těma lidma a tak dále. Tak pan Rejchl jasný. Peťulína píše, pane doktore, ať jsem čistokrevná kobliha, tak musím uznat, že jste super a fandím vám. Děláte super práci a jste týmový hráč. Pokračujte.
0: Děkuju moc. Já jenom k tomu jednu větu. Já prostě věřím, že i politika se dá dělat slušně a dokonce, když chodím do těch debat a neustále tam obhajuju Andreje Babiše a Filipa Turka, to je takový střet zájmu Andreje Babiše a výroky Filipa Turka, tak už jsme se s Filipem bavili ve sněmovně a on říká, lepšího advokáta jsem si nemohl přát. Já jsem říkal, já pošlu fakturu, ale jako Filipe. Takže prostě já budu hrát týmově za tu koalici, protože si myslím, že je to strašně dobře, když ta koalice vznikne a prostě ano, SPD s námi, s pro Trikolorovou Svobodnými a s motoristy je podle mého názoru v tuhle chvíli nejlepší vláda, která může vzniknout.
1: Ivana Polak, skvělý host, díky. Ivona Sikorová, zdravím, jdete 23.1. na gala večer právní kroku?
0: Nechodím tam dlouhodobě. Vadí mi to, já jsem člověk, který hodně kritizuje advokátní stav za to, jakým způsobem se zachoval, jak v době covidové, kdy neměli odvahu advokátní komora, většina advokátů proti tomu vystoupit, přestože si myslím, že každý, kdo má právní vzdělání, tak musel vidět, co se tady děje, že se tady porušuje ústava, listina, všechno. Nelíbilo se mi ani, jak se zachovala advokátní komora v době ukrajinské. Hrubě se mi nelíbí, že vyvěsí ukrajinskou vlajku na průčelí domů na Národní třídě, protože si myslím, že by komora měla zůstat apolitická. A celkově prostě já se necítím dobře ve společnosti, kde převládají pokryci a snobové. Nemám to rád, radši jdu na pivo s obyčejnými lidmi.
1: Radim Vik, zdravím pánové i sledující XTV. Velmi mě baví protáhlé obličeje oponentů pana Rajchla v debatách. Nedávno jste obstál i u těžkých vah v převaze. Bartošek Dvořák, děkuji moc.
0: Tak já si nemyslím, že by pan Dvořák s panem Bartoškem byly úplně těžké váhy. Pana Dvořáka, tak jak ho označil Andrej Babiš, že to je zbytečný ministr, tak já mu říkám, že to je pidi ministr, já mu to trošku oplácím, protože on řekl o české koruně, že to je pidi měna. Tak já mu říkám, že on je pidi ministr. Podle mě těžké váhy jsou ještě někde jinde a já bych si strašně moc přál, už jsem to říkal, se utkat s Vítem Rakušanem, protože to si myslím, že je těžká váha, on je vynikající debatér, ale já bych si přál se s ním utkat, protože si myslím, že bych ho dokázal zcela jednoznačně zdemolovat.
1: Podporujete stále exit z Evropské unie? Dá se reformovat?
0: Dala by se reformovat, kdyby na to byl zájem. My jsme měli tu možnost reformovat Evropskou unii, když se hlasovalo o odvolání Ursuly von der Leyen a celé Evropské komise, tak stačilo dát ruku nahoru ti evropští poslanci a mohla tam být zvolena jiné vedení Evropské unie, které by respektovalo různorodost členských států, jejich suverenitu, odešlo by od toho zeleného nesmyslu, odešlo by od migračního paktu a celá řada věcí by se mohla změnit, ale většina europoslanců paní skorumpovanou von der Leyenovou tam udržela v křesle a teď prostě to sklízíme dál, takže já jsem příznivcem evropské spolupráce, ale současná Evropská unie je v podstatě subjektem, který ničí ten princip evropské spolupráce, protože spolupráce je postavená na tom, že spolu jednají rovnocenní partneři na základě vzájemného respektu a porozumění. Ale Evropská unie prosazuje svoje věci na základě diktátu, totality, omezování svobody projevu a vyhrožování různými sankcemi, například vůči Maďarsku. Takže podle mě složitě a já se připojuji k názoru Elona Muska, zrušte Evropskou unii. Bylo by to to nejlepší, co by se mohlo stát.
1: Dobrý večer, pane doktore, srdečné díky za vaši vytrvalou práci, píše Lenka. A Josef Maršál, o čem se po dnešním pořadu Xaver s hostem budeme? Zdravím oba pány do studia, jak vnímáte Čech...
0: Mně to napadlo o Václavu Moravcovi.
1: Jak vnímáte Czech Control a Maskovo vyjádření o Evropské unii? Zvažují koupit telefonu ze zahraničí, pokud to vstoupí v platnost?
0: No tak Czech Control samozřejmě je velmi lehce zneužitelná věc na šmírování nepohodlných lidí, tak jako to ten velký bratr dělá vždycky, takže já myslím, že Czech Control, tak jak je formulovaná, je naprosto špatně. A za sebe, co se týče Elona Muska, tak teď jsem před asi 2 minutami řekl, že naprosto souzním s jeho názorem, že by bylo ideální prostě tu Evropskou unii zrušit a třeba postavit něco nového, jo. Ale vy, když chcete postavit něco nového, něco funkčního, tak občas musíte nejdřív zbořit to, co tam jako stojí na tom. Jo, když si koupíte pozemek s domem, který je zastarelej, rozpadlej a hrozí, že vám spadne na hlavu, tak než tam můžete postavit nový dům, tak ten starý musíte zbořit. A jestliže Elon Musk už to otevřel tuhle otázku, tak já jsem pro, protože v současné době, tak jak je to postavená ta pseudodemokratická instituce, že vlastně ten Evropský parlament, to jsou lidi, kteří jsou koupení, kteří prostě pracují pro Evropu. Pan Kolář, náš europoslanec, řekl naprosto otevřeně, že tam není o to, aby zastupoval zájmy České republiky, ale zájmy Evropské unie. To znamená, ti evropští poslanci, pojďme si to říct, oni tam nereprezentují zájmy našich občanů. Oni tam reprezentují zájmy Evropské unie. A to je prostě špatně. Je to hra na demokracii, ve skutečnosti je to totalita, je to prostě věc, která úplně vybočila z těch původních kolejí. A myslím si, že kdybychom se vrátili k EHS, tak bychom udělali úplně, úplně nejlíp, jak bychom udělat mohli.
1: Ondra Praha 5, mimořádné zisky měl hlavně M-Sternat a nic neplatil. Jaroslav Horáček píše...

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Koncentrační západ.

Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v prvním díle. Nejprve jsme si vysvětlili fenomén nepřítele státu a pak definovali, co máme vůbec rozumět pod označením koncentračního tábora. Pokračoval jsem historií, kdy jsem mapoval předchůdce koncentračních táborů ve Španělsku, Americe a Kanadě. Potom jsem se vydal na Kubu, kde Španělé vybudovali první koncentrační tábory v moderním pojetí. Američané pokračovali v tom též na Filipínách. Britové se nenechali zahambit a masivně budovali koncentrační tábory v jižní Africe.

Britové v Jižní Africe. Emily cestuje po táborech. 1900 až 1901. Emily Hobhausová pokračovala ve své cestě Jižní Afrikou. Nejprve navštívila zajatecký tábor pro zraněné bůry a dozvěděla se o tajuplných detailech vojenských propustek, které jsou nutné pro cestování na jakoukoliv vzdálenost do města. Za 2 týdny dostala od Kitchenera povolení k cestě do vnitrozemí. Kitchener jí přidělil 1 náklaďák a povolil jí cestu až do Bloemfonteinu, 900 kilometrů severozápadně od kapského města. Dál na sporné území jí nebylo dovoleno vstoupit.

Když nakonec vyprovodila nákladák s 10 tunami potravin a oblečení, nasedla na vlak k Bloemfonteinu, který se vinul pouští Keru plnou bouří a červeného písku. Prach se dostala všude, dokonce i do jejího kupé, a pokryl jí kůži i vlasy. Z vagónu viděla rozkládající se těla poraženého dobytka a koní, neidentifikovatelné kosti a občas i zničenou farmu. Po příjezdu se Hobhausová ocitla ve vojenském prostředí jako jediná žena na stanici v Bloemfonteinu. Měla problémy se získáním hotelového pokoje a tak si vymohla souhlas s ubytováním u vdovy po bůrském generálovi. To přirozeně na George Prettymana, vedoucího britského generála, neudělalo dobrý dojem. Po rozhovoru s kapitánem, který nedávno sloužil jako velitel tábora, bylo zřejmé, že vojáci neměli představu, jak tuto civilní krizi zvládnout. Hobhausová se vydala do svého prvního koncentračního tábora 3 kilometry za městem. Na rozpáleném otevřeném veldu se podél úbočí nízkého kopce rozprostíraly řady kulatých zvonových stanů. Na jednom konci stála márnice a nemocniční budovy s plechovou střechou. Brzy se dozvěděla, že každé rodině byl přidělený jeden stan postavený z plátna zavěšeného na centrální tyči a podepřeného lany přichycenými ke kůlům v zemi. Časem se stávalo, že těchto přístřešků nebylo dost, a tak nově příchozí museli spát v železničních vagónech. V úmorném vedru procházela řadou stanů a vyhledala sestru ženy, kterou potkala v kapském městě. Neměli k dispozici žádné židle a tak použili srolované deky jako stoličky. Uvnitř i venku bzučely mouchy a vytvářely černé koberce na každém povrchu. Zatímco se Hobhausová vyptávala ženy na život v táboře, stanem proklouzla smrtelně nebezpečná zmije. Žena do ní udeřila slunečníkem, dokud někdo nepřinesl paličku, aby jí dorazil. Na návštěvu přišli i další obyvatelé tábora. Hobhausová se setkala s ženou, která byla odloučená od svých 5 dětí a nemohla navštívit svého manžela, který byl věznění někde v Bloemfonteinu. V noci spala na zemi a byla v posledních týdnech těhotenství se 6. dítětem. Hobhausová napsala své tetě. To byl jen jeden případ, docela obyčejný, mezi stovkami a stovkami. Nebylo dost vody, nebylo mýdlo, šířily se spalničky. Mrtvá těla někdy zůstávala ve stanech tak dlouho, až začala hnít. Ve 2000. britském koncentračním táboře tvořili téměř polovinu vězňů děti. Při své první návštěvě se dozvěděla o přístřežcích, do kterých za bouřky zatékalo. Informovali jí o dětech Stephen. Také se jí donesly zprávy o manželech, kteří byli za trest poslaní 1000 kilometrů daleko do zajateckých táborů na ostrově Ceylon. Hobhausová připustila, že vedoucí tábora chtěl vězňům zajistit co nejsnesitelnější život, ale okamžitě pocítila, že samotné vytvoření táborů bylo obrovskou chybou. Napsala: dělejte si, co chcete, samotnou věc, která je odporná, nemůžete zrušit. Byla zdrcená
ale jejím cílem bylo ukázat veřejnosti, že udržovat tyto tábory v chodu byla vražda dětí. Za týden vyhlásila výzvu k přijímání vyškolených zdravotních sester. Také vymyslela univerzální plán na převařování říční vody, aby zastavila šířící se epidemii tyfu. Někteří úředníci jí sice nabídli podporu, ale pomalu zjišťovala, že ji považovali za blázna nebo zrádce. Cenzor odmítl schválit její dopis, ve kterém popisovala poměry v táboře, a tak čekala na někoho, komu mohla důvěřovat, aby její dopisy odnesl a poslal. Mezitím se počet britských koncentračních táborů blížil ke 40 a ona je chtěla všechny vidět osobně. Připravovala se na odjezd z Bloemfonteinu. Její další cesta byla hotovým utrpením. Ve vlaku jí připadalo obtížné protlačit se mezi vojáky, aby si na každé stanici vzala jídlo, a tak si zapalila konvici a plechovku meruňkového džemu a přemýšlela, co přinese další zastávka. Cestovala většinou ve strážním voze nákladního vlaku. Jednu noc strávila vzpřímeně na sedadle a další spala na podlaze vypůjčeného pokoje v hotelu u silnice s repelentem proti hmyzu. Dámské koupelny byly většinou zamčené nebo byly zabavené pro použití armádou. Několik dní žila na marmeládě a kakao. K jejímu překvapení byly podmínky v Norwalls Pond a Elivel Nord, dvou venkovských táborech, lepší než v Bloemfonteinu. V Norwalls Pond bylo umístěno 1500 zadržených osob a byl mnohem méně přeplněný. Britští loyalističtí uprchlíci, kteří utíkali před válkou, dostali velké stany typu marquee, které se lišily od standardních zvonových stanů pro bůrské ženy a děti. Obyvatelé tábora se nemuseli uchylovat k používání říční vody k pití a vaření jako v Bloemfonteinu, protože kapitán, který měl tábor na starosti, nechal položit potrubí, kterým se přiváděla pramenitá voda z nedaleké farmy. Stany měly jednu postel a stůl a také jídelní náčiní. Kapitán také nakoupil oblečení pro ty, kteří ho potřebovali, a nechal některé muže v táboře postavit tenisový kurt, kde si mohl zahrát každý. Přesto mnoho lidí, kteří v Norwalls Pontu onemocněli, zemřelo kvůli nedostatku vyškolených ošetřovatelů. Ve dne panovalo úmorné horko, kdy ošetřující lékař nemohl testovat horečku, protože teplota uvnitř stanů se pohybovala kolem 43 stupňů, takže teploměry byly k ničemu. V Elivel North zjistila, že v malém městečku s 800 obyvateli byl vytvořený výbor, který se připravoval na více než 2000 zadržených, o kterých se dozvěděli, že je tam pošle armáda. Sympatický velitel se snažil tábor demilitarizovat. Nebyly tu umístěné žádné hlídky a obyvatelé tábora a města se mohli libovolně stýkat. Příděly potravin byly štědřejší a velké rodiny dostaly druhý stan nebo plátno a dřevo, aby si mohly podle potřeby své ubytování rozšířit. Ovšem i v Elivel Nord chybělo oblečení a základní hygienické podmínky. Vydala se do města, kde nakoupila mýdlo a materiál, ze kterého se šilo oblečení, a nechala je dopravit do tábora. Mezitím se v Bloemfonteinu všude mluvilo o smrti. Kdo zemřel včera, kdo umírá dnes, kdo zemře zítra. Mrtvoly, nejčastěji malá dětská těla, se za Úsvitu vynášela z tábora. Ne přes město, kde by je všichni viděli, ale po jiné cestě na hřbitov, kde se pohřbila společně v hromadném hrobě. Hned po jejím příjezdu do tábora Kimberley zemřeli v táboře 3 děti v rozmezí několika hodin. Před pohřbem následujícího rána
narazila na fotografa, který pořizoval portréty těl, aby je po válce předal jejich nepřítomným otcům. Mrtvou dívku nebylo možné pohřbít jinak než v pytli. Hobhausová byla vděčná, že někdo našel dostatek dřeva na výrobu rakví. V dubnu 1901 se Hobhausová dostala až do koncentračního tábora Mefking, kde zjistila slušné příděly, ale nedostatek oblečení, mýdla, svíček a přikrývek. Na zpáteční cestě byla svědkyní vyklízení města Warrenton. Jehož ženy byly nahnané do otevřených nákladních vozů s uhlím a odvezené ze svých domovů. Zpustošená krajina pro ni nebyla ničím novým, ale obraz omráčených půrů, který se změnili v uprchlíky, jí utkvěl v paměti. Napsala: stáda vyděšených zvířat, bučících o jídlo a pití, propletená svozy všeho druhu a hustým davem lidských bytostí dohromady, vytvářela obraz války v celé její ničivosti, krutosti, hlouposti a nahotě. Po návratu do Bloemfonteinu zjistila, že počet obyvatel tábora se od jejího odjezdu před měsícem zdvojnásobil na 4000. Springfontein se mezi tím rozrostl z 500 na 3000 zadržených a další byli na cestě. Na svých cestách viděla stovky lidí v nákladních autech a na vagonech na nádražích, slyšela příběhy o bůrech, kteří zůstávali celé dny bez jídla, a o dětech, které umírali při převozu. V táboře se jí donesly zprávy o přídělech masa, které bylo prolezlé červy nebo úplně chybělo, a vodě, která se během dešťů valila do stanů. Nakonec pro nedostatek peněz Hobhausová odjela zpátky do Británie v květnu 1901. Toto je pravda o vynálezcích koncentračních táborů. Jak vidíme, nebyli to Němci, ale Američané, Španělé a Britové.

Britové v Jižní Africe, černí Afričané, 1901 až 1903. Přístup Britů k Bůrům a černým Afričanům se značně lišil. Černí Afričané zůstali bez povšimnutí mnoha novin a aktivistů v Británii, kteří se ujali bůrských táborů v rámci protiválečné humanitární mise. Stejně jako v případě bůrských rodin, přišli někteří černí Afričané do táborů jako uprchlíci, kteří utíkali před nájezdy a boji. Později byly africké rodiny také vyhnané z venkova během kampaní Spálená země. Vojenským důvodem pro zadržování bůrských žen bylo podezření, že předávali zpravodajské informace a potraviny mužům v komandech. Hromadné držení žen jako válečných zajatkyň by ale v Británii nenašlo příliš pochopení u veřejnosti. Začalo se proto tvrdit, že ženy bez manželů doma se musely chránit před černými divochy. Při zakládání táborů začaly Britové ubytovávat černé Afričany společně s bůrskými rodinami. S rostoucím počtem uprchlíků začaly zřizovat oddělená zařízení pro zadržené bůry a černochy. První sousední tábory byly řízené správci bůrských táborů. Později britská vláda zřídila oddělení pro domorodé uprchlíky, které spravovalo černošské tábory. Šlo o různé tábory, od formálních koncentračních táborů přes některé bez dozorců až po jednu samoorganizovanou enklávu tisíců lidí, která byla pouze nominálně pod vládní kontrolou. Ostatní černí Afričané skončili mimo černošské tábory. Skrývali se v pralese, jezdili na mise s bůrskými komandy nebo skončili jako služebníci v bůrských táborech. Když byli černoši z půdy vyhoštění, předali se armádě. Čekalo se od nich, že budou pracovat.

předpokládali, že Afričané měli odlišné výživové potřeby. Dokonce ani ti, kteří měli zásoby obilí, si je nesměli vzít sebou do tábora, kde by jim to mohlo zabránit v tom, aby se zapojili do práce a vydělali si peníze. Reverend W. H. R. Brown napsal: žijí ve velké bídě a utrpení. Mnozí umírají ze dne na den. Co se stane s těmi, kteří přežijí, si nedovedu představit. Jedna z prvních zpráv z Heidelbergu uvádí, že obyvatelé tábora neměli k jídlu nic jiného než mrtvoly nemocného dobytka. V jiném černošském táboře se obyvatelům podařilo chovat prasata a zasít úrodu, jen aby viděli, jak britští vojáci pole rozdupali a zvířata jim zabavili. Tato ztráta zcela zničila hospodářství asi 600 Afričanů v táboře. Příkopové latríny a přelidnění vedly ke špíně a nemocem. Uprchlíci trpěli úplavicí, tyfem, planými neštovicemi, spalničkami a zápalem plic. Ve Victoria Neck lékař odmítal navštěvovat pacienty v táboře a požadoval, aby ho nemocní navštěvovali ve městě. V mnoha táborech nebyla nemocnice ani zdravotní sestry. Když se v těchto komunitách rozšířil tyfus, nevyvinula se žádná snaha o karanténu nemocných, přestože se jednalo o vysoce nakažlivou nemoc. Po skončení války se ukázala celá pravda. Britové aktivně spolupracovali s Bůry na segregaci a zbavení práv černých Afričanů. Černí Afričané však byli opuštění už během války. Celkem bylo do konce války v britských koncentračních táborech zadržováno více než 115 700 černých Afričanů. Ti neměli k dispozici žádné plechové nemocniční přístřešky, žádné vozy, které by zajistily oblečení, a matrace pro nahé uprchlíky spící na zemi. Ani naději, že se všichni nakrmí. Černošské tábory byly založené a spravované armádou a nikdy nepřešly pod civilní správu. Misionáři, kterým se podařilo tábory navštívit, dělali, co mohli, aby na krizi upozornili, ale nepodařilo se jim zmírnit nejsmrtelnější aspekty táborů. Ohromující počty mrtvých černochů v koncentračních táborech neodsoudil ani superintendant pro záležitosti domorodců v kolonii u Oraňské řeky. Přiložil statistiku úmrtnosti černochů z listopadu 1901 a napsal do Londýna: úmrtnost se zdá být vysoká, ale za daných okolností ji lze stěží označit za nadměrnou. Ujišťoval své nadřízené, že úmrtnost se jistě brzy sníží. Situace na místě podle něj odrážela celkově velmi uspokojivý stav věcí. Následující měsíc úmrtnost v černošských táborech dosáhla nejvyšší hodnoty, zaznamenané během kteréhokoliv měsíce. V době uzavření míru se v Jižní Africe nacházelo 660 koncentračních táborů s více než 115 tisíci černými Afričany. Více než 14 tisíc z nich nepřežilo. Historička Elizabeth van Heiningenová poznamenala, že bylo zcela zřejmé, že většina oficiálních záznamů se zničila. Neúplné statistiky naznačují mnohem větší počet úmrtí, o kterých neexistují žádné záznamy. Několik týdnů po návratu Emily Hobhouseové do Londýna v roce 1901, kdy zuřila válka, promluvil její spojenec a budoucí premiér David Lloyd George v parlamentu. Kdo by si byl pomyslel, že když generál Weyler zřídil na Kubě koncentrační tábory, že podobná opatření se přijmou i v rámci britského impéria? Při pohledu na těchto 40 000 dětí v táborech bych si troufl říci, že jen zaséváme semínka nespokojenosti a že jednoho dne můžeme sklidit strašlivou úrodu. Ne snad letos nebo příští rok, ale časem vyroste národ, který si bude všechny tyto nepravosti pamatovat.

Němci v Namíbii, 1904. Po skončení války pokračovala Emily Hobhausová v kampani za zmírnění utrpení bůrů. Apelovala na vládu, aby pomohla s krmením a zajištění tažních zvířat pro farmáře, jejichž domy byly vypálené. V roce 1905 se přestěhovala do Jižní Afriky a ve Filipolisu založila školu předení a tkaní pro bůrské ženy. Stále tam pracovala, žila v Pretorii a věnovala se rozšiřování vzdělávání bůrské mládeže. Hned za hranicemi v německé kolonii v jihozápadní Africe se začaly objevovat další koncentrační tábory. Německý kancléř našel způsob, jak překonat Kitchnerovu brutalitu a otevřel nový druh tábora. V lednu 1904 vedl náčelník Hererů Samuel Maharero povstání od západního pobřeží Afriky do vnitrozemí. Byl rozhněvaný nad špatným zacházením ze strany německých obchodníků a tak sabotoval železniční tratě na pobřeží. Hererové zatlačili osadníky do pevnosti v Okahandži a dosáhli několika brzkých vítězství, která Berlín rozčarovala. Mahererova vzpoura zničila chaotické spojenectví s německými koloniálními vládci, které trvalo 10 let. Guvernér kolonie, Odor Leutwein, žil po celou dobu trvání tohoto spojení v jihozápadní Africe. Naučil se, jak podplácet a poštvat proti sobě kmenové frakce, aby omezil krveprolití. Byl si jistý, že se podaří dosáhnout mírového urovnání, ale císař Vilém II. A důstojníci německého vrchního velení neměli o vyjednávání zájem. Měsíc po vypuknutí povstání dostal Leutwein příkaz, aby si od Hererů vyžádal bezpodmínečnou kapitulaci. Měl podezření, že tento rozkaz signalizoval tlak na úplné vyhlazení kmene. Leutwein připomněl svým nadřízeným, že domorodá pracovní síla byla pro hospodářství životně důležitá. Varoval je, aby neposlouchali fanatiky, kteří chtěli vidět Herery úplně zničené. Za 3 měsíce byl zbavený vojenského velení. Místo něj přišel opět žádoucí vojenský psychopat, podobně jako na Kubě. Generál Lothar von Trotha zažil akce v Africe i v Číně a zůstal příznivcem krvavé a tupé síly. Přestože konflikt před jeho příchodem do Afriky z velké části utichl, strávil von Trotha první 2 měsíce plánováním rozhodující ofenzívy. Jeho podřízený, major Ludwig von Estorf, byl připravený přitlačit hererské síly a pak je přimět k jednání o urovnání války. V srpnu von Trotha roztrtil většinu zbývajících sil Hererů u Waterbergu v severní a střední části kolonie. Když zajistil přístup k vodě, nezbytné pro přežití Hererů a jejich dobytka, vydal rozkaz, který je v dějinách kolonialismu ojedinělý. Já, velký generál německých vojsk, posílám tento dopis Hererům. Hererové už nejsou německými poddanými. Vraždili a kradli, uřezávali uši, nosy a další části těla raněných vojáků. Nyní ze zbabělosti už nechtějí bojovat. Říkám lidem, že každý, kdo dodá kapitána, dostane 1000 marek. Kdo vysvobodí Samuela, dostane 5000 marek. Hererové však musí opustit zemi. Pokud to obyvatelstvo neudělá, donutím je k tomu pomocí děla. Uvnitř německých hranic bude každý Herero, ať už se zbraní nebo bez ní, s dobytkem nebo bez něj, zastřelený. Ženy a děti už nebudu přijímat. Buď je zaženu zpátky k jejich lidem, nebo je nechám zastřelit. To jsou má slova k Hererům, velký generál mocného císaře. Později von Trotha v dopise prohlásil, že kmeny ustupovaly pouze síle. Mou politikou bylo a zůstává uplatnit tuto sílu bezohledným terorismem a dokonce krutostí. Hererští muži se věšili před zraky žen, které se poslali zpátky ke svým lidem, aby řekli, co viděli. Pouze 1% jihozápadní Afriky tvořila orná půda. Většina jejího území ležela v pouštních a polopouštních oblastech. Major Estorf, který doufal, že válku ukončí vyjednáváním, se řídil von Trothovými rozkazy. Hererové byli vytlačeni na východ do otevřené pouště. Pokud by byli spatření, zastřelili by se.
Na útěku bez zásob, dobytka a přístupu ke střeženým napajedlům však neměli šanci přežít. Mnozí z nich zemřeli v písku pouště Omaheke. Nespočet dalších heredů chycených v terénu bylo po zkráceném vojenském soudu na místě popraveno. Estorf cítil, že takové drcení lidí bylo kruté a šílené a řekl von Trotovi, že lidé se už potrestali dost. Ale von Trota se držel své strategie. Hromadné popravy se ale říšskému sněmu nelíbily. 2 měsíce po vydání příkazu vyhlazování reagoval německý kancléř Bernhard von Below na tlak levice a přesvědčil císaře, aby jej zrušil. Herrerové ale měli jen málo důvodů k radosti. Nové rozkazy z Berlína nařizovaly omezené popravy a nucené práce pro ty, kteří byli ušetření smrti. Přesto se někteří zoufalí herrerové, kteří neměli kam jít, o změnách dozvěděli a vydali se zpátky do německých osad, aby se přihlásili. Von Trotha nechal zajatcům nasadit okovy na ruce, nohy a krk. Kancléř von Below pozastavil i to, protože se obával, že by to zbývající domorodce odradilo od kapitulace. Mezitím von Below řešil, jak odstranit herery jako vojenskou hrozbu a zároveň je udržet jako zdroj pracovních sil. Napsal von Trotovi: jsem toho názoru, že vzdávající se herodové by se měli umístit do koncentracion lager, koncentračních táborů na různých místech území. Tam by byli hlídaní a nuceni pracovat. Tato strategie nebyla von Trotovi cizí. Generál téměř nábožně věřil lordu Kitchenerovi, strategovi jihoafrické války a její politiky koncentračních táborů. Viděl v něm vůdčí hvězdu při navigaci v konfliktu své vlastní země. První německé koncentrační tábory v jihozápadní Africe se vybudovaly na vojenských stanovištích. Němci se s tím už nemazali a přijali názor, že každý herero, muž, žena nebo dítě, byl válečným zajatcem. Všichni nosili kovové visačky s čísly. Všichni se nahnali do stísněných přístřešků, z nichž mnohé byly podobné chatrčím z kůže a hadrů jako v černošských táborech, které Britové zřídili v Jižní Africe. Některé děti se odvedly jako osobní otroci německých důstojníků. Další muži i ženy byli nuceni k těžké práci na projektech řízených armádou. Další herodové se poskytovali jako dělníci soukromým společnostem. V koncentračním táboře ve Windhoeku obklopovalo husté oplocení strnitých keřů řadu pontonů, patrových kulatých chatrčí, které se nacházely ve smrtelné blízkosti. Další vězni spali po stovkách pohromadě bez jakéhokoliv přístřeší, kromě plachtové střížky, která jim sloužila jako střecha. Koloniální hlavní město mělo v té době 2500 obyvatel, ale v době největšího rozkvětu koncentrační tábory ve Windhoeku pojaly téměř 3x tolik lidí. Po měsících strávených v poušti byli mnozí z vězňů po příjezdu polomrtví. Jeden misionář ve Windhoeku, když viděl přicházet herery, napsal: byli oblečení v hadrech nebo úplně nazí, vyhladovělí na kost. Jiný misionář v táboře Charybib o nově příchozích napsal: někteří z nich byli vyhladovělí na kost s prázdnýma očima, bezmocní a beznadějní, postižení vážnými nemocemi, zejména úplavicí. V osadách se umístili do velkých ohrad a tam leželi bez přikrývek a někteří bez oblečení v tropickém dešti na bažinaté půdě. Zde smrt sklízela úrodu. Někteří misionáři se snažili zmírnit utrpení v táborech. Provozovali ošetřovnu ve Windhoeku, dodávali vězňům oblečení a lůžkoviny a zasazovali se o kuchyňské náčiní a lepší stravu. Poskytovali také očitá svědectví o táborech. Při ošetřování vězňů si všimli následků bičů ze surové kůže, které používali dozorci v táborech. Misionář Mayer napsal: nakonec se misie už nemohla jen dívat, když v některých dnech často vynesli 10 i více mrtvol. Kromě nehostinného podnebí, nemocí a hrůz života v táborech, si svou daň vybírali i kruté pracovní podmínky na pracovištích. Vězni byli nuceni nosit zboží, přičemž jedny jihoafrické noviny napsali:
Náklad je neúměrný jejich síle. Často jsem viděl, jak ženy a děti padají k zemi, zvláště když vykonávají tuto práci. A také když nesou velmi těžké pytle s obilím, které váží 100 i více kilogramů. Ženy v táborech byly dále vystavené znásilňování a nucené prostituci. V důsledku toho řádily vedle typičtějších táborových nemocí i pohlavně přenosné choroby, včetně pohlavního tyfu, které podobně postihovaly bělochy v okolních městech. Po válce s Herry následovalo v roce 1905 povstání národa Námau na jihu země. Major Estorf, v té době zastupující vojenský velitel, vyjednal kapitulaci, která umožnila kmeni návrat do jeho rodného města. S příchodem nového guvernéra se ale slib porušil. Zajatí Námaové se připojili k Herrům ve vazbě a na nucených pracích. V půl tuctu táborů v okolí kolonie, které lemovaly pouštní oblasti a chladné pobřeží, bylo umístěno více než 17 000 vězňů. Počet obětí na životech pokračoval. Ženy převažovaly nad dětmi a děti nad muži. Pravděpodobně proto, že bylo zastřeleno tolik mužů. Příděly pro vězně zahrnovaly mouku, rýži a sůl, ale ne dost na to, aby přežili. Rýže se často ukázala jako nepoužitelná. Pro Herry, kteří se živili masem a mlékem svého dobytka, to byla neznámá potravina. Navíc jim chybělo nádobí, ve kterém by ji mohli uvařit. Lékařské zprávy vládu ujišťovaly, že bylo k dispozici i ovoce, ale v táborech se rozmáhaly kurděje, což poukazovalo na jeho absenci. Jeden z táborů se stal legendárním pro své hrůzy. Haifischinsel, neboli žraločí ostrov, malý kousek pevniny, kousek od pobřeží, se táhl 1300 metrů na délku a něco málo přes 300 metrů na šířku. Byla to žulová výspa, spojená s kontinentem úzkou hrází. Tábor se krčil pod majákem na nejviditelnější části ostrova. Okolní skály byly bičované drsnými větry a přílivem Atlantiku. Z jedné strany byl otevřený oceánu, z druhé strany byly stany zadržených ohraničené ostnatým drátem a strážemi. Mezi německými vojáky se mu začalo říkat ostrov smrti. Edward Fredericks, příslušník kmene Námau, popsal svou zkušenost ze žraločího ostrova v roce 1906. Němci nás denně byli a používali k tomu biče. Na ostrově jsme žili ve stanech, byli k nám velmi krutí. Jídlo, deky a biče nám dávali v hojném množství a v noci mladé dívky znásilňovali gardisté. Spousta mých lidí na žraločím ostrově zemřela. Vložil jsem sem seznam těch, kteří zemřeli, ale není úplný. Přestal jsem ho sestavovat, protože jsem se bál, že zemřeme všichni. Zdravotnickému stanu v táboře se zadržení vyhýbali. Misionáři hlásili, že nemocní domorodci v něm nepřežili ošetření. Prováděly se tu lékařské experimenty na živých vězních. Další lékařské experimenty se prováděly mimo tábor. Uříznuté hlavy zemřelých vězňů ze žraločího ostrova používali němečtí lékaři, kteří rozvíjeli rasové teorie o evoluční blízkosti černých Afričanů k opicím. Zadržení v táboře ve Svákopmundu byli pověřeni prací při seškrabávání lebek mrtvých, než se vzorky odeslaly zpátky do Německa. Když se do Evropy a Ameriky dostala zpráva o von Trottově příkazu k vyhlazení, objevily se příběhy popisující stovky koster nalezených v poušti. Německý tisk informoval o požadavcích na von Trottovo odvolání. Úřadující guvernér mezitím tvrdil, že tresty v koncentračních táborech byly stále nutné, aby se zajistilo, že se Herrové po generace nebudou znovu bouřit. 31. března 1907 válka skončila a tábory se uzavřely. Mezi záměrnou genocidou v poušti a neformální genocidou v táborech zemřelo během konfliktu v jihozápadní Africe více než 60 000 Herrů a 10 000 Námaů. Počet Námaů se tím snížil na polovinu a Herrové byli téměř vyhubení. Během prvního desetiletí existence koncentračních táborů přenesly čtyři říše tento smrtící koncept na tři kontinenty.
Zárodky mnohého, co se mělo rozvinout v následujícím století, už vzklíčily.

Když byl 28. června 1914 rakouský arcivévoda František Ferdinand střelený zblízka do krku, zpráva o jeho zavraždění se ještě před zedněním rozletěla ze Sarajeva do celé Evropy. V tanečním sále pařížského zábavního parku se toho večera rakouský žid a malíř Paul Kenportine zeptal vlivného hraběte, co si myslel, že se bude dít dál. Proč by se mělo něco dít? Odpověděl hrabě a tvářil se překvapeně. Kenportine pocítil úlevu. O tomto muži bylo známo, že měl blízko k císaři Františku Josefovi. Pokud by se z atentátu nic nevyklubalo, mohl by ještě odjet na svou každoroční dovolenou do Británie. Ještě 28. června bylo možné věřit, že arcivévodova smrt bude mít jen malé následky, ale koncem července se tato iluze rozplynula.

Po několika týdnech malování devonshireských útesů a vyhýbání se novinám odcestoval Ken Portine do Londýna, kde zjistil, že Srbsko a jeho rodné Rakousko byly ve válce. Uvažoval o výběru peněz, které měl uložené v místní pobočce své německé banky, ale tamní pokladníci ho ujistili, že řeči o větší válce byly hloupost. Za pár dní strávených s přáteli na okraji města se vrátil a zjistil, že jeho banka už nemohla provádět platby v Británii. Jeho finanční prostředky fakticky zmizely. Když Německo 1. srpna vyhlásilo válku Rusku, se Ken Portine připojil k davu, který se snažil dostat na německý konzulát a doufal v bezpečný odchod domů. Ze dveří vyšel diplomat a řekl, že byly pronajaté 2 lodě, které ale přepraví pouze vojenské záložníky. Všichni ostatní měli smůlu. Ken Portine uvízl v Londýně s pouhými 10 librami, s nichž mohl žít. Čtvrtého srpna, tedy jen něco málo přes měsíc po atentátu, vyhlásila Velká Británie Německu válku. Následujícího dne přijal parlament zákon o omezení pobytu cizinců, který ukládal každému cizinci, narozenému v Německu a Rakousku-Uhersku, povinnost registrovat se u policie. Přes noc se Ken Portine stal nepřátelským cizincem. Navštívil jednu místní policejní stanici, aby ho poslali na jinou, kde ještě nevěděli, co s ním měli dělat. Když se vydal na stále ještě neutrální americké velvyslanectví, které vyřizovalo komunikaci s Německem, zjistil, že ani to mu nemohlo nijak pomoci. Ken Portine se dozvěděl, že nesměl posílat dopisy své rodině. Nesměl se bez povolení vzdálit více než 8 kilometrů od místa své registrace. Ach, co nám to jen připomíná z doby covidové, že? Nesměl vlastnit fotoaparát, auto, letadlo, motocykl ani poštovního holuba. Dále mu byly zakázané námořní a vojenské mapy, tajná signalizační zařízení, zbraně a střelivo spolu s dalšími předměty, o kterých se dozvěděl až potom, co několik nových pravidel neúmyslně porušil. Opět džungle bizarních pravidel a nařízení. Co nám to jen opět připomíná? Během 1. měsíce války se zprávy o německých zvěrstvech v Belgii a Francii dostaly na titulní stránky britských novin. Objevily se příběhy o válečných zajatcích postavených před popravčí čety, o dětech popravených bajonety a o 850 civilistech popravených v rámci represí v Lige. Přestože byl Ken Portine na svobodě, ocitl se v neudržitelné situaci. Nevraživost Britů vůči Němcům napínala jeho londýnské kontakty. Když byl pozvaný ke 2 přátelům na venkov do Sherry, podařilo se mu získat povolení k cestě jen díky vlivu jejich otce. Pak Sherry opustil. Požádal známého o půjčku na živobytí a vrátil se do Londýna. Hotely byly jako dlouhodobé řešení příliš nákladné, ale neměl tušení, kde by mohl zůstat. Přemýšlel, zda válka mohla trvat dlouho a pokud ano, jak se mu podaří vyžít. Zkoušel odplout do Ameriky, ale povolení k odjezdu mu nebylo udělené. Policejní výslechy o jeho financích, zaměstnání a záměrech byly stále ponižující. Většina jeho přátel byla v armádě nebo už mrtvá. Když nad Londýnem začaly létat vzducholodě, začaly represe proti německým lidem a obchodům. Když neměl kam jít a s kým mluvit, psychicky se zhroutil. Když se zotavoval, nabídl mu jeden ruský známý placenou práci a jeho vyhlídky se zlepšily. Ale to už se po celém britském impériu rozhořely protiněmecké nepokoje. Od Johannesburgu po Melbourne. Jen v Londýně vypukly ve 30 čtvrtích. Lupiči plenili německé hospody a pekárny. Rozdupávali denní chléb a způsobovali nedostatek zboží na druhý den. Děti odvážely ukradené zboží na trakařích. Rozbíjeli okna, předávali nádobí přihlížejícím, pálili klavíry a harmonia.
V Liverpoolu policie vzala Němce do ochranné vazby. Mnozí Britové začali prohlašovat, že masová internace je v zájmu samotných nepřátelských cizinců. A pak se stalo něco, co uvedlo do chodu britskou koncentrační mašinérii. 7. května 1915 německá ponorka U-20 torpédovala za oceánský parník Lusitania a během 18 minut ho potopila. Protože byl čas spustit na vodu jen hrstku záchranných člunů, zahynulo více než 1000 civilistů. Necelý týden po potopení Lusitánie vláda oznámila, že všichni nepřátelští cizinci mužského pohlaví ve vojenském věku budou shromážděni a plánuje jejich internaci v táboře na ostrově Man. Zdálo se, že v té době nikdo netušil, co bude hromadná internace obnášet. Ken Portine se vrátil na místní policejní stanici, aby se zeptal na novou politiku a bylo mu řečeno, že zatím nikdo neplánoval zatčení. Ale 24. května navštívil malíře detektiv a řekl mu, aby se následujícího dne v 10 hodin dostavil na policejní stanici. Na otázku, co si měl vzít vězeň sebou, policista odpověděl: zbalil bych se, jako byste jel na dovolenou. Ken Portine naplnil dva kufry v naději, že bude pryč na nejvýš několik dní. Ráno ho jeho poslední londýnský přítel doprovodil až na nádvoří policejní stanice a pak se s ním rozloučil. Tam se dozvěděl, že bude poslaný do Stratfordu. Nebyl to Stratford nad Avonou, ale čtvrť na východním předměstí Londýna. Když dorazil do East Endu, uviděl tisícovku německých a rakouských mužů v bojovém věku, jak se společně krčili v otevřené hale pod rozbombardovanou skleněnou střechou. Ken Portine dostal kovový disk s číslem vězně a s úlevou se dozvěděl, že tam bude muset zůstat jen jednu noc. Rámy postelí pokrývaly slaměné matrace a nebylo kam bezpečně uložit věci. Kdo chtěl jít na záchod, musel zvedat ruce jako děti. Brzy nastal večer a světla byla zhasnutá. Ležel ve tmě, bylo mu nevolno a sledoval pohyb stínů. V 6 hodin ráno vedli ozbrojené stráže nové vězně ulicemi Londýna na vlakové nádraží. Cestu jim lemovali davy lidí, kteří plivali, házeli předměty a křičeli hůnové a vrazy dětí. Na nádraží se noční můra vězňů náhle obrátila. Nastoupili do pohodlného vlaku na pobřeží, který jim poskytl dobré jídlo, podávané přátelskými civilními číšníky. Po příjezdu se jich opět ujali vojáci, kteří jim nařídili nastoupit na parník, kde je zavřeli do nákladového prostoru ve stoje, zatímco pluli přes Irské moře do internačního tábora Nokelou na ostrově Man. V tomto táboře se nakonec nacházelo více než 23 tisíc nepřátelských cizinců. Když se Ken Portine za tmy blížil k Nokelou, spatřil na kopci jasný řetěz obloukových světel. Osvětlovala ploty z osnatého drátu, sahající až do výšky 6 metrů. Tisíce vězňů se tísnili uvnitř drátů. Když prošel vnější bránou, uviděl po levici rozlehlé otevřené prostranství a po pravici skupiny dřevěných baráků. Každý blok kasáren pojal 1000 mužů, obehnaných vlastním perimetrem z osnatého drátu. Jeden blok tvořilo 5 táborů a celkem jich bylo 5. Když Ken Portine vstoupil do tábora číslo 2, nohy se mu zabořily do blátivé hlíny.
odevzdal kovový disk se svým vězeňským číslem a doufal v konec války. Internace nepřátelských cizinců během první světové války zahájila rozsáhlý sociální experiment. Pěšky, na lodích a vlakem se cizinci nejprve nahnali do zaniklých věznic, opuštěných zábavních parků nebo dětských prázdninových táborů. Spali v chatkách, na rychlo postavených barácích a zvonových stanech uprostřed ničeho. Nově postavené tábory se zaplnily dříve, než se dokončily. Stávající budovy měly na obvodových zdech namontované osnaté dráty. Na strážních věžích stály ozbrojené stráže. Lidé, kteří nebyli podezřelí z kriminálního chování, se náhle ocitli pod vojenskými opatřeními a disciplínou. Až se někdo bude spravedlivě rozhořčovat nad komunistickými lágry, připomeňme jim onen vznešený Západ. Ameriku, Španělsko nebo Británii. Západ, který nás k zalknutí zahlcuje báchorkami o svobodě a demokracii, byl průkopníkem koncentračních táborů s osnatými dráty a strážemi.

receive it right and let me know if I make mistakes.

koncentrační tábory do světa 1914 až 1918. Během první světové války se myšlenka rekoncentrace rozšířila po celém světě. Západní mocnosti vytvořily sítě táborů řízené globálně. Většina táborů se zřizovala mimo frontové linie. Mnohé z nich byly vzdálené tisíce kilometrů od bojových zón. V listopadu 1914 Německo přistoupilo k zatýkání všech britských, francouzských a ruských mužů ve věku od 17 do 55 let a do konce války zadržovalo více než 111 000 nepřátelských cizinců. Ve stejném období Francie internovala 60 000 německých a rakousko-uherských civilistů. Bulharsko shromáždilo více než 14 000 srbských a chorvatských nebojujících osob. Rumunsko zadržovalo 6 000 civilistů, většinou Němců a Rakušanů. Tábory vznikaly prostě všude. V říjnu 1914 se nepřátelští cizinci v jižní Africe rozdělili podle pohlaví. Muži se ubytovali ve vojenských táborech s válečnými zajatci a ženy a děti se ubytovali jako uprchlíci. Téhož roku se slovanští horníci poslali žít do stanů na ostrově Rottnest u australského pobřeží a byli nuceni vařit si jídlo na otevřeném ohni. Turci, kteří se v roce 1915 vydali na pouť do Mekky, byli po příjezdu zatčení a následně internovaní v britských táborech v Egyptě. Francouzští a britští civilisté v Jeruzalémě byli toho roku internovaní v hotelech a určení jako rukojmí, kteří měli být popraveni. Tři za každého osmanského poddaného zabitého při bombardování. Naštěstí se tato hrozba nikdy neuskutečnila. Nepřátelští cizinci poskytli krytí pro další inovaci koncentračních táborů. Osmanská říše využívala tábory jako součást organizované genocidy svých arménských občanů. Dva tucty koncentračních táborů na území dnešní Sýrie a Iráku sloužily jako záchytné tábory pro umírající a mrtvé, kteří se odváděli hlouběji do pouště. Británie zavedla paralelní systém zadržování podezřelých irských teroristů, kteří vyhlásili nezávislost Irska při velikonočním povstání. Po první světové válce, kdy Irové znovu vyhlásili nezávislost, využívali Britové internační tábor Ballykinler v Irsku k zadržování tisíců vězňů podezřelých z příslušnosti k irské republikánské armádě. Záznamy z první světové války dokládají celkem více než 800 000 internovaných civilistů. A další 100 000 byli nuceni odejít do krutého vyhnanství na venkov. V koncentračních táborech v Británii bylo umístěno více než 32 000 nepřátelských cizinců. Kanada internovala více než 5 000 ukrajinských a rakousko-uherských cizinců. V Rusku byli cizinci z Německa, Rakouska-Uherska a Turecka vyhoštění do vesnic v nejzaších částech carské říše. Zhruba 300 000 nepřátelských cizinců bylo deportováno nebo internováno, než bolševická revoluce vedla počátkem roku 1918 k separátnímu míru. Koncept koncentračních táborů byl nakonec standardizovaný, byrokratizovaný a globalizovaný. Koncentrační tábory zřizovala také Francie. Vzpomeňme jen na proslulý román Motýlek. K Francii se přidali Japonsko, Velká Británie a Amerika a desítky dalších zemí, které se k oživení systému nepřátelských táborů připojily. Tábory za druhé světové války měly celou škálu podob. Od uprchlických táborů a zadržovacích středisek až po brutální výslechová místa a předpokoje k popravám. Tábory se obnovily také ve Španělsku, které mělo od Kuby rozsáhlé zkušenosti. Frankovi koncentrační tábory měly vysoké vnější zdi, osnatý drát a strážní věže. 10 000 lidí zůstalo pod Frankovým režimem ve vazbě ještě více než 10 let po skončení španělské občanské války. V Americe agenti ředitele FBI J. Edgara Hoovera po léta sledovali cizince a vedli si seznamy podezřelých.
Po Pearl Harboru 7. prosince 1941 Hooverova kancelář rozeslala seznamy dálnopisem a agenti zadrželi 1291 Japonců. Mnozí byli zadrženi pouze na základě toho, že byli vůdčími osobnostmi ve svých komunitách. Agenti brzy přešli k předvádění Němců a Italů. Každý jednotlivec už byl rozstříděný podle stupně ohrožení. Celkem bylo v průběhu války zadrženo více než 31 000 nepřátelských cizinců z evropských zemí. Někteří kvůli důkazům, jiní na základě spekulativních obvinění. Během několika měsíců byli japonští Američané na západním pobřeží poslaní do koncentračních táborů. Prodávali svá vozidla a domy, své podniky a farmy. Někdy na to měli jen 48 hodin. Více než 120 000 japonských Američanů bylo naloženo do vlaků a vyvezeno do vězení na dobu neurčitou. Byli rozptýleni do severní Kalifornie, Wyomingu, Idaha, Arkansasu a Utahu. Tam našli tábory na pláních, v bažinách nebo v horách. Tábory byly obehnané ostnatými dráty. Podmínky v amerických koncentračních táborech zahrnovaly otřesné ubytování, drsné počasí a často sadistické dozorce. Typický barák z nekvalitního papíru a překližky měřil 7 metrů na šířku a 30 metrů na délku. Musel pojmout 4 rodiny na 2 a více let. Zadržení museli vyplnit dotazník, zda jsou lojální k Americe. K té Americe, která je právě zadržela a odvezla do tábora. Jak bychom byli k takové zemi loajální my? Lidé, kteří odpověděli negativně, byli převezeni do koncentračního tábora v Tall Lake, který se stal hlavním místem pro neloajální zadržené. Vězni tam byli vykázaní do jednopatrového, nízko položeného vězení ze škvárových pluků bez jakéhokoliv pohodlí a s malým množstvím světla, odděleného od zbytku tábora. Jeden tábor se například nacházel v texaském Crystal City, kde strážní v kovbojských kloboucích hlídali 10-metrové ploty z osnatého drátu natažené mezi strážními věžemi. Další tábor se nacházel v Tenforen Horse Track. Jiný tábor byl označený jako Utah War Relocation Center v Topazu. Proč se v moderní propagandě tyto americké lágry neukazují? Selektivní vybírání a filtrování historie je skutečně do nebe volající. Britská a americká internace měla tragické dopady. Stovky lidí zahynuli na lodi Arandora Star na cestě do zámořské internace. Někteří američtí vojáci zastřelili nebo zbyli Japonce, kteří byli americkými občany. V oblastech, kde se nedalo žít, se vybudovala rozsáhlá záchytná města. Komunity přistěhovalců a životy statisíců občanů v Británii a Americe byly vylidněné nebo zničené. Neustále se omílá mantra o sovětských gulazích nebo nacistických koncentrácích, ale původce koncentračních táborů, tedy Západ, se vymazal z naší kolektivní historické paměti.

Závěr, koncentrační tábory dneška. Stará klasifikace koncentračního tábora popisuje budovy, strážní věže a ostnaté dráty. Ovšem nová klasifikace je mnohem rafinovanější. Je upředená neviditelnou pavučinou digitálních prvků, které stále více upevňují naše práva a svazují naše svobody. Chytré telefony poskytují operátorům, a tedy policii, naší nepřetržitou lokalizační stopu. Kam jsme šli, jak dlouho jsme tam byli a s kým jsme se setkali podle trasování dalších telefonů. Otisk prstu nebo obličeje zase vkládá naši jedinečnou identitu do rukou bank při platbách. Kde jsme utratili kolik peněz, co jsme si koupili a v kolik hodin. Kamery na ulicích s rozpoznáváním obličeje monitorují a zaznamenávají náš pohyb. Tyto neviditelné digitální prvky pomalu přebírají vládu nad našimi životy. Proto hovoříme o takzvaném digitálním koncentráku, obepínajícím celou planetu v rámci sledování družicemi. Není kam uniknout, nejsou stanovené pevné hranice a digitální pavučiny se prolínají téměř všude. Osnaté dráty a mříže jsou virtuální a neviditelné. To mnohé lidi mate, protože mají díky tomu pocit volnosti a svobody. Osnatý drát a mříže jednoduše nevidí. Proto je tento moderní koncentrák daleko důmyslnější a rafinovanější. Není třeba nikoho zavírat do tábora, stačí plíživě zesilovat poměr digitálních prvků v našem soukromém životě. Hovořil jsem o tom v mých pořadech Tevistokův institut nebo Válka o naší mysl. Fenomén koncentračních táborů je proto velmi široký. Ovšem Západ jejich varianty a aplikace opět rozšiřuje. Západní vlády znovu oprášily koncept koncentračních táborů během covidové agendy. Samozřejmě to ošetřili rafinovanou rétorikou, aby nebyl na první pohled patrný skutečný význam. A tak se používaly termíny jako střediska, humanitární centra nebo karanténní zařízení. Australané byli v tomto ohledu velmi pokrokoví. Bývalá trestanecká kolonie je zřejmě mentálně zaciklená ve svém pocitu vězení. Jedno takové středisko, Howard Springs, postavili Australané nedaleko Darwinu v severním teritoriu. Australská média například uváděla, že trojice osob přelezla plot, aby se dostala z tábora ven. Nechtěně tím tak odhalila podstatu těchto středisek, která byla ohraničená vysokými ploty. Jednalo se o starý hornický tábor, který australská vláda přeměnila na karanténní centrum, tedy koncentrační tábor. V Austrálii se také rekvírovaly hotely, kde byli internovaní lidé. Jeden 11-patrový hotel Pacific se nacházel v Cairns ve státě Queensland a bylo tu internovaných zhruba 160 lidí. Další se nacházeli třeba v Novém Jižním Walesu. Zdejší premiérka si vůbec nebrala servítky a prohlásila, že tvrdý lockdown zůstane natrvalo a napořád pro ty, kteří se nenechají naočkovat. Nebudou smět nakupovat jinak než přes donáškové služby, nebo budou izolovaní v těchto australských táborech. Totéž probíhalo ve stejné době v Americe. Federální agentura pro mimořádné události, FEMA, začala po celé zemi aktivovat staré tábory, ale zároveň budovala v lesích nové. Lidé posílali na internet fotky a videa takových táborů, například tábora v lesích ve státě Washington. Zároveň americké ministerstvo zdravotnictví vyvěsilo v roce 2022 inzeráty na zřízence a operátory takových táborů pro tzv. Rizikové osoby bez očkování. Nástupní plat byl od 3200 do 4200 dolarů měsíčně. Jednalo se o pracovní pozice asistentů nebo řidičů dodávek pro svoz rizikových osob, kdy kabina řidiče měla být vzduchotěsně oddělená od nákladového prostoru s rizikovou osobou. Řidiči měli sbírat rizikové osoby po celé Americe a svážet je do těchto internačních táborů. Pro tyto pracovníky vydalo ministerstvo zdravotnictví dokument, který měl zlověstný název. Prozatímní operační úvahy pro implementaci přístupu k prevenci infekcí COVID-19 v humanitárních zařízeních.
Dokument byl původně zveřejněný na oficiálních stránkách amerického Centra pro kontrolu nemocí CDC 26. července 2020. CDC skutečně sestavilo dokument, ve kterém se probíralo umisťování rizikových osob do táborů, aby před nimi chránilo ostatní populaci. Pro tuto internaci do táborů vymysleli opět rafinovanou terminologii přístup odstínění, shielding approach. Podle dokumentu se tento přístup odstínění používal k oddělení rizikových osob od nerizikových. Takoví jedinci by byli podle dokumentu dočasně přemístěni do bezpečných nebo zelených zón, zřízených na úrovni domácností, sousedství, tábora nebo sektoru, případně komunity. Výbuch nesouhlasu a odporu byl naštěstí ještě tak enormní, že se globalisté zalekli a projekt pozastavili. Pro jistotu naverbovali řadu prosystémových fact-checkerů, aby prováděli tzv. Damage control, tedy likvidaci škod. Většinou se tak děje v případě, kdy se na veřejnost provalí nějaká utajovaná skutečnost. Takový průval může být pro elity smrtelný, protože prosákne předčasně. Tedy ještě předtím, než jsou ovečky dostatečně vyděšené a vymité, aby drakonické opatření nakonec přijali. Nejprve musí předcházet nutná globální krize. Finanční, migrační, ekologická, virová, válečná nebo potravinová. Následně se přijmou výjimečné nebo krizové stavy. Nikým nekontrolované vlády budou vydávat příkazy a chrlit pokyny s totalitním manýrismem. Poslušné ovečky, dostatečně vystrašené, vyděšené a vylekané, budou tvárné jako plastelína. Teprve pak přijmou drakonická opatření. Internační tábory během covidové agendy byly jednoduše odpálené příliš brzy. Navíc v populaci ještě stále přetrvává duch koncentračních táborů z minulých generací. Tato pochodeň s varováním ještě nevyhasla. Je stále živá a každý z nás ji musíme rozfoukávat, aby nám připomínala ne tak dávnou minulost Západu. Západu, který byl původcem koncentračních táborů. Nebyli to Němci. Ti pouze pokračovali v tom, co vymysleli Američané, Španělé a Britové. Nesmíme dopustit, abychom na tento fenomén Západu zapomněli. Nesmíme dopustit, abychom nalétli na trapné záminky, pod kterými Západ tyto koncentrační tábory začal zřizovat. Nesmíme dopustit, abychom se nechali vyděsit západním sociálním inženýrstvím a manipulací tohoto žaláře nesvobody. Nesmíme dopustit, aby nám báchorky o svobodě a demokracii zatemnili zdravý rozum. Je to pouze líbivý marketingový nátěr. Musíme místo toho věřit tomu, co vidíme. Když vidíme, že chce režim odvádět některé osoby z domácností do uzavřených prostor, je to prostě rekoncentrace. Žádné eufemizmy ani opisy nám nesmí zabránit v pojmenování tohoto procesu pravým jménem. Jménem západního koncentračního tábora. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu dvoudílného pořadu Koncentrační západ. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete sdílet na sociální média, do skupin, na stránky, na diskuzní fóra a tak dále, prostě úplně kamkoliv. A také mě prosím zanechte komentáře, doplnění, postřehy, návrhy, cokoliv tady na kanále Odysee pod pořadem v rámci komentářů. To budu velmi rád za jakoukoliv vaši interakci. A také tipy na zajímavou nemainstreamovou literaturu, jak vždycky říkám. No a také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvonit, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odysee Studia Tapin Rádio Svobodné vysílače, dokud budu ještě moci. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně, přeju vám krásný zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, a nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší

0: sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
1: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
2: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
3: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
4: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
5: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
6: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
7: Vítejte zpět. V minulé části jsme se ponořili do zrodu jednoho z nejtemnějších vynálezů moderní doby.
8: Koncentračního tábora.
7: Přesně. A zjistili jsme, že jeho kořeny vlastně nesahají tam, kam si většina lidí myslí, tedy do totalitních režimů 20. století.
8: Ale mnohem dál. Do koloniálních válek Španělska a Spojených států.
7: A dnes budeme v téhle dost nepokojivé cestě pokračovat. Chceme pochopit, jak se z nějakého nouzového vojenského opatření stal globální systém.
8: Systém kontroly.
7: Ano. A podíváme se na britské tábory v Jižní Africe, a to očima jedné neuvěřitelně statečné ženy. Pak prozkoumáme první genocidu 20. století v Namibii a budeme sledovat, jak se tenhle koncept globalizoval.
8: Přesně tak. Ta historie, kterou máme v našich zdrojích, totiž vlastně úplně obrací to běžné vnímání.
7: V jakém smyslu?
8: No, ukazuje, že průkopníky v tomhle systematickém zavírání civilistům nebyly diktatury, ale západní liberální demokracie. A to je, myslím, dost nepohodlná myšlenka.
7: Tak pojďme rovnou k jedné z nich. K britskému impériu v Jižní Africe.
8: Během burské války.
7: Přesně. A naší průvodkyní tím peklem bude Angličanka Emily Hobhouseová. Zdroje ji popisují jako naprosto neunavnou aktivistku.
8: A jí se po obrovském úsilí podařilo získat povolení?
7: Od samotného vrchního velitele, Lorda Kitchenera.
8: A teď si to představte. Dostala jeden jediný náklaďák
7: na 10 tun zásob
8: a sama vyrazila vlakem do vnitrozemí. Už ta cesta přes poušť Karů plnou prachu a rozkládajících se těl zvířat musela být příšerná.
7: A hned po příjezdu narazila. Armáda, která byla skvělá v boji, byla naprosto nepřipravená na zvládání humanitární krize.
8: Přesně. A když se Hobhouseová, nabíc jako žena v tomhle mužském světě, ubytovala u vdovy po burském generálovi, tak se okamžitě stala podezřelou.
7: Bylo jasné, že jí to nikdo neusnadní.
8: Ani náhodou.
7: A když konečně dorazila do prvního

0: tábora u Bloemfonteinu viděla jen řady stanů na rozpálené pláni a na konci malou budovu.
1: Márnici.
0: Ano, ve jednom stanu se tísnila celá rodina a ty detaily ze zdrojů jsou mrazivé. Všude přítomné mouchy, které prý tvořily černé koberce.
1: Dokonce se jí tam stanem prosmíkla jedovatá zmije.
0: Potkala tam těhotnou ženu, která spala na holé zemi, odtržená od svých pěti dětí i od manžela. A ve svém dopise pak napsala, a to je myslím klíčové, to byl jen jeden případ, docela obyčejný, mezi stovkami a stovkami.
1: Tady je jasně vidět, že to nebylo o jednotlivé selhání, ale totální kolaps systému.
0: Jasně.
2: Nedostatek vody, mýdla, to znamenalo okamžité šíření spalniček a tyfu. Téměř polovina z těch 2000 vězňů v táboře byly děti.
0: Hrozné.
2: Ale ten nejdůležitější postřeh je od Hobhousové samotné. Napsala, dělejte si, co chcete. Samotnou věc, která je odporná, nemůžete zrušit.
0: Ona pochopila, že ten problém není jen ve špatném řízení.
2: Přesně, že problém je v samotné podstatě a existenci těch táborů.
0: A snažila se s tím něco dělat, hned požadovala zdravotní sestry, vymyslela systém na převařování vody.
2: Ale pro úřady byla buď blázen, nebo zrádce. Její dopisy samozřejmě cenzurovaly.
0: Ale co je zajímavé, ne všechny tábory byly takové peklo.
2: A právě to je na tomto zrádné. V táborech jako Norvelspond nebo Alivalnorf byla ta situace výrazně lepší.
0: Jak to?
2: Měli tam přívod čisté vody, lepší stany a v jednom dokonce tenisový kurt.
0: Počkat, cože? Tenisový kurt?
2: Ano.
0: To zní naprosto absurdně. Uprostřed tábora, kde lidi bojují o život, si úředníci postaví krt. To je neuvěřitelná ukázka odtržení od reality.
2: Přesně tak. A to je ta past. Tím, že se ukázalo, že to jde dělat lépe, humánněji, se celý ten systém vlastně normalizoval.
0: Takže místo, aby se společnost ptala, proč vůbec zavíráme civilisty za ostnatý drát?
2: Se debata zúžila na otázku, jak můžeme ty tábory spravovat efektivněji. Zpochybnil se jen způsob provedení, ale ne ten princip. A to je strašně nebezpečné.
0: A pak je tu ještě temnější kapitola, o které se mlčelo úplně. Tábory pro černé Afričany.
2: Ano. Zatímco Bůrové byli oficiálně internováni pro svou ochranu, černošské rodiny tam byly prostě nahnány v rámci politiky spálené země.
0: A nuceny pracovat pro Brity.
2: A ty podmínky tam byly ještě horší. Žádné stany, jen nějaké chatrče z větví a bláta. Žádné příděly jídla zdarma. A naprostá lhostejnost úřadů.
0: To je neuvěřitelné.
2: Superintendent pro záležitosti domorodouců označil tu šokující úmrtnost za stěži nadměrnou a situaci za uspokojivou.
0: To je čistý rasismus a byrokratická bezcitnost.
2: Přesně tak. Z více než 115 tisíc internovaných jich prokazatelně zemřelo přes 14 tisíc. A skutečné číslo bylo pravděpodobně mnohem vyšší.
0: Takže ta myšlenka totální kontroly nad celou populací už byla na světě. A jen o pár let později, v roce 1904, je německé císařství
2: v dnešní Namibii
0: dovedlo k děsivé dokonalosti.
2: Ano. V německé jihozápadní Africe se střetly dva přístupy. Místní guvernér Lloyd Vine chtěl s povstaleckým kmenem Hererů vyjednávat. Chápal, že bez jejich práce se koloniální ekonomika zhroutí.
0: Ale císař Wilhelm II. Měl jiný názor.
2: Poslal tam generála Lollhara von Trottu, který byl otevřeným obdivovatelem britského lorda Kitchenera a věřil jen v krvavou a tupou silu.
0: A von Trotta vydal po bitvě u Waterbergu jeden z nejstrašnějších rozkazů v historii. Říkal, a teď cituji, uvnitř německých hranic bude každý herero, ať už se zbraní nebo bez ní, zastřelený.
2: A pokračoval.
0: Ženy a děti už nebudu přijímat, nechám je zastřelit. To je prostě otevřená výzva ke genocidě.
2: A byl to přesně promyšlený mechanismus. Hererové byli zahnáni do pouště Omaheke, Němci obsadili všechny vodní zdroje a každého, kdo se pokusil vrátit, zastřelili.
0: A když byl nakonec von Trotta pod tlakem z Berlína donucen ten rozkaz zrušit,
2: tak ho nahradil systémem nucených prací v koncentrationslager.
0: A tady se objevuje děsivá inovace. Všichni herérové, muži, ženy, děti, byli považováni za válečné zajace a museli nosit kovové identifikační štítky.
2: Přesně. A tady na chvíli zbystřeme. Kovový identifikační štítek, to je víc než jen označení.
0: To je první krok k byrokratickému podchycení, ke sledování.
2: Je to takový analogový předchůdce databáze. Ten princip označit, zaevidovat, kontrolovat zůstává stejný, jen se později změní technologie. To je důležitý moment.
0: A ty tábory byly peklo. Obzvlášť nechválně proslulý byl High Fish Insel, žraločí ostrov.
2: Přezdívaný ostrov smrti.
0: Jeden z přeživších popsal každodenní bití, znásilňování a tolik mrtvých, že je přestal počítat. A k tomu se přidalo něco, co už je naprosto za hranou chápání.
2: Lékařské experimenty a posílání lebek mrtvých vězňů do Německa pro rasové studie.
0: Ti vězni sami museli ty lebky očišťovat.
2: Tady končí jakákoliv představa o civilizované válce. Tohle je čistá industrializovaná dehumanizace.
0: Jaké byly výsledky?
2: Téměř 60 tisíc mrtvých hererů a 10 tisíc námavů. Během jediného desetiletí zavedly 4 západní mocnosti tenhle koncept na 3 kontinentech. Půda pro to, co mělo přijít v Evropě, byla dokonale připravená.
0: Což nás přivádí k první světové válce. A najednou se tenhle systém neaplikoval na domorodce v koloniích,
2: ale na Evropany v Evropě.
0: Je fascinující, jak rychle se z respektovaného rakouského umělce Paula Cohena Portheima, který žil v Londýně, stal přes noc nepřátelský cizinec.
2: To je přesně ten mechanismus. Nepřítel se musí vytvořit. A strach, živený propagandou o německých zvěrstvech, je nejúčinnější nástroj.
0: Stačilo potopení parníku Lusitania.
2: A tisíce lidí, kteří byli včera sousedé a přátelé, se stali hrozbou, kterou je třeba izolovat. Najednou byl každý Němec nebo Rakušan potenciální špion.
0: A tak Cohena Portheima zatkli, detektiv mu prý ironicky řekl, ať si zbalí, jako by jel na dovolenou.
2: Místo toho ho vedli ulicemi Londýna, kde na něj dav plival.
0: A skončil v obrovském internačním táboře Knakalou na ostrově Man, kde bylo přes 23 tisíce lidí.
2: A tady vidíme, jak se ten koncept stává globálním a byrokratickým. Nejde už o pár improvizovaných táborů v poušti.
0: Už je to systém.
2: Ano. Německo internovalo 111 tisíc cizinců, Francie 60 tisíc. Tábory vznikaly po celém světě, od Austrálie po Egypt. Použila je Osmanská říše během arménské genocidy, Britové proti irským povstalcům.
0: Z koloniálního experimentu se stala standardní součást státního aparátu.
2: Přesně tak.
0: A ve druhé světové válce to samozřejmě pokračovalo. Frankovy tábory ve Španělsku jsou jeden příklad, ale zaměřme se na Spojené státy, zemi svobody.
2: Ano. Po útoku na Pearl Harbor tam bylo internováno přes 120 tisíc Američanů japonského původu. Většinou už amerických občanů.
0: Měli často jen 48 hodin na to, aby prodali všechno. Své domy, farmy, podniky.
2: A žili v chatrčích z dechtového papíru za ostnatým drátem. A teď přijde ten největší paradox. Tito američtí občané, které jejich vlastní vláda nespravedlivě uvěznila, museli vyplňovat dotazník lojality.
0: To je naprostá absurdita.
2: Vrchol všeho. A ti, kteří odmítli nebo odpověděli negativně, byli posláni do ještě horšího tábora Tule Lake pro nelojální.
0: Takže i Spojené státy, země svobody, použili tenhle systém proti vlastním občanům.
2: Přesně. A zdroj tvrdí, že právě proto je tak důležité tuhle historii znát. Protože ten základní princip oddělení a kontrole populace považované za rizikovou nezmizel.
0: Jen změnil podobu.
2: Ano. A tím se dostáváme k nejprovokativnější části našich zdrojů. K myšlence, že zdi příštího tábora nebudou z ostnatého drátu.
0: Ale z dat.
2: Přesně tak.
0: Dobře, ale digitální koncentrační tábor, to je hodně silný výraz. Co přesně tím ten zdroj myslí?
2: Ten princip je v kontrole. V klasickém táboře vaši svobodu omezuje fyzický plot a stráže.
0: Chápu.
2: V digitálním táboře ji mohou omezit neviditelné zdi v systému. Vaše svoboda pohybu může být omezena neviditelným geoplotem ve vašem telefonu.
0: Přístup k penězům.
2: Tedy schopnost koupit si jídlo nebo zaplatit nájem může být vypnut jedním kliknutím, pokud máte pouze digitální měnu. Možnost svobodně se vyjádřit může být omezena algoritmem.
0: Fyzické zdi nejsou potřeba.
2: Nejsou, když jsou ty zdi zabudované přímo v systému, na kterém jsme všichni závislí.
0: A zdroje to spojují přímo s událostmi během pandemie COVID-19. Mluví o takzvaných karanténních zařízeních v Austrálii.
2: Ano, jako byl tábor Howard Springs. Tvrdí, že to byl jakýsi testovací model.
0: Jak to myslíte?
2: No, ten jazyk byl humanitární ochrana zdraví. Ale když média informovala, že 3 lidé z tábora utekli přelezením plotu, nechtěně odhalila jeho skutečnou podstatu.
0: Že to nebylo sanatorium, ale tábor.
2: Přesně tak. Zdroje také připomínají tehdejší hrozby politiků o trvalém lockdownu pro neočkované jako pokus o zavedení dvoustupňové společnosti. Nové formy segregace.
0: A nešlo jen o Austrálii. Zmiňují i americké příklady. Aktivaci starých táborů agenturou FEMA, dokumenty CDC o izolaci rizikových osob.
2: Nebo inzeráty, které hledali personál do těchto zařízení. Závěrečná myšlenka toho zdroje je, že tyto plány byly spuštěny příliš brzy.
0: Příliš brzy.
2: Kolektivní paměť na hrůzy 20. století na ty tábory, které jsme tu popisovali, ještě úplně nevyhasla. Odpor veřejnosti byl příliš velký.
0: Takže je klíčové nezapomínat.
2: Ano, nezapomínat na západní demokratický původ tohoto konceptu a být extrémně ostražitý vůči jazyku a eufemismům, které se používají k ospravedlnění omezování svobod.
0: Ve jménu bezpečí nebo veřejného zdraví.
2: Přesně tak.
0: Prošli jsme tedy cestu od prvních táborů na Kubě přes hrůzy v Africe a globalizaci během světových válek až k dnešní mnohem hůře uchopitelné hrozbě.
2: Ano.
0: A to nás přivádí k poslední myšlence, kterou si můžeme odnést. Když technologie umožňuje stavět neviditelné zdi, které nejsou z cihel a ostnatého drátu, ale z kódu a dat.
2: Jak vlastně poznáme, že se naše společnost mění v tábor?
0: A co je potřeba k tomu, abychom si ty zdi uvědomili dřív, než bude příliš pozdě?
3: 24. oktobra 1972, 3 minuty před 1:30 v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pýcha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí.
4: Keby boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumiete, za každú cenu.
3: Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atómovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás tu vítám zatím takto sám, ale Jarda během okamžiku přijde, abyste se nelekli, že tu dnes nebude, nebude. Jsem ve spojení s ním, akorát si potřeboval ještě odskočit a za chviličku tu je. Takže já nevím, co jich vám na začátek řekl, přivítal. Dnes bude další díl seriálu Arcanum Organon. To furt nemůžu zapamatovat to jméno, Arcanum Organon. Velké pyramidy jako paprsková zbraň. Dneska už to bude třetí díl, byl vlastně začátek a dva díly k tomu, takže třetí díl číslem 394 a teď nevím, jestli se nepletu, možná, že to bude o něco víc, už já se rychle kouknu, kolik bylo posledně, ne, tak je to pořádku, 394 opravdu je správný číslo. Jarda ještě stále nejde, ale opravdu to bude během chviličky. Co bych vám na začátek řekl, prakticky nic. Tento týden já mám vysílání velice, velice krátké a to pouze dneska. Zbytek do konce týdne už bude na ostatních studiích svobodného vysílače, ale to neznamená, že když to nebudu já, že tu nebudou další, kteří s vámi tady budou.
3: Tak
2: a už je tady Jarda, jak slyšíte. Pustím do vysílání.
3: Pokoutně záminkou toalety jsem si udělal kafe ještě.
2: Dokonce jsi to zvládnul, no tak to bylo teda velmi rychlý. Tak jo, takže jak vidíte, už Jarda přišel, už je ve vysílání, já jsem už všechny pozdravil, takže ještě můžeš, Jardo, teď ty.
3: Takže, přátelé, vás všechny zdravím a vítám při pondělním večeru. Zase u dalšího pokračování toho našeho pořadu, já nevím už, kolikáte to je,
2: třetí.
3: Už to je

0: To bude nějak na přelomu září, říjen, budeme slavit šestovku.
1: To bychom mohli dát paralaxu možná.
0: Dáme paralaxu určitě.
1: Třeba, já nevím, jo, to by tak jako napadlo.
0: Určitě, určitě, samozřejmě. Doufám, že to funguje, protože tady mi asi někdo volá. Ne, tak to jenom se přihlašuje telefon. Ano, jsem ho jako pustil, takže to je další věc. Telefon samozřejmě je k dispozici, pokud byste chtěli zavolat, tak můžete, ale nejlépe až poslední části pořadu, jak to vždycky říkám. To znamená od těch 10:30 do těch 11:00 můžete volat. Tak a to je asi tak teď pro všechno, co jsem chtěl říci, Jardo. Pokud máš něco na začátek, určitě můžeš. Třeba nějaký promo na nějaký pořad.
1: Chtěl bych pozvat posluchače ve středu. Bude na Matrixu vysílání od 6:30 a bude zajímavé téma. Velmi zajímavé, protože vlastně odprezentují tam, ukáží tam učebnicový příklad toho, jak začíná fungovat projekt nebo proces takzvaného disclosure, jo, proces odhalení, které jsem tady, ale i na těch svých, jakoby těch svých přednáškách v minulosti mnohokrát avizoval, že se k tomu chystá už do toho, do té finální fáze. A já tam vědeckou studii tří vědců z Harvardovy univerzity, kteří se několik let intenzivně týmově věnovali problematice kryptoterestrických entit v kontextu s jevy UAP, neboli dříve se používala zkrátka UFO, neboli UAP, to znamená neidentifikovanými atmosférickými jevy. A ta 60-stránková zpráva, vědecká zpráva, je v mnoha ohledech pozoruhodná, už jenom tím, že ona v podstatě potvrzuje to, že, neříkají to samozřejmě na 100%, ale potvrzuje to, že existuje extrémně vysoká pravděpodobnost existence vyspělých inteligencí nebo vyspělé inteligence, která žije, která se vyvíjí, žije, prostě funguje ve velkých hloubkách pod zemským povrchem s mimořádně rozvinutou technologickou aktivitou. A teď tam na těch 60 stránkách oni detailně rozebírají, z čeho oni vychází v té zprávě a co všechno prostě se zjistilo. Takže to teda, já jsem teda ještě udělal to, že já tu zprávu mám v originále, v anglickém jazyce, takže já jsem ji přeložil do českého jazyka, v originále i v té přeložené podobě v PDF-ku, v formátu PDF. A posluchači potom, ti, kteří se zúčastní to vysílání, si budou moci tu zprávu stáhnout z přílohy potom do počítače, až to bude v offlineu připravené ke streamu v té neživé podobě. Samozřejmě to vysílání, tak si to budou moci stáhnout k sobě. A ještě si to potom ve všech detailech projít. Takže před několika lety, ještě v podstatě, dejme tomu před 2 lety, před 3, by bylo absolutně nemyslitelné, aby 3 věci z prestižní Harvardské univerzity veřejně, a podepsali se pod to, veřejně opublikovali tady tuto vědeckou práci. Ta vědecká práce je zároveň, ona má své číslo, to znamená, je to jakoby, ona je, prochází opravdu tím publikačním procesem, takže ona má své specifické číslo, je k dispozici na v podstatě serveru pro vědce, kde vlastně je to jeden z takových velice renovovaných publikačních prostě vědeckých serverů. A ta zpráva je strukturovaná velice pochopitelným způsobem, takže každý člověk, prostě je obyčejný člověk v uvozovce, se v ní v podstatě vyzná a pochopí, o co tu vlastně ve skutečnosti jde. Já k tomu budu mít ještě nějaký komentář, samozřejmě, protože, jak říkám, toto je příprava společnosti, příprava lidské společnosti na globální a velice zásadní změnu společenského paradigmatu s ohledem tedy nejen tady na toto téma, ale vůbec na celou řadu dalších témat, které jakoby doposud byly zařazeny do kategorie takzvaných pseudovědeckých nebo já nevím, kvazivědeckých, pseudovědeckých prostě nebo pavědeckých, se u nás často používá ten termín, pavědeckých jakoby úhlu pohledu prostě na věc a pavědeckých filozofií. Mm-hmm. Takže to je taková zajímavá, ale opravdu nejen zajímavá, ale důležitá. Jako důležitá událost. Mm-hmm.
0: No, mě škoda, že nemůžeme to probrat i tady. Nebo potom, no, aby to bylo. Aby to bylo i tady něco z toho, možná jenom tak nastínit, řekněme příští týden na začátek, protože když je to tak důležitý a tak zajímavý, ano, já tomu věřím, že to bude velmi zajímavý, tak aspoň něco z toho příští týden na začátku, zda bychom nemohli, Jardo, co myslíš?
1: Nevím, no, jako, rozumím, pochop, jako já prostě jsem profesionál a...
0: No, myslím, až příští týden, až to proběhne tohleto.
1: No, tak něco z toho možná, tak, ale něco z toho, nevím, samozřejmě. Já ty střípky prostě nějaké z toho mohu vybrat, no.
0: No, určitě.
1: Ale bude to tak na 15 minut, jo, maximálně.
0: Stačí, samozřejmě. Jo, já to chápu všechno.
1: Ta 3hodinová přednáška k tomu bude ve středu, potom večer od 6:30.
0: Dobře. Tak jo, takže to byla taková pozvánka od tebe. No, já co můžu? Já můžu maximálně tak pozvat na Palouček o víkendu vás, přátelé, který byste chtěli. Je to jedna z posledních akcí, protože už začíná září a nevíme, jaký ještě bude počasí, takže nyní se chystáme k takové větší akci a pak už nevím, co bude.
1: Takže... Ale ty se dostal zprávy, že navzdory lanině mají být v září ještě třicítky.
0: Tak v pohodě, no, ale v noci už nebudou tak teplý určitě, no, takže jde o to.
1: Tak od čeho máme svetry a houně a deky.
0: A táborák, oheň.
1: A táborák, no.
0: Ano, v pořádku.
1: Jo, to si myslím, že...
0: Jasně.
1: Že to září ještě, klidně do první poloviny října bych to viděl, jako já osobně optimisticky.
0: Dobře, nicméně teď je to sichr, večer zase může být promítání filmu, jako jsme měli krásný filmy zase, o víkendu jsme promítali, takže stalo se takovou tradicí a je to dobrý, je to moc pěkný.
1: Jde nový Vetřelec, nebo už jde, nebo půjde?
0: Nevím, to jsou takové věci, které nevím, jestli celkem jsou zajímavé. Jsou zajímavější filmy v podstatě. Takže...
1: Aha, tak já nevím, co
0: tam vysíláte tedy. No, takový opravdu filmy, které jsou o něčem, no. Když tohle je taková fantasmagorie, no, všelijaká.
1: No, taková jako oddychovka, no.
0: No, jasně. Dobře, takže pozvánka tu je, kdybyste chtěli, mnoho se toho dozvíte právě na www.mezi-svimi.cz. Mrkněte se na to a tam se dozvíte mnoho věcí, i o svobodném vysílači, i o akcích, které se budou konat a tak dále, a tak dále. Je to taková integrovaná stránka. Takže ještě jednou www.mezi-svimi.cz. Tak, teď mě tady něco bzíká a to je jenom asi zpráva nějaká. Kouknu na to, co mi tady píše. Píše někdo, těším se, no, a nevím kdo. Takže někdo mi tady napsal, těším se, a nevím, kdo to je, protože nemám ho tady v seznamu. Takže ozvěte se, kdo to je. Dobrá, tak fajn. Jardo, dnešní teda Arcanum Organum, Velká pyramida jako paprsková zbraň číslo 3. Je to teď třetí část. Můžeme se rád do toho, prosím.
1: Dobrá, takže všechno na úvod můžeme tedy fungovat. Tak já nějak navážu na ten minulý týden. Víte co, já nikdy neregistruju pořádně, kde člověk skončil a úplně přesně, jako tak to nějak prostě propojíme. Já jsem tam, tuším, úplně nakonec, jsem tam jakoby chtěl naznačovat nebo naznačit rysy takové té, řekl bych, pravěké, vysoce jakoby vyvinuté, vysoce sofistikované civilizace v rámci takového, řekl bych, obecné, nebo úvodního nástřelu. Nevím, zda jsem ty body všechny sdělil nebo nezdělil, tak já je zkusím tady znovu nějaký, dát dohromady nějakým způsobem a pak budeme pokračovat. Čili taková ta civilizace, která minimálně spolupracovala na vývoji zbraňové technologie typu Velké pyramidy, Gizské pyramidy a nejen samozřejmě pyramidy, té Velké pyramidy v Gize, ale později se dozvíte, že tady těch různých technologických prvků je přítomných na světě více, nejde jenom o velkou Cheopsovu, velkou pyramidu nebo o pyramidový komplex v Gize. Tak taková civilizace se zcela určitě zabývala problematikou smrti. Respektive tady ta problematika smrti, tajemství smrti, fyzické smrti, inkarnace, problematika energetického a datového transformativního přechodu z vtělení, jako z fyzického života do jiných kvantifikovanějších úrovní existence, tak to všechno potom zdědili od DNK tady této pravěké sofistikované civilizace, ať už hovoříme o té staroegyptské civilizaci, atlantské civilizaci, nebo civilizací, lokálních civilizací ve střední, případně jižní Ameriky, případně Asie. Byť samozřejmě ta původní ideologie, ta původní filozofie logicky byla ve větší či menší míře už potom zkreslena. To za prvé. Za druhé, ona pravěká sofistikovaná civilizace byla také civilizací, která samozřejmě disponovala extrémně propracovanou nebo propracovanými nebo propracovaným širokým spektrem vědních disciplín vycházejících z fyziky, jako je optika, jako je matematika, nebo jako je astrofyzika, kvantová mechanika, teoretická nebo fyzikální chemie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě my máme trošičku, tady je potřeba si uvědomit, že my máme tady určitou nevýhodu v tom, že my se na to na všechno díváme tou optikou toho, co my dneska známe, že se na to díváme prostě optikou té současné civilizační edukace. Ale tady znova připomínám a budu to připomínat ještě mnohokrát, je potřeba si uvědomit, že ta pravěká supercivilizace disponovala jinou logikou a na základě toho zcela určitě nebo s určitostí lze říci, že vycházela z jiné matematiky a samozřejmě s tím pádem ta jejich jiná matematika, zjednodušeně řečeno, potom byla aplikována tady do těchto disciplín a v důsledku toho samozřejmě ta fyzika jejich obecně měla úplně jiné rozměry, s největší pravděpodobností úplně jiné rozměry, než má ta naše fyzika. No. Toto je potřeba si neustále uvědomovat. Krásné příklady lze vidět u vědeckých géniů, naší civilizace nebo soudobé civilizace. Lze tady těch případů vyjmenovat celou řadu. Já znovu poukáži, protože už jsem to tady nějakým způsobem referoval, poukáži na Nikolu Teslu v souvislosti se světlem a s tmou. Když v podstatě byste položili určitou specifickou otázku týkající se tmy, já nevím, nějakého počtu lidí, tak věřím, že 99,9% vám odpoví, že prostě tma je v místě, kde není světlo. Prostě tam, kde není světlo, tak je

druhém světla. Prostě zase zjednodušeně, velice zjednodušeně řečeno. On to dokonce i dokázal fyzikálně pomocí poměrně komplikovaných vzorečků a matematiky to dokázal nějakým způsobem odprezentovat tady tuto myšlenku. A on potom na základě toho prohlásil, trošku v nadsázce, ale samozřejmě s hlubokou logikou, to, že technicky tím pádem lze vyrobit, by šlo vyrobit generátor tmy. Čili tak, jak máme zdroje světla, tak bychom mohli mít i zdroje tmy, když tma je jiný typ světla. Čímž samozřejmě uvedl tenkrát reportéry, novináře do totálního chaosu, protože ty nechápali v tu chvíli, dokonce i jeho kolegové, kolegové vědci, kroutili nad tím hlavou a ťukali si na čelo a mysleli si, že to byl nějaký vtip, a oni to tak také vnímali jako vtip, ale ve svých pamětech Nikola Tesla uvedl tady k tomuto, že on to myslel naprosto vážně. A všimněte si, toto je úplně jiný typ uvažování, který je postaven na do určité míry trošku odchýlené logice. Ano? A ti naši předci, nebo prapředci, nebo ta pracivilizace vyspěla. A otázka je, jaké byly její kořeny. Zda v podstatě šlo o nějaký impuls, který, ze kterého vykvetla tato supercivilizace a o impuls, který přišel od někud spoza hvězd, nějaká, dejme tomu, tam mohla být nějaká mimozemská prostě aktivita, která na začátku dala impuls tím, že přenesla cizí vědu, nebo cizí vědy, mimozemské vědy tady do portfolia této planety, nebo to skutečně mohla být civilizace, která od samého začátku se vyvíjela tady, na této planetě, ale úplně naprosto odlišným způsobem, než jak my jsme zvyklí a jak v modelech prezentuje naše historiografie nebo jdeme tomu společenská kulturní antropologie a tak dále, to je otazné. Jo? To samozřejmě na toto odpověď asi jen tak nezískáme. Jo? Teď zpětně jakoby odpověď k tomuto. Ale budeme se snažit k tomu postupně nějakým způsobem k této odpovědi přiblížit. Tak, to je za druhé. Za třetí, byla to civilizace, ta supercivilizace byla také civilizací, která disponovala určitou formou extrémně pokročilé výpočetní techniky a s ní spojenou znalost algoritmu. Ale zase, tady si musíme dávat pozor na to, abychom ve svých představách a ve svých dedukcích a závěrech zase nepoužívali ty naše zkušenosti, vědomosti, které máme k dispozici a se kterými máme na základě, které máme nějaké zkušenosti. Čili ano, naše představa zákonitě bude vycházet z parametrů naší výpočetní techniky v současné době na základě principů fungujících jakoby ve výpočetní technice. Ale zase, jak říkám, jejich výpočetní technika mohla být postavena na úplně jiných principech a fungovat úplně pod jinými algoritmy, než tak, jak jsme zvyklí a my a jak prostě tady fungujeme. Nebo jak funguje naše civilizace. Já, když jsem byl seznamován před léty s paradigmatem, které teď se velice přetřásá, a dokonce teď se budou na podzim rozbíhat testy, experimentace, která by měla ve výsledku snad definitivně prokázat, jestli realita, které jsme součástí, je přirozená, anebo jestli se jedná o simulaci, holografickou simulaci. Tak já, když jsem byl před léty seznamován s paradigmatem holografické realitní simulace, mimochodem tedy se přiznám k tomu, že já jsem přesvědčen, zatím mě nic nepřesvědčilo o opaku, jsem přesvědčen, že jsme součástí simulace, že tato naše realita je v podstatě umělá záležitost. Někdy se o tom můžeme popovídat víc. Já jsem

0: v těch prvních přednáškách toho studijního projektu mého Vnější prstenec to mým studentům tam detailně v určitých rozměrech detailně jak si vysvětloval, jak na jaké bázi tady ta umělá simulace by mohla fungovat, nebo funguje, ještě se k tomu potom v budoucnosti budeme samozřejmě vracet, tak jedním z principů, z takových fundamentálních základních prvků fungování umělé reality je úplně jednoduchý, dal by se říct v úzovce primitivní binární kód, ano, binární kódování. To, že naše realita může být binárně kódována, vychází z prosté logiky toho, že náš rozhodovací proces, na který je navázána veškerá naše tvůrčí kreativita, ale i logika, ten náš rozhodovací proces jest projevem binárního kódování. Ano, ne. Neexistuje tam nic jiného. Když se rozhodují, tak se prostě rozhodují ano a ne. Ano. Takže udělám, neudělám. Ano. Půjdu tím směrem, nebo nepůjdu tím směrem. Jo. Ano, ne. Jednička, nula. Jednička, nula. To, že tam jsou, tam mohou být a jsou samozřejmě nějaké obezličky, jako podmínky a ano, ale za těchto a těchto okolností, to už je ta omáčka okolo, ale to jádro, ten kořen procesu je vázán na ano, ne. Prostě na jedničku a nulu. Jo? To je jedno, jestli ano bude jednička a ne nula, nebo opačně. A to je binární kódování. Čili naše logika funguje na bázi, nebo funguje, je podmiňována binárním kódováním. A v podstatě i popisy fyzikálních procesů, když půjdeme do detailu, na to tady nemáme čas, aby jsme si to tady mohli nějakým způsobem jaksi detailně rozebrat, vychází také z binárního kódování. A vědci, velice, velice sofistikovaní vědci, to prostě v současné době začínají řešit. Kdyby vás toto téma zajímalo více, tak tady na toto téma vyšla velice zajímavá kniha. Tady na tuto záležitost. Jmenuje se to Mimozemská informační teorie, neboli Mimozemská informatika. A tady ten vědec na takových schématech, on v podstatě dokládá to, že naše realita je umělá, ano, se vším všudy. Prostě jsme simulace. Což samozřejmě to samo o sobě obnáší, že tu musí existovat nějaký tvůrce, filozoficky a nábožensky řečeno stvořitel, který tuto umělou realitu generuje. Který tuto umělou realitu generuje, který vymyslel algoritmy a vymyslel páteřní program a biliony sekundárních podprogramů, které v podstatě udržují tady tuto umělou realitu při existenci. Ano. A tady tento člověk je součástí týmu, dokonce ten vědec jmenuje, doktor profesor Andrew Gallimour, z nějaké univerzity, nevím z jaké, a není jediný. Ono dneska už jsou v podstatě celé týmy, které se tomu věnují. Tak to je taková zajímavá odbočka. Kdyby vás tady toto téma jako více zajímalo, nechci vás nějak nudit, tak někdy třeba na Vánoce nebo někdy před Vánocemi můžu na to udělat tady nějaké konkrétní přímo zacílené povídání. Tak, za čtvrté. Ona supercivilizace paleoantická, která stála za vybudováním velké pyramidy, a teď připomínám, nejde nám o ten solitérní korpus, jenom o ten solitérní kamenný, jakoby kvazikamenný korpus, který je na té hmotné viditelné rovině, ale jde nám o mnohem větší, sofistikovanější komplex, který je z nějakých 95% prostě pro nás neviditelný. Ano. Neboť na rezonanční úrovni vzájemně propojené a harmonické homeostáze, tyto energetické pole prostě zasahují do jiného rozměru. To všechno já vám potom budu vysvětlovat a budu se tedy snažit, nevím, jak budu úspěšný, to nějakým způsobem obhájit, objasnit tedy tuto hypotézu. Ano. Tak tady tato supercivilizace s největší pravděpodobností měla svoji základnu v oblasti severní Afriky, poté v oblasti Mezopotámie a poté v oblasti Jižní a Střední Ameriky. Ano. Hovoříme tady o těchto tří epicentrech, které ale tvoří dohromady, byť jsou tisíce kilometrů od sebe vzdálené, tak ale v těch prehistorických dobách tvořili kontinuální funkční celek. Ano. Tady tato vysoce vyspělá paleoantická supercivilizace měla jednoznačně globální, čili celosvětový rozsah. Fungovala po celé planetě ve smyslu svých aktivit. Ano, ve smyslu pohybu, ve smyslu kreativity a tvořivých procesů. Ano. Samozřejmě v důsledku tady těchto aktivit v kontextu celé řady okolností začaly z této původní supercivilizace vykvétat nebo vyrůstat výhonky, a to jakoby v současném jednotném gardu. Jo? A to jak v Egyptě, tak samozřejmě na americkém kontinentu, tak i v Asii. A ukážeme si, že tady mezi těmito výhonky, které můžeme vnímat jako první úroveň derivace té primární supercivilizace kořenové, začaly vznikat konflikty, které přerostly v sérii globálních ničivých konfliktů. A povíme si také, že je nutně potřeba odlišit tento typ konfliktů, ve kterých byly použity super sofistikované zbraňové systémy, od jiných typů konfliktů, které se z části odehrály na této planetě ve smyslu kosmických konfliktů nebo ve smyslu konfliktu zainteresovaných inteligencí na této planetě s inteligencemi mimozemského charakteru. To jsou dvě různé skupiny konfliktů. A praxe ukazuje, že se docela těžko, pokud nemáte dostatečné vědomosti, tak se poměrně těžko, co se týče v tom prostředí různých artefaktů, to, co nám tady zbylo v těch zbytcích, které jsou vlastně důsledkem obou dvou skupin konfliktů, tak se to těžko odlišuje. Ale přesto existují ukazatele, podle kterých, když se budeme řídit, tak to odlišení jsme schopni poměrně dobře a přesně realizovat. Ano. Tak za další, existuje určité množství, řekl bych, jakýchsi důkazů, které naznačují, že jeden konkrétní prvek nebo určitá konkrétní společnost v rámci té kultury, nebo toho kulturního projevu té supercivilizace paleoantické, tak ten určitý prvek nebo ta určitá sekundární společnost byla silně ovládaná ideologií, která používala svou technologii a sofistikovanou vědu k dosažení poměrně extrémně zjištných cílů. A možná se pokoušela i ovládnout jiné souběžně se vyvíjející společnosti nebo společenské struktury v rámci tady této kultury, té řekl bych, globální kultury ve smyslu fungování té paleoantické civilizace. Čili evidujeme tu několik, jakoby, jak to naoznačit, několik uvnitř té společenské struktury, té supercivilizace, vnímáme několik odlišných proudů, které měly mezi sebou ideové a názorové nesrovnalosti, které potom mohly vést v pozdějších dobách, už když byly plně rozvinuté ty jednotlivé výhonky, které vyrostly z té původní supercivilizace, která postupně jakoby se vytratila. Zase ten proces si popíšeme, potom podrobně ty mechanismy, které zatím stály, tak potom mohly přejít i do toho otevřeného nebo do série otevřených konfliktů s použitím těch sofistikovaných zbraňových systémů. Ano? Tady tato teze je v podstatě takovým skrytým způsobem anebo náznakovým způsobem prezentována jak v Bibli, tak například v asteckých mýtech anebo v mytologii střední Asie anebo dokonce v mytologii dálného východu. Ano. Narážíme tu mimo jiné na symboliku hada, přinášejícího osvícení. Ano. Tady tento had pochopitelně neprezentuje hada jako ve smyslu hada jako živý organismus, ale může mít úplně jiné konotace. Může například tento had symbolizovat DNA, lidskou DNA, čili určité sofistikované procesy, transformativní procesy, vedené na bázi mikrobiologie v prehistorických dobách, zacílené do prostředí lidské DNA, otevřely extrapolaci uvnitř fyzického vědomí našich předků s výsledkem určitého typu osvícení ve smyslu schopnosti přijímat a následně aplikovat jisté fáze osvícení, neboli poznání. Ano, poznání. Zvláštní roli tedy v tomto ohledu hrají ještě dva další prvky z hlediska biologie, a to je krev a lymfa. Ano. Přičemž s krví a s lymfou se v rámci mytologické piktografie také setkáváme velice často s poměrně akcentovaným důrazem na důležitost tady těchto dvou tekutin v lidském organismu v souvislosti právě s procesem osvícení. Ano. Tak a za další. Zase vyjdeme-li z té zatím hypotetické paleoantické supercivilizace, tak ty dědičné civilizace, to znamená ty oddenky, které vykvetly v rámci lokální působnosti v různých místech naší planety, tak buď záměrně jaksi zdeformovali celou řadu nebo široké spektrum, buď to bylo záměr, buď to byl záměr, anebo to byl účinek vlastně přirozené devalvace, v rámci které došlo k zkreslení širokého spektra původních vědeckých poznatků předcházející paleoantické supercivilizace. Ano. Možná, že byly ve hře i oba dva procesy. Jak přirozená dekadence, tak i záměrně vedená deformace. Pochopitelně, pokud tam byl záměr, tak tam musela být nějaká idea, proč to chtěli takto deformovat, z jakého důvodu. Také si o tom potom v těch dalších částech tady této série budeme detailně vyprávět. Ano. No a v neposlední řadě šlo o civilizaci, ta paleoantická supercivilizace šlo o civilizaci, která se stejnou měrou zabývala jak tou smrtí, tak ale i posmrtným životem a problematikou nesmrtelnosti v kontextu s paradigmatem času. Máme tu tedy jinými slovy jakousi mystérijní tematickou triádu, neboli chcete-li trojici. Problematika smrti, problematika posmrtného života a problematika nesmrtelnosti. Jsou tři body, které můžeme spojit do trojúhelníku a doprostřed toho symbolu, doprostřed toho trojúhelníku si můžeme vkreslit další bod nebo kroužek reprezentující časové paradigma. A tady toto je extrémně důležité, neboť vyjdeme-li logicky tady z těchto předpokladů, tak se začínáme dotýkat dalšího důležitého tématu.
1: Tak teď jsem nějak seknul.
0: Jaroši, potvrzeno.
1: Jaroši, slyšíš mě? Teď se nám zhruba tak na 10 sekund seknul stream, takže...
0: Technologické prototypy, které... Cože?
1: Že se nám tak zhruba na 10-20 sekund seknul stream, víš, seknul ten Skype.
0: Halo, jsem slyšet? Asi jo.
1: No, jsem slyšet teď.
0: Které tady toto potvrzují. Mm-hmm. Pavlíku, jsem slyšet?
1: Jsi slyšet, Jardo, ale vypadá to, že tam je nějaký zpoždění šílený. Halo?
0: Halo?
1: No, tam je nějaký hrozný zpoždění. Ach jo. Tak asi uděláme to, že to vypnem a zapnem znova. Ano? Bohužel, no. To je takový zpoždění, jak se to seklo a zpozdilo se to. Tak, teď se Jarda vypnul, což udělal asi dobře a zkusíme to znova.
0: Tak. Halo,
1: slyšíme se, Jardo?
0: Teď jo.
1: No, hele, ono se to nějak, nemám obraz od tebe, prosím tě.
0: No to já za to nemůžu, já nevím. Když máš obraz.
1: Tam dole, tak je to možný, že tam... Ono se to nějak seklo chvíli, pak to naskočilo, ale mělo to šílený zpoždění. Tak, teď už mám i obraz, tak je to v pořádku. Jo, takže takových 20 sekund zpátky se to seklo prostě a teď už je to dobrý, tak jeden pokračuj dál.
0: Jo, dobře. Takže kde jsem to zase... Jo, v cestování v čase, takže... Ano. Tady v podstatě lze konstatovat, že protože dneska ty projekty v rámci třeba toho tajného kosmického programu jsou těch projektů je několik, kde existují minimálně prototypy, technologické prototypy umožňující cestovat do minulosti. Protože z energetického hlediska, jak se ukazuje, je schůdnější cestování v čase dozadu, než v čase dopředu. Ale představitelé té paleoantické supercivilizace a s největší pravděpodobností i ty oddenky měli k dispozici, nebo asi měli k dispozici technologii, umožňující tranzice v čase, v rámci časového kontinua. A to nejen dozadu, ale i dopředu. Jo? Což třeba potvrzují do určité míry i jisté vyobrazení například v abydoském chrámu, v chrámu Abydos, ale i na mnoha jiných místech, a to nejen v Egyptě, ale i v Asii a na americkém kontinentu. Také si o tom potom budeme detailněji vyprávět. Takže to je skupina bodů, jakýchsi skupina jakýchsi podtémat, které definují do určité míry parametry obecné zatím, parametry té paleoantické supercivilizace. Ale jak říkám, extrémně důležitá, zásadní je tady interpretace. To znamená, jakým způsobem, respektive jak kvalitně, jsme schopni interpretovat to, co nám do současné doby z těch prehistorických dob od té paleoantické civilizace, případně jejich oddenku, zůstalo. Ta interpretace je extrémně důležitá, ta přesnost. A mnoho badatelů a výzkumníků velice správně tady na tuto tezi upozorňují, například Hancock nebo Buval. Oba dva, to jsou tak, jako mě teď naskočili, zrovna tady tyto dva. A jak Buval, tak Hancock v podstatě naznačují opravdu, že při interpretaci staroegyptských pyramidových textů stávající vědou, tu oficiální vědou, egyptologií nebo obecně historiografií, tak bylo použito špatné paradigma. Neboli byl použit špatný interpretační program. Ale to je jako přirozené, protože pokud budeme používat naši logiku, tak která je odlišná zákonitě od logiky, se kterou pracovali naši předci, tak se budeme míjet. Tak vlastně ta interpretace bude mylná. To se nakonec konců ukázalo takový učebnicový příklad u majského kalendáře, který byl naprosto špatně odinterpretován a v důsledku té špatné interpretace vzešly takové ty kvazi průšvihy ve smyslu roku 2012 jako takzvaného konce času, kdy prostě se něco stane dramatického a zásadního. Dokonce tady, jak víte, byly takové ty filozofie destruktivní, že skončí civilizace a tak podobně. Nakonec se zdánlivě, to zdůrazňuji, zdánlivě na fyzikální úrovni nic nedělo. Zdánlivě. A dneska zase, když jsme schopni tedy používat tu naši umělou inteligenci, která se neustále sofistikuje, tak zjišťujeme, že jsme byli vedle jak ta jedle s tou interpretací toho majského kalendáře, přičemž nyní zjišťujeme, že majský kalendář je v podstatě multifunkční zařízení, které má několik vrstev datových informačních vrstev, které jsou vzájemně propojené, a ta prostupnost těmi vrstvami, ta intelektuální prostupnost, je dána mírou pochopení té základní vrstvy, to je ta první datová vrstva. Pokud tu první datovou vrstvu prostě nepochopíme kvalitně a dobře a správně, tak se nejsme schopni dostat do té druhé vrstvy a do té třetí vrstvy a tak dále. Bylo mi řečeno, že fungují na dvou místech světa minimálně projekty, programy, které jsou s využitím umělé inteligence, které jsou zaměřeny na dekodování majského kalendáře. Mám na mysli toho kamenného artefaktu, toho kola, takového kamenného, určitě víte, co mám na mysli. No a ta umělá inteligence se v současné době pohybuje v šesté vrstvě. A ukazuje se, že zdaleka to není poslední informační vrstva. Ano. Oni se tváří, jakoby do určité míry jsem schopen to pochopit, ty týmy, které jsou do toho zainteresovány, tak se tváří trošičku jak tajemný hra v Karpatech, protože oni sami jsou z toho, jak to by říct, kulantně v šoku do určité míry, takže oni to přikryli prostě hlubokým mlčením to, co se dozvěděli z toho majského kalendáře, ale já zase díky vlastně spolupráci s autoritou mám k dispozici výstupy a někdy třeba tady na to potom připravím nějaké takové zase zajímavé povídání. No a zpátky k Hancockovi a k tomu Buvalovi. Takže oni se vyjadřují tedy v tom slova smyslu, že snaha chápat pyramidy a takzvané texty pyramid, což je velice důležitý datový prvek, datový nástroj, jakýmkoliv jiným způsobem, než způsobem, který naznačuje náboženství samotných Egypťanů, nebo jinými slovy logiku uvažování samotných prapůvodních Egypťanů, je podle nich špatným parametrem. Jo, je to prostě špatně. A to dává už tu logiku. Toto, jo, já s tím naprosto souhlasím. Takže konvenční věda ani konvenční náboženství soudobé nebo náboženské struktury soudobé jaksi nemají šanci se intelektuálně a harmonickým způsobem napojit na ta informační pole, která jsou vnořená do pyramid v Gize, nejen do té velké pyramidy, ale i Chefrenovy a Menkaurovy pyramidy. A to samé, ta sama situace panuje i s jinými pyramidovými stavbami v jiných částech světa, včetně chrámových struktur, jako je například Angkor Wat. Jo? A těch chrámových struktur je taky celá řada. Takže když to dál posuneme v tom našem výkladu, můžeme konstatovat, že od egyptských pyramid přes pravěká, přes zbytky pravěkých opevnění, nacházející se v severním Skotsku, Střední Ameriku, Jižní Ameriku, Ázii, existuje obrovské množství anomálních důkazů, které poukazují nejen na obrovskou katastrofu, která kdysi sužovala zemi, mám na mysli přírodní katastrofu, ale i na globální válku, která vzešla záhy po této katastrofě a globální a která byla vedena zbraněmi hromadného ničení, nebo chcete-li vysoce sofistikovanými zbraňovými systémy. A tento sled anomálií, které jsme schopni detekovat, v podstatě tvoří kulisy, v níž lze nahlížet na fungování, ale i rozmístění tady tohoto konkrétního specifického zbraňového komplexu, který se nachází nejen v Gize, ale který se nachází třeba i na Sibiři a který v podstatě odpálil, teď trošičku odbočka, my ty odbočky prostě nutně budeme muset tady mít nějaké, který odpálil 30. června roku 1908 poměrně významné těleso, které v podstatě se zřítilo na naši planetu ve výšce 11 kilometrů tak, že to těleso se v podstatě vypařilo. A mám na mysli tunguský meteorit, že? A co víc, málo kdo to ví, se dneska, nebo dneska máme k dispozici výpočty na základě trajektorie, na základě rychlosti toho tělesa, trajektorie toho tělesa a na základě samozřejmě poznatků o gravitačním poli Země a tak dále a o velikosti toho tělesa a tak dále, že to těleso původně mělo dopadnout v předhůří Alp v oblasti severní Itálie, ale nedopadlo v oblasti severní Itálie, protože bylo odkloněno a jak bych to řekl, jakousi jakoby kvazi neviditelnou rukou navedeno, čili směrové gravitační, umělé gravitační pole, které obklopilo to těleso, bylo navedeno na trajektorii do největší, nejméně obydlené enklávy na naší planetě v tehdejší době. A to těleso bylo preventivně zlikvidováno ve více 11 kilometrů, takže ani nedopadlo na zemský povrch. A to díky fungování nebo zafungování unikátní technologie paleoantické, čisté technologie, která se nachází v podzemí Sibiře. A pokud, teď to zase trošičku ještě přenesu, pokud někdo pátrá potom, proč zbytek světa tak extrémně touží v uvozovce, touží po té části světa, kde se nachází dnešní Rusko, tady včetně té Sibiře, tak to samozřejmě nejsou ani zdaleka jenom nerostné suroviny, ale je to právě tady tato technologie. Protože druhým místem je Egypt, respektive Giza, která je třeba ta velká pyramida Cheopsova, střídavě, ale i třeba i jiná různá místa jsou střídavě víceméně nepřístupná turistům, neboť tam probíhají výzkumy, které ale nejsou řízeny civilními univerzitami, ale armádou. A to všechno je zastřešeno aktivitami zpravodajských služeb z USA, z Izraele, z Číny a prostě z jiných států. Byť ta technologie, která se nachází na Sibiři, má jinou podstatu, ona je principiálně jiného složení, jiného zaměření a i z hlediska toho strukturálního nastavení funguje jinak, než ta technologie, ta část toho zbraňového systému, která je lokalizovaná v oblasti Gizy v Egyptě. No a pak víme o třetím místě a to byla Saúdská Arábie, kde byl aktivován nebo kde se zaktivoval, nebo byl zkoumán a pak se samoaktivoval, protože oni vlastně, zase protože nechápali podstatu věci, tak do toho šťourali tak dlouho, až prostě se to samozaktivovalo, alespoň částečně, což ve finále potom způsobilo lokální meteorologickou katastrofu v té oblasti, protože to, do čeho oni šťourali, byla klimatická zbraň prehistorického charakteru. Načež potom nevěděli, co s tím, takže, a to je zajímavé, Saudi nevolali Američanům, jak by asi člověk možná logicky uvažoval, ale Rusům, kteří, protože, proč? No, protože Rusové mají své vlastní zkušenosti s tím, co mají na té Sibiři, jo, k dispozici. Protože v Petrohradě existuje specializovaný ústav nebo specializované pracoviště, které je polovojenského charakteru a které je podřízeno přímo Putinovi, to znamená, je tam nějaký ředitel, jsou tam nějací náměstci a ty podléhají, nad něma už nikdo jiný není a hierarchicky podléhají přímo Kremlu jako Putinovi. Takže oni tam vyslali, je to, hovoříme tady o události zhruba před 8 lety, a poslali tam svůj tým, kterému se podařilo, bych to řekl, kterému se podařilo uhasit to největší nebezpečí a spacifikovat tu technologii tak, že ji uvedli zpátky do pohotovostního režimu. Oni, jim se nepodařilo se jim to uspat úplně, ale převedli to teda z toho té aktivity jenom do toho pohotovostního režimu. A pak to na palubě ruského plavidla, specializovaného vědeckého pracoviště na lodi, převáželi do Antarktidy na jednu z utajených základen Ruska, Rusové mají také v Antarktidě minimálně dvě utajené základny, kde to, ty základny se nachází hluboko pod ledovcovým příkrovem a tam to je do dneška. A co tam s tím vyvádějí a dělají, to ví Bůh, když jako já mám určité konkrétní informace k dispozici, ale nechci to tady zase zbytečně nějakým způsobem rozvádět. A to je třetí případ. Konkrétní, jasně daný a doložitelný třetí případ nálezu, který patří do globálního, jakoby do globální zbraňové soustavy, která je prehistorického původu, kterou nechápeme, v podstatě nechápeme, jak to funguje, nechápeme, kde to bere energii, zdánlivě tedy, jo, dneska už víme, že tady je jedním z důležitých donátorů, energetický donátorů planetární jádro, kdy energie je přenášena, zjednodušeně řečeno, nelokálně, to znamená, nepotřebujete k tomu žádný energovod, čili ta energetická kvanta se v podstatě jakoby blokují, to znamená, na kvantové úrovni jakoby se v nulovém čase přenesou z bodu A do bodu B, zase zjednodušeně řečeno. A druhým tím energetickým donátorem je elektromagnetické pole planety, to znamená energetická sféra, která obklopuje naši planetu ve výšce několika tisíc kilometrů. Takže to je taková jako odbočka, jenom pro vaši představu, abyste viděli, jak rozvětvené je toto téma, do kterého postupně se snažíme nyní vstoupit. Takže nám nezbývá nic jiného, než samozřejmě na té naší cestě, kterou jsme započali tady s tímto tématem, jít do větší hloubky a v podstatě to bude fungovat tak, že já se vám budu snažit nejprve doložit určité podklady nebo odprezentovat určité důkazy o existenci, že tu existovala kdysi v prdávných dobách skutečně paleoantická globální, jakási paleoantická globální válka, která byla vedena nejen termonukleárními zbraněmi, byť ty termonukleární zbraně byly poměrně v masivním množství použity, ale mimo to byly použity zbraňové systémy, které v mnoha ohledech jakoby v té hierarchii předčily ty termonukleární zbraně. Tady ty exotické zbraňové systémy nás budou velmi zajímat, protože ta velká pyramida tady egyptská hraje velice důležitou a zásadní roli. Poté proskoumáme takovou velice zajímavou, ale zároveň, a na to bych chtěl upozornit, velmi hodně spekulativní hypotézu, která se dotýká toho, že mnoho starověkého umění a takzvané okultní symboliky obsahuje velice podrobná schémata velmi sofistikovaných technologických zařízení, kam patří například mimo jiné třístupňová vodíková bomba se fúzní reakcí. Jo, prostě zjednodušeně řečeno, máme tu x tisíc let staré vyobrazení, to znamená plánek, v podstatě schéma, plánek, vodíkové bomby dvou typů, té, která funguje na štěpné bázi a ta, která funguje na fúzní bázi, což je úplně šílený. Jo, když byste se na to dívali z hlediska klasické mainstreamové vědy. Potom půjdeme dál a prozkoumáme důkazy, které naznačují, že některé vlády, současné vlády našeho světa a jisté tajné společnosti nebo tajná společenství nebo tajná společenství usilují intenzivně o rekonstrukci tady této paleoantické vědy a technologie, za kterou ve smyslu produktu stojí velmi, velmi propracované technické zařízení, které do určité míry můžeme navnímat nebo evidovat právě v té Gize. Ale jak říkám, ten korpus, který tam vidíte, té velké pyramidy a těch dalších dvou, to je 5% v podstatě celé té struktury, která z 95% se nachází v takzvaném meziprostoru. Co to je meziprostor nebo mimoprostor, si také potom později objasníme a popíšeme. Mimochodem, budu tady o tom mluvit, máme tady i prehistorické doklady, vyjádření určitých prehistorických osobností nebo paleoantických osobností, které na vlastní oči prostě měly možnost vidět fungování tady tohoto sofistikovaného zbraňového systému v té Gize, kdy na vlastní oči viděli, jak těch 95% se začalo zhmotňovat, ano, před jejich zraky, ano. Přičemž oni museli být specificky chráněni před energetickým vlivem tady tohoto zařízení ve chvíli, kdy bylo v aktivní fázi. Ano. Nebudu předcházet, je to hodně zajímavé, jsou to zajímavá vyjádření a nebudu předcházet, my se k tomu postupně dostaneme. Tak, půjdeme dál. Existuje z mého úhlu pohledu, a tedy, aby byl upřímný, nejen z mého, velmi zajímavá, řekl bych přímo vynikající studie, která se v překladu do českého jazyka nazývá Technologie bohů, adept neuvěřitelná věda starověku. Jejím autorem je David Hatcher Childers. Skutečně, bohužel, tady tato publikace zatím nebyla přeložena, pokud je mi známo, do českého jazyka, ale dá se třeba na Amazonu si jich v pohodě můžete zakoupit, anebo pokud máte přístup, nechci vás navádět k nějakým těm nepřístojnostem, ale pokud máte přístup tady někde na internetu ke knihovnám, které obsahují statisíce svazků, volně dostupných, které si potom můžete postahovat do počítače, tak si ji určitě poříte, protože ten obsah stojí za to. Ten David Hatchett Childress je vynikající badatel a výzkumník. On je zároveň tedy výzkumník, spisovatel a je majitelem amerického nakladatelství, nebo vydavatelství, lépe řečeno, Adventure Publishing, tuším, že se to jmenuje, které se specializuje právě na literaturu témat, které vás všechny zajímají, protože jinak byste tady ten pořad neposlouchali. A tady ten Childress v té publikaci Technologie bohů, neuvěřitelné vědy starověku, zkoumá velice pečlivě a detailně stávající existující důkazy o starověké atomové válce, o globální pravěké starověké atomové válce nebo atomového konfliktu, který tady na této planetě prostě proběhl. V tomto kontextu bych chtěl zároveň upozornit na článek, který vyšel v novinách v listu New York Herald Tribune, tuším, 16. února roku 1947. Teď možná si řeknete pro Krista pána, jak vím o článku z roku 1947. No pokud chcete se opravdu kvalitně zabývat tady těmito vědami různými, alternativními a tak dále, tak nutně je potřeba se naučit pracovat s digitálními archivy jakoby velkých, prostě různých novin a časopisů. Ty digitální archivy jsou alespoň v západním světě volně dostupné, ale mám třeba i dobré zkušenosti z Indie anebo z Číny, v Austrálii, Japonska, kde ta dostupnost je také v zdrtivě většině případů volně přístupná, prostě máte tam zdarma. A tam, když se v tom poňahňáte, samozřejmě je potřeba vědět, co hledáte, k čemu se chcete dostat, protože to vyhledávání, to je samo o sobě také docela umění. Některé ty archivy mají opravdu výborné vyhledávátka, jiné tam je to, jako u některých je to složitější, ale třeba zrovna ten New York Herald Tribune anebo známé americké noviny New York Times třeba a já nevím, další, tak oni už používají umělou inteligenci, takže to vyhledávání je velice přesné a poměrně rychle. Tak ten článek z toho 16. února roku 1947 se zabývá neobvyklým souborem archeologických anomálií. Je to poměrně obsažný článek a co si pamatuji, tak mimo jiné se tam poměrně věcným způsobem, ale bez nějakých jakoby zbytečných dedukcí uvádí v tom článku, že když v Novém Mexiku explodovala první atomová bomba, tak pouštní písek se změnil, se transformoval v roztavené nazelenalé sklo, v takovou roztavenou nazelenalou sklovitou hmotu. Ano. A tady tato skutečnost, toto zjištění vyvolalo u celé řady archeologů poměrně docela velké hnutí mysli, řečeno kvantně, šlo především o skupiny archeologů, kteří v té době prováděli vykopávky v starověkém údolí Eufratu, kde odhalili vrstvu agrární kultury staré zhruba 8 tisíc let. Jo? Agrární kultury staré 8 tisíc let už v té době. Jo? To, že to nebylo publikováno, nebo se to nesmělo publikovat, je samozřejmě otázka další, jo? Otázka druhá. A pod touto kulturou, nebo pod touto vrstvou, pardon, objevili vrstvu, mnohem starší vrstvu pastevců, ano, a pod tou vrstvou pastevců objevili ještě mnohem starší kulturu jeskyních lidí. A pod touto vrstvou najednou narazili na poměrně výraznou vrstvou natavené sklovité hmoty světle zeleného zbarvení. Tak samozřejmě, jako já se nedivím, že oni prostě to začali řešit. Protože když, a tam v tom článku jsou vidět fotografie, to znamená komparativní srovnání toho nataveného písku zesklovatělého v místě exploze atomové bomby v tom Novém Mexiku s těmi vzorky z oblasti Eufratu, tak to bylo k nerozeznání. To bylo v podstatě jedno a to samé. Ano. A teď malé vysvětlení ještě k tomuto, jo, protože to tady potřebuju zdůraznit, to tady potřebuju dodat, jo, aby nedošlo k nějakým milkám, jo, zbytečně. Ano. Samozřejmě, že existuje rozstavený písek ve formě sklovité hmoty, například po úderu blesku během bouřky. Tady těchto vzorků máme tisíce z různých částí světa. Třeba i z oblasti právě té severní Ameriky. Ano. V tomto ohledu ale existuje taková specifická nebo speciální třída archeologických a geologických kuriozit, zvaných fulgurity. Jedná se o rozvětvené turbicovité takové oválky natavené zelené sklovité hmoty, které vznikly v důsledku takovýchto úderů blesku. Zásadní věc tady je ta, že tyto údery blesků ale v žádném případě nemohou vysvětlit existenci rozsáhlých lokalit, ano, s rovnoměrně prstencově, často rovnoměrně prstencově rozložených sklovitých hmot na ploše, dejme tomu, několika desítek kilometrů čtverečních. Ano. To prostě, jak si ten úder blesku toto nevysvětluje. Tady v souvislosti s těmi údery blesku se jedná o místa několika desítek metrů maximálně, ano, do okolí, jo, od epicentra, kde ten blesk vlastně udeřil do toho křemičitého povrchu. Ano. Ale ne lokality, které nacházíme v oblasti Mongolska, v oblasti pouště Taklamakan, v oblasti pouště Karakum a Kizilkum, dokonce i v oblasti právě Sahary, budu o tom za chvilku hovořit, v oblasti pouště Atakama v Jižní Americe nebo v oblasti pouště Kalahari v Jižní Africe anebo v pouštních oblastech centrální části Austrálie. Jo? To nelze vysvětlit úderem nebo údery blesku. Ano. Takže je logické, že mnoho alternativních především výzkumníků zabývající se paloantickými tématy, tak dospělo k závěru, že tady tyto plošně rozsáhlé anomálie byly způsobeny jadernými a obecně termonukleárními detonacemi, explozemi.

sklovité, nazelenalé sklovité hmoty. Tak, já to zase teď ještě trošičku posunu, zase dál. Samozřejmě, že standardní akademická nebo akademické teorie tady tuto myšlenku paleoantické atomové války, jaderné války, zavrhuje, totálně zavrhuje. Ano. S poukazem na to, například, jo, aby byl konkrétní, že třeba meteority dostatečné velikosti dopadající do pouštních oblastí by mohly vytvořit dostatečnou mechanickou energii k rozstavení skla. Ano, to je pravda. No, nemusíme chodit daleko. Důsledky můžeme vidět i u nás v Čechách v souvislosti s výskytem tzv. Vltavínů. Ano. Existují dvě, tuším, nebo tři pásma, to jsou takové pruhy, takové liniové pásy, kde se u naší území vltavíny existují, kde se vyskytují. A skutečně, určitě jste vltavíny viděli, je to sklovitá amorfní hmota zeleného, nebo nazelenalého, nebo u zcela zeleného zbarvení. Tady u nás ty vltaviny jsou důsledkem prehistorického pádu poměrně velkého meteoritu v oblasti Bavorska. Aspoň tak se to tedy oficiálně vysvětluje. Obecně potíž meteority, nebo potíž tady s tímto vědeckým názorem, je ta, že dopady meteoritů zanechávají krátery. A v tom Bavorsku ten kráter skutečně je. Zatímco, a já jsem si to jako snažil ověřovat, protože jsem jako nejsem odborník na tyhle věci, ale asi to tak bude. Zatímco atomové výbuchy jsou obvykle exploze, které probíhají v atmosféře, ano, ve vzduchu. Jejichž obrovské teplotavý křemík pouštního písku a hlíny v místě nebo v lokalitě, nad kterou k té explozi došlo. A právě s tím se setkáváme v souvislosti s těmi rozsáhlými vrstvami té nazelenalé sklovité hmoty. Žádné krátery tam nejsou k dispozici v těch místech, ale pouze rozsáhlé plochy roztavené, sklovité nebo natavené sklovité hmoty připomínající zelené sklo nebo nazelenalé sklo. Badatelé hypotézy zaobírající se existencí vysoce vyspělé paleoantické supercivilizace poukazují na tři společenství nebo na tři civilizační centra, prehistorická civilizační centra. Tato tři civilizační centra, já to hnedka uvedu na správnou míru, se mírně liší od třeba mé interpretace hned vám prehistorických civilizací a hned vám řeknu proč. Mírně, jenom mírně. Jak víte, ať už tady z těch mých přednášek na SVCS, tak třeba co mám jakoby soukromé prezentace a přednášky, tak řešili jsme to třeba v předcházejícím tématu. Tak víte, že hovořím o hyperborejské civilizaci, lemurské civilizaci, atlantské civilizaci, rámově říši, přičemž tu lemurskou civilizaci rozdělujeme do dvou vývojových epoch nebo dvou vývojových etap. Tady v kontextu, specificky v kontextu s tou paleoantickou supercivilizací, máme na mysli, budeme mít na mysli tři civilizační ohniska. Rámovu říši, rozkládající se v oblasti indické

0: Atlantského oceánu, ale i později na celém indickém subkontinentu. Za druhé Atlantidu, neboli Atlantskou říši, Atlantskou civilizaci, s lokalizací v Atlantiku, dnešním Atlantiku, od nějaké, a teď to řeknu nahrubo, od nějakého 50. stupně severní šířky zhruba po 50. stupeň jižní šířky a takzvanou osiriánskou civilizaci se sídlem v oblasti severní Afriky a Středozemí. Ta osiriánská civilizace nebo kultu, to je něco nového a já to budu postupně objasňovat. Každopádně tato osiriánská civilizace, to můžu už předeslat, předchází staroegyptské civilizaci. Tato osiriánská civilizace naopak odpovídá takzvanému období Zetepy, to znamená období předcházející, které předchází vládě faraonů, které předchází utváření staroegyptské civilizace od těch prapočátků na základě, mimo jiné na základě první migrační vlny po velkém kataklizmu před 12 tisíci, před těmi 12 tisíci lety. Takže tady jdeme do předkataklizmatického období a v rámci toho předkataklizmatického období se nám tu identifikuje souběžně s Atlantskou říší, Rámovou říší, Lemurskou říší, takzvaná Osiriánská, a nebo chcete-li Osiridova říše. Postupně si o ní řekneme mnoho detailů, tak, aby jste si dokázali alespoň trošičku lépe představit, co to bylo zač, jak fungovala a tak podobně. Ano? Ale k tomu ke všemu postupně dojdeme. Tak, a teď k tomu je potřeba uvést, že tady ta osiriánská civilizace, která, jak jsem naznačil, obývala středomořskou pánev, oblast severní Afriky, tedy samozřejmě i Egypt, společně s Rámovou říší, obývající indický subkontinent, včetně tedy ostrovů, které už dneska neexistují v oblasti dnešního Indického oceánu, tvořili relativně mírumilovnou a vlídnou společnost na bázi velmi propracované technologické, vědecké, ale i obecně kulturní spolupráci, na bázi kulturní, vědecké a technologické spolupráce. Čili jednými slovy, supercivilizace existující v předkataklizmatickém období, ta paleoantická supercivilizace, má tři ohniska. Rámovou říši, Osiriánskou říši a Atlantskou říši. Tady z těchto ohnisek nám potom postupně vykvétají výhonky. Především v důsledku velkého kataklizma, které tady jaksi udělalo tlustou čáru před tím, co bylo před a co potom následovalo. A ty výhonky jsou zjevné. Jižní Amerika, Střední Amerika, lokální civilizace, staroegyptská civilizace, že Tibet, čínské intelektuální intelektuální centrum a tak dále, a tak dále. Střední východ, to znamená Sumer, Babylon, jo, a tak dále, a tak dále. Jo. Zase budu to detailně postupně se budu snažit to nějak pro vás odinterpretovat, abyste dostatečně dobře navnímali ten proces, jak se to postupně vyvíjelo všechno. Tak, teď bych měl pokračovat dál, ale já se zeptám, kolik máme hodin, protože mně to přijde, že už zase mluvím hodně dlouho.
1: No, nemluvíš ještě tak dlouho, protože máme 22:35.
0: Dobře, a tady se zastavím v podstatě, máme nějakou otázku nebo dotaz? Přišlo ti tam něco?
1: Já to nevidím nic, telefon jsem říkal, nebo ne, 608 12 14 19, takže zatím někdo nevolá.
0: Dobře, tak kdyby náhodou,
1: tak já se samozřejmě ozvu.
0: Tak samozřejmě mi jde vědět. Já si teda udělám na chvilku, tak já se musím napít, jo, tak já jsem právě myslel, že
1: to
0: že toho využiju, co budeš mluvit otázku, takže se napiju, ale mám smůlu, takže.
1: No jo. Nevadí, nevadí, v pořádku, tak.
0: Tak, jedem dál teda, no.
1: Ano.
0: Jsem to skončil, jo. Takže oproti té osiriánské a rámově říši, tu máme Atlantskou říši, která ale v té době předkataklizmatické, už ale byla, se projevovala militantně. Extrémně militantně. A já bych teď měl zpřesnit tu dobu, o které mluvíme. Pohybujeme se v období...
1: Slyšíš to? Slyšíš to?
0: Ano, jo, já to ano. Musím domluvit.
1: Tak to domluv, ano, já to
0: pohybujeme se v období od nějakých od 35 tisíc až 38 tisíc let před naším letopočtem do těch 12 tisíc před naším letopočtem, což je to ta velká kataklizma, to je to rozmezí, které nám tady dělá, vytváří nějaký ten předěl. Protože ta atlantská civilizace nebyla vždycky militantní. Ona v té sofistikované fázi od nějakých těch období 70 tisíc před naším letopočtem až do těch 45 tisíc před naším letopočtem byla úplně v pohodě. Ale potom v důsledku série celé řady negativních prekurzorů se rozběhl velice intenzivní proces dekadence, který potom samozřejmě způsobil i tu postupně narůstající militantnost té atlantské civilizace.
1: Ano. Tak mohu vzít ten telefon?
0: Jo, jasně.
1: Tak jo, takže můžete mluvit své vysílání.
2: Halo. Dobrý večer, pánové, tady Jiří. Já jsem se chtěl Jaroslava zeptat, jsem dával před dvěma pořady otázku, jak je to vlastně s cestováním časem nad rychlostí světla, a ono to bylo jako na konci pořadu mi neodpověděl dost, jestli tam byla toce času nebo není, když se vlastně cestuje třeba 10x, 20x, 30x rychlostí světlo.
1: Haló, slyšíme se?
0: Já jsem špatně slyšel.
1: To bylo blbě slyšet, no. Ještě jednou zopakujte ten závěr.
0: Já jsem špatně jako slyšel tu otázku, se omlouvám.
2: Tak ještě jednou, já jsem se ptal před dvěma dílama ohledně cestování vyšší než rychlost světla a zda tam je nebo dilatace času nebo není. A vy jste odpověděl, že u těch technologií dilatace času není, ale už nebyl víc prostor to rozvést na konci pořadu.
1: Mhm.
0: Mm-hmm. Tak tam to je jasné v tomto ohledu z toho důvodu, že budeme schopni vytvořit takzvaný meziprostor, to znamená vrstvu obklopující těleso nebo hmotu tělesa letící rychleji jak světlo. A to už je potom jedno, jak rychleji, jestli dvakrát rychleji, desetkrát rychleji nebo tisíckrát rychleji, ale jestli tam bude existovat takzvaný meziprostorová vložka, tak k té dilataci nedojde. pokud tam ta meziprostorová vložka nebude, tak té dilataci bude docházet a hraniční jakoby takovou tou kritickou hranicí je zhruba 25 násobek rychlosti světla, kdy potom dochází k rozpadu hmoty jako takové. Čili takové těleso by v podstatě se nám rozpadlo totálně na energetická kvanta, to znamená na energetické částice, čili by anihilovalo v podstatě, a to jak anorganická hmota, tak organická hmota. Proto je tady potřeba odlišit dvě věci. Zda je jako pohon používán na tranzice, anebo je jako pohon, jako v podstatě metodologie nebo metodika na cestování, zda je používána tranzice, anebo zda je používáno kontinuální urychlování nad rychlost světla. To znamená, že to plavidlo netranzituje, ale letí třeba s to násobnou rychlostí jak světlo. U tranzice, která je, ona má se výhody, ale nevýhody, také na druhou stranu má jich docela dost, těch nevýhod. Ona je jakoby více méně z hlediska těch mimozemských inteligencí považována za sofistikovanější způsob cestování, ale je to takové jako na hraně. Jo. Jsou civilizace, které upřednostňují tranzice, ale jsou civilizace, které nedají dopustit na to kontinuální urychlování klasické, ale u toho kontinuální urychlování potřebujete mít tu meziprostorovou vložku. U té tranzice není potřeba, ale k tranzici je zase potřeba mnohem více energie. Obrovská kvanta energie, protože vy tu energii potřebujete pulzně v podstatě ve smyslu pulzního uvolnění použít. A proto tady tato plavidla mají k dispozici konvertory, které dokáží uskladňovat, když to řeknu jako v opravdu hloupě, jako zjednodušeně, uskladňovat obrovské množství, obrovská kvanta energie, která je čerpána z hvězd většinou. Takže typický příklad je naše sluneční soustava, tady kousek za Humnama máme intergalaktický portál, který byl donedávna po věky v podstatě, kam až jakoby data dosáhnou do prehistorie, využívá mimozemskými entitami, protože je to jeden z mála portálů umožňující tranzice i mimo tuto galaxii. A ale tady ten portál bohužel, nebo bohu dík, to je otázka, je posledních několik let jaksi neaktivní, nebo respektive je zapečetěn, je znovu jakoby, jak bych to řekl, je zavřený uměle, a to z toho důvodu, že toto slunce, naše slunce, se připravuje na jev, který se nazývá solární záblesk neboli mikronova, a v posledních několika letech narůstá vnitřní nestabilita v energetice našeho slunce, a vzhledem k tomu, že na lokálně naše slunce jakoby prostě jako takovým jakoby meridiánem propojeno takovým jakoby energetickým s energetickou spojkou, je propojeno s tím intergalaktickým portálem, dochází tam za normální okolností k jakési energetické tranzici obousměrné, a ten energetický portál by zvyšoval nestabilitu našeho slunce, tak oni to museli, ho museli znáaktivnit, aby se naše sluníčko trošičku víc vystabilizovalo. Takže zatím ten intergalaktický portál se několik let nepoužíval. Teď budu mít konferenci Blue Avian Elohim za 14 dní. Musel jsem to o týden posunout z organizačních důvodů, protože tam čekám ještě nebo na jeden materiál. A tam budu hovořit o tom, že ten portál se znova bude aktivovat dávat znova do aktivity, bude se otevírat. No a ty plavidla, která vlastně nalétávají do toho hrdla, toho intergalaktického portálu, tak prostě to dělají tak, že oni se proletí v chromosféře našeho Slunce, doslova do písmene, naberou, nasajou do sebe energii, kterou převedou do konvertorů, které jsou uspůsobeny tak, že tu energii v podstatě skondenzují. Oni jakoby fungují jako kondenzátory obrovské, čímž se vlastně nabije to plavidlo a potom pod určitým, tam se musí přesně vypočítat, jak vy naletíte do toho hrdla. To je extrémně důležité, protože ten úhel toho náletu určuje samozřejmě charakter té tranzice potom. A oni proletí tím hrdlem a pulzně vypustí tu energii na absorbovanou, nasátou, kterou nasejou v té chromosféře našeho Slunce a vytvoří se cílená tranzice do určité konkrétní vzdálenosti a tak podobně. A tady třeba bylo jako průměru, tady nalétávalo v naší sluneční soustavě denně do toho intergalaktického portálu, než teda se zavřel, několik desítek mimozemských plavidel. Jo? A v podstatě všechna, bez výjimky, používala naše Slunce jako pumpu, lidově řečeno, jako čerpací stanici. Jo. Takže to také zrovna tomu našemu Slunci moc nepřispívalo, i když popravdě řečeno to nasátí té energie toho nebo onoho plavidla naše sluníčko nějak nepoškodilo nebo nějak nezatížilo. A to je vlastně typická tranzice s využitím vlastně jakoby toho té portálové mechaniky. Pak ale ta tranzice může být ještě mimo portálovou mechaniku vedená, to znamená, že vy tu energii pulzně vypustíte ve volném kosmickém prostoru. Tady platí pravidlo, že se to nesmí dělat, to je takové, jakoby, bych to řekl, galaktické, nevím, jak to označit, to bude znít dost divně, takové jakoby na bázi dohody mezi vyspělými civilizacemi, že se nesmí aktivovat ta energie nebo pouštět ta energie uvnitř sluneční soustavy, uvnitř sluneční soustav. Za chvilku řeknu proč. Takže oni to dělají mimo, se to musí dělat mimo jakoby energetickou zónu té sluneční soustavy, mimo tu heliosféru té sluneční soustavy v volném kosmickém prostoru. A potom v nulovém čase vlastně dojde k dezintegraci hmoty v bodě A a integraci hmoty v bodě B v nulovém čase. A ten bod B může být vzdálen desítky nebo i stovky světelných let. Proč se to nepouští ta energie uvnitř sluneční soustavy? Je to z toho důvodu, že ona vyvolává velice silný elektrogravitační nebo magnetogravitační, tak magnetogravitační, vzniknou takzvané magnetogravitační vlny, které vlastně od bodu, kde se nachází to plavidlo, které uvolní tu energii, tak se šíří prstencově, jako když hodíte kámen do vody, se šíří ty magnetogravitační vlny všemi směry uvnitř té sluneční soustavy a pochopitelně narušujou orbitální dráhy planet. A tam se lehce může stát, že může dojít k vychýlení jedné či vícero planet z orbity a způsobit to rozsáhlou katastrofu v dané sluneční soustavě. Takže z tohoto hlediska se to nesmí používat uvnitř sluneční soustav. Oproti tomu klasické energetické urychlování, klasické urychlování na nadsvětelnou rychlost nemá tady tyto překážky a jakoby zase na druhou stranu tam je potřeba ale používat tu meziprostorovou vložku, což je vlastně jakási jakoby, jak to nazval, taková jakoby blána, která obklopuje povrch toho plavidla. Ta blána má většinou několik milimetrů a v podstatě je to hranice uměle vytvořeného časoprostorového kontinua, ve kterém se nachází to plavidlo. Čili to plavidlo je v bublině uměle vytvořeného časoprostorového kontinua, izolovaného od vnějšího okolí. Jo? Když by tam ta blána nebyla, tak to je průšvih, protože tam dochází k klasické dilataci času. Jakmile by plavidlo dosáhlo rychlosti 25 násobku rychlosti světla, dochází k napravitelné dezintegraci anorganické i organické hmoty.
1: Mm-hmm. Posluchač je stále na telefonu, Erdo, takže si ještě chce něco dodat.
2: Dobře, moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Jenom rychlý dotaz dnešnímu pořadu. Teď jste říkal, že se v minulosti hodně bojovalo s atomovými zbraněmi, tak by mělo být asi na Zemi, možná o tom budete hovořit, spoustu i dolů vlastně na uran a další rudy, které jsou k tomu potřeba. Je to tak?
0: Ano, o tom budu o tom mluvit.
2: Mhm. Tak to je všechno, pánové, hezký večer.
0: Taky hezký večer, děkuji.
1: Tak já jsem jako asi trochu... Udělal hodně silnej ten, ale na to vydržíme. Tak jo, takže to byl dotaz, žádný jiný tady patrně stále není. Já se ještě musím rychle kouknout tady, jestli není něco v mailu. Ne. Vypadá to, že tady nic není. Dobře. No, ani na Skypeu nikde nic není. Nevadí, Jardo. Máme 9 minut do konce. 9 minut do konce, jestli to ještě dojedeš.
0: Tak to nedojedu. Mám tady pasáž, která bude trvat tak 20 minut.
1: Tak to je blbé, protože dneska je pondělí a pak máme pořád ještě, tak to je docela nepříjemná situace. Chci se kouknout tady.
0: Chtělo by to vyplnit nějakým dotazem, ale samozřejmě chápu, že prostě...
1: Tady posluchač píše něco, ale já nevím, čemu se to stahuje. To, co tady Jarda popisuje s nasáváním ze slunce, je přesně stejně uvedené v seriálu Hvězdná brána Universe. Tak nevím, jestli to je, Jardo, tam odsaď, nebo jestli to je nezávislé, ta informace. Tady píše.
0: Tak celý ten projekt Hvězdné brány, ten filmový projekt,
1: ano.
0: Což je klasická hvězdná brána Atlantis, Atlantida a pak je hvězdná brána Universe, tak to je jeden z mnoha příkladů, jak se podprahově směrem k veřejnosti vlastně jak prostupují nebo jak jsou vedené. Je to určité inženýrství hollywoodské, nebo jak bych to řekl, inženýrství na bázi kinematografie, kde se prostě přenáší určité informace, o kterých nelze hovořit oficiálně, ale je tu snaha prostě v duchu, kdo má oči k vidění a uši k slyšení, tak aby uviděl a uslyšel, jestli mi rozumíš, co tím chci říct. Jo?
1: Ano.
0: Takže...
1: Tak je tu ještě jedna otázka, koukám tady na chatu. Pane Chvátele, očekáváte objev umělých pyramidových struktur i v Evropě, mimo Bosnu, a proč nejsou žádné pyramidální struktury v Austrálii? Se ptá posluchač.
0: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, která trošičku předchází. Tam tě někde se volá, tak to ještě
1: ano, ještě vemu ten telefon.
0: Která předchází to, o čem budeme mluvit později. V Austrálii pyramidové struktury existovaly, ale byly zničeny, zlikvidovány. Oni existovaly v blízkosti lokality, která se nazývá Uluru. Když si najdete třeba na Google Earth mapu, s takovou sofistikovanou, znáte Google Earth asi, a zadáte si tam Uluru Austrálie, tak vám to přiblíží, natáhne vás to do té lokality, tak zhruba pro vaši povědomost, zhruba 120 až 150 kilometrů severovýchodním směrem od Uluru se nacházelo pyramidové pole, které bylo tvořeno 8 pyramidami. To pyramidové pole bylo zničeno, to znamená v podstatě ty pyramidy prostě přestaly existovat. Tady je potřeba zdůraznit jednu věc, a to, že ne každá pyramida je automaticky součástí paprskové zbraňové technologie, o které my se tady bavíme a budeme bavit. Ano? Mm-hmm. A co se týče těch pyramidálních struktur v Austrálii, tak tady existuje vysoká pravděpodobnost toho, že tato pyramidová formace nebyla součástí tady této zbraňové technologie. Mm-hmm. Pyramidy měly obecně mnoho jiných jakoby účelů, regeneračních, zdravotních, rehabilitačních, fungovaly jako stabilizátor klima a tak dále. Také o tom budeme v budoucnosti mluvit.
1: Dobře. Tak, teďko ten posluchač na telefonu, tak prosím, se ve vysílání můžete.
3: Dobrý den, tady Jiří. Já mám jednu informaci, že ta knížka, jak říkal, Technologie bohu otočil se, vyšla i v češtině, ale pod jiným názvem. Takže kdo by měl zájem, je to už jen v antikvariátě a jmenuje se to Neuvěřitelné technologie starověku. Ano? Takže
0: výborně.
3: To zájem se. No? A vyšlo to opravdu, takže normálně to už nebude v obchodech, ale v antikvariátech jsem se díval, to ještě je.
0: Výborně, děkuji pane Jiří za důležitou informaci. Já nevím, co tady mají ty vydavatele u nás za mánii, vydávat ty knížky úplně pod jinými názvy od originálu. Já prostě nechápu, co je k tomu prostě vede. Jo? Nerozumím tomu.
1: No, to jsou možná autorský práva všelijaký, já neví, co.
0: Já nevím, proč jako... Nerozumím tomu.
1: Co to je. No dobře, no tak to je asi všechno, Jardo. Máme 56, ještě to volá jeden posluchač. Tak já ho teda ještě vezmu, ale prosím o rychlou odpověď, pokud to teda půjde. Já ho vezmu rovnou do vysílání. No, tak půjde to nebo nepůjde. Tak. Haló, jste ve vysílání přímo, takže můžete mluvit.
4: Dobrý večer, Ludmila Maršová. Ano. Já bych se vás chtěla zeptat.
1: Povídejte.
4: Já jsem se chtěla zeptat k minulému pořadu, jak Jaroslav vyprávěl o atlantské vlně emigrantů, tak mluvil o tom, že Čikvetat je zavedl na hranici k nám na Šumavu, a mě by zajímalo, kde je to místo těch 12 kamenů, kde tam došlo k tomu rukování, jestli je to blízko Vyššího Brodu.
0: Děkuji. My se možná známe podle hlasu, určitě si myslím, že se známe.
4: Známe se, ano.
0: Že jo, ano. Já jsem tě poznal podle hlasu, jestli můžeme si týkat. Tak posílám pozdravy. Přání velké zdraví a pohodičky. Rád tě slyším po dlouhé době.
4: Jo, já tebe taky bezvadný. Děkuju.
0: To místo se nachází zhruba 1,5 kilometru od pramene Vltavy.
4: Aha, já se na to podívám na mapu, 1,5 kilometru od pramene Vltavy, takže to není to místo u Vyššího Brodu. A je to místo, které se jmenuje 12 kamenů?
0: Ano.
4: Dobře, tak moc děkuju, já se na to ještě podívám na mapu. Já už jsem to hledala, ale nepodařilo se mi to najít, takže
0: kdybych mohl interaktivně použít Google Earth, a tak bych vám to ukázal, kde to přesně, kde to je, to místo.
4: Jo, výborně. Jo.
0: Ale bohužel, jakoby, jedině třeba, nevím, když bys měla dotaz specificky v rámci nějakého mého soukromého potom vysílání, které jasně. mám, tak tam já si otevřu ten Google Earth a ukázal bych ti to. Jo?
4: Dobře, tak přesně. Jo, tak moc děkuju. Tak já ještě příště uvidím, tak ti to připomenu a zeptám se na to.
0: Dobře.
4: Jo? Děkuju a pěkný večer.
1: Tak, děkujeme také za volání, mějte se krásně. Tak, to byla posluchačka, já nevím, o koho šlo, ty to víš, Jardo, takže asi ne.
0: A jednu studentku moji.
1: Aha, nebudeme prozrazovat. Dobře, já si myslím, že to pro dnešek je asi všechno, protože právě odbyla 23. hodina, nebo za chvilku odbyde. A to je čas, kdy musíme končit. Dnes, kdy bude následovat právě kalendárium 75. číslem 75, mimo jiné s Jakubem Demlem, já jsem to zase splet asi, a Bohušem Matušem. Takže poslechněte si kalendárium na závěr dnešního vysílání, živého vysílání, pak bude následovat samozřejmě co? Vysílání, noční vysílání, ano, noční vysílání od studia Meta a tím pádem my to dneska uzavřeme. Tak, Jardo, děkuji ti moc zase za týden, předpokládám, že bude další část seriálu Arcanum Organon, ano, a to je ode mě všechno. Mějte se moc hezky a protože už nebudu mít tento týden žádné vysílání, až zase v pondělí, Jardo, s tebou, tak vás zvu samozřejmě na ten víkend, na ten palouček, pokud byste chtěli přijet. Myslím si, že to bude jedna z posledních větších akcí, pak možná bude ještě nějaká, ale zase záleží na počasí. Takže mějte se krásně, hezký večer a ahoj, Jardo, děkuju.
0: Také, přátelé, mějte se hezky, přeji hezký večer.
1: No, tak já na závěr ještě musím připomenout, že toto byla repríza. Bohužel Jarda dnes nemohl, neboť je na šachovým turnaji a úplně mi to zapomněl říci. Řekla mi to asi půl hodiny předem, tak to musela být repríza, ale příští týden se určitě už uslyšíme. Na závěr musím ještě dodat, že bude dnes další kalendárium, úplně nové, velké 90-minutové červenceho kalendária věnované Karlu Gottovi, doktoru Emilu Háchovi, Jiřímu Grossmanovi a dalším. Takže poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač a kalendárium. Ještě musím říci, že zítra by to mělo být teda opravdu už naživo se Zděndou Sýkorou od 19 hodin úterý, od 19 hodin zítra je 7. od 19 hodin všeho míru a to bude Zdenda Sýkora. Mějte se moc a moc krásně a zítra, ale dál poslouchejte Svobodný vysílač, neboť následuje kalendárium, který jsem avizoval.

Vážení posluchači, vítejte u reprízy velkého 90-minutového červencového kalendária, ovšem z roku 2024, takže si ke každému datu připočtěte dvojku. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

Svobodné rádio, Svobodný vysílač, Svobodný vysílač. Kalendárium červenec. První narozeninové výročí červencového kalendária patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let.

Tři jména mi při této skladbě, která se jmenuje Express, od country beatu Jiřího Brabce, vyvstanou vždycky na mysli. Jerry Lee Lewis, Liberace a pochopitelně Jaroslav Ježek. Rovněž 2. července by oslavil československý zpěvák Valdemar Matuška 92 let.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka, co však dodat k tomuto spisovateli tolik proslulému s tak bohatou inspirací, s životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 Franze vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Dalším oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: Voda, čo ma drží nad vodou. Jak básníci čekají na zázrak. Zločin v Polné, anglické jahody, návštěva staré dámy. Je třeba zabít sekala, řecké pašije, bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík. Jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že by se měl staré divadlo.
2: Staré divadlo staré se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel a přišli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romea a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, já nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost. To by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hambou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem. Bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem, jenž oslavil 9. července 81 let.
3: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kitt Ory, hrával s Edmondem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondým, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu.
4: Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil.
3: Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Křídel Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka dvě jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě tři, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, aby vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi dvě čísla, abych byl dokonalý Ringo.
5: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
6: Život, profese, budoucnost.
5: A jaká je budoucnost?
6: Naděje, budoucnost nevypadá dobře.
5: To, tak to jsme zase ale zpátky.
6: Ano, ale nejsou to osobní spory. Helejte všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
5: To je pravda.
6: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama, kupčení s hlasama. Hmm. Když to ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou, někdo vyhraje.

0: a v míru odešel. Nic, ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
1: Chápu.
0: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, děkuji. Prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
1: Asi ne, ale... Tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

0: Oblíbený kreslíř Jiří Winter Neprakta v pátek 12. července by oslavil sté narozeniny.
1: Co znamená Neprakta?
2: No tak to znamenalo firmu vlastně, protože my jsme začínali v roce 48 to dělat a tehdy byla móda, když se rušily soukromé obchody a byla móda všelijakých podniků, družstevních a státních a podobně, tak se jmenovali všelijak na Amas, na Druča, Vodotech, na Chemodroga. Vždycky to končilo na A, byl to takový paskvil, ale přesto se ve všech novinách zdůrazňovalo, jak je to praktické. A my tedy s kamarádem, protože jsme produkovali věc, teda vtipy, které nikdo nechtěl, to byla opravdu tehdy velice nepraktická činnost, protože se říkalo, co ten vtip říká dvouletce nebo později pětiletce, a když jí neříkal nic, tak to nikdo nechtěl. Čili úplně automaticky vzniklo to slovo jako další firma po těch všech praktických firmách vznikla tedy firma Neprakta, ale já už dneska na to slyším jako na jméno.
0: Před 152 lety, rovněž 12. července, se narodil prezident doktor Emil Hácha.
3: Hácha, dědeček Hácha.

0: nepoměrně trýznivěji, než sedět v hledišti Národního divadla při čtení Anticharty, muselo být člověku posazenému na zrádcovský trůn, aniž by se mohl bránit, obhájit, a kteréžto okolnosti a pohnutky nikdy plně neuzříme. I když prizmatem dnešní doby začínáme snad rozumět lépe jeho duši politika, právníka, překladatele, básníka.
1: Tušíš ty za pozdních večerů, že touhy mé chvějí se v éteru, v tajná, že tisknou tě obětí a k ňadrům ti po celý doletí? Takto se básník Hácha vyznává z milostné touhy v později anonymně vydané sbírce Omily a přeludy. Jeho láskyplný vztah k manželce Marii, požehnaný i dcerou Miladou provdanou Hrádlovou, byl Emilu Háchovi nejen námětem pro poezii, ale i zdrojem pevného rodinného zázemí, ze kterého se mohl v oné dlouhé a úspěšné životní etapě plně rozvíjet.
0: A takto, když se kyvadlo pohne, se s milovanou manželkou loučí.
1: Bez ní jsou sítě mé všechny zas pusté a prázdné. Z čarovné pohádky smutek a stesk mi jen zbyl. Tesklivá vzpomínka vadne a vadne. Životem unaven nemám již útěšný cíl.
2: Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života.
3: Jasně, Emil Hácha mohl nepodepsat, mohl demonstrativně spáchat sebevraždu, mohl smačkat papír, který mu Hitler předložil k podpisu a nechat se, nevím, zastřelit nebo nechat si píchnout nějakou injekci a už se neprobudit. Asi by to na chodu dějin, těch velkých dějin, změnilo málo co, protože nacisté by si při svém propagandistickém umění vymysleli nějakou legendu, která by se jim hodila. Hácha vždy tvrdil, že papír, který podepsal, že neměl žádnou cenu. No samozřejmě, právník ví, že žádný prezident nemůže odevzdat území svého státu někomu jinému, že to je naprostý nesmysl, absurdita. Ale v tu chvíli tohle právní uvažování nemělo žádný smysl. A nemělo by prostě ani smysl to nepodepsat. Hitler byl rozhodnutý.
0: Herci jednoho vinohradského divadla nastudovali o doktorovi Emilu Háchovi divadelní hru.
1: Po repríze inscenace Emil, čili o Háchovi, se chystá slavnostní odhalení pamětní desky.
4: Nestojím o chvalospěvy Bysty náměstí, říká nebo spíše zpívá se v textu inscenace. My jsme se přesto rozhodli pro dvůr doktora Emila Háchy. Pod vlivem silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení této autorské inscenace, jsme se rozhodli pojmenovat prostranství před divadlem D21 dvůr doktora Emila Háchy. Proč? Protože kde kdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí, jen Emil Hácha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano, lze namítnout, že se jedná o rozporuplnou postavu soudobých českých dějin, ale zcela jistě si tento prezident lidskosti nezaslouží jednostrannou a zjednodušující nálepku kolaborant. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců.
3: Já mám pocit, že to téma Emila Háchy se tak od těch 90. let pomalu dostává do té veřejné debaty. Možná je to právě tím, že už tedy opravdu jsme dost dlouho potom v roce 89, dokdy byl vykreslován jako jednoznačně záporná osobnost. A možná je tedy na čase akceptovat ta několikaletá zkoumání historiků a uvědomit si, že tady byl prezident v nesmírně složité době, kterou si samozřejmě nepřejeme, aby se jakkoliv vrátila, byť už i teď si umíme představit, že něco takového by zase mohlo nastat. A že ten člověk dělal, co bylo v jeho silách, za činy, které se nám nelíbí, určitě nemá být chválen, ale za činy, které udělal a které pomohly, si zaslouží naši úctu.
5: Drazí spoluobčané, mezi cestou života a cestou smrti rozhodne někdy jen malý okamžik.
0: Devadesát roků by 12. července oslavila zpěvačka Vlasta Průchová, když její syn Jan Hamr v roce 1968 odešel do emigrace. Stala se pro režim nepohodlnou, nesměla dále nahrávat, vrátit do studia se mohla až v roce 1992. V 50. a v 60. letech byla průkopnící českého jazzového repertoáru, ale věnovala se i populární písni. Kromě Milana Chladila, Evy Pilarové, později třeba Emila Vyklického, spolupracovala též s Karlem Gottem, se kterým v roce 1962 naspívala tuhle píseň.

U Karla Gotta ještě zůstaneme. V neděli 14. července by se dožil 85 let. Už jako dítě zažil hrůzy druhé světové války při výbuších, ale sudičky mu zdá se přiřkly dlouhý, úspěšný osud. Často v nelehkých podmínkách bývá mu vyčítána jeho účast na Antichartě, již méně se ví o tom, že podporoval ovšem skrytu samotné chartisty. Zajímavý je například jeho rozhovor v knize Jak to vidí Gott, rozhovor na lodi s Rostislavem Sarvašem, který ukazuje, že Gott měl osobitý a celkem pronikavý vhled i do světové politiky. Co dodat? Snad jen malý průnik mistrovými písněmi.

velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

0: Díky mistře a červencová narozeninová výročí pokračují.
1: 13. července by se 87 let dožila divadelní a filmová herečka, scénáristka a publicistka Zdena Hadrvolcová. Asi není těžké uhodnout, z kterého je tohle filmu, kde si ji můžeme připomenout.
2: Všetky nás zabiješ!
3: Ho, ho!
2: Sedí se nám krásně.
4: Jak dlouho tam budu, tati?
3: Chvilku, párkrát se tam vyspíš. Musíš pospíchat, abys byl zdravej, máme přece fůru práce.

0: přece se nebojíš.
1: Nebál se a brzo už zase skákal přes kaluže. 70 let se v 18. července dožil zpívající právník Ivo Jahelka. Ten začal se svojí písničkářskou tvorbou již před převratem. V 80. letech mimo jiné v malostranském Rubínu v pořadech Mirka Kovaříka. My si poslechneme písničku, no jak jinak než o spravedlnosti a svobodě, kterou nám práva, nařízení, pravidla a soudci prý mají zaručit. I když už v roce 1839 Louis Blanc pravil, právo to je fata morgana, kterou je klamán a držen pohromadě zneužívaný lid.
2: Vážení přáteli, přesto všechno, co jsme tady dneska vyslechli, tak musím konstatovat, že ten život, zvlášť v soudních sních, není zdaleka tak veselý, jak by se možná mohlo z tohoto semináře zdát. Žijeme ve světě, který je plný zákonů, vyhlášek, směrnic, věstníků, všude je psáno, co smíme a hlavně co nesmíme. A je toho tolik, že si myslím, že nikdo z nás se v tom nemůže prostě orientovat a nikdo z nás není schopen všem těm příkazům a zákazům nějak vyhovět. Ale přesto si myslím, že bude záležet hlavně na tom, jak se k sobě budeme chovat, tak často se u toho soudu budeme potkávat. A já bych vám popřál, jako se třeba přeje k novému roku nebo k Vánocům, tak bych popřál vám i sobě a nám všem, aby se nám splnilo třeba to, co bude v té poslední písničce.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak.

0: Dotaz. Jak se vám spolupracovalo a hrálo se Štěpánem Smetáčkem? Skvěle. Ikona, legenda, vzor, vkusný chlap s jednoznačným názorem a silnou energií. Jsem rád, že jsem mohl alespoň pár let hudebně vyrůstat po jeho boku. David Lanštov, bubeník a producent.
1: A tak tedy 24. červencem 53.
0: Bubeník Štěpán Smetáček je takovým, odvážím se to říci, až exotem?
1: Možná spíše matadorem?
0: Mezi hudebníky, neboť pokusit se vyjmenovat kapely, jejichž byl členem, anebo se kterými spolupracoval, je nad síly smrtelníka. Nicméně aspoň ty klíčové, Řetěz, Arakain, Vitacit, Dý Elektriše Elefant, Vanastovy věci, Miloš Dodo Doležal, Lucie, Pusa, Krausberry, Panika, Ivan Hlas, jeho solový projekt New Orchestra of Dreams, Druhá tráva, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, Žentour, NTS, Aleš Brichta, projekt Zemětřesení, momentálně například skupina Grabner a následují ne tři, ale čtyři tečky. Pochází z muzikantské rodiny, jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček významná, možná ústřední, osobnost českého jazzového tradicionálu. Štěpán dnes žije na venkově se svojí rodinou, hodně učí, dovede rozeznat, co by mistr svého oboru, dobrého a vynikajícího bubeníka.
2: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Ne, tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
3: Mohl tam být dokoliv jiný.
0: Asi něco bude narčení, že kapela je tak dobrá, jak dobrého má bubeníka. Ale bubnovat a přitom respektovat skladbu umí pravda jen někteří. Poslechneme si jednu méně známou, kde Štěpán doprovází Lenku Dusilovou na albu Spatřit světlo světa a kde je také autorem hudby. Píseň vznikla v době velkých pražských potop, tuším v roce 2002. A jmenuje se So In Love.

S naším hudebníkem se rozloučíme skladbou, kdy Štěpán hraje mimo jiné i na vibrafon. A pozor, jeho texty obsahují nejen ironii, ale různé jinotaje.

27. července oslavil 62 let Janek Ledecký. Již v 80. letech s Janem Černým založili skupinu Žentour a jejich sága se line dějinami českého rock a popu až do roku 2014, tedy co se nahrávání týče, kdy vydali poslední album 007, ze kterého si poslechneme písničku V příštím životě, na které shodou okolností bubnuje Štěpán Smetáček. Je dobré podotknout, že Janek Ledecký napsal několik velmi úspěšných muzikálů a kdybyste se náhodou někdy dostali k videozáznamu představení Festival v Damuze, tak tam je vidět i slyšet, že Janek byl také obstojný solový hráč na kytaru. Ale nyní zpět V příštím životě.

Výběr červencových narozeninových výročí se pomalinku chýlí. Poslední oslavenec se nám svěří, jak a kdy ho okouzlila muzika. A od mikrofonu se rozloučí Michal Kyselka, těším se příště. Mám to celý v neprostupný mlze, ale pokusím se taky trochu přiblížit svoji cestu. Měl jsem jednoho kámoše mimo školu, se kterým jsme hráli házenou a s ním jsme objevovali americký rap. Jmenoval se Honza S. a byli jsme nerozlučná dvojka. Dokonce jsme ještě na základce chtěli uzavřít pokrevní bratrství s rezivělou rybičkou ve stylu Vinetua a Old Shatterhanda. Ještě, že jsme si to rozmysleli. Když se nám později do ruky dostal Wu-Tang, změnilo nám to život. Tato slova napsal Rajek aka Žil Moc aka Petr Žilák, český rapper, kterého možno znát i z desek druhé jakosti či divokého západu, jenž 28. července oslavil 41. narozeniny. Takže mlaďoch momentálně pracuje na vinilu s názvem Gorol. My si poslechneme ústřední píseň se stejným názvem. Gorol je etnikum v Beskydech. Zajímavé na Želmocově tvorbě, ke které hudbu skládá Jan Černý, je spojení tohoto tradičně urbanistického stylu svým spojením s přírodou, beskydskou přírodou, určitým klidem, filozofií a atmosférou, kterou toto prostředí přináší.

Začalo to celkem nevinně, potkali se jednou v Karlíně. Splanula velká opravdová láska, v rodinném krpu dřevo praská. Pevná štíla, krásná bez vrásek, nejhezčí ze všech plavovlásek. Byla to velká romantická láska, v rodinném krpu dřevo praská. Skvělej guláš, skvělá svíčková, nikdy omáčka vodová. Byla to velká šťastná láska, v rodinném krpu dřevo praská. Bez rozmaru nějaký barónky, dala mu též dva potomky. Byla to velká naplněná láska, v rodinném krpu dřevo praská. Byla jeho velkou oporou, i když občas přišel pod parou. Byla to velká obětavá láska, v rodinném krpu dřevo praská. Vyželené bílé košile, líbala ho stále zběsile. Byla to velká čistá láska, v rodinném krpu dřevo praská. A pak přišly chvíle nemilé, začala mu říkat debile. Jenom protože už není poslancem, láska je páda nad hrncem. Žádné náhrady, žádná koruna, daleká je cesta do luna. Dům, chata, auto, všecko věteli, s právníkem ho drsně dodřeli. Politik, když přijde o hlasy a náhodou nejde do basy, ruce levý neudrží lopatu, sní o velkém návratu. Prosí, křičí, brečí, slibuje, voliče slovy oblbuje, až se z něho nově stane senátor, neodolí.